Dozněla mše číslo 1 D-moll Antona Brucknera, skladba pro sóla, sbor a orchestr, zpívali Edith Matiss, Marga Schimmel, Věslav Ochman, Karl Ritterbusch a také sbor Bavorského rozhlasu, hrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Eugena Jochuma. A před námi je ještě jedna poslední Brucknerova symfonie, symfonie číslo 9 D-moll. Je zajímavé, že tato skladba je nedokončená, má jenom 3 věty a autor původně uvažoval o tom, že za ní bude provádět také své tédeum, což nás ještě čeká, ale zajímavá okolnost je ještě jedna. Je velmi málo českých nahrávek hudby Antona Brucknera. Jako kdyby se u nás Bruckner nezabydlel zdaleka tolik jako jeho mladší současník Gustav Mahler a jeho rozměrné symfonie, ty se u nás hrají mnohem častěji a jsou mnohem oblíbenější. Bruckner se hraje méně, nicméně několik vzácných nahrávek přece jenom existuje. Měl bych zmínit především osobnost slovinského dirigenta Lovro von Matačiče, který hostoval u České filharmonie v 60. i 80. letech a natočil postupně 5., 7. a 9. symfonii. Uslyšíme tedy vzácný snímek symfonie číslo 9 z roku 1980 a je to jeden z pozdních snímků velkého dirigenta Lovro von Matačiče. Hraje Česká filharmonie Brucknerova symfonie číslo 9 D-moll.

Dozněla symfonie číslo 9 D-moll Antona Brucknera, živá nahrávka České filharmonie z roku 1980, kterou tehdy dirigoval Lovro von Matačič. Poslední symfonie Antona Brucknera, ta 9., zůstala nedokončená. Bruckner si nebyl jistý tím, jak symfonii dokončit, a nakonec toto slavnostní adagio je postačujícím vrcholem jeho symfonické tvorby. Nicméně v jisté fázi uvažoval také o tom, že by se součástí provedení mohlo stát jeho Tedeum, které komponoval v letech 1881 až 1884, a my se o to možná trochu pokusíme. Na závěr našeho setkání s Antonem Brucknerem tedy zazní jeho Tedeum. Je to symbolická skladba, protože celé Brucknerovo dílo je tak trochu oslavou jeho víry v Boha. Jeho závěrečná 9. symfonie je dokonce přímo věnována milému Pánu Bohu. A stejně tak Te Deum Laudamus, což znamená Tebe Bože chválíme. Uslyšíme provedení Daniela Barenboima s Chicagským symfonickým orchestrem a solisty Jesse Norman, Yvonne Minton, Davidem Randallem a Samuelem Raimim. Zpívat bude také Chicagský symfonický sbor. Anton Bruckner, Te Deum, diriguje Daniel Barenboim.

0: Doznělo velkolepé Te Deum Antona Brucknera pro sóla, sbor a orchestr. Zpívali Jesse Norman, Yvonne Minton, David Rendall a Samuel Raimi. Zpíval také Chicagský symfonický sbor, hrál Chicagský symfonický orchestr, provedení řídil Daniel Barenboim. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Yoshimi Oshima s Jaroslavem Tůmou zahráli první část, za chvíli uslyšíme ještě část druhou, ze sonáty Esdur pro flétnu a varhany Karla Filipa Emanuela Bacha. Vladimír Šlajch vypráví o svých zážitcích s hladěním varhan.
1: Hladění varhan se mírně odlišuje od hladění třeba klavíru, protože klavír samozřejmě tam nevyžaduje žádné akrobatické kousky k tomu dělat, když to varhany mnohdy to je velmi náročná záležitost. Popříklad třeba ladění pozitivu v zábradlích, to kolikrát někdo musí viset přes zábradlí kam si hlavou dolů a pod sebou 10 metrů hloubky, nebo naopak zase třeba velký varan někde nahoře ve stroji, tak zase balancování půl dne, jenom třeba na špičce nohy někde zase viset přes něco a tak dále. Je to poměrně náročný a svým způsobem i nebezpečný asi. Třeba díky tomuto jsem přišel dlouhodobě k jedné také už stabilní práci a to je ladění veškerý varan v klášteře Schlegla v Aigenu přilehlým, kde dřív doktor Friberger třeba ty jazyky a tak dále si ladil sám, ale jednou se mu právě stalo, že takhle na ladící lávce se podíval dolů a dostal příšernou závrať a teď byl úplně teda nebohý a nevěděl co a musel tam čekat tak dlouho, než zase přišel ještě dalšího kolega a nějak ho se museli snést dolů nebo něco. A od té doby on už prostě neladí varany, tak tam jezdím já, což pro mě vždycky je krásný výlet, že já to dělám rád. Ladění je pak samozřejmě náročný, v podstatě nervově vůbec to unést, protože něco jiného je poslouchat třeba ten tón nebo něco od spoda, třeba nebo v nějakém zákrytu zvukovým, ale když přímo do hlavy si člověk pouští třeba mixturu, tak to opravdu teda je nesmírně náročná záležitost a vyžaduje to teda veliký soustředění, to je člověk jeden nerv, nějaký ladiči to řeší třeba tím, že si dávají špunty do uší, aby je to jako tak nějak na ně nepůsobilo, což teda já nedělám, že mi to nedělá dobře nějak, ale je to opravdu těžký, pak další problém třeba je vůbec i ten, kdo drží klávesy, že to je totiž taky náročná práce držet klávesy při ladění, že ono to člověk ani nepřijde, ale ten nebožák tam sedí prostě hodiny, hodiny sedí za hracím stolem a drží jeden tón a druhý a tak dále a tak dále a musí to taky nějak ustát a opravdu to pro něj není nic lehkýho. A já osobně už za celý leta jsem schopen pouze s jedním jediným člověkem tohle dělat, protože z něj nějak na mě nepřechází nějaký to nervózno. Já prostě vím, že on tam tak v pohodě sedí a drží ho ten tón prostě, jak je potřeba. A právě když to dělá někdo jiný, tak vyloženě na mě z něj přechází to, jak ho to nebaví, nebo jak to. A pak mě to celý úplně rozhodí a já nejsem schopný se soustředit a konec. Je to opravdu zajímavý, ale takovýhle věci všechny hrajou roli. A ono něco jiné, třeba menší varhany, nebo pak už jenom takové přeladění, už jenom kosmetický, no tak když se dělá zásadní, třeba první ladění varhan, velký varhan, to je věc třeba 10 dní, nebo i tak, jo, to je opravdu jako náročná záležitost a soustředění od rána do večera, tak to musí všecko harmonovat, včetně teda toho, kdo drží klávesy, no.

0: To ladění vyžaduje opravdu jako naprostou koncentrovanost a tam stačí, když třeba ten nebožák, co drží kláves, jenom omylem třeba šáhne ještě na tón vedle nebo na něco, tak to je jak rána do hlavy, protože jak je člověk opravdu takhle napružený, tak všechno vnímá naprosto úplně na nerv, že? A nejhorší je, když třeba přijdou báby uklíze do kostela a teď člověk tam lomozej a s vysavačem a to už do mě vjede rapl, to prostě se neznám. A teď zase kolega Pospíšil na to úplně ideální politik, ten je v tu ráno mě dovede sklidnit a je pokoj, že jo, to je nádhera. Někdy jsou taky krásné historky, máme už spolu, že opravdu spolu děláme leta letoucí a to bylo ve Feldafingu u Mnichova, kdy jsme prostě ladili a taky takhle prostě ladím soustředěný všecko. A nebo přijde do kostela kdosi a zase tam tak šoupe nohama a tak a já zase už napěněný, že já teď tam koukám a no, Pospíšil a právě mu říkám, ale tady nějaký Romelovo dědeček, který nás přišel prudit, vyhoď ho nebo něco a nebo se ze spoda ozve česky. Chlapci, zdravím vás, dobrý den, že a tak dále. No, a pak se vyjevilo, že pán sice teda je v Německu, no ale českého původu, no, ale nezlobil se, no. Pak právě ještě zase bylo k tomu taky pěkným, že je vesnice jménem Feldafing a vedle je městečko, které se jmenuje Peking, že jo, s přehlasovaným O. A teď ještě asi, jak jsem byl celý takový nějaký vydýřený bez celý té přírody, tak ten pán pak vyšel nahoru na kůr a zase chlapci, jak se máte a tak dále. A u nás v Pekingu taky máme nové varhany a teď zase já na něj zíral, jak vědě, se jako co to mele o Pekingu Čína, nebo co to, si úplně už jsem byl vedle, že jo, jako z toho, no. Tak to jsou taky někdy příhody, no.
1: V podání Marcela Frhechena zazní tokáta Inge, Georga Muffata. Nahrávka byla pořízena v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.

0: Ještě bych právě rád se zase vrátil ke zlaté koruně, protože postupem let samozřejmě jsem se setkával i s dalšími nástroji a Abrahama Štarka. A vyvrcholilo to snad tím, kdy se mi dostalo přímo do rukou jeho z dalších velkých děl, a to jsou Varhany kláštera v Plasích. A tady se nabízí zajímavé srovnání tělesně dvou instrumentů, protože Varhany v Plasích jsou o 9 let starší, čili rok 1688. A podle mě je to jedno z prvních velkých děl Abrahama Štarka. Ten tenkrát byl poměrně mladý kluk, to bylo asi 29 let, nebo nějak takhle, to by se dalo spočíst, ale to je jedno. A je tam vidět, jak úplně je to ještě jiný svět, jak vlastně ty plaské varhany patří plně ještě do 17. století bez domyšlení hudebního. Je to naprosto ještě jiný svět, přitom je to jenom 9 let rozdílu. A i to řemeslo je, už přesně se je tam vidět ta linie, kudy to jde, ale zase ve srovnání s tou korunou přeci jenom jsou tam vidět ještě určitý nešikovnosti, ale na jeho velikosti to neubírá, bo vlastně naopak, protože je zase obdivodný, jak on během těch 9 let kam se vlastně dostal, jo? Protože potom máme řadu varanářů, kteří jsou stejný 10 let, 20 let, 30 let, 50 let, furt stejný a nejli horší, jo? Že vlastně tam vývoj žádný vidět není, než to u toho Štarka. A takhle bych řekl, v současné době je to samozřejmě to samé, že to jako je běžný jev ve všech dobách a stoletích, ale prostě u toho Štarka je to takhle. Či on začínal velkolepě a velkoryse, protože ty plaské varany, to je úžasná věc, ale nicméně s určitýma nešikovnost na kryček ovšem vidí až teprve vlastně, když tam takhle detailně v ruce, když to stojí v kostele, bych se to taky nevšim. Ale potom dá se porovnat a je to tak. A v tom bych řekl opravdu ta velikost mistrova. Že prostě pořád šel dál. Já ty varhany teď mám v dílně, já vidím opravdu krok po kroku, jak ten varhanář postupoval. Jsou tam odkrytý místa, které nikdy vlastně nikdo nemůže vidět, protože to jsou různý zaklížený celky. Jinak tam jsme třeba objevili krásné nápisy staré, které vlastně jsou na leta letoucí skryty. To nikdo nikdy nemůže vidět, protože tam se třeba někdo si podepsal, pak se zaklížela věc a hotovo. Čili on se podpisoval s tím, že to Bůh ví, kdo kdy tohle poselství najde. Ale na základě tohohle podrobného zkoumání věci a rozebrání do detailu pak je možno posoudit, no, je to tak.
1: Příběh restaurování varhan v Plasích by vydal na román. Varhanám hrozila zkáza. Naštěstí se nakonec dostali do povolaných rukou. Ještě ve Šlajchově varhanářské dílně v Borovanech byla nahrána Berdova fantazie Do Mire.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Antonio Vivaldi, druhá věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holschlag. The Parley of Instruments je soubor, který ho doprovází.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapcův kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

Witold Lutoslavský je znám jako objevitel aleatoriky, ale jeho taneční preludia pro klarinet a orchestr z roku 1954 jsou ještě velmi tradiční. Hraje klarinetistka Sharon Kam a členové České filharmonie.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fiordiligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl, v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Morosa, Vánek lásky, když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na Majorce roku 1841 v době svého vášnivého až zničujícího vztahu se spisovatelkou George Sandovou zkomponoval Frédéric Chopin mimo jiné baladu číslo 3 a Zdur opus 47. Podle některých je inspirována básní Adama Mickiewicze Undína. O tom, že Chopinovy balady jsou všeobecně pokládány za mistrovské, ale zároveň nesmírně technicky náročné kusy, asi netřeba hovořit. Ony ale znějí jako nic, když je hrají skuteční mistři. V našem případě onu baladu Azdur pan Ivan Moravec.

A teď si navzdory realitě dopřejeme krásnou, radostnou, naděje plnou, totiž vánoční atmosféru. Prostředníkem nebude nikdo menší než barokní velikán Johann Sebastian Bach, jehož šestice kantát pro vánoční svátky patří jako Weihnachtsoratorium, vánoční oratorium, k nejvelkolepějším barokním kompozicím vůbec. Samozřejmě nebudeme poslouchat celé ty 3 hodiny oné Bachovy skvostné hudby. Vybereme si toliko jednu árii, známou tenorovou koloraturní árii, v ní se zpívá Ich will nur dir zu Ehren leben, chci jen tebe velebit. V našem případě zaspívá německý tenorista Peter Schreier, jehož doprovodí Staatskapelle Dresden.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ferenc Liszt se zabýval mimo jiné i transkripcemi slavných skladeb pro klavír. Bývají to velmi virtuózní kusy. Toto je jeho úprava sboru Přadelen z Wagnerovy opery Bludný Holanďan. Hraje George Bolet.

D-dur, vaše tónina. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu, sekundu a cinque pro instrumentální soubor, jíž hraje Muzika Antiqua Praha.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13, patetická, hraje Daniel Barenboim.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Claudio Monteverdi Adoramus te, duchovní moteto, zpívá Monteverdi Choir, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jandismas Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jen si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Severní Korea provedla další test svých raketových zbraní, které jsou schopny nést jaderné hlavice. V neděli začne v Olomouci 42. ročník festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. A čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami 10 až 15 stupňů. O pražské koalici budou zástupci vítězného hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
4: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
3: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora a chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích třech letech, každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí alespoň přesun pouze do tarifů.
5: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Severní Korea v noci provedla další zkoušku svých balistických raket. Podle jihokorejského ministerstva obrany odpálila KLDR nespecifikovaný počet střel z letiště u hlavního města Pchjongjang a navedla je do Japonského moře. Japonsko už potvrdilo, že šlo minimálně o dvě balistické střely, které dopadly do moře mimo jeho výlučnou ekonomickou zónu.
6: Podle aktuálního vyjádření jihokorejského sboru náčelníků vojenského štábu má jít o odpověď severokorejského režimu na zatím poslední vojenský test Soulu. Ten před několika dny úspěšně vyzkoušel svou první hypersonickou zbraň, která je schopna letět pětkrát rychleji než je rychlost zvuku a vyhnout se tak protiraketovým obranným systémům. Zatímco Jižní Korea se dlouhodobě snaží přivést severokorejského lídra Kim Jong-una k jednacímu stolu, tento odmítá a naopak výrazně posiluje zbrojní kapacity země. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
3: Festival rozhlasové tvorby se tuto neděli vrátí do Olomouce. Na 42. ročník Pri Bohemia Radio se budou o přízeň odborné i studentské poroty ucházet nejlepší reportáže, dramata, podcasty a dokumenty.
7: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
8: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
7: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. I letos se bude udělovat cena Itálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
9: Rozhlasovou Itálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života.
7: Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě, kde mohou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 17. Více zpráv na irozhlas.cz.
10: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
11: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
10: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Příjemné ráno, tak už tu máme opět pondělí, tentokrát 12. říjnové. Nové ráno, nový pracovní týden, tak ať vám všechno jde tak, jak si přesně představujete. Jasnou představu o tom, co pro vás budeme dnes ráno vysílat, už máme. Rozhlas se umí přestěhovat, a to aniž by se zvedl ze židle. Už v neděli se na několik dní zabydlí v Olomouci, začne 42. ročník festivalu Pri Bohemia Radio. Představí to nejlepší z rozhlasové i podcastové tvorby. Připomeneme si herce Jiřího Štěpničku. S nezaměnitelným hlasem k nám promlouvali Harrison Ford, Michael Douglas anebo Steven Seagal. Včera Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. No a podíváme se i na pražské sídliště Ďáblice, kam se po téměř 20 letech vrací ukradené umělecké dílo. O co se jedná, tak to řekneme za chvilku.
2: Zahraje nám Anat Cohen, předtím třeba hudba Johana Melchiora Multra. Ivano Sanchez zaspívá už za pár minut a taky Wolfgang Amadeus Mozart zazní. První část Serenaty Notturni D-dur hraje soubor Il Giardino Armonico.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Giovanni Antonini řídil Il Giardino Armonico ve skladbě Wolfganga Amadea Mozarta.
1: A budeme rádi, když zůstanete i nadále. Náš ranní kulturní servis tady s vámi bude minimálně do 10. dopolední. Pojďme se ještě ohlédnout za víkendem. Česko včera na závěr frankfurtského knižního veletrhu předalo roli čestného hosta Chile. V uplynulých 5 dnech se na největším veletrhu svého druhu na světě prezentovala Česká republika na více než 100 akcí.
0: Představeno bylo 193 překladů českých knih do němčiny a 75 autorů se zúčastnilo desítek čtení a debat.
1: No a už příští rok se Česko stane hlavním hostem veletrhu Bůh Vídeň.
0: Od středy do dneška, do včerejška se Česko ve Frankfurtu prezentovalo pod heslem Země na pobřeží, které odkazuje na zimní pohádku od Williama Shakespearea. O celé akci budeme taky podrobně mluvit s naší redaktorkou Kateřinou Svátkovou hned po 8:30.

0: Alexej Botvinov a Daniel Houp v části Světy ve starém stylu Alfreda Šnitkeho.
1: Vodní dílo Prameník. Po téměř 20 letech se teď vrací do Prahy 8. Plastika sochaře Vladimíra Kýna vznikla v 60. letech minulého století a zdobila sídliště Ďáblice až do roku 2007. Potom zmizela. Někdo ji totiž ukradl.
0: Městská část Praha 8 teď nechala vytvořit její bronzovou repliku, která je dočasně vystavena v kulturním domě Ládví.
2: Prameník svým tvarem připomíná loďku nebo otevřené vajíčko s abstraktním tvarem ve svém středu. Nyní je dílo přes 2 metry vysoké, ale spodní část bude do budoucna zapuštěná do země na Ďáblickém sídlišti.
3: Já jsem nadšená a jsem ráda, že prostě se ty umělecká díla vracejí.
2: Říká obyvatelka Prahy 8 Petra Študentová, která se na prameník přišla podívat. Dorazila taky Zuzana Ešlégrová, která si dílo pamatuje z dětství.
4: My jsme si tam chodili hrát k prameníku, poslouchali jsme potom, jak teče vodička. No ale pak člověk stárnul a už mě prameník nezajímal, že jo. Ale je pravda, že to tam zarostlo. Hodně. Nikdo se o to nezasadil, aby dělali údržbu.
2: Na zhotovení této repliky pracovala sochařka Jarmíra Němcová a práce to nebyla lehká. Vy jste neměla žádný technický výkres nebo tak, jen třetinový model a fotografie, tak co říkáte na výsledek?
5: Nemohla jsem udělat kopii, toto je ideální rekonstrukce, jak jsem si to já jako představovala a vcítila se do té sochy.
2: Jak to nakonec bylo s tou volbou barvy? Já bych to popsala jako taková velmi tmavě hnědá.
5: Lehce jsem právě chtěla, aby do toho byla zapatinovaná i ta zeleň, která tam potom začne pomocí té vody vznikat.
2: Voda zatím prameníkem neprotéká, ale to se změní, až bude na svém cílovém místě ve Fanfulíkově ulici v Ďáblicích. O tom, že dílo někdo před lety ukradl, autor díla Vladimír Kýn nevěděl, říká jeho syn a historik architektury Zdeněk Lukeš.
6: On o tom nevěděl, protože my jsme mu to neřekli, protože jsme neměli sílu mu říct, že jedna z plastik, kterých si velice vážil, už neexistuje, takže nesmírně oceňuju úsilí kolegů na Praze 8, že se rozhodli to dílo obnovit.
2: Zatím není jasné, dokdy se lidé budou moct dílo v kulturním domě Ládví prohlédnout. Na své místo v Ďáblicích se vrátí poté, až tam dělníci vybudují odpočinkovou zónu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.

0: Sedmé nebe.
1: Zdraví vás Sára Vondrášková. V sedmém nebi pro vás vybírám hudbu z alternativní světové i tuzemské scény. Většinou jde o novinky a méně známé skladby, zvukově pestré a zajímavé, z různých koutů světa, v různých jazycích a v různých nástrojových obsazeních. Zvu vás k poslechu sedmého nebe se Sárou Vondráškovou vždy v pondělí od 7 hodin večer.

0: symfonický orchestr hlavního města Prahy v OK s Tomášem Braunerem a část ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
1: Jiří Štěpnička. Byl to jeden z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle v Praze. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí.
0: Jeho doménou byl i dubbing, vysloužil si přezdívku český Harrison Ford a svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem.
1: Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
2: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
3: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
2: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
3: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
2: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
3: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
4: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
5: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
2: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
3: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
2: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnes jsem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
3: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Tak to byla pořádná porce moderního big bandového jazzu. Americký skladatel a aranžér Gordon Goodwin dal své název skladbě název Count Bubba's Revenge, tedy něco jako hrabě Bubba vrací úder. Nabídli jsme ji v 6:30. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. 5 kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v Horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagoga. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revize inkluze v českém školství. Alžírsko na začátku října zadrželo 61 Maročanů kvůli podezření z plánování sabotáží. Včera to oznámili tamní úřady. Generální ředitelství národní bezpečnosti bez dalších podrobností mluví o mezinárodní a marocké zločinecké síti. Podezřelí podle něj do země přišli po horských stezkách ze sousedního Tuniska. Pardubické východočeské divadlo dnes připomene český underground 70. a 80. let. Od 19 hodin nabídne poetický večer s tvorbou Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho, Sváti Karáska, Vratislava Brabence nebo Jáchyma Topola. Večerem s hudebním doprovodem provede Jiří Šlupka Svěrák. A čekejte polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Tam mohou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Otevírá se taky celá řada nových kulturních akcí. Na náměstí Dukelských hrdinů v Pardubicích je k vidění venkovní výstava, která je věnovaná někdejší vojenské nemocnici Karanténa. Vznikla u příležitosti vydání nové knížky o jednom z největších lazaretů první světové války. Ten v letech 1914 až 18 stával na území dnešního pardubického sídliště Dukla.
2: V Městském muzeu Langškroun je k vidění výstava fotografa a výtvarníka Miroslava Hlinky. Vystavuje tam pod názvem Momenty ticha. Černobílé snímky zachycují třeba české kost

0: Hudba Josefa Haydna, část symfonie číslo 60, v ranní mozaice 8 minut po půl sedmé.
1: Rozhlasové dokumenty, reportáže, dramata a podcasty. Tohle všechno se opět utká o přízeň odborných porot na Mezinárodním festivalu Pribohem.

0: Já rádio.
1: Jeho 42. ročník začne už v neděli v Olomouci.
0: No a nabídne nejenom soutěžní přehlídku, ale taky setkání s tvůrci i doprovodný program.
2: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
3: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
2: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
3: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
4: Kampák, slečno.
5: A co je vám do toho?
4: Státní bezpečnost.
6: Lucka Polišenská, která se s Kateřinou Marií Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
3: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme? Říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
7: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z Poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
3: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Minuta zbývá do 6:45. Máme pondělí 12. října a zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď ještě pozvání k poslechu patří k mezinárodně uznávaným odbornicím na dobu železnou a na výzkum keltského osídlení. Archeoložka Natálie Venclová se přitom ke svému oboru dostala navzdory tomu, že ji od jeho studia okolí odrazovalo.
0: O své vědecké dráze, významných osobnostech české archeologie i společné životě s archeologem Slavomilem Venclem bude tento týden vyprávět v našich osudech. Tady je malá ukázka.
3: Do školy jsem nastoupila v roce 1952. A velký dojem na mě neudělala. Vzpomínám na zeleně natřené dřevěné lavice pro tři se vsazenými kalamáři na inkoust a s problémy s psaním obyčejným perem, které dělalo kaňky, mělo dřevěnou násadku. Ještě vím, že mi koupili násadku, která neměla ten špičatý konec, ale měla ho seříznutý. Většinou byly běžné s tím špičatým, ale to soudila rodina, že je jako nebezpečné, že může vypíchnout oko. V první třídě to byla nuda, protože číst už jsem dávno uměla. Dbalo se na úhledné psaní. Nevím, jestli vlastně dneska tohle ještě existuje, dneska se skoro vůbec nepíše. Což mi dělalo potíže, jako teda celý život. Jako vždycky vyčítali, že mám nečitelné psaní. A vlastně mi pomohly až počítače.
2: Nové osudy tedy tentokrát budou patřit archeoložce Natálii Venclové. První díl můžete poslouchat na Vltavě dnes v 11:30 dopoledne.
0: V tuhle chvíli Johann Melchior Molter, první část symfonie C-dur a Kolínskou akademii řídí Michal Alexandr Vilenc.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: pianista Denis Kožuchin v části sonáty pro klavír číslo 31 Ludvika van Beethovena.
1: Proč je důležité přemýšlet nejenom o tom, co architekti stavějí, ale především pro koho stavějí a s jakým cílem? Tak nad tím se právě teď zamyslí architektka Pavla Melková.
2: Do údolí Val Lumnécia ve švýcarském Graubündenu jsme se vrátili po pár letech a chtěli navštívit stavby, které zde mezitím vznikly. Pár jsme si vytipovali a až později mi došlo, že jsme instinktivně vybírali nejen podle autorů, ale především podle účelu. Zůstaly ty, jejichž hlavním posláním je zlepšení místa, společnosti a života. Jakkoliv i ostatní měli zajímavou formu. Před lety mi profesor Kenneth Frampton, když jsem u něj trávila Fulbrightovo stipendium na Kolumbijské univerzitě, vyprávěl, jak studentům zdůrazňuje, že nejde jen o to, na čem budou pracovat, ale především pro koho a pro co. Často tuhle jeho myšlenku cituji, protože mi připadá zásadní. A sama bych k ní dodala, že záleží také na tom, jaké společenské hodnoty svou prací vyzdvihujeme, posilujeme a podporujeme. Když spolupracujeme na sociálním, respektive dostupném bydlení, posilujeme hodnoty sociální solidarity. Když na stavbě hospicu, podporujeme hodnoty soucitu či humanity. Když na udržitelném domě minimálních prostorových nároků, vyzdvihujeme hodnoty společenské zodpovědnosti, úspornosti, skromnosti. Pokud naopak pracujeme na nadměrně velké a luxusní vile, podporujeme hodnoty individuálního blahobytu na úkor společnosti i planety. Když na komerčním projektu jehož hlavním cílem je nepřiměřený zisk, i za cenu například poškození okolního prostředí, vyzdvihujeme hodnoty bezohlednosti či arogance. Když na nepromyšleném projektu, byť třeba i veřejné stavby, posilujeme hodnotu hlouposti. A neplatí to samozřejmě jen pro architekturu. Rutger Bregman v knize Morální ambice, která vyšla v loňském roce také v češtině, klade zásadní otázku všem profesím. Čemu věnujete svoje schopnosti, čas, energii, zlepšení světa pro všechny, anebo hájení individuálních zájmů často na úkor ostatních? Ptá se, proč například tolik nejlepších právníků věnuje svůj život pomáhání soukromému kapitálu v neplacení daní či legalizování podvodů, namísto zasazení se například o zlepšení situace menšin, odstranění bezpráví či ochranu přírody. Tři ze staveb, které jsme tentokrát navštívili, pocházejí od Johna Caminady. V oblasti dodnes žije a práce lokálního architekta mu také před lety přinesla mezinárodní pozornost a úspěch. Později učil na ETH, vystavoval v Benátkách a stal se uznávaným architektem. Dnes staví i v zahraničí a mohl by nejspíš pracovat na luxusních hotelových rezortech či soukromých rezidencích. Přesto stále staví lokální, často malé, veřejně prospěšné stavby. Kulturní archiv v Sedrunu slouží shromažďování kulturního dědictví obyvatel regionu. Jeho vznik inicioval místní kulturní spolek. Třetinu financoval dar místního rodáka, třetinu obec, třetinu příspěvky kulturních a dobročinných nadací. Provoz a kulturní aktivity zajišťuje dobrovolnická práce a příspěvky podporovatelů. Obytný komplex Siedlung Burgarte ve Valendasu má za cíl oživit komunitní život a nabídnout dostupné nájemní bydlení v historické obci, především mladým lidem, aby neodcházeli do měst. A nový můstek přes řeku Glenner pod osadou Konz inicioval a financoval kanton Graubünden a jeho nadstavba spočívá ve vnesení kvality až uměleckého detailu do utilitární a obyčejné situace. Našlo se i místo pro znovu umístění starého křížku na památku kdysi utonulého chlapce. A všechny tři stavby jsou současně krásné, jednoduché, úsporné a řemeslně precizní.
1: Architektura není jenom otázkou estetiky a funkčnosti, ale taky společenských hodnot, které svou podobou a účelem podporuje. I o tom bylo dnešní zamyšlení, které jsme vám nabídli krátce před sedmou a měla ho pro nás architektka Pavla Melková.
0: Krátce před sedmou Anat Cohen a trio Brasileiro v nahrávce z roku 2017.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petryši Džibnyjové Tajný večírek.
2: Dnešní párty bude noc jejího života.
1: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou.
2: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
1: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přejeme dobré ráno, máme právě 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava, zprávy.
6: V Plzni se dohodli na vzniku magistrátní koalice, naopak v Pardubicích jednání zkrachovala. Ministr Karel Havlíček bude v Indii jednat s tamními politiky i zástupci firem. Zámek Kinžvart nabídne v příštím roce nové výstavní prostory. A čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami 10 až 15 stupňů Celsia. V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z hnutí ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O práci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. Výrazně nižší úrodu než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Podle nich za to může sucho a extrémně horké léto. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost.
7: Cukrová řepa se letos řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce, říká mluvčí agrární komory Barbora Panková.
8: Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
7: Agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku mluví i o poklesu cukernatosti.
9: Podle testu to ukazovalo něco kolem 18%, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukr na to z 15%.
7: Výnos cukrové řepy se v Loštících oproti loňsku podle Rosty propadlo o zhruba 40%. Z Loštic Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO odletěl na 4denní podnikatelskou misi do Indie. Navštíví Delhi, Bangalore a Mumbai, kde bude jednat s představiteli jednotlivých indických států a tamních společností, ale taky s indickou vládou, včetně premiéra Narendry Modiho.
10: Do Indie provází ministra průmyslu a obchodu přední české firmy, od letectví přes dopravu až po vědu a výzkum. Ve hře jsou dodávky vlaku i letadel do Indie. V Delhi bude ministr jednat s členy indické vlády, druhou zastávkou bude město Bangalore, které je jedním z nejvýznamnějších technologických a průmyslových center Indie. Obchod by měla usnadnit nedávno přijatá dohoda mezi Evropskou unií a Indií. Z Delhi Jaromír Marek, Český rozhlas.
6: Zámek Kinžvart připravuje pro další sezónu novou expozici. Představí například zrestaurovaný Metternichův kočár z počátku 19. století. Významnou částí výstavy ale bude kinžvartská daguerotypie. Jedná se o nejstarší fotografii. K tomu, aby si ji mohli návštěvníci prohlédnout, musí být umístěna ve speciální vitríně, jak říká kastelán Ondřej Cink.
11: Vystavení té naší nejvzácnější kinžvartské daguerotypie je v tom, že musí být umístěna v mikroklimatu, v speciálním je to dusíková atmosféra, která zpomalí korozivní procesy právě na tom předmětu samotném. Jakmile tady ta fáze ověřování bude ukončena, tak pak teda převezeme kinžvartskou daguerotypii z Prahy zpět na zámek Kinžvart.
12: Počasí.
6: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Tam mohou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 17. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré pondělní ráno, aktuální předpověď počasí František právě nabídl. Já ještě doplním, že tento týden nám slibuje slunečné podzimní počasí, až ten víkend prý zase přinese ochlazení a opět na hory sníh. A my už teď víme, jaká je předpověď pro dnešní ranní mozaiku. Podíváme se třeba na duchovní rozměr myšlení Václava Havla, co pro něj znamenala víra a může jeho pojetí spirituality oslovit i dnešního člověka. Tak i na to odpovíme, také vykročíme za hranice běžných možností se sympoziem cirkusové pedagogiky, které ukáže, jak žonglování, akrobacie i společný pohyb můžou pomoci překonat strach a také předsudky. Tohle všechno už za malý okamžik. Tak ať se vám 6:55 hezky poslouchá.
2: Uslyšíte taky Luciana Pavarottiho v této hodině. V jeho podání část opery Turandot Giacoma Pucciniho a ještě předtím třeba František Xaver Brixi, taky Dan Bárta nebo Ernst von Dohnányi. Hraje nám Kocianovo kvarteto.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava necelých 11 minut po 7 ráno.
1: A teď se budeme ptát, jakou roli může hrát cirkus při překonávání nejrůznějších bariér, které nás v životě omezují. A právě tomuto tématu se věnuje taky letošní ročník sympózia cirkusové pedagogiky s podtitulem Překonávání hranic. Pořádá ho Cirkeon, tedy Centrum pro nový cirkus.
0: V městské knihovně v Praze dnes a zítra nabídne prezentace, panelové diskuze i workshopy. Více už nám řekne lektorka Valérie Hetzendorfová. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno.
1: Zkuste jenom vysvětlit velmi stručně, co to je cirkusová pedagogika?
2: Cirkusová pedagogika je směr, který používáme u nás v našem Centru pro nový cirkus a je to vzdělávací směr, který využívá cirkusové disciplíny k rozvoji například sociálních dovedností. Je pro nás zásadní radost z pohybu v bezpečném prostředí.
0: Vy jste sama lektorkou a produkční v Centru pro nový cirkus Cirkeon. Na co budete chtít na konferenci upozornit?
2: Já budu na konferenci mluvit v takovém neformálnějším bloku o tom, jaké je to stát se včlenit se mezi dospělé v našem cirkuse, protože já jsem tam začínala ve 13 jako dítě. A náš blok se bude jmenovat Seš na to moc mladá stará. Budeme tam ještě s jednou, teď už vlastně kolegyní, ale ještě o dost mladší naší lektorkou 17 letou a potom například s kurzistkami našeho cirkusu třetího věku, což jsou seniori.
1: Ten program je rozdělený do dvou tématických dnů. Dnešek se zaměří na vnější hranice, na společenské předsudky nebo věkové stereotypy, o kterých už jste teď mluvila. Zkuste je představit některé z přednášejících konkrétní témata, o kterých nakonec bude řeč.
2: Dneska, myslím si, že je to úplně první blok, se budeme bavit o neurodiverzitě a neurodivergentních dětech v našich cirkusových lekcích a bude tam mluvit například Jan Kouřil z Národního ústavu pro autismus nebo Steffi Millerová, která v Plzni v jejich cirkuse Circularium vede kurz vyloženě pro neurodivergentní děti. Je to ergoterapeutka a má tam kurz, kde má takovéto děti nebo je má přímo v běžných lekcích.
0: Strach. Ano, povídejte. Pokračujte, ještě chcete něco doplnit.
2: Ne,
0: klidně. Ještě jste něco chtěla? Ne. Ten strach ze selhání nebo obavy, které vlastně mohou člověku bránit, pustit se do nové aktivity, i tím se budete na tom sympoziu zabývat. Jak může cirkus pomoci překonávat obavy, které nás v životě omezují?
2: Já si myslím, že je to hlavně proto, že cirkus vlastně poskytuje procvičování překonávání obavy, protože když se někdo obává třeba přejít lano, tak ten pocit odhodlání se k tomu ho nakonec přejít a potom ta radost z toho, že se to povedlo, je vlastně cvičení na to, když ta obava něco překonat je v reálném životě. Takhle to vidím já a myslím si, že je ještě taky důležité, že si můžu říct o pomoc a potom mi někdo pomůže a to je taky něco důležitého.
1: Součástí sympozia jsou taky praktické workshopy. Tak kdo je povede, na co se zaměří? Bude tam to lano, které budou účastníci přecházet?
2: Lano tam, myslím, zrovna nebude, ale cirkusový workshop jsou cirkusová hřiště našeho lektora a metodika Adama Jarchovského. Cirkusová hřiště je jeho pedagogický nástroj. Je to takové vytvořené prostředí pro cirkusáky všech levelů dovednosti, protože to je často problém, když někdo, Adam zrovna je žonglér, když někdo žongluje hodně dobře a když někdo vlastně úplně poprvé přišel k žonglování, tak to je něco, s čím my v lekcích vlastně pracujeme a na to Adam právě vyvinul tenhle ten nástroj cirkusová hřiště, tak to je vyloženě cirkusový workshop, který nás čeká a potom nás čeká například workshop s Petrou Plachtaňský, která je z cirkusu No Mates of Culture a pracuje na Praze 6 s menšinami, s romskou menšinou a teď s ukrajinskými uprchlíky. Workshop mezikulturního porozumění, to nevím, jestli jsem řekla. A Petra Plachtaňský je taky jednou z přednášejících dneska.
0: Spousta zajímavých témat čeká návštěvníky sympozia cirkusové pedagogiky. My jsme o tom mluvili s cirkusovou lektorkou Valérií Hetzendorfovou. Zamířit můžete do městské knihovny v Praze. Děkujeme, mějte se moc hezky.
2: Naschledanou, děkuju.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.
2: Teď trochu měníme téma. Promyslet Havla. Přesně tak se jmenuje nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava, ve které filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek společně se svými hosty hledají odpovědi na otázku, čím mohou myšlenky Václava Havla oslovovat dnešní svět.
3: A v závěrečné šesté epizodě přivítají literárního historika Martina C. Putnu. Společně se zamýšlejí nad Havlovou spiritualitou.
2: A tady je ukázka z debaty, kterou moderuje Karolína Koubová.
4: Jak uplatňovat duchovní zkušenost v politice? Jako kdy je nebezpečné s tím nepočítat, s touto a vyloučit jí? A kdy naopak, za jakých podmínek by to mohlo být přínosné?
5: To se velmi těžko vztahuje k době dnešní, protože dnes se náboženská hesla v politice užívají zase velmi znova, ale užívají se přesně v opačném smyslu, než je mínil Havel. Proto to znamená, dnes je...
4: Dobře to teď říct.
5: Tak to říkáme, že prostě, když dneska někdo řekne, já jsem křesťanský politik, tak člověk instinktivně říká, tak pozor, jaký druh fašisty to zase bude? Jo? Zase ne všichni, ale prostě od Putina po Trumpa, teď jako jsem mě nemínil, jaksi staré, dobré křesťanské demokraty, kteří prostě vykonali mnoho dobrého během dějin, a tím by se myslí tuhleto prostě novou fundamentalistickou pravici, která je v našich končinách křesťanská, ona má svou obdobu v Izraeli, ona má svou obdobu v Indii a v muslimských státech ani nemluvě, tak to je přesný opak toho, co on chtěl. To znamená, možná by mohlo být inspirativní právě tváří v tvář téhleté prostě fundamentalistické nenávist etnoreligiozitě se vrátit k tomu, že každý je zodpovědný sám za sebe a že se někomu, kdo, omlouvám se, biblicky řeknu někomu, ne něčemu, kdo je prostě nad tím vším a mimo všechno a prostě nedá se žádným způsobem okecat, oritualizovat, okadidlovat, oblomit. Jo, možná vlastně to jeho, jak se tam citovali, to oko, které všechno vidí, ale proto vidí i mě a proto já jsem jenom jemu zodpověden. Možná, že tohleto je něco, co si z toho vzít můžeme.
4: Alice?
6: Já jsem našla v Havlově několik zmínek, znovu je pravděpodobný, že je to přes Ivana a jeho kybernetiku o otevřeném systému. Je to něco jiného než intence systému, o kterých mluví v Moci bezmocných. Je to určitý systém vztahů mezi lidmi a jejich prostředím, který je dynamický a to znamená, že se vyvíjí tak, že nepotvrzuje sám sebe, ale neustále se otevírá nějakému novému smyslu. A to je pro něj pozitivní obraz. Obraz otevřeného systému, rodinného, kolektivního, třeba i státního, nebo myšlenkového, kognitivního. A když já bych se ptala na to, jakou duchovnost teď potřebujeme, tak potřebujeme duchovnost, která otevírá naše systémy, aniž by je rozbíjela na úplné fragmenty. To znamená jakoby držet nějakou kohezi systému, který je ale schopen vlastně seberevize a sebeotevírání. Mně přijde jako celkem nedoktrinální popis duchovnosti, který bych se dal použít i dnes.
0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Sérii Promyslet Havla, včetně závěrečného šestého dílu, už teď tedy najdete v našich podcastových aplikacích. Mrkněte na Můj rozhlas.
3: Zveme vás taky na živou debatu Promyslet Havla, která se uskuteční 22. října v jízdárně Pražského hradu.
2: Tématem demokracie a budoucnost Evropy a detaily na webu Vltavy.

0: Seven Steps to Heaven, Miles Davis a Victor Feldman. To byla skladba, kterou jsme nabídli v 7:30 příjemné pondělní ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš se ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Zhruba polovina českých průmyslových firm se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky společností. Na úsporná opatření můžou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort od roku 2022 vyčlenil už skoro 1 miliardu korun. Nedělní útok na mezinárodní letiště v saúdsko-arabském Riádu nepřežil 1 člověk. Dalších 11 je zraněných, informují o tom místní úřady. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podobné údery ale v posledních dnech podnikají jemenští povstalci Husíjové. Jejich sobotní útok na letiště krále Chalída nepřežilo 13 lidí. V Pardubickém institutu paměti národa na dnešek připravili přednášku o likvidaci soukromých nakladatelství v Československu v roce 1949. Komunistický režim tehdy zrušil více než 300 nakladatelských domů a tisíce knih skončily ve sběru starého papíru. Historie cenzury i příběh nakladatelství svého prapradědečka Jana Leichtera přiblíží Štěpán Lars Leichter. A čekejte polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky a četnější budou na horách na severu a severovýchodě. Tam mohou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Co nového v kultuře? Třeba Východočeské divadlo v Pardubicích zve na premiéru poetického večera nazvaného S fízlem v zádech. Bude věnovaný české undergroundové poezii.
2: Na Radnici v Jihlavě můžete zajít na koncert vítězů 19. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňačkové.
1: Je poslední šance navštívit 33. ročník festivalu Příští vlna Next Wave v Brně, který je zaměřený na divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarnou a jinou alternativu.
2: Bluesman Jan Spálený koncertuje s kapelou v pražské Malostranské besedě.
1: A do sálu Hamu v Praze jste zváni na jubilejní koncert k nedožitým 90. trombonisty Zdeňka Půlce.

0: Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra a Johann Sebastian Bach, část koncertu pro čembalo, smyčcové nástroje a basso continuo.
1: Neznám nikoho, kdo by nemiloval filmy Karla Zemana. Taková Cesta do pravěku, ikonická záležitost. Čtveřice kluků se v něm vydává na dobrodružnou cestu miliony let do minulosti a během toho putování si vede deník. Ten se ale po premiéře snímku roku 1955 ztratil.
0: Teď znovu ožívá v podobě výpravné, bohatě ilustrované publikace Deník cesty do pravěku. Jejím autorem je výtvarník Jakub Fábela.
1: A právě s ním a taky s Josefem Lukášem, tedy jedním ze čtyř představitelů hlavních rolí, natáčel náš reportér Tomáš Pilát.
0: Proč Zemanův film dokáže oslovovat diváky i po více než 70 letech?
2: Já myslím, že pro všechny lidi je to jejich dětství. Já jsem dokonce zkoušel, jel jsem na kole a teď jsem se stal v takovém stánku, tam čtyři pánové středního věku ze Slovenska a já jsem zkusil jim tu knížku ukázat, co jim to řekne. A on řekl, jasně, to je Cesta do pravěku, to je naše dětství.
3: Máte pocit, že rodiče rádi vypráví o šťastných chvílích ze svého dětství svým dětem a vnoučatům a tak vlastně ten zájem o ten film přetrvává přes ty generace, no, přes těch 70
4: dělat,
3: let.
4: Měl by to dělat. Jeden z těch prostředků, kterým ty děti se mají něco dozvědět, je i tenhle film, že jo?
2: Jednoznačně ten film je současně o přátelství. To je docela důležité říct, že ten film je velmi, velmi přátelský a vlastně takový návodný, jak by se mladí lidé a vůbec lidé měli chovat.
3: Mnoho filmů už před těmi 70 lety vracelo nebo ukazovalo dětství různých lidí, ale mnohé upadly zapomenutí, jak jsme řekli. Čím filmy Karla Zemana si drží ten zájem, podle vás?
4: Režisér Zeman, řekl bych z mýho pohledu, nebyl tak veřejně známý, protože pracoval ve svém pracovišti ve Zlíně, Gottwaldově a tam tvořil trikové filmy. Tak to byly spíš krátké věci. Potom jeho myšlenku se mu podařilo uskutečnit, že přešel na živý herce takzvaně, nebo herce, ne, ale na živý lidi. A já myslím, že jeho profesní úspěchy pokračovaly i v dalších filmech. Já bych nechtěl hodnotit, kdy byl ten vrchol, ale tam bylo řada dalších filmů, který ho proslavili taky.
2: A já bych řekl, že on je hrozně podobný Karlu Čapkovi. Jo? Karel Zeman se opravdu obával o celý svět a v těch filmech to opravdu stvárnil. Proto ty filmy přežívají, protože to jsou ty zásadní myšlenky, které napadou jenom ty velký lidi, jako byl Karel Zeman.
3: Jak Karel Zeman pracoval se svými herci? Vy máte zkušenost, jaký byl, jak jste spolu vycházeli?
4: Když nás tak vznosně nazýváte herci, byli jsme čtyři kluci, z toho dva si čuchli.

0: Teď trochu k filmu, jinak my dva jsme byli amatéři a on měl i rodinu, tak on věděl, jak se zachází jako s dětma, i když už jsme odrůstali, ale trpělivě i ty naše výstřelky, kdy jsme třeba nebyli soustředěný a on musel opakovat záběry několikrát, tak to vzal a nakonec jsme to dotáhli k tomu cíli, který on asi si vytknul.
1: Dá se říct, že byl s vámi kamarád, nebo řekněme trpělivým v uvozovkách tatínkem, který, jak říkáte, trpěl ty vaše výstřelky a byl tolerantní?
0: Asi by to jinak nešlo. On měl svoje dohlížitele nad náma, pedagogický a jiný, ale takový asistent režii, pan Cvitáček, to byl srandista, který nebyl nijak přísnej, aby nás peskoval, ale spíš jsme udržovali tu partu těch čtyřech lidí. No.
2: Na to musíme dát zvlášť pozor, Jirko. To je přece deník naší výpravy. Tak tam hned něco napíšeme.
3: Tak byla napsána první stránka deníku. O našem táboření v době ledové.
1: Vy jste předtím, než vyšel deník do pravěku, vyhlásili sbírku, která se setkala taky s ohromným úspěchem. Překvapilo vás to?
4: Naprosto. My jsme to udělali proto, že jsme si řekli, že taková sbírka je i dobrou, řekněme, kampaní na tu knihu, ale že vyberem takový ohromný prostředky, nás velmi překvapilo. A o to víc ještě nás potěšilo, že ti lidé nejenom, že nám přispěli, ale ještě nám napsali opravdu stovky nádherných sdělení a přání k té knize. Byl to perfektní start pro takovou knihu.
1: Použili jste všechny ty prostředky na tu knížku, jak byla drahá třeba její výroba?
4: Ono je to trošku kombinace, protože ta kniha začala tak, že nejdřív vyrobíte, protože já jsem grafik, že? Takže vlastně umím spoustu věcí udělat bez toho, že mě někdo platí. Ale pak máte spoustu videů se samotným tiskem, se samotnou propagací té knihy a tam už opravdu jdete do 100 tisíců až milionů. Ale ta sbírka skutečně byla zásadní, protože nám vyřešila většinu těch zásadních problémů a je to start pro to, abychom dělali do tisky.
1: Pane Lukáši, ta kniha vychází z toho deníku filmové, který vy jste tam měli a píšete si ho během té vaší cesty do pravěku. Když srovnáte ten deník filmový, který se pak ztratil, s tím deníkem, který teď vychází, Našel se, jak to srovnání podle vás dopadá?
0: No tak ten deník byl jako, že tam občas jsme drželi knihu, já jsem jako psal, pak to dopsala asistentka, kde ji nafilmovali i tou rukou, jak píše, a ten deník potom byl součást nějakých rekvizit. Nebyl tak důležitý, zmizel, no a teď myšlenkou tady muzea bylo, že se našel, tak to je výborný.
1: Pane Lukáši, máte doma schovanou nějakou rekvizitu nebo nějakou památku na natáčení cesty do pravěku?
0: Neustále dotazy, kde je rádiovka s bambulkou. Bohužel se ztratila. Bylo to tím teda, že při začátku filmu garderobírka přišla a brala si i naše oděvy, což bylo vhodné, že nám to bylo, a jestliže to vyhovovalo filmu, tak si je vzala. Byla to i tato čepice rádionka s bambulkou, ale ta zmizela a všichni se po ní ptají.
5: Tak třeba se ještě někdy najde. Josef Lukáš, jeden ze čtveřice protagonistů filmu Karla Zemana Cesta do pravěku z roku 1955.
6: S ním a s výtvarníkem Jakubem Fábelem jsme mluvili o čerstvě vydaném deníku Cesty do pravěku.

0: Karla Pireš na vlnách Vltavy ve nahrávce z roku 2020. Přejeme hezké pondělní ráno, minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Prohlížíme s Františkem už od rána zpravodajské servery, abychom zjistili, co se děje, co se o víkendu dělo. Zastavujeme se u našeho zpravodajského serveru i rozhlas a sledujeme rubriku Kultura. Najdete tam rozhovor s režisérem a scénáristou Davidem Ondříčkem o jeho novém filmu, se kterým se vrací do současné Prahy a taky ke kořenům své tvorby.
0: V komedii Kluci to vidí jinak než holky sleduje 7 lidí, kteří hledají lásku, směr i odvahu něco ve svém životě změnit. Proč měl potřebu vrátit se k příběhům lidí kolem sebe?
2: A proč David Ondříček říká, že natočil možná svou nejsmutnější komedii? I na to najdete odpovědi, stačí se podívat na iRozhlas.

0: František Xaver Brixy, Česká komorní filharmonie pod vedením Vojtěcha Spurného. Slyšeli jsme třetí část symfonie D-dur.
1: Vizitka. Máme radost, že pozvání do studia přijali houslistka Veronika Jarůšková a violončelista Petr Jarůšek. To jsou manželé a jsou to členové světově uznávaného souboru Pavel Haas Quartet.
0: Nedávno získal už 6. prestižní cenu Gramophone Award, přezdívanou Oscar klasické hudby. Tentokrát za nahrávku smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů.
1: Co všechno se odehrává mezi čtyřmi hudebními hlasy, které se na pódiu musí propojit v jeden celek. O hudbě, taky vzájemné souhře i radosti, bude řeč ve vizitce na Vltavě po 10. dopoledne.

0: opravdu jsou chvíle, kdy hlas dokáže mnohem víc než celý orchestr. Luciano Pavarotti v Pucciniho árii Nessun Dorma. Začíná s takovou tou naléhavou něhou, stupňuje napětí. No a potom slavný tenor v mohutném finále. Tak jak ho zněl právě teď.
1: Tento týden pro vás texty do básnění bude vybírat českobudějovická básnířka Anna Gažujová. Na literární scéně na sebe upozornila už před 8 lety, kdy byla její báseň Tragos zařazena do ročenky nejlepší české básně. A mezi její oblíbené autory patří taky polský básník a nositel Nobelovy ceny za literaturu Česlav Miloš.
2: Básnění.
3: Česlav Miloš, Pivoňky kvetou. Pivoňky kvetou, růžové a bílé, jak asi slastné musí být uvnitř žít. Milí broučci zde tráví volné chvíle, neb květým je tím, čím nám je byt. Matka nad klombem s pivoňami staje, činga po jednou i płatky rozchyla, i dlouho patří v pivoňové kraje, dla kterých rokiem bývá jedna chvíla. Pak květ pouští a všechno o tom kraji pivoňkových vůní dětem vypráví. Zelené lístky si zvánkem pohrávají a třpitky světla mihotají po tvářích. Báseň Pivoňky kvetou v originále Při pivoňách je jednou z částí drobného básnického cyklu, který polský básník Česlav Miloš nazval velmi jednoduše Svět. Česlav Miloš se narodil v roce 1911 na území dnešní Litvy a v tomto cyklu se vrací do svého dětství, ke svému rodnému domu, zahradě, matce, otci i přírodě. Básně tohoto cyklu vznikaly během roku 1943 v okupované Varšavě, místě, které žilo v atmosféře neustálého strachu a hmotné i duchovní tísně. Motivy navázané bezprostředně na tuto skutečnost by ale čtenář v básních Světa hledal marně. Strach se zde sice objevuje, ale je například ve stejnojmenné básni transponován do téměř existenciálního strachu dítěte, které je ztracené v nočním lese a bojí se, že už nevyjde slunce. Milošovy básně jsou především oslavou Světa, jeho barev, krás, jeho řádu, velikosti i drobných detailů. V případě básně Při pivoňách je oslavován záhon rozkvetlých pivoněk. Pivoňkový květ je zde viděn jako celý svět, jako místo, které bylo dáno broučkům, aby zde žili a rozmlouvali spolu, místo, kde čas plyne pomaleji. Tyto myšlenky z první strofy jsou psány jako myšlenky dítěte. A přece je to matka, kdo ve druhé strofě rozhrnuje okvětní plátky a noří se do pivoňkového světa. To ona jej dětem zprostředkovává, sama na okamžik matkou i dítětem zároveň. Ani sám básník není při svém návratu do dětství tak docela dítětem. Je také mužem, pro kterého už krása pivoněk není tak jako pro dítě něčím tak samozřejmým, že není třeba se nad tím pozastavovat. Ví už, že ta krása je křehká a proto je třeba za ní vzdávat dík a oslavovat ji. Něco, čeho dítě, které je samo plné díku a oslavy, které je vlastně samo díkem a oslavou, není vědomně schopné.
0: Báseň Pivoňky kvetou od Česlava Miloše do dnešního básnění vybrala českobudějovická básnířka Anna Gažijová. Tento čas jí bude patřit i zítra.
1: Blíží se festival Prebohemia Radio, začne v Olomouci, bude to už 42. ročník. I o tom budeme mluvit ve zprávách v 8 za 3 minuty.

0: Hezké pondělní ráno, je tu 8. hodina.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu se sejdou na jednání o koalici hlavního města. Česká zbrojařská skupina CSG poprvé vystavuje na největším americkém veletrhu pozemní vojenské techniky. V neděli začne v Olomouci 42. ročník festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. A čekejte polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami 10 až 15. O pražské koalici budou dnes odpoledne jednat zástupci vítězného hnutí STAN a druhého Spolu pro Prahu. Obě uskupení mají dohromady 34 z 65 zastupitelů hlavního města. Lídr hnutí STAN Petr Hlaváček řekl, že koalice jenom se Spolu se nedá vyloučit. Byla by podle něj ale křehká. Zítra nebo ve středu chtějí starostové pokračovat ve schůzkách taky s Prahou, sobě a Piráty. Hlaváček říká, o jaké gestce mají ve vedení města zájem.
3: My určitě chceme primátora, rozvoj. Určitě bude vášnivá diskuze o financích a určitě stojíme o školství a životní prostředí.
2: Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušil minulý týden kvůli výhradám motoristů a SPD. Ještě před schůzí vlády proto zasedne koaliční rada. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů není cílem schvalování zákona bránit. Naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
4: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně ta reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba. Zbrojařská a strojírenská skupina CSG podnikatele Michala Strnada se dnes poprvé představuje na hlavním veletrhu americké armády ve Washingtonu. Americkým vojákům nabízí hlavně těžké nákladní vozy Tatra. Ty se můžou ucházet o armádní zakázku na novou flotilu nákladních aut za více než 100 miliard korun. Skupina už ve Spojených státech zaměstnává přes 4 000 lidí.
5: Třídenní veletrh pořádá Asociace americké armády a míří na ní desítky tisíc lidí z celého světa. CSG tu vystavuje dvě těžké tatrovky s pohonem všech osmi kol. Podle místopředsedy skupiny Bena Hudsona by mohly uspět v soutěži, kterou armáda nahradí stárnoucí nákladní vozy jediným typem. Zahraniční vítěz by ale musel vyrábět přímo ve Spojených státech. Skupina ukazuje i munici. V Iově už pro americkou armádu staví závod naplnění dělostřeleckých granátů, a to za 632 milionů dolarů. Tedy přes 13 miliard korun. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Festival rozhlasové tvorby se tuto neděli vrátí do Olomouce. Na 42. ročník Pri Bohemia Radio se budou o přízeň odborné i studentské poroty ucházet nejlepší reportáže, dramata, podcasty a dokumenty.
6: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
7: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
6: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. I letos se bude udělovat cena Itálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
8: Rozhlasovou Itálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života.
6: Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější na horách na severu a severovýchodě. Tam mohou být nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnost. Nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy potom až 17. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Ještě jednou hezké ráno. Opera, divadlo a taky chvíle, kdy se svět kolem nás na okamžik stiší. Tak takhle budou vypadat následující minuty tady u nás na Vltavě. My vás pozveme na Mezinárodní festival Janáček Brno. O vstupenky na tento festival budeme soutěžit za necelou půl hodinku. Vydáme se i do Ústí nad Labem, kde Činoherní studio vůbec poprvé představilo svůj aktuální repertoár v přehlídce Showcase ČS, co o současné podobě divadla prozradila a kam se chce dál ubírat. I na to dáme odpovědi. A zamíříme do kaple svatého kříže na Pražském hradě. Architektka, designérka a šperkařka Eva Eisler tam totiž vytvořila instalaci s názvem Kruh ticha. Zve k zastavení, k rozjímání. Jak se dá tedy prostor proměnit, aniž by ztratil svou historickou sílu a co všechno můžeme zaslechnout, když na chvilku svět kolem nás utichne? I na to se budeme ptát. Ještě jednou za celý tým přejeme hezký den.
1: Zaspívá nám Nora Jones už za pár minut, potom taky hudba Felixe Mendelsona Bartholdyho nebo Eva Olmerová s tradicionál jazz studiem Pavla Smetáčka. Jan Petr a Radek Baborák hned v úvodu. První část sonatýny pro lesní roh a klavír Jaroslava Kofroně.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Jaroslav Kofroň, část sonatýny pro lesní roh a klavír, 8:10.
1: Zkuste si to představit. 7 říčních balvanů, světlo, zvuk a k tomu pohyblivý obraz. I z těchto prvků se skládá instalace Kruh ticha. V rámci letošního design bloku je vytvořila architektka, designérka a autorka šperků Eva Eisler.
0: V kapli svatého kříže na Pražském hradě zve návštěvníky k zastavení, rozjímání a odpočinku od každodenního schonu.
1: A tak se tam taky zastavila naše redaktorka Zuzana Filipková.
2: Ten prostor je pozdně barokní kaple, která sloužila svým účelům několika teda panovníkům tady a pak nevím, z jakého důvodu byla uzavřena a odsvěcená. Myslím, že tento okamžik, kdy tady začíná první a takováhle umělecká výstava, možná zahájí nějaký proces dalších projektů.
3: Pracovala jste i s tou historií ve smyslu třeba toho, že zde byl vystaven i několikrát svatovický poklad v dávnější historii, tedy ne teď, ale jestli se vám to vlastně promítlo i do toho projektu nebo do té výstavy, kterou jste tady vytvořila?
2: A svým způsobem ano, ale ani jsem tak na to nemyslela, jako spíš na to, jak prožívám vlastně ten dnešní svět a jsme bombardovaní turbulentníma zprávama a člověk si říká vlastně, jestli ještě potřeba v dnešním světě plné technologií, kdy dokážeme vytvořit úplně všechno, jestli je potřeba ještě něco dalšího, nového tvořit. A tak jsem si řekla, já vlastně tady vytvořím takovou site-specific instalaci speciálně vytvořenou pro tento prostor, kdy nebudu vytvářet nic sama, ale přinesu sem přírodu, takovou tu přírodu, která není vytvarovaná člověkem.
1: Říká Eva Eisler v kapli svatého kříže, kam umístila 7 říčních kamenů do kruhu. Součástí instalace je také video, na kterém se doslova valí voda.
2: Celý život mě provází slovo togetherness. Mám ráda, když lidi spolu vedou dialog a nějak sdílejí svoje příběhy a životy. A tak jsem často vytvářela, navrhovala dlouhatánský stoly, kde prostě všichni sedí pospolu. A tady jsem vytvořila kruh, protože kruh je takový pro mě nejdemokratičtější místo, který nemá žádnou hierarchii, a nemá začátek, nemá konec. Je to kruh teda z přírodních říčních kamenů. A návštěvník by očekával, že vstoupí do ticha. Ale tady vlastně pro mě ticho neznamená absenci zvuku. Ticho je takový prostor, kde se člověk může soustředit. Soustředit se jeden na druhého nebo sám na sebe. Takže to je takový introspektivní situace, kdy tady člověk může pobít, může vstoupit do toho kruhu, může se na to dívat z jakéhokoliv úhlu, může si sednout na kameny a zažívat nejenom ten prostor, ale taky máme videoprojekci vody. A vody proto, protože voda po tisíce až miliony let vlastně ty kameny utvářela.
1: Dodává Eva Eisler, od které tu tentokrát neuvidíte její slavné šperky. Toto místo má spíše sklidňovat a přinášet duchovní až magický rozměr.
2: A ještě jsem pro každý ten kámen vymyslel jedno slovo. Takže ty slova se vlastně prolínají tím hudebním dílem.
3: Řekla byste ta slova, nebo aspoň nějaká z nich?
2: Prvopočátek, trvání, paměť, přítomnost, souhra, rezonance a celistvost. Jsou to slova, která nevytváří příběh, ale dá se říct, že od počátku k trvání, od trvání k paměti, od přítomnosti, souhře, rezonance a nakonec celistvosti. Není to návod, jak tu instalaci chápat, ale každý si může najít něco svého.
1: Nedílnou součástí instalace Kruh ticha je hudba složená skladatelem Jiřím Trtíkem.
4: Ta skladba je postavená na 3 motivech. Jeden z nich je dech, potom voda a 7 slov, které běží ve smyčkách a tím symbolizují určitou kruhovost. Dohromady tyhle ty motivy vytváří jakýsi oceánský pocit, což je jakési spojení člověka s celým vesmírem, tvořící jednotu.
3: Někdy je to až tak intenzivní, že se tady úplně tak jako až chvěje sklo, to nevím, jestli teda můžu říkat, každopádně jako má to být
4: jenom trošičku
3: jako intenzivní zážitek zvukově, že mi přijde, že to vlastně není jako taková podkresová věc, ale dominantní věc tady pro tenhle ten projekt.
4: Určitě, když se podíváte na tu projekci, tak to je opravdu obří valící se voda zpoza dveří, takže to je obrovská masa vody a vlastně jde o jakési spojení se světem, že mezi člověkem a světem není žádná jaksi hranice. To znamená, že je to vlastně o intenzivním prožívání teď.
1: Instalaci Kruh ticha Evy Eisler můžete v kapli svatého kříže na druhém nádvoří Pražského hradu navštívit i potom, co skončil o víkendu design blok, a bude to až do 3. ledna příštího roku.
0: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé uspořádalo přehlídku svého aktuálního repertoáru 5 dní, několik divadelních inscenací a příležitost poznat kulturní život Ústí nad Labem. To absolvovala Marcela Magdová, a tak se jí zeptáme, jaké to bylo.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Vltava, teď taky Nora Jones v nahrávce z roku 2020, která dozněla v 8 hodin 21 minut.
1: Míříme do divadla. Ústecké činoherní studio, které vstoupilo do druhé sezóny pod uměleckým vedením režiséra Michala Háby, uspořádalo pětidenní přehlídku svého aktuálního repertoáru a nazvalo ji Showcase. Součástí nebyla zdaleka jenom divadelní představení, ale byly to i diskuse a setkání s dalšími kulturními organizacemi v Ústí nad Labem.
0: Na přehlídku vyrazila i divadelní publicistka Marcela Magdová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Do činoherního studia jezdíte pravidelně, většinou spolu taky hodnotíme konkrétní premiéry. Dnes mluvíme o přehlídce Showcase činoherního studia. Jak na vás působila? Komu byla určena? Kdo se jí účastnil?
2: Rozhodně nešlo jen o ucelenou prezentaci titulů premiérovaných v loňské sezóně, jako tomu je například u Šaldovy šňůry, tedy přehlídky divadla FX Šaldy v Liberci, Ostravaru prezentujícím tvorbu ostravských činoherních scén, či Zarázu, na němž spolupracují dvě scény z Zlínského kraje, tedy Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Všechny tyto jmenované akce jsou obdobně určeny odborné veřejnosti a studentům z divadelních škol. Avšak jsou uzavřeny více do sebe, ať už jazykově nebo oborově. Činoherní studio i s vědomím toho, že s každým titulem hostuje minimálně vždy v Praze a je scénou situovanou do pohraničí, rozšířilo fokus na zahraniční hosty, zejména z přilehlého Saska. A kulturní profesionály nejen z Prahy, ale i studenty. Oslovilo je širokým programem, kde hrála roli nejen reflexe uvedených inscenací, ale i společné rozvažování nad tématy, které vyvěrají z divadelní tvorby. Podotkla bych, že to není úplně obvyklé, aby takový typ akce v České republice byl hned trojjazyčný, protože řada rozprav se konala v angličtině a jinak další byly sice třeba v češtině, ale vždy minimálně tlumočené do angličtiny či němčiny.
1: A Marcelo, jaké zásadní postřehy zněly?
2: Tak páteří dopoledního programu byly takzvané kulaté stoly, které byly věnované tvorbě mimo hlavní centra, což je případ i činoherního studia v Ústí nad Labem. Dále se také debatovalo o přeshraniční spolupráci. Zástupcem byl například vedoucí kanceláře kreativní Evropy kultury nebo také projektový manažer projektu LB Labe, přeshraniční česko-německé spolupráce. Dále se hovořilo také o záležitostech politiky, respektive tedy různých vstupů politiky do divadelní tvorby a vše, co s tímto souvisí. Na tomto panelu vystoupil mimo jiné režisér Dušan David Pařízek, ale i další zahraniční hosté. A součástí byly i takzvané dialogy činoherního studia s uměleckým vedením divadla, které manifestovalo základní pojmy a postoje, které traktují jak ve svých inscenacích, tak ale i v dalších doprovodných materiálech a vůbec v takovém rozvažování nad divadelní tvorbou, což jsou tedy zejména levicové postoje, výzva k nevytěsňování aktuálního politického a společenského dění a podobně.
0: Showcase měl ambici mít širší přesah, tak jaká místa jste kromě činoherního studia v Ústí nad Labem navštívili?
2: Účastníci se pravidelně přesouvali mezi levým a pravým břehem Labe. Na jednom se nachází ústecká čtvrť Střekov, kde sídlí činoherní studio a na druhém je naopak centrum a řada dalších kulturních organizací. Byli jsme například ve veřejném sále Hraničář, což je bývalé kino, kde mimo jiné také v době krize činoherní studio hrálo a nějakou dobu působilo. Aktuálně se tam v horních patrech nachází výstava Ruiny architektura opuštěných budoucností, kterou jsme prošli přímo s kurátorem a dramaturgem galerie Štefanem Peckem. Výstava je věnovaná nedokončeným stavbám, které ať už kvůli ekonomickým krizím nebo proměnám politických priorit, špatnému plánování, selhávání veřejné správy a podobně zůstaly nenaplněny a zkrátka nyní v krajině jsou jako torza. A pak nás také čekala prohlídka Ústí nad Labem s architektem Tomášem Petermanem. Nakonec nedošlo na avizovaných 12 kilometrů, ale i tak to byl poměrně hutný a dlouhý pochod. A díky tomu jsem pochopila, proč se opravdu Ústí nad Labem jmenuje nad Labem, jelikož to není jenom ta rovina podél řeky Labe, když vystoupí člověk na nádraží, ale jedná se o město, které má řadu teras a zejména tak je tvořeno mnoha různými architektonickými styly a je celé zalité v zeleni.
1: Na showcase pomyslně navázal festival Kult, respektive Audio Walk Siddhartha. Představte nám ho už jenom stručně.
2: Jedná se o performativní procházku, která už měla předtím svou premiéru tady v Praze u Hostivarské přehrady. Pravidelně se také koná její indoorová verze ve Venuši ve Švehlovce. Avšak myslím si, že až teprve kulisy romantického Ústecka jí dodali přesně to, co tato pouť spolu s Siddhartou vyžaduje. Jedná se tedy vlastně o linku z knihy Hermana Hesseho, stejnojmené. Čekalo nás 12 zastavení, putovali jsme podél řeky Labe, potom jsme pokračovali přes Masarykova zdymadla až do lesů, k vodopádu a nakonec jsme byli přeplaveni přes řeku Labe. Byla to opravdu magická pouť, kterou dlouho nevymažu z hlavy.
0: Dodávám divadelní publicistka a naše spolupracovnice Marcela Magdová. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy, Europa Galante, Fabio Biondi a část symfonie pro smyčcový orchestr číslo 5.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už zítra začíná mezinárodní festival Janáček Brno. Letos slaví jubilejní 10. ročník a taky připomíná 22 let od svého založení. Přehlídku zahájí Janáčkova opera Osud, a to v režii kanadského režiséra Roberta Carsena. Jehož inscenace Výletů páně Broučkových získala prestižní International Opera Award.
0: Jedním z vrcholů letošního festivalu bude uvedení všech Janáčkových oper během jediného měsíce. A k hitům přehlídky Janáček Brno patří také vystoupení americké operní pěvkyně Corinne Winters, která byla prestižními cenami Opera Awards vyhlášena jako nejlepší zpěvačka roku 2025.
2: Corinne Winters, ta se představí v Mahenově divadle, bude to 18. října, za doprovodu klavíristy Davida Marečka a violončelisty Lukáše Marečka. A program kromě skladeb Ericha Wolfganga Korngolda zahraje i písně Milostné Antonína Dvořáka, tři díla Vítězslavy Kaprálové, taky ještě moravskou lidovou poezii v písních a pohádku pro violončelo a klavír od samotného Leoše Janáčka.
0: Právě na tento koncert pro vás máme po dvou vstupenkách. Soutěžní otázka je poměrně snadná, protože my se vás teď ptáme, jaké jubileum slaví festival Janáček Brno.
2: Jestli jste dobře poslouchali, říkala jsem to v úvodu, takže kolikáté je to výročí, svoje tipy posílejte na mail mozaika@rozhlas.cz. 2x2 vstupenky jsou vaše.

0: Janáček, Brno, takže srdečně gratulujeme, koncert si užijte. No a nás teď bude začínat nebo zajímat soutěž mladých muzikantů.
1: Concertino Praga slaví úplně jiné výročí 60. Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků a její jubileum připomene taky slavnostní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: I ten se chystá na tuto neděli od 7:30 večer, zazní v pražském Rudolfinu a na Vltavě, pokud to do Rudolfina nezvládnete, ho budeme vysílat živě.
1: Teď se ale vypravíme do historie soutěže společně s naší redaktorkou Alenou Maršíkovou-Michálkovou.

0: Píše se rok 1966 a na pódiu v Domě umělců v Praze hraje před publikem jeden z vítězů prvního ročníku soutěže Concertino Praga, sovětský houslista Dmitrij Sitkovetský. Zájem o talentované děti ve vysílání Československého rozhlasu lze vysledovat už od 30. let 20. století. První soutěž koncertínovského typu, tedy soutěž, kdy porota posuzovala anonymní nahrávky, zatím pouze českých a slovenských mladých umělců, se konala v roce 1965. Proč anonymní? Porotci se tak při posuzování umění jednotlivých soutěžících soustředí pouze na hudební složku. Identitu vítězů se dozvědí až po sečtení hlasů a určení pořadí jednotlivých nahrávek. Pokračuje hudební redaktor Vratislav Beránek, jeden ze zakladatelů soutěže.
1: Po úspěchu první soutěže koncertinovského typu uspořádal Československý rozhlas v roce 66 první soutěž mezinárodní. Nesla poněkud krkolovný název Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých neprofesionálních hudebníků. Na lepší název jsme tenkrát nepřišli. Ukázalo se však, že se tu setkávají mladí kumštíři, kteří se už nehodlají smířit s označením amatér. Pomohl opět Viktor Kalabis. A tak v příštím roce už nesla soutěž název Concertino Praga. Název se ujal a stal se mezinárodně uznávanou značkou. Žasli jsme, jakých umělecky zralých výkonů jsou schopni teenageři. Vzpomínám si, že se na jihočeských festivalech vždycky sešla dobrá parta mladých lidí, kteří snadno překonávali jazykové bariéry. Přes své umění to byli docela normální kluci a děvčata, jimž nebyla cizí žádná vylomenina. Při prvním festivalu se hlavní postavou stal tehdy 16-letý Václav Hudeček. Jednou si kluci nakoupili v hradecké prodejně hudebních nástrojů zobcové flétny. Rozsadili se na schodech u kostela, vyhrávali strahováčka a od zbožných věřících vybírali do čepice bakšiš. Takovouhle ostudu nám tady dělají tyhle zázračné děti, zhrozila se tehdy vedoucí Helenka Karásková. A produkční Stáňu Lukařovou, která měla tenhle bohemský spolek na starosti, z toho mohla hranit mrtvice. Jak vidno, při festivalu se nikdo z nás nenudil.
0: Tolik hudební redaktor Vratislav Beránek o začátcích soutěže Concertino Praga. Druhou cenu získal na prvním ročníku soutěže houslista Václav Hudeček a o rok později v soutěži zvítězil. Tak to hrál na závěrečném koncertě v roce 1966 skladbu Nicola Paganiniho.

0: První ohlédnutí za 60-letou historií soutěže Concertino Praga pro nás připravila Alena Maršíková Michálková a v našem seriálu budeme pokračovat zase zítra.
1: A my se za chvilku budeme ohlížet za děním na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Česko tam zakončilo svou roli čestného hosta a za námi do studia za okamžik přijde naše redaktorka Kateřina Svátková, která byla přímo v místě. A tak si s ní zopakujeme.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: kvarteto Apollon, 9:45 v části smyčcového kvartetu číslo 2 Jana Pavla Veselého.
1: Máme pondělí, je tu 12. říjnový den a včera večer se po týdnu uzavřely brány Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Má hned několik prvenství. Je největší svého druhu na světě a také je nejstarší.
0: Pro českou kulturu a literaturu byl ale letošní ročník výjimečný ještě něčím. Česká republika byla jeho čestným hostem a ocitla se tak v centru pozornosti.
1: A dění přímo ve Frankfurtu pro nás sledovala naše kolegyně Kateřina Svátková, kterou už vítáme po týdnu tady u nás ve studiu. Vítej.
2: Dobré ráno.
0: Frankfurt byl událostí, o které jsme ve vysílání mluvili mnohokrát. Jak tedy naše hostování dopadlo?
2: No, já bych řekla, že to vypadalo a dopadlo profesionálně, originálně. Projekt Czechia 2026 byl v těch hlavních prostorách frankfurtského výstaviště, což je obrovský areál, vidět úplně všude. Byly tam obrovské banery, směrovky, ale třeba to bylo dobře vidět i díky tomu, že jako merch se u českého pavilonu rozdávaly plátěné tašky, takové bílé, s modrým, jasně modrým nápisem Czechia 2026, země na pobřeží. No a vizuálně se právě tyhle prvky skvěle propojovaly po celém areálu. Jinak je možná dobré říct, že je to akce, na které se každoročně vystřídá během těch 6 dnů trošku méně než 250 000 lidí. A jsou to profesionálové v té první půlce a potom se festival a veletrh otevírá pro veřejnost. No a Česko mělo, jak je to pro tu hostující zemi běžné, svůj pavilon, ke kterému autoři projektu přistoupili celkem hravě. No a i motem byla vlastně hříčka, takový geografický omyl Williama Shakespearea, který ve své zimní pohádce o Česku mluví jako o zemi na pobřeží. Neříkám, že tomu všichni porozuměli, ale ti, kteří třeba viděli spot, tak jim bylo jasné, že to je opravdu hra a je to i narážka na to, že Česko mělo třeba výrazné surrealisty a tak podobně. Takže to byl vlastně zábavný moment i se dívat na německé publikum, jak na to reaguje a ptali se, proč a co to vlastně ein Land an der Küste, co to jako má znamenat. Ale to byly spíš zajímavé zvláštní momenty z toho vtipného hlediska, jinak vlastně za těch pár dnů se ten pavilon stal takovým přístavem, kam si lidi chodili na zvolené programy, chodili se dívat na populární české autory, kteří diskutovali třeba i s populárními německými autory, což byly vždycky silné momenty. A byla tam zároveň i kromě takové trochu relaxační zóny, taková výstavní, velký regál, abych tak řekla, není to hezké slovo, a tam byly vystaveny opravdu stovky děl české literatury, které jsou přeloženy do němčiny a byly tam vlastně od Máchova Máje třeba až po tu současnou nejnovější českou literaturu. No a jakmile se brány ale potom otevřely pro veřejnost, tak bylo v tom pavilonu opravdu chvílemi k nehnutí. Němečtí návštěvníci si hledali právě své oblíbené autory, komiksové autory, ilustrátory, odborníky z knižního provozu, a ten program se vždycky nezastavil od 10 do 7 hodin, od 10 ráno do 7 do večera, a pak českou literaturu a kulturu zaplnili vlastně se ještě kavárny, galerie, různě po Frankfurtu, a i všechny tyhle akce měly, co jsem se ptala organizátorů, docela dobrou návštěvnost. Na dojmy z projektu Czechia 2026 jsem se úplně chvíli před zakončením, kde jsme to čestné hostování, tuhle roli předali, čile ptala programového ředitele Martina Krafla.
3: Za mě během profesních dnů se mi celkově zdálo, že to bylo méně lidí, ale nejenom co se týče stánku nebo pavilonu České republiky, ale všeobecně na veletrhu. Nicméně v pavilonu bylo pořád plno. V pavilonu jsme měli na všech stagech publikum a to je za mě úspěch, že třeba v 10 ráno někdo přišel na debatu o kultuře a válce.
1: Říká Martin Krafl. Od minulého úterý se v souvislosti s frankfurtským veletrhem mluvilo i jako o politickém tématu po úvodním vystoupení ministra kultury za motoristy Otto Klempíře a spisovatelky Radky Dene Markové. Tak Katko, do jaké míry tohle rezonovalo na festivalu po jeho zbytek, tedy až do zakončení, jestli vůbec?
2: Rezonovalo to neuvěřitelně silně. Ten druhý den veletrhu byl vlastně, nebo on to byl první den veletrhu, to bylo v předvečer, bylo zahájení. Rezonovalo to úplně všude. Když jste si otevřeli Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Tageszeitung, všude byla Radka Dene Marková, opravdu za tu, která je politickou tváří. Ona sama tvrdí, že politika a literatura se u ní nedá oddělit, ale nekritizovala české politiky, což bylo trochu paradoxní. paradoxem, řekla bych, byl tam takový spor, kdy Otto Klempíř ještě jí vyzval přes média, aby si nějak vyříkali nějakou reakci, což Radka Denemarková vlastně odmítla. Její projev byl politický, ale ve smyslu je třeba dodržovat lidská práva, musíme se starat o kulturu, o vzdělání a tak dále. A zkrátka není tady místo pro třeba spolupráci s minulým režimem. To i v Německu rezonuje velmi silně. Vedle mě seděli němečtí diváci a protože tam některé části nebyly vlastně úplně srozumitelně vysvětlené, tak těm jsem vysvětlovala, že vlastně STB a Stasi byla to samé. Takže tam vlastně to až do toho konce. Pak to trošičku přebyla samozřejmě ta literární témata.
0: Byl to veletrh, tak jak se prodávala česká literatura?
2: Nikdo ještě nezveřejnil a nějakou chvíli nezveřejní čísla, ale na tom veletrhu je to vidět docela zřetelně. Fronty buď jsou nebo nejsou a u českého pavilonu se prodávaly německé překlady českých knížek, lidi chodili hodně na autogramiády a v tom širším slova smyslu se samozřejmě obchodovalo i zprávy na překlady. Česko mělo kromě toho pavilonu ještě svůj národní stánek, kde, jak mi vypočítal Martin Krafl, bylo za celý veletrh přes 200 jednání, ať už nakladatelů, literárních agentů, zkrátka lidí z branže. To, kolik knih se podaří nakonec přeložit z češtiny do cizích jazyků, bylo právě i úkolem toho našeho čestného hostování. A potřebu podporovat kulturu zdůraznil mimo jiné Jaroslav Rudiš, velká hvězda veletrhu, spisovatel, který má výhodu znalosti obou prostředí českého i toho německého, v Německu totiž žije. A výsledky celé ty 3 roky připravované hlavní role na veletrhu budou teď i podle míry podpory vidět i v horizontu několika dalších let.
4: A myslím si, že to opravdu zafungovalo, když se člověk listuje stránkami německých novin nebo se podívá na vysílání německé televize. Já si myslím, že by bylo skvělý, kdyby jsme u toho zůstali a tu kulturu podporovali.
1: Míní Jaroslav Rudiš, Katko, co zahraniční hvězdy ve Frankfurtu?
2: Pokud sledujete roli čestného hosta, tak není úplně extrémně mnoho času na to dívat se, co ještě se nabízí, ale byla tam velká jména. Každý rok přiváží Frankfurt opravdu obrovská jména. Byla tam Gisèle Pelicot, autorka vlastně bestselleru Proti své vůle. Kdo slyšel její jméno, určitě zná její příběh. A já jsem se ještě zaměřila na jedno téma, dělám to každý rok. Byla jsem se podívat na úplně čerstvou držitelku německé knižní ceny, Shiru Bajzar, to je německo-íránská spisovatelka, která tu německou knižní cenu dostala za svůj obří román Die Lücken. Chtěla jsem si ten román koupit a byl vyprodaný na veletrhu úplně do posledního kousku, takže se těším, až ho seženu někdy jindy. Každopádně těch velkých jmen tam byla velká spousta. Myslím, že každý si tam mohl najít, co se mu zrovna líbilo.
0: Za frankfurtským knižním veletrhem jsme se ohledli s naší redaktorkou Kateřinou Svátkovou. Děkujeme, hezký den.
2: Díky, hezký den.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V regionech po celém Česku pokračují povolební vyjednávání o nových koalicích. V Plzni už se vítězné hnutí ANO dohodlo na spolupráci s hnutím STAN a taky s uskupením Pro Plzeň s podporou lidovců. Večer to oznámili jejich lídři. Primátorem města dál zůstane Roman Zarzický z ANO. Jeho prvním náměstkem bude lídr starostů Aleš Tolar. Na nových koalicích se dohodli i v Havířově, Frýdku, Místku nebo v Tachově. Naopak v Pardubicích včera hnutí STAN odstoupilo z jednání o možné koalici s hnutím ANO a Žijeme Pardubice. O spolupráci tam teď starostové budou jednat s dalšími uskupeními. České inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom jednat vláda. Týkat se to má případů, kdyby mohlo bezprostředně být ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii nebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdříve nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ní lhůtu. Indické Dillí se připravuje na další protest kvůli celostátnímu prověřování voličských seznamů. Tamní úřady podle agentury Reuters uzavřely 6 stanic metra a varují před narušenou dopravou ve městě. Zástupci opozice, včetně satirické lidové strany Švábů, tam dnes plánují pochod k indickému nejvyššímu soudu. Demonstranti požadují mimo jiné rezignaci hlavního volebního komisaře. Tvrdí, že úřady prověřováním voličských seznamů, které začalo loni, vyřadily miliony oprávněných voličů. Komise i vládnou strana premiéra Narendry Modiho to odmítají. Liberecké hudební a kulturní centrum Lidové sady se nově jmenuje Lidiáky. Centrum v loňském roce prošlo celkovou opravou a podle vedoucího střediska Michala Kadlece bylo potřeba vylepšit taky název centra a vizuální identitu. Lidiáky nově nabídnou nahrávací studia pro studenty hudebních škol, moderní malý sál a experimentální studio. A čekejte polojasno až oblačno, ráno a dopoledne místy i jasno. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, četnější budou na horách na severu a severovýchodě, kde mohou být nad 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, na jihu Moravy až 17. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, máme celou řadu nových témat, která přinášíme krátce po 9:00. Jsou aktuálně 9:03. Nás bude zajímat, co mají společného moravské lidové tradice, svět influencerů a módní průmysl. A jestli může folklor přežít v době sociálních sítí, aniž by se stal pouhým marketingovým nástrojem. Přesně o tom je taky experimentální film s názvem Volklore. Získal stříbrného studentského Oscara a my za okamžik přímo tady ve studiu budeme mluvit s jeho režisérkou Viktorií Štěpánovou. No a v 9:30 za námi do studia přijde ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek, protože SOČR čekají dva mimořádné koncerty během jednoho jediného týdne. SOČR uvede v pražském Rudolfinu slavnou kantátu Carmina Burana společně s pražským filharmonickým sborem, no a o několik dnů později oslaví 60 let soutěže Concertino Praga. Co posluchače čeká, i to řekne.
2: A co budeme hrát mezi 9:00 a 10:00? Bostonský symfonický orchestr a hudba Sergeje Prokofjeva, Kolegium 1704 s Janem Dismasem Zelenkou a taky The Beatles Blackbird v nahrávce z roku 1968.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Beatles na vlnách Českého rozhlasu Vltava v pondělní ranní mozaice. Máme 12. října, 6 minut po 9. dopoledne.
2: Experimentální video esej Volklor režisérky Viktorie Štěpánové získal stříbrného studentského Oscara. My jsme o tom ostatně v minulých dnech i týdnech mnohokrát mluvili. Film, který vznikl na pražské FAMU, propojuje české lidové tradice se světem influencerů, sociálních sítí a módního průmyslu.
1: Co nám digitální podoba folkloru říká o současné společnosti a může tradice zůstat autentická? Na to se režisérky Viktorie Štěpánové budeme ptát. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Viktorie, vy se v tom svém snímku ptáte na to, jestli už jsme dnes o folklor nepřišli, nebo jenom jestli jsme si nevytvořili nový. Tak mi řekněte, co z té dnešní internetové kultury by jednou mohlo přežít jako tradice, kterou si lidi budou předávat dál a dál?
3: No já myslím, že stejně jako s tím tradičním folklorem se to bude dost vyvíjet a měnit. Si myslím, že jednou na to budeme pohlížet jako na něco historizujícího, třeba tady na tyhle slangy, který máme, anglicismy a tak, ale myslím si, že nevím přesně na co, ale myslím si, že na takový jako celek, protože se to všechno neustále vyvíjí a je to vlastně takový rituální folklorní.
1: Vy jste vyrůstala na Moravě, ale hlubší zájem o vlastní kořeny přišel až později během studií v Praze. Mm-hmm. Co vám odstup od prostředí, ve kterém jste vyrůstala, umožnil třeba nově pochopit? Dívat se na něco jinak?
3: No, asi na to, že vlastně ten folklor, který jsem znala a ve kterým jsem vyrůstala někdy kolem té střední nebo na základce, takže vlastně nebyl tak autentický, jak se jako všichni představujeme a že vlastně na hodně částech vlastně regionu v Česku, tak ten folklor je tak jako vlastně nově přinesený. Takže mi přišlo, že skrze toto chci vlastně víc pochopit a studovat, protože vlastně i to, co jsem zažila, nebylo tak autentický, jak se třeba pokládá za to, že...
2: A prý jste si chtěla vytvořit i svůj vlastní kroj, který by vypovídal o vašem životě v metropoli a ne pouze přebíral tu zavedenou předlohu nějakého opravdového moravského kroje. Tak jak by takový kroj vypadal, nebo jestli jste si ho ušila, jak vypadá?
3: Jo, no ten jsem si ušila rozhodně, protože tak vznikl celý ten film a kvůli tomu obsahuje dvě celé takové modní kolekce, které vlastně reagují na ten kroj, takže to je pro mě takovej vlastně kroj, ale ve dvou modních kolekcích.
2: Takže novodobý kroj z Prahy, bez odkazů na moravské lidové tradice.
3: No tam je vlastně oboje trošku, že tam je taková směs vlastně jak toho, co znám z té vesnice, tak tady těch moderních jako střihů a prvků, který jsem se tam přinesla z Prahy.
1: Kdybyste měla možnost vytvořit pro tu dnešní dobu úplně nový lidový rituál, který by se opakoval každý rok a lidé by ho skutečně přijali za svůj, tak jak by vypadal?
3: To je hrozně těžká otázka, to nevím, jestli dokážu říct, ale spíš by to určitě jako nějak obecně prostě reagoval na to, co se děje teďka. A prostě lidi by byli určitě nějakým způsobem spolu. Jako za mě by to ideálně nebylo přes sociální sítě, ale nevím, no.
1: A máte během svého kalendářního roku nějakou tradici vlastní, ať už sama nebo s přáteli, která by se tak jako blížila k něčemu, o čem jsme mluvili předtím?
3: No vlastně mě přijde, když o tom teďka tak mluvíme, že by to mohlo být i takový to jako sledování seriálů s přáteli, někde, protože to
2: takže
3: třeba
2: se za 100 let bude
3: děláme.
2: Říkat, to byl ten hezký lidový zvyk, kdy no lidé
3: třeba
2: sledovali doma seriál.
3: Protože vlastně jako je to sice takový odcizující, nemluvíme úplně spolu, ale vlastně ti lidi se setkají přece jenom, protože se to neděje tolik, mě přijde, takže je to fajn, že si vždycky uděláme jídlo, tam se jako bavíme třeba předtím a potom, ale přijeme to vlastně takový jako hezký rituál, i když je no, takovej.
2: Asi už tu nebudeme, až to jednou sociologové budou rozebírat, ale ostatně husí peří se taky teď nedere, takže musíme se posunout dál. Když se řekne folklor, tak přiznám se, představím si opravdu ty kroje, lidové písně, představím si i hody, poutě, skanzeny. Vy ale říkáte, že folklor není jenom relikt minulosti, že to je zrcadlo společnosti. Viktorie, tak kde končí tradice a kde začíná ten folklor současnosti?
3: No, podle mě to nemá ty hranice, které jste teď řekla, mně
2: je
3: přijde.
2: Je to setřené.
3: Já myslím, že to je setřené, protože pro mě je to vlastně fakt nějaká kultura lidovosti nebo vlastně jako společnosti, která asi je mimo ten hlavní proud, dejme tomu, jako by mimo třeba firmy, mimo nějaký platformy teďka, takže třeba jako, nevím, lidová kultura a folklor může vznikat přesně někde jako třeba na Facebooku, ale v nějakých těch jako by malých skupinkách, které se tam objevují, takže no, podle to nemá moc hranice.
1: S oceňovanou režisérkou Viktorií Štěpánovou mluvíme o její videoeseji Folklor a budeme pokračovat za malou chvíli. Zůstává s námi ve studiu.

0: Alexandr Nikolajevič Skryabin a ukázka z jeho tvorby. Všechny podrobnosti také najdete v playlistech na vltava.rozhlas.cz. No a necelé 2 minuty už teď zbývají do 9:45.
1: Ústřední postavou oscarového filmu Volklor je youtuberka Vivi. Během roku provází diváky lidovými zvuky a přizpůsobuje je rytmu módního kalendáře a taky spotřební kultury. My jsme stále ve studiu s režisérkou filmu Viktorií Štěpánovou. Viktorie, co má svět Vivi společného s tou tradiční vesnickou komunitou?
2: No, ona spíš s těmi tradicemi, já bych to rozdělala na tradice a tu komunitu, protože ona využívá ty tradice, které zná vlastně z vesnice, ve které vyrostla, protože i ta herečka je vlastně z Hané, takže vlastně má jakoby nějaký kořeny stejně. Ale tu komunitu už má přesně z toho digitálního folkloru, takže ze sociálních sítí, takže ona jim to tak nějak jako snaží se interpretovat, ale tou svojí jako dosti novou mluvou a tvoří se tak tu komunitu novou, která už nemůže být na vesnici, protože vlastně ten svět je moc globalizovaný na to, aby tam bylo.
0: Ve filmu se objevují falešné reklamy, e-shopy, internetové konverzace, příspěvky ze sociálních sítí. Jakým způsobem jste vytvářela ten celý fiktivní digitální ekosystém?
2: No, to bylo náročné. Já jsem měla takovej zvláštní nejdřív scénář, který vypadal jako časová osa spíše, kde jsem měla různé prvky, jak jako v horní části jsem měla části z tradičního kalendáře folklorního a v té spodní jsem měla vlastně nějaké rituály pro mě, které jsou z konzumního módního kalendáře současnosti a pak jsem se snažila najít nějaký analogie, jestli to je třeba ve stejný časy, což jsem zjistila, že je. A na závaznosti na to jsem začala dělat celý ten film nějak hodně fragmentárně. Mm.
1: Viktorie se věnuje kreativní režii, věnuje se i projektům, které propojují módu s marketingem. U toho bych se zastavila. Mm. Zajímá mě, jaké je to pracovat s nástrojem marketingu, reklamy, v momentě, kdy je potom používáte k tomu, abyste konzumní kulturu kritizovala, abyste ji kriticky nahlížela.
2: Jo, to mám celkem ráda, no, takhle používat. Já tak nějak jako subverzivně používám hodně toho obsahu, protože mně přijde, že na to, abych to mohla nějakým způsobem kritizovat, tak mně přijde vlastně super to nějak nejdřív jako zanalyzovat a používat tu řeč vlastně jakoby, kterou mluví tady ten kapitalismus, dejme tomu, platformní. A ať to vypadá, že třeba to glorifikuju, tak já ať jako mě to tak nějak zvrhle trošku fascinuje, to jako musím přiznat, ale přijde mi to jako takový nějaký způsob, který mi víc dává smysl, než abych to kritizovala nějakou extrémně uměleckou formou a vlastně by se na to stejně nepodíval, stejně jak to vidíme na těch sociálních sítích.
0: Na filmu Volklor jste pracovala s řadou dalších tvůrců, mimo jiné s kostýmními návrháři, výtvarníky, choreografkami. Který nápad nebo která ta spolupráce posunuli film nějakým nečekaným směrem?
2: Nečekaným? Já myslím, že jakoby nejvíc i signifikantní byl výběr té herečky Moniny Neverle, která to posunula vlastně hodně a teďka, když máme jakékoliv promítání, tak hodně lidi na to reagují, takže myslím, že to bylo asi nejformativnější, protože jinak vlastně všechny ty části, tak já jsem většinou těm umělcům dala nějaký body, který by tam měli mít, ale pak jsem to nechala trošku na nich, protože jsem se vybrala samozřejmě proto, protože mi přijde, že dělají to, co jsem chtěla hrozně dobře a věřila jsem jim, ale nejvíc asi ta Monina.
1: Jedním z témat vašeho filmu je autenticita. Autenticita v době, kdy se každý může stát značkou, svou identitu průběžně prezentuje na sociálních sítích. Je dnes ještě vůbec možné být autentický?
2: No já to slovo už hodně nesnáším, jako asi hodně lidí, ale právě mně přijde, že to používají přesně jako reklamní, jako různý agentury a všichni už tolik, že to postrádá vlastně ten smysl, takže jako ideálně to nějak obepisuju a myslím, že autentický je ten, kdo to neříká o sobě asi spíš, protože když se to řekne, tak už je to člověk jako cítí, že to je takový už ne, no.
0: Váš film uspěl mezi téměř 3000 přihlášenými studentskými snímky z celého světa. Co může teď stříbrný studentský Oscar změnit ve vaší další tvorbě?
2: No, to uvidím já, ale už teďka, jako, já jsem se vrátila z dovolené třeba teprve před týdnem a teď mi přijde, že už potřebuji další dovolenou, že mi přijde, že to je fakt hrozně moc, jako skloubit nějaký ty povinnosti, které máme ještě do budoucna společně s nějakým normálním životem a prací je trošku složitý, ale doufám, že bych mohla navázat nějaký zajímavý kontakty třeba i v zahraničí a dělat nějaký produkce, které nejsou jenom v Česku, ale i
1: ve světě.
2: Ano.
1: Stříbrný Oscar je tedy doma. Popište nám ho, jak vypadá.
2: No já paradoxně nemám doma.
1: Ještě ho nemáte.
2: Já jsem ho třeba po 5 minutách dala svojí distributorce, protože jsem se bála, že ho ztratím. Ale měla jsem ho v ruce, prakrásně. Právě se mi líbil ten stříbrný, protože vlastně to tak jako navazuje na tu jako vrchní takovou matnou skleněnou část. Taky jsem si vlastně říkala, že stejně jsou jako nejlepší ten stříbrný.
1: Tak kdy doputuje k vám domů, až bude po projekcích?
2: No, až se ho vyzvednu, asi předpokládám, takže možná by mohl třeba za 2 týdny.
1: Ať vám přinese štěstí.
0: Režisérka Viktorie Štěpánová byla naším hostem, moc děkujeme, mějte se hezky.
2: Taky děkuju, naschle.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Starý dobrý jazz v podání Stena Kentna a jeho orchestru v nahrávce z poloviny 50. let.
1: Mozaika. Symfonický orchestr Českého rozhlasu má před sebou dva výjimečné koncerty. V úterý zazní v pražském Rudolfinu slavná Carmina Burana, Karla Orfa, a to za účasti pražského filharmonického sboru. No a už tuhle neděli se orchestr vrátí na stejné pódium, a to aby oslavil 60. výročí mezinárodní soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Co tedy oba večery nabídnou?
0: Zeptáme se ředitele Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakuba Číška. Dobré ráno.
2: Krásné pondělní ráno.
0: Začněme tím zítřkem. Carmina Burana patří ke známým dílům hudby 20. století a je proslulá svou strhující energií. V čem bude provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Pražského filharmonického sboru výjimečné?
2: Tak je pravda, že málo kdo si vybaví hnedka Karla Orfa a málo kdo si představí, že ta kantáta je vlastně soubor písní, středověkých písní někde z 11. až 13. století, a že to dílo má přes hodinu, protože každý zná vlastně tu úvodní část O Fortuna, která samozřejmě byla použita i mnohokrát jinde ve filmech, v reklamách a tak dále. Já tady musím poděkovat Pražskému filharmonickému sboru, protože to je jejich koncert. My jsme byli přizváni jako orchestr, který dílo provede. Tuším, že to je i ten projekt, kde vlastně oni zvou další zpěváky, amatérské zpěváky společně s těmi profesionálními, a výhradně tato kantáta bude na programu zítra. Vše pod taktovkou Lukáše Vasilka, se kterým máme už osvědčenou spolupráci, a jistě zanedlouho budeme mluvit i o koncertu 2. listopadu, který máme také s ním. Takže já si myslím, že výjimečné to bude především v tom spojení sboru s těmi amatérskými zpěváky a pro nás zase po čase toto velmi slavné dílo.
1: Propojení profesionálního sboru a amatérských zpěváků. Já si nedokážu představit, jak náročné to asi je. Už jste zkoušeli něco podobného?
2: My máme spíš za sebou trošku jinou zkušenost, a to je ten náš projekt Tisíc hlasů, který si po 2 letech letos 6. prosince zopakujeme, kde máme pouze amatérské zpěváky a kde máme skutečně asi 900 zpěváků z celé České republiky. Tady si myslím, že to je vlastně o něco možná jednodušší, protože přeci jenom připojit se k profesionálům, tak nějakým způsobem je můžete napodobit, kopírovat a vlastně vás vedou. Když tam v tom jste sami, tak si myslím, že tam může to potom skutečně všechno na vás. Takže my máme spíš tuto druhou zkušenost.
0: V neděli potom oslava 60 let Concertina Praga. Za tu dobu soutěží prošla řada významných hudebníků. Jak bude vypadat jubilejní koncert a kdo na něm vystoupí?
2: Byl to trošku oříšek poskládat ten program tak, aby se nám tam přece jenom objevilo těch laureátů několik a nejenom třeba 2. Takže člověk sahá v té dramaturgii i po dílech, kde se objeví třeba 2 solisté, a to se nám podařilo. My jsme přirozeně oslovili ty historické laureáty, tím úplně prvním houslista Dmitry Sitkovecký a tím úplně prvním českým Václav Hudeček. Oni jsou velmi dobří přátelé a byli vlastně na počátku a souhlasili s tím, že si zahrajou společně Bachův dvojkoncert D-moll na úvod koncertu, takže budeme tam mít Václava Hudečka a Dmitrie Sitkoveckého. A potom dalším příkladem třeba právě toho díla, kde se nám objeví 2 solisté, je Šostakovičův první klavírní koncert, kde je celkem výrazný part i trubky. Takže Ivo Kahánek, jako náš reprezentant, a Filippo Lombardi, nedávný, velmi mladý italský trumpetista, nedávný vítěz, se objeví společně v tomto koncertu. No a program doplní, ale v uvozovkách doplní Radek Baborák, taky vítěz Concertina Praga, který si zahraje solový part v Glírově koncertu pro Lesní roh, to je krásný romantický kus. A co nám tam ještě zbývá? Daniel Matejča, taky taková vlastně představitel té nejmladší generace nedávných vítězů, takže i on v takové krásné skladbičce od Camilla Saint-Saënse.
1: Jakube, tak ať se všechno povede, budeme se těšit. Já se do Rudolfína tuto neděli na večer moc těším, takže se tam uvidíme, doufám, pospolu.
2: Ano, a kdo to nestihne, tak může poslouchat Vltavu.
1: Přesně tak, dáváme živě tady u nás na Vltavě. Ředitel Sočru Jakub Čížek nás pozval na 2 nadcházející koncerty Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Ať se všechno povede.
2: Já děkuji a děkuji za pozvání.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mariou Vili a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Variace na renesanční téma. Vladimír Mišík, Jan Hrubý, Rudolf Hálek. Koncert z Brna z roku 2001 a záznam, který byl vydaný letos. Minuta necelá, už teď zbývá do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Proč je důležité přemýšlet nejenom o tom, co architekti stavějí, ale především pro koho a s jakým cílem stavějí? Tak nad tím se právě teď zamyslí architektka Pavla Melková.
3: Do údolí Val Lumnécia ve švýcarském Graubündenu jsme se vrátili po pár letech a chtěli navštívit stavby, které zde mezitím vznikly. Pár jsme si vytipovali a až později mi došlo, že jsme instinktivně vybírali nejen podle autorů, ale především podle účelu. Zůstaly ty, jejichž hlavním posláním je zlepšení místa, společnosti a života. Jakkoliv i ostatní měli zajímavou formu. Před lety mi profesor Kenneth Frampton, když jsem u něj trávila Fulbrightovo stipendium na Kolumbijské univerzitě, vyprávěl, jak studentům zdůrazňuje, že nejde jen o to, na čem budou pracovat, ale především pro koho a pro co. Často tuhle jeho myšlenku cituji, protože mi připadá zásadní. A sama bych k ní dodala, že záleží také na tom, jaké společenské hodnoty svou prací vyzdvihujeme, posilujeme a podporujeme. Když spolupracujeme na sociálním, respektive dostupném bydlení, posilujeme hodnoty sociální solidarity. Když na stavbě hospicu, podporujeme hodnoty soucitu či humanity. Když na udržitelném domě minimálních prostorových nároků, vyzdvihujeme hodnoty společenské zodpovědnosti, úspornosti, skromnosti. Pokud naopak pracujeme na nadměrně velké a luxusní vile, podporujeme hodnoty individuálního blahobytu na úkor společnosti i planety. Když na komerčním projektu, jehož hlavním cílem je nepřiměřený zisk, i za cenu například poškození okolního prostředí, vyzdvihujeme hodnoty bezohlednosti či arogance. Když na nepromyšleném projektu, byť třeba i veřejné stavby, posilujeme hodnotu hlouposti. A neplatí to samozřejmě jen pro architekturu. Rutger Bregman v knize Morální ambice, která vyšla v loňském roce také v češtině, klade zásadní otázku všem profesím. Čemu věnujete svoje schopnosti, čas, energii, zlepšení světa pro všechny, anebo hájení individuálních zájmů často na úkor ostatních? Ptá se, proč například tolik nejlepších právníků věnuje svůj život pomáhání soukromému kapitálu v neplacení daní či legalizování podvodů, namísto zasazení se například o zlepšení situace menšin, odstranění bezpráví či ochranu přírody. Tři ze staveb, které jsme tentokrát navštívili, pocházejí od Johna Caminady. V oblasti dodnes žije a práce lokálního architekta mu také před lety přinesla mezinárodní pozornost a úspěch. Později učil na ETH, vystavoval v Benátkách a stal se uznávaným architektem. Dnes staví i v zahraničí a mohl by nejspíš pracovat na luxusních hotelových rezortech či soukromých rezidencích. Přesto stále staví lokální, často malé, veřejně prospěšné stavby. Kulturní archiv v Sedrunu slouží shromažďování kulturního dědictví obyvatel regionu. Jeho vznik inicioval místní kulturní spolek. Třetinu financoval dar místního rodáka, třetinu obec, třetinu příspěvky kulturních a dobročinných nadací. Provoz a kulturní aktivity zajišťuje dobrovolnická práce a příspěvky podporovatelů. Obytný komplex Siedlung Burgarte ve Valendasu má za cíl oživit komunitní život a nabídnout dostupné nájemní bydlení v historické obci, především mladým lidem, aby neodcházeli do měst. A nový můstek přes řeku Glenner pod osadou Konz inicioval a financoval kanton Graubünden a jeho nadstavba spočívá ve vnesení kvality až uměleckého detailu do utilitární a obyčejné situace. Našlo se i místo pro znovu umístění starého křížku na památku kdysi utonulého chlapce. A všechny tři stavby jsou současně krásné, jednoduché, úsporné a řemeslně precizní.
2: Architektura zdaleka není jenom otázka estetiky a funkčnosti. Je to otázka společenských hodnot, které svou podobu a účelem podporuje, jak také řekla architektka Pavla Melková.
0: 4 minuty po 9:45 hraje Bostonský symfonický orchestr a je to Sergej Prokofjev. První dějství, druhý obraz z Romeo a Julie.

0: hudba Sergeje Prokofjeva. Všechny podrobnosti o ní taky na vltava.rozhlas.cz v sekci playlisty. 7 minut už teď zbývá do 10. dopoledne.
1: Na webu Vltavy toho najdete celou řadu, třeba i dramatizace a hry, které jsme vám připravili o víkendu. Pokud jste něco neslyšeli z toho v našem živém vysílání, tak ještě stále jsou k poslechu, máme autorská práva. Ale pojďme se vrátit k tomu, co u nás na Vltavě uslyšíte už za pár minut. Hned, jakmile František nabídne aktuální zprávy po 10. se otevře vizitka a tentokrát bude mít hned 2 mimořádné hosty.
0: Hosty budou houslistka Veronika Jarůšková a violončelista Petr Jarůšek, manželé a členové světově uznávaného souboru Pavel Haas Quartet. Ten nedávno získal už 6. prestižní cenu Gramophone Award, přezdívanou Oscar klasické hudby.
1: Dostali ji za nahrávku smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů. Jeho hudba podle Veroniky Janůškové překvapuje bohatstvím, jazzovými i folklórními vlivy a taky absurdním humorem. Tak co všechno se odehrává mezi 4 hudebními hlasy, které se na pódiu musí spojit v jeden celek? O hudbě, o vzájemné souhře i radosti z komorní hry tedy budou mluvit Petr a Veronika Jarůškovi ve vizitce.
0: A akcent v 16.30 má taky zajímavé téma. Ministerstvo kultury vypsalo nové výběrové řízení na pozici generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. To předchozí bylo v červenci zrušeno. Nový šéf této státní organizace, která spravuje největší sbírku výtvarného umění u nás, by měl do funkce nastoupit 1. ledna.
1: Sašu Michailidise bude zajímat i to, co musí obsahovat koncepce kandidátů do vedení Národní galerie, co můžeme očekávat od mezinárodní komise, která bude nakonec adepta vybírat. A co tedy nového šéfa v čele Národní galerie čeká, co bude muset aktuálně řešit.
0: Poslouchejte akcent v 16:30 odpoledne. Krásné pondělí i start nového týdne vám ze studia Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Nové složení Senátu bude jasné na konci tohoto týdne. Voliči budou ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Lidé hlasovací lístky tentokrát dostanou až na místě. Už v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Policisté, vojáci a hasiči dnes budou mít na Pražských Vinohradech taktické cvičení. V sídle Pražských vodovodů a kanalizací v Hradecké ulici si budou zkoušet ochranu vodojemu Flora. Ten v hlavním městě zásobuje asi 16 000 domácností pitnou vodou a patří mezi kritickou infrastrukturu. Cvičení začíná v těchto chvílích, kde na místo začínají přijíždět policejní a armádní jednotky a potrvá asi 3 hodiny. Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři. Podle jihokorejské armády střely uletěly více než 900 kilometrů. Pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Mezi Soulem a Pchjongjangem v posledních týdnech roste napětí. Důvodem jsou testy zbraní nebo výbuchy min v takzvané demilitarizované zóně, které zranily 3 jihokorejské vojáky. Soul i velitelství OSN tvrdí, že šlo o severokorejské miny. KLDR ale odpovědnost za incidenty popírá. Zámek Kinžvart připravuje pro další sezónu novou expozici. Představí například restaurovaný Metternichův kočár z počátku 19. století. Významnou částí výstavy ale bude kinžvartská daguerotypie. K tomu, aby si tuto nejstarší fotografii mohli návštěvníci prohlédnout, musí být umístěna ve speciální vitríně. A v Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, ale do konce pracovního týdne bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a na hory sníh. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Chtěli jsme představit kvartety Bohuslava Martinů nejen jako díla v chronologickém pořadí, ale jako originální světy, které mezi sebou vedou jakýsi tichý, ale intenzivní dialog. Říkají primistka, houslistka Veronika Jarůšková a violončelista Petr Jarůšek, členové světově uznávaného Pavel Haas kvarteta. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
3: Dobrý den.
1: Nejnověji si tento soubor připsal už 6. Oscara za klasickou hudbu, jak se přezdívá trofej prestižního magazínu Gramofon. Tentokrát uspěl s nahrávkou smyčcových kvartetů právě Bohuslava Martinů. V předešlých letech zaujal porotce nahrávkami alb Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka. Pavel Haas kvartet založila v roce 2002 Veronika Jarůšková s violistou Pavlem Niklem. Po vítězství na soutěžích Pražské jaro a Premio Paolo Borciani v Itálii v roce 2005 se Pavel Haas kvartet rychle etabloval mezi nejvýraznější světové komorní soubory současnosti. Jsou letošními laureáty ceny Antonína Dvořáka, Akademie klasické hudby, cenu převezmou 2. prosince. Kvarteto vystupuje v nejvýznamnějších koncertních síních po celém světě, nahrálo 11 CDček, ověnčených mnoha prestižními cenami mezinárodní kritiky. Možná mě ještě to číslo upravíte, jak na vás teď koukám. V roce 2022 je zařadil BBC Music Magazine mezi 10 nejlepších smyčcových kvartet všech dob. Od roku 2023 hraje ve složení Veronika Jarůšková, Petr Jarůšek, Marek Cvíbl, 2. housle a violista Šimon Truška. Od roku 2025 do roku 2027 je Pavel Haas kvartet uměleckým rezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, a to společně s Českou filharmonií. To my máme takový opulentní úvod, zvlášť u takových hvězd komorní hudby, jako je Pavel Haas kvartet. Tak řekněte jenom, kolik je teda těch CDček? Já se říká 11.
3: Nemyslím, že 10 a jedno je pro radio BBC.
2: Já je to vydal jako v rámci kávy.
1: Tak jsem se zase tak
2: ne. Ne, my jste to čítali, tak ani nevěřím, že to hovoríte o nás.
1: Tak to bylo udiv, že už jich je 11. Ne, tak, že tam mám chybu. Dobře.
3: Ne, to bylo na manžela, že aby se neškrapkal.
1: Škoda, že teda dnes nenatáčíme i video záznam z toho z dnešní vizitky. Každopádně na úvod gratulujeme moc k Oscarovi klasické hudby. Ale prý to pro vás minulý týden při přebírání ceny v Londýně bylo překvapení, že jste s tím moc nepočítali, ale tak to je takové to už klasické tvrzení těch suverénů, co vítězí v těch cenách, ne? Opravdu?
2: No, aby to nevyzeralo jako tak, ano, nějaká parafráza, ale nečekali. No, my upřímně, teda aspoň já to tak mám, že my když nahráváme nějaký album, tak určitě to není s ambiciou něco vyhrát, takže v tej záplave nahrávok, které produkují vlastně muzikanti a labely každý rok, je vlastně prekvapenie vždy, keď si vyberu našu nahrávku. Hej. Takže já to upřímně, bez nějaké falošnej pokory, jsem prekvapený vždy. Milo, samozřejmě.
1: A jak to měla Veronika, když vás vyhlásili?
3: No, velká radost, samozřejmě. A vzhledem právě k tomu zoznamu tých komorných souborů, které se objavily v té našej kategorii, které jsou na vysoké úrovni. Hmm. Tak to bylo prekvapením a velkou radosťou.
1: Pokud se nepletu, tak nahrávka Bohuslava Martinů získala tuhle cenu po 14 letech znovu. V roce 2012 v kategorii orchestrální hudby zvítězil kompletní cyklus 6 symfonií v podání BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, ale to byla asi úplně jiná hudba, než vy teď s Martinů, co?
3: No.
2: Ale tak symfonie, ono tě kvarteta jsou trošku Martinu tvorbe, jako povedzme, trošku na straně. Hej. Málo sa hrávajú a už vôbec ne za hranicami Českej republiky. Keď tak sa niečo objavilo v rámci českých súborov. Symfonie majú oveľa väčší, povedzme, taký prvotný dopad pre publikum a fungujú ako fantastické, sú známe. Takže predsa len tých kvartet to je taký krok dopredu znova dať ich na taký spotlight väčší než len symfonie alebo opery Bohuslava Martinů.
1: Čili když jste říkal, že nenahráváte nikdy s nějakou ambicí přímo na nějakou cenu, ale třeba možná tady u smyčcové jejich kvartetu Bohuslava Martinů, že byste je chtěli víc jako přiblížit, otevřít publiku, seznámit veřejnosti?
3: Počas toho studia jsme zjistili, jak je ta hudba fantastická, jak je zajímavá, jak je inteligentná, jak je vtipná, jak je dojímavá, jak je napínavá, jak je rychlá.
2: No, koľko má vrstiev vlastne. No, ano, ono to rozhodovanie asi, keď sa pýtate na tú históriu, že keď sme sa rozhodli to nahrať, vlastně my jsme len, že zkusíme Bohuslava Martinu, asi v roku 2014, 13, tak ne? A vybrali jsme si velice rozumně ten najkratší. A napřed, aby v případě, že to nefunguje, aby to nebylo dlhé utrpeně, ale to myslím s nadsázkou samozřejmě. Ale, no a potom začnete odkrývat tě vrstvy a vlastně, že to je výzva.
1: 12 let odkrývání vrstev.
2: Vlastně. No, ale je to, ale každý ten, jak jsi aj vzpomínala v úvodě, každý ten kvartet, který jsme na albue nahrali, má svůj svrchovaný charakter. Je to určitá výpověď vlastně obdobia Bohuslava Martinu, jeho života. A zrovna ten třetí smyčcový kvartet, ten je také z jeho asi takého avantgardnějšího obdobia, kde prostě se snaží používat různé aj jiné zvuky, nechcem tím zaťažovat nějaké pontičela.
1: Ne, to nezatěžujte, mě to právě velmi zajímá, proč se třeba vybrali 2, 3, 5, 7. No, taky uslyšíme ve vizitce za okamžik.
3: Jsme to naozaj odkryvali, jak ty vrstvy tej cibule, hej? No. A u Martinu to ináč platí vlastně perfektně, lebo ty hlasy třeba jsou jako také vrstvy, hej? Že každá funguje aj samostatně a vlastně fakt
1: dohromady. A taky se u toho docela pláče asi, že při tom nastudovávání.
2: No, není, nehrá se to jako na prvý, keď to chytíte do ruk jako prirodzeně. Samozřejmě, že jsou to také jeho vyhybky a samozřejmě synkopické věci, rytmické, polyrytmika.
3: Až nehumánného charakteru někdy, nehratelného doslova.
2: Sú tam miesta, třeba v tom druhom kvartete, aj keď dneska zazne tretia časť, ale v prvej časti tam je to také miesto, čo skoro ani nejde zahrať, jako v podstate, že.
3: Znie to zrychlene. Až by som povedala skutočne, že hudba do tejto doby, lebo je neuveriteľne rýchla.
2: Zmeny má veľké, že ano.
3: Áno, krátko po sebe, rýchle a striedajú sa také vyhrotené vlastne charaktery v niečom až zveličené.
2: Mm-hmm. Ale sú tam niekedy miesto pre také absurdno.
3: No, až,
2: je to
3: až
2: asi
3: groteskne.
2: Aj tá, je to asi aj tie 30. roky, povedzme 20. storočia tej avantgardy, ľudia samozrejme po romantizme hľadali rôzne smery, ako vlastne ísť proti tomu
3: romantickým kudrlinkám.
2: No, takže či bol expresionizmus, impresionizmus, tá avantgarda a Martinu do nej patril. Takže ja on skúšal teda skutočne rôzne, mal nápady aj kombinácií nástrojov.
3: A musíme povedať, že vlastne nám tento druh humoru aj sedí, hej?
2: Áno, určitá absurdita.
3: Do niečoho zapichnúť vidle, hej? Do niečoho intelektuálneho to nás ako baví, hej?
2: A sú tam jazzové veci, samozrejme, je tam veľa v tom 7. To sú ľudové nápevy, on sa samozrejme vracia k barokovým formám tiež, takže tá jeho nejaká fúze týchto komponentov je výsostne originálna. Je to jazyk, ktorý vlastne má takú svoju planetu.
1: Tak jste nám teď právě představili řadu těch nečekaných objevů, které jste popisovali, že jste vlastně ty světy objevovali Bohuslava Martinů za ty roky, co jste ho studovali. A tak my bychom si tady s dovolením pustili ve vizitce, aby měli posluchači představu, o čem mluvíme. Smyčcový kvartet číslo 5, ten jste pro nás vybrali jako první Allegro Manon Troppo, samozřejmě v podání Pavel Haas kvartetu. Uvedete nám to ještě nějak víc než já takhle jenom tím titulem, prosím.
2: No je, lebo Smyčcový kvartet číslo 5 sa vymýká jeho nielen ďalším kvartetám, ale vôbec tvorbe, lebo toto dielo, keď napísal, tak ani, pokiaľ viem, tak ani do posledných mesiacov života ani nechcel, aby bolo publikované, lebo to bola srdcová záležitosť pre neho skôr takého chumúrnejšieho charakteru, lebo boli tam dva aspekty, kde opúšťal Československo, pred Hitlerom šiel emigrovať, ale ešte tam možno aj silnejší element bola určite jeho možno nenaplnená dostatočne láska k Víteslave Kapralovej ako k svojej, on ako jej mentor, hej, on, jeho múza, a ona asi v momente, keď to bola múza aj pre ešte iných mentorov, tak myslím, že to Bohuslava Martinu určite zasiahlo, a myslím, že tá bolesť bola vložená práve do tohoto kvartetu. Takže tento sa vymýka tým, že je skutočne takého pochmúrnejšieho, pesimistického, aj viacej dizonancii tam je. Hej, je to drásavé občas. Mm. Takže aj keď, dneska sme vybrali, myslím, dve ukážky, ktoré sú tiež
1: ano.
2: Iné, to potom...
1: Na konci si zahrajeme potom
2: z toho druhého, a to je práve už úplne iný, to bude už tam skôr tá sranda, hej, ale tuto je skutočne vážnosť jeho životnej etapy jednoznačne napísaná v partitúre.
1: Tak Veronika jen pokyvuje, tak prosím, už si pustíme Bohuslav Martinů, Smyčcový kvartet číslo 5.

0: smyčcový kvartet číslo 5 Bohuslava Martinů v provedení Pavel Haas kvartet. Právě jádro tohoto kvartetu, primistka, houslistka Veronika Jarušková a čelista Petr Jarušek jsou dnes s námi ve studiu. A to také u příležitosti toho, že získali právě 6. Oscara za klasickou hudbu, jak se přezdívá Gramophone Classical Music Awards. A mě zaujalo, což jste nemohli vy, milí posluchači, bohužel slyšet, ale jak jsme si povídali tady během právě tohoto kvartetu o tom všem, co Veronika s Petrem slyší v té hudbě, co se týkalo událostí, které tam zřejmě Bohuslav Martinů zakomponoval. Čili mě vlastně zajímá, jak je pro vás, pro hudebníky, důležité při tom nastudovávání konkrétního díla toho autora znát ty okolnosti vzniku, co všechno jste si zjišťovali.
1: No, samozrejme, to veľmi pomôže. Boli sme na Institúte Bohuslava Martinu, Aleša Březiny, kde sme dokonca mali možnosť vidieť skicu Bohuslava Martinu s jeho poznámkami a kresbičkami veľmi osobného charakteru. Dokonca na tej skici bolo napísané, že je venovaná vlastne len Vítězslave Kapralové. Že?
0: Dokonca tam bola i prezdívka, to říká?
1: Myslím si, že tam aj sa objaví prezývka, on jej hovoril písnička, ona mu hovorila špalíček, takže ten vzťah bol skutočne veľmi intenzívny, nielen osobného charakteru, ale určite samozrejme aj pracovného. No a takže je to zásadné vlastne, pokiaľ chcete nejak vniknúť do toho tajomstva toho diela, tak vlastne sa na tom úplne inač potom pracuje.
0: Petr?
2: No, tak on presne, jak hovoríš, samozrejme, on na tie kuličky tam potom aj tak musíte zahrať, hej, presne, čo napísal, ale
0: vám
2: vlastne púšťa vlastne nejaký, je to nejaký kanál aj fantázie vlastnej, že kde si dokladáte do určitých pasáží, si aj domyslíte treba sa nejaké, že čo sa mohlo stať, lebo on aj tam konkrétne písal ku určitým miestam, ale skôr ten, jak keď to zapadne do toho jeho života, k tým súvislostiam, tak si aj prirodzene, aspoň myslím, že to tak má aj Veronika, k určitým pasážam vlastne už vidíte nejakú scénu.
0: Nejaký príbeh.
2: Niečo, no, určite.
1: Ono, aj tejto časti bolo evidentne, že bojoval, hej, že tam sa prelína tá lírika, pokorná až túžba po láske, prosba, hej, ale potom hneď zapätie vystriedaná až takým ako nahnevaným, urazeným, frustrovaným spôsobom, hej. Tými...
2: Ale aj tá lirika je vlastne furt podložená nejakou nervným nejakým motorom, hej, že to není, že vás nepustí, ale si tak spievate, furt tam vzadu proste šlape nejaký, buď to je domnenka, myšlienka, neviem, osud, čas.
1: Nenastane tam ten pocit toho uvoľnenia, že?
2: No tak, že tam furt tam niečo vám vzadu proste šlape na hlavu. No.
0: Když mi přijde veľmi zajímavé, jak o tom mluvíte, tak zároveň, ale asi není žádným tajemstvím, že ta tak kvarteta Martinů jsou samozřejmě fascinující hudbou, ale ne úplně nekomplikovanou třeba k poslechu. Mm-hmm. Tak jak jste si hledali cestu k tomu, to co nejvíc otevřít posluchači, aby tam třeba zaznamenal to přesně, co vy tam vnímáte a co chcete předat?
2: Ono totiž to je vlastně určité čaro interpretace jako také. Je to jedno, či to je vlastně muzikant alebo herec, kde dostane vlastně před seba partituru. A ja myslím, že to bolo to vodítko, no vlastne ten jeho zápis a snažiť sa vlastne rozklúčovať jeho hlasy, lebo zase úplne úprimne, on nebol úplne dôsledný v zápise, hej, že niekedy si to človek musí trošku tako domysleť, poskladať. Ďalšia vec bola, že ešte donedávna aj neboli dobré vydania, treba z francúzske vydanie Bohuslava Martinu je teda zúfalé.
0: Aha. Chybí tam...
2: Sú to nedôsledné veci, tam vidíte, že to proste buď teda nemali dostatočne materiál, alebo to zobrali povrchne.
0: Hej, takže tak jaké tam... partitury ste vystudovali? Nebo...
2: Prosím?
0: Z čeho vy ste studovali teda?
2: No, oni už potom je Berenreiter, že vlastne Aleš Březina robil tie pozdější kvartety. Ten tretí smyčový kvartet, ja som aj zabudol to názvu toho francúzského vydavateľa, radšej.
1: Asi. Počerpali sme z tých českých, samozrejme.
2: No, hlavne, no.
1: Určite.
2: Ale treba ten tretí smyčový, viem, že tam nám proste dali určité také polena pod nohy, aby sme si tým prešli nejak ako viacej analyticky, no.
0: Aha.
2: Tak je to, ale to je taká mravenčia práca.
1: Ale takto, ono tá jeho hudba nemusí samozrejme sedieť každému, hej, keď teraz môžem vtipne spomenúť našu dcéru, lebo vlastne presne, ak Peter spomínal, ten tlak v tej hudbe, takéto napätie, ktoré nepolavuje, tak niekoho môže skutočne rozrušovať natoľko, že až mu to je nepríjemné, ale to je vlastne ten štýl Martinu, hej, že on nezastavoval, on v tom svojom mozgu asi bol zrýchlený, hej.
0: Mm. Ja připomínám tedy, ale že dceři Jarušku je 13 let, no. Tak a poslouchá Bohuslava Martinu.
2: Ano, ona musí, no. Pokrát, lebo
0: nikoliv Taylor Swift, ale...
1: No, ne, ona počúva aj Kelina, aj reperov, ale je totálne ako otočená práve na Dvořáka, na Smetanu, hej, že to sú jej skladatelia a keď sme začali hrať toho Martinu, tak vlastne presne tak ju rozrušovalo a no. Nespôsobovalo je to vlastne teraz... príjemné pocity. Tak sa smejeme.
2: Keď sme boli, kde to bolo? V Elbphilharmonii sme hrali koncert a ona už toho Martinu počula veľakrát a to bol zrovna taký komponovaný večer Martinu Korngold, že myslím? Mm-hmm. Tak zostala v šatni, že? Nikam, že nejde do publika, že už toho má dost, toho Martinu.
0: A co vy? Stalo se vám právě, protože třeba ještě té nahrávce předcházely koncertní šňůry a tak dále. Stalo se vám, že už jste měli dost Bohuslava Martinu?
2: No my jsme to je zase další aspekt kvartetného života a to je vlastně určitá strategie plánovania. Hej, jako... A my jsme samozřejmě nehrali v kuse 8 rokov Martinu, to bychom se určitě asi potom ho neradi nahrávali. Ale mali sme určité bloky. Hmm. Hej, treba v rámci sezóny, že sme si, teraz len si len tak, asi treba leden, březen, budeme ponúkať programy z Martinu. Ale len s dvoma Martinu, treba. Hej. A ďalšiu sezónu, zase sme mali jednu periodu. A, takže sa to snažili sme to nejak vybalancovať, nejak nadávkovať, aby sme si to ešte stále užívali, no.
0: Tak my si tady teď taky trochu oddechneme od Martinu a pustíme si smyčcový kvartet Antonína Dvořáka číslo 13 a to je také proto, že my teď vlastně mluvíme hlavně o Martinu, ale vaše jaksi váš momentální život je teď především zase s Dvořákem, je to tak, protože budete natáčet jeho smyčcové kvartety?
1: Dvořák forever. Dvořák to je navždy, to je láska na celý život.
2: To je pravda. No. A zrovna teda tato část, kterou budete púšťať, je aspoň pre mňa osobně na tom najvyššom rebríčku asi v pomalých častiach vôbec.
0: Adagio Manon Troppo, Pavel Haas, kvartet.

0: Tak to jsme slyšeli část Dvořákova smyčcového kvartetu číslo 13 Adagio ma non troppo v podání Pavel Haas kvartet. Právě Veronika Jarušková a Petr Jarušek, jádro tohoto komorního souboru, jsou dnes s námi ve studiu. Mluvíme také o jejich čerstvém ocenění trofej prestižního magazínu Gramofon. Pokud vy máte nějaký dotaz, pište nám na vizitka@rozhlas.cz vaše podněty na tyto hvězdy komorní hudby. Ale když jsme mluvili, vlastně teď jsme slyšeli Antonína Dvořáka, tak jaká to byla potom jakoby terapie Dvořákem po iritujícím Martinu pro vás?
1: No už jste to povedala vlastně.
2: Přesně, jako hovoríte.
0: Protože i naši posluchači samozřejmě slyšeli ten rozdíl u Dvořáka, který vy se tak naznačuje hladí, zatímco ten Martinu je pořád takový excitovaný. A
1: je to úplně jiný svět, samozřejmě. Ona i Dvořák by byl dramatický a tak bůřič sa, hej. Ale je to skôr také operné, je to skôr také rozprávkovo, obrazotvorné. Martinu je samozřejmě už aj vzhledem k tomu, že to je třeba o 50 rokov neskôr písané, tak samozřejmě vůbec ta doba okolo, priemyselná revoluce, všetky hejže stroje, takže to bohu, jak by písal Dvořák 30. rokov, vieš? No asi by bol furt Dvořák. Aj, tak.
3: No vidíme tu rozmanitosť skutočne českej hudby, to je výnimočné. Skutočne na takú veľkosť krajiny, taká kvantita geniov, to je výnimočné.
1: Ano, genius na metr štvorcový teda.
0: Dvořáka jste mimochodem tady získali také Gramofon Classical Music Award za Smetanu.
3: No
1: a tak je to krásný svět, vlastně vůbec se ponorit do těchto príbehov, to je úžasné.
3: No, otvára, tá klasická hudba, musím povedať, že skutočne to sa, jak sa vždycky to porovnáva, treba s hokejom, hej, že na akom základe ľudia poznajú Českú republiku, treba, pretože Jaromír Jágr, tak pokiaľ poviete Antonín Dvořák, tak to platí rovnako. Aj treba v diplomatických stykoch, hej, že veľa tých kontaktov sa otvára cez klasickú hudbu.
1: A keď si zoberete, že Dvořák vlastne bol vo svojej dobe vlastne pozvaný do New Yorku, aby založil proste New Yorkské konzervatórium a v zásade dal základy hudbe Spojených štátov amerických, dokonca bol požiadaný o to, aby napísal hymnu. Ako to...
3: Toto by sa malo učiť na základných školách.
1: No nielen poučky,
3: aby
1: ale...
3: Aby boli hrdé, lebo majú načo.
0: No a teď tedy vy budete nahrávat Dvořáka smyčcové kvartety C dur opus 61 a z dur opus 105. Mm-hmm. To vás teď čeká? Práce ve studiu v prosinci a vyjde to na jaře?
3: Nádherné dva hlavné chody na tomto albume.
1: No, to jsou úžasné poklady. No. Ale my na tom samozřejmě to není věc, že by jsme teraz na tom začali. My už samozřejmě ty skladby, co se například týká kvartetu Azdur, číslo 105, tak to byla jedna z našich prvních skladeb. Mm-hmm. Jsme se začali, když jsme šli ještě na Pražskou jar, v roku 2004 jsme to začali cvičiť.
3: Môžeme povedať, že tie skladby sú skutočne vyzreté.
1: No.
3: A tým vlastne aj poďakujeme našemu drahému vydavateľstvu Suprafon, lebo skutočne nám dáva tú slobodu a čas, aby tie skladby dozreli.
1: No a môžeme, naozaj máme voľnú ruku v výbere repertoáru a vždy od nich bola absolútna podpora a dôvera v to, čo sme si vymysleli, povedzme. A viem, že to není bežné.
0: No a cože tedy teď prišiel čas po 20 letech na práve tyto kvartety? Pretože Dvořáka už ste nahrávali.
1: No to jo, ale to zase iný Dvořák a tým, jak vlastne k tomu máme vzťah už tak to už cez 20 rokov vlastne, no tak asi áno, to tak príde, no že tak je to také rozhodnutie, že teraz to nastalo. No.
0: A hraje se líp než Martinu?
1: No, ne, myslím, že ne moc. Jako. On Dvořák jako vyzerá strašně, alebo strašně, to velmi prirodzeně, ale dopracovat se k tomu zvuku, to není jednoduché. Mm-hmm. Musí se premýšlet nad tím velmi.
3: Aby to znělo vlastně prirodzeně a jednoducho, tak vám to těž dá určité kvantum práce.
0: Ale když jste říkala, že Bohuslav Martinu je místy až nehumání,
3: je to tak.
0: Dvořák
3: někdy
0: není.
3: Někdy to hraničí až s takým športom, s takovou gymnastikou toho Martinu.
0: A já se právě chci trošku té technice, kterou jste vypilovali právě na tom albu a na té nahrávce Bohuslava Martinu natolik, že prostě vás právě ocenili i magazín Gramofon. Tak jaké to bylo ty kuličky, notičky, jak říká Petr, k té technice? Je to obrovské tempo, Co bylo nejtěžší naučit se na těch partech?
3: No, ten mozek, aby pracoval v tom zrychleném režime Martinůovskom. Dostat se mu do hlavy.
1: No,
3: vlastně
1: ale hlavně čtyři mozky.
0: Čtyři mozky dohromady. Ano, právě řekněte, Marek Cvíbl, druhé housle, Šimon Truska.
3: Truska. Hej, no, naši drahí kolegovia, však to je... Mě najviac poteší, a už se nám to stalo viackrát, že ľudia po koncerte hovoria, že vy ste jak také štvorhlavé zvíře.
0: Aha.
3: To mi príde ako krásne pochopenie vlastne toho princípu smyčcového kvarteta, lebo, že to má pôsobiť ako jeden organizmus, ako jeden dobre seřízený stroj.
1: No a to chce práve čas. Nejen u Martinu možno dvakrát, lebo tam tie technické nároky sú také, že vlastne musíte, alebo mali by sme ako muzikanti vlastne nájsť spôsob technický prostriedky, akým to dosiahnuť, ten výsledok. A to je vlastne to sa nedá preskočiť, ten čas. Hej, samozrejme niečo si myslím, že funguje na začiatku, potom prídu koncerty a zistí, že to vlastne nefunguje. Tak sa to musí skúsiť z inej strany, nejak proste niečo zmeniť, aby to fungovalo dokopy.

0: podle mě skladatel by nemal dávat vůbec nějak si všímat muzikantů. Pokud to má jíst jako můza jeho a trískať to, tak si myslím, že se v úvodzovkách podbízet muzikantů určitě není cesta k umeniu.
1: On věděl, že to nejde zahrát, ale Pavel Hás kvartet to zahrají a zahráli to dokonce tak, no, že
2: snažili jsme se
1: za to 6. Oscara za klasickou hudbu, tedy Gramophone Classical Music Awards. Dnes jsou právě s námi ve studiu Veronika Jarušková, Petr Jarušek a teď si tedy uděláme krátký takový hudební odskok a dáme si operu Pucciniho Gianni Schicchi, arie Lauretti, zpívá Kathleen Battle a hraje Ken Noda na klavír. To jste nám vybrali, proč tuhle?
2: Lebo milujeme ľudský hlas. Podľa mňa to je najdokonalejší hudobný nástroj. A
1: víc než smyčce milujete ľudský hlas.
2: No, lebo je to takým vzorom vlastne pre mňa, keď hrám na husle.
0: Tak ten spev bol určite prvý. Bol určite pred smyčcem a pred huslami. A na druhú stranu máme to šťastie, že hráme smyčcem a na strune nástroje, lebo ja som, viem, že určite niektorí muzikanti, hlavne z dýchového oboru, nebudú mať radosť, ale ja si myslím, že ten smyčec je ako skutočne hlasu najbližší a dá sa s ním tak pracovať, že to pôsobí ako spev.
1: Je pravda, že když som tady třeba měla klarinetistku, tak říkala, že to je klarinet, ale jak říkáte?
0: Ja vím,
1: jak říkáte?
0: Ale že klarinet nevibruje. No a spev vibruje. No, hej, že neviem, tie husle napríklad mi prídu ako...
2: No vybrali sme to vlastne, lebo máme obrovskú pokoru k tomu ľudskému hlasu, že nám príde ako taká řízená strela, že to ako na nás funguje, že to ide priamo do srdca.
0: A často to je pre nás aj vzor pri interpretácii.

0: Puccini, árie Lauretti v podání Kathleen Battle do provodu klavíru Kena Nudy. A dnes pro nás vlastně tyhle kusy vybrali Veronika Jarušková, Petr Jarušek, Pavel Has, kvartet. A mě zajímá, a jenom ještě připomínám naši adresu vizitka@rozhlas.cz, protože do konce rozhovoru přece jen zbývá už málo času, tak kdyby naši posluchači měli nějaké podněty, tak určitě pište. Ale když jste mluvili o tom kvartetovém životu, že to je teda docela kvapík a zdá, když vidím vaše nasazení a ceny a tak úspěchy a náročné úkoly, které si kladete, tak jak si potom udržet nějaký ten well-being?
1: Tak rodina určitě, že je to...
0: No ale vy jste rodina, vy jste manželé
1: jo, že a jedete kvartet. To je pravda, to ještě najvyšší tak jako bonus. Já jsem skoro teda myslel na našu dceru, no. Ne? Samozřejmě, že s ňou potom se snažíme strávit veľa času, no. A keď to zjednoduší, mám rád fotbal, asi vždycky pozriem fotbal.
2: Ne? No, chodíme tam na prechádzky, chôdza.
0: Neříkám si vlastně, nakolik je to u hudebníků třeba takto vrcholových obecně problém, ten velký stres a nápor, vrcholové výkony a pak nějaké opečování se.
2: Je pravda, že třeba po americkom turné, které bývá náročné, jsme 2 týdny preč teda od našej dcery a Amerika je obrovská, tak snažíme se tam nemat teda koncert každý večer, lebo to je skutečně neulietatelné, ale aj keď je to každý druhý deň trebárs, tak je to extrémne náročné práve
0: spolu. Na vás čaká príští rok turné?
2: Každý rok máte. Rok, no. Ako je to skvelý zážitok, ste skutočne na adrenalíne, ale no ale to som chcela povedať, ten well-being, že trebárs potom, keď sa vrátime, tak skutočne chodím doma pár dní v pyžame.
1: Áno, to je nekompenzované.
0: Pyžamové dny.
2: Presne, no, že úplne
0: vypnem. Po tých koncertných pódiích.
2: No. Presne, po tých šatách koncertných sa vrátim naspäť do pyžama, lebo a do toho pelišku proste svojho sa tak nejak zase stať sama sebou, nejak sa uzemniť, kde som.
1: A Veronika je naozaj ako veľmi ako silný introvert, takže ono potom vlastne je to relatívne v rozpore to, čo robíme, lebo už len to cestovanie, to vidíte milióny tvári a stretete milióny proste rôznych charakterov a potom sú tam tie koncerty, pre ktorými sa vlastne ako vystupujete, odhalujete nejakú dušu. Potom je tam recepcia, kde sú tí sponzori, hlavne v Amerike to tak funguje, ktorí ako vždycky radi sa s vami povyprávajú a ešte držíte ten chlebíček proste pol minúty u pusy a nemôžete sa ani najesť, lebo furt sa niečo pýta niekto. Takže potom tých pár dní v izolácii je vlastne nutných, no.
0: Ale přitom ještě je velmi zajímavá i ta vaše osobní geneze, protože u vás asi ta hudba byla nevyhnutelná u obou, protože rodiče Veroniky hráli ve stejném orchestru jako Petrova babička a děda. A takhle jste o sobě věděli a trochu jste se neměli rádi, nebo protože jako ty talentované děti tak předhazované jednou rodinou té druhé. A teď je vaše dcera má taky tedy hudební dráhu jako zpěvačka.
2: No,
0: tak jaký to je život?
2: Nedá se to nazvat úplně dráhu.
0: Tak je jí 13.
2: Anička, no, ale jako je to krásné, no, keď zpěvá, má krásný hlas, tak uvidíme, necháme to úplně na něj. No. Ale je pravda, že pochádzame z hudobných rodin, dokonce ještě můj dědko z otcovej strany mal dýchovku. A čo je vlastně náhoda aj
1: a můj pradědo, teda můj dědo je z Moravy, jako Jarůšek, vlastně to je moravské jméno, od Blanska, tak zase jeho otec, teda můj pradědo, kterého jsem nepoznal teda, použil, tak těž byl kapelník, těž mal kapelu.
2: Tak jsme z kapelnických rodin. No a otec flautista, mama huslistka.
1: No u mě dědo violista, bo babka, mama harfistky a já jsem bol len tak jakože vtipně, vždycky to poznamenávám, lebo je to vtipné, že si mysleli, že já jsem úplně hluchý, jako
0: no,
1: muzikant.
0: No protože byste údajně vůbec neuměl zpívat.
1: Já ani neumím zpívat.
2: No tomu zůstalo.
0: To vám zůstalo, to nezměním.
1: To vždycky Veronika, zaspívej a Anička, nespívej. Takže já jsem vysloveně nedokážem ovládat ten sval, ty hlasivky, takže já jsem doma skutečně byl za takého, že to je jasné, že to nikdy jako nebude muzikant, ale raz v mateřské škole nás vybrali, jako ma vybrali z nějakého záhadného důvodu.
0: V hlasivkách to nebylo, ale v uchu ano.
1: Oni asi ty ostatní byli ještě horší, asi pravděpodobně. No ale keď som došiel domov, tak naši mi neverili, že si robím z nich srandu. No,
0: že vás vybrali a nakonec.
1: No a potom, že pôjdem na klavír, no a keď potom bol koncert a tam hral klavír, tak to bola strašná nuda, aspoň vtedy pre mňa. Potom došlo čelo a takým ten zvuk ma zaujal, tak som poťahal za kabelku moju babku a že chcem to zmeniť, že nechcem na klavír, že idem na čelo. A tým sa to takto stalo vlastne, takže na druhú stranu. Všetko no, som
0: tak už vám snad doma uvěřili, že...
1: Časom mi, už mi veria teraz, že to je dobrý.
0: Říká violončelista Peter Jarůšek, který spolu s Veronikou Jarůškovou, primistkou houslistkou, byli dnes hosty ve vizitce. Jsou jádrem světově uznávaného Pavel Haas kvarteta. Mluvili jsme o právě komorní hudbě, o jejich nahrávkách. Jenom já už velmi stručně řeknu, že domácí publikum vás bude moct vidět teď na festivalu Jana Náček, Brno, takže tam
2: srdečně zveme.
0: A pak bude právě ta nahrávka toho Dvořáka na jaře.
2: Tak.
0: No a teď už vás jenom poprosím, abyste nám na závěr řekli něco právě k tomu smyčcovému kvartetu Martinů číslo 2.
1: No, tak my jsme vybrali třetí část, co je taká jako trošku kratší, ale je vlastně plná vtipu a nějakých zvuků a změn a je to také, někdy tam je parodia na také jako barokové. Toto sú také výstrelky až také flamenko, mi to príde kedy. Potom tam v strede je huslová kadencia, čo samozrejme v kvartetoch je tiež proste nebývalé. Hej. No a končí to proste takým úprkom proste jazzovým, kvázi nejakým big bandovým. Tak je to plné takých fórov, no, takých, ale strašne ťažkých.
2: Je to jízda.
1: Zla sa to hrá.
0: Ďakujem moc, že ste prišli do vizitky.
2: Aj my za pozvanie.
1: Ďakujeme
2: pekne. Ďakujeme, dovidenia.
0: Od mikrofonu sa loučí Karolína Koubová.

0: Ry Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na prybohemiaradio.cz. Festival Pry Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
2: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Údery jemenských povstalců Husijů zastavili provoz na mezinárodním letišti v saúdském Riádu. Při nedělním útoku zemřel jeden člověk. Počet obětí sobotního úderu stoupl na 13. V nemocnici totiž zemřel jeden z 300 zraněných. K útoku se přihlásili jemenští povstalci Husijové, kteří jsou napojeni na Írán. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii vyhlašuje akademie jako poslední. Minulý týden oznámila držitele cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a za mír. Všichni laureáti ocenění převezmou v prosinci. A počasí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a místy se objeví přehánky, na horách i sněhové. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 17 a na horách kolem 6. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je tady pro vás, abyste do nového týdne vykročili tou správnou nohou. Máme aktuálně 11:02 a od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Věřím, že k dobré náladě teď přispěje i výběr jazzové hudby. Los Angeleský pianista a producent Kiefer vydal u Blue Note soulové album Memory Bomb. Propojuje jazzovou improvizaci s hiphopovými beaty a na desce se sešli rapeři, zpěváci i jazzoví solisté. Co to znamená hrát přes breaky a proč se deska jmenuje Bomba vzpomínek, nám řekne David Brada, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: Kiefer není typický jazzový pianista. Jak bys jeho hudbu popsal?
2: No, Kiefer opravdu je velmi zajímavý hudebník. Je to jedna z hlavních postav současné nezávislé hudební scény v LA. Schválně neříkám jazzové, protože on je opravdu na hranici mezi jazzem, R&B a hiphopem. A hodně sahá i do kořenů afroamerické hudby a samozřejmě tak jako spousta lidí z jeho generace hraje i elektronickou hudbu. Na téhle nové desce Memory Bomb se, myslím, celkem krásně pohybuje právě na té tenké současné hranici mezi jazzem a hiphopem. Ten styl, který si správně citovala Over the Breaks, tedy hraní přes nebo možná nad breaky, tak tenhle ten název svého stylu si půjčil od legendárního hiphopového producenta Jay Dilly, který opravdu je velké jméno v hiphopu už mnoho let. No a break je v hiphopu takový krátký úsek ze starých funkových desek, kde hrajou jenom bicí. To je prostě break. DJové z těchto breaků potom skládají smyčky neboli loopy, no a tím vzniká ten hiphopový beat, to známe. Nicméně Kiefer nad těmihle beaty improvizuje na klávesi a je to tedy kombinace nějaké jazzové improvizace a toho hiphopového základu, jako kdyby to celé skládal na stole ve studiu. No a Kiefer, jak možná vlastně taky by mělo zaznít i nejenom teda klávesista, ale taky hiphopový producent. On začínal původně v LA u značky Stone's Throw, tam vydal 3 desky. Moc doporučuju hlavně poslední album Something for Real, což je deska v triu z roku 2024. A Kiefer spolupracoval s takovými jmény jako Dr. Dre, De La Soul, Pete Rock nebo Anderson .Paak. Mimochodem jeho desku taky spoluprodukoval a na slavném albu Andersona .Paaka Ventura hraje na klávesi. No, my si pustíme na úvod po tomhle mém dalším vstupu si pustíme skladbu New Levels, New Devils, což je nejvíc hiphopová věc na téhle desce a v ní rapují Tony Stone a Eric the Architect.

0: Losangeleský pianista, producent Kiefer a jeho album Memory Bomb. Je to tedy bomba vzpomínek. Co tím Kiefer myslí?
1: Je to zajímavé, protože Kiefer se tady jako lehce zasnil doslova a to spojení Memory Bomb je pro něj takový básnický označení pro sen. A on rozlišuje tři druhy snů. První, to jsou ty sny, které se nám zdají v noci, když spíme. Druhé, to jsou ty sny, kdy o něčem sníme a po něčem toužíme. No a třetí sny jsou takové ty profesionální, pracovní nebo kariérní, kdy si za něčím jdeme, nebo i volnočasové ve finále. Tedy to je ten sen, který si chceme splnit, chceme něco dosáhnout. No a tahle tři témata se vlastně postupně střídají v jednotlivých skladbách na celé desce, takže ona má chvílemi zasněnou atmosféru a jindy zase jako poměrně tvrdě šlape. Já jsem teda dneska vybral spíš ty dynamičtější věci pro dnešní vysílání, aby jsme tady neusnuli. Základ celé kapely na desce tvoří trojice Kiefer a potom multi-instrumentalista a baskytarista Cartoons. No a potom další baskytarista z LA a taky producent a beatmaker Shibou, vlastním jménem Eric Shibowski. Mimochodem Shibou nebo Shibou je zajímavý tím, že na rozdíl od jiných beatmakerů, který, jak jsem popisoval, skládají ty smyčky z jednotlivých už starých nahrávek, tak on si ty samply nahrává sám na baskytaru a na jiné nástroje. No a na té desce je spousta dalších skvělých jmen. Naši posluchači na Vltavě budou určitě znát dvě velká jazzová jména. Nate Smith, bubeník, se kterým jsme tady dělali rozhovor, a Walter Smith, což je zase taky velké jméno, které pravidelně můžou slyšet v jazzových dopolednech i podvečerech. Teď si pustíme skladbu Get to the Moon, kde zpívají Amber Navarin z losangeleské skupiny Moonchild a zpěvačka Relay. Ta vychází z neo soulu z 90. let, ale transformuje ho do současné podoby, která je hodně příjemná pro nejmladší posluchačskou generaci.

0: Kiefer a jeho album Memory Bomb. Desku vydal u Blue Note. Je to z tvého pohledu výhra pro tento slavný jazzový label?
1: Je to výhra pro ten jazzový label zcela určitě, protože to je přesně ten typ mladého umělce, kterého prostě chceš mít jako ve stáji, když jsi taková značka jako Blue Note. Ale je to výhra taky pro Kiefera, protože je to pro něj vlastně uzavřený kruh. Oba jeho rodiče byli letečtí inženýři a vášniví pianisté. Maminka ho učila noty a jednoduché Bachovy menuety. Táta zase miloval jazz, právě hlavně desky z Blue Note. A když byli Kieferovi 4 roky, tak mu otec pouštěl nahrávky a nechával ho odříkávat jména. John Coltrane, Dexter Gordon, Sonny Clark. Ve 13 si pak Kiefer přečetl životopis Milesa Davise a věděl, že prostě chce být jazzman. No a na University of California v Los Angeles ho pak vedl dokonce kytarista Kenny Burrell, což je sám ohromná legenda značky Blue Note. To je opravdu famózní kytarista, byl teda. A je hezká náhoda, že album Memory Bomb vyšlo 25. září, tedy ve stejný den, kdy u Blue Note vyšla reedice tria Sonnyho Clarka. Sonny Clark je jedno z těch men, které Kiefer odříkával jako malý kluk. Sám Kiefer k tomu říká, že smlouva s Blue Note je pro něj obrovský dar. Předpokládám, že to je asi ten splněný sen, jak jsme vlastně o těch snech mluvili před chvílí. No a na závěr jsem vybral právě titulní skladbu Memory Bomb, což je podle mě asi nejvíc jazzová a taky asi nejvíc zasněná věc na tomhle albu. A hraje v ní už zmiňovaný tenor saxofonista Walter Smith.
0: Ve studiu byl se mnou David Brada. Děkujeme, hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou dneska v 6.

0: Jazz to v minulosti neměl vždycky jednoduché. Před 91 lety 12. října roku 1935 ho dokonce zakázali vysílat v německém rozhlase. My mu dnes na Vltavě naopak rádi dáváme prostor a dnes vám hrál Los Angeleský pianista a producent Kiefer. Poslouchali jsme ukázky z jeho nového alba Memory Bomb. Je 11 hodin 20 minut. Hezký den, zůstaňte s námi i nadále.
1: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
2: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
1: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
2: Od 5. října ve Vltavské povídce od 13.30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Za svůj život napsala a naspívala stovky oblíbených písní. Ella Fitzgerald, americká jazzová zpěvačka, též nazývána First Lady of Song, patřila po více než půl století mezi nejpopulárnější jazzové zpěvačky v USA. Na Vltavě v jejím podání dozněla píseň I Remember You.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Vltavské osudy tento týden představí životní příběh významné české archeoložky Natálie Venclové, která patří k uznávaným odbornicím na evropskou dobu železnou, sídelní archeologii a zpracování skla. Její profesní dráhu ovlivnila mimo jiné archeoložka Libuše Jancová, ale také manžel Slavomil Vencl, s nímž sdílela nejen život, ale i hluboký zájem o archeologii. U příležitosti 80. narozenin této celosvětově uznávané odbornice byla letos v květnu vydána kolektivní monografie 50 autorů z celé Evropy. Rozsáhlý soubor studií mapuje aktuální otázky doby železné v kontextu jihovýchodní, střední a západní Evropy. Životní příběh Natálie Venclové si poslechneme v pětidílném cyklu osudů, který na Vltavě otevřeme už za okamžik.

0: Grant Green, americký jazzový kytarista a skladatel, poprvé nahrával v roce 1959 jako člen skupiny saxofonisty Jimmyho Foresta a už v roce 1961 vydal své první album pod vlastním jménem a začal se prosazovat jako kapelník. Jean de Flair, skladba, která dozněla ve vysílání Polední Vltavy.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
2: Osudy.
0: Na Vltavě otevíráme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání archeoložky, specialistky na dobu laténskou Natálie Venclové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Kselhofrem. Je tady první epizoda. Příjemný poslech.

Na úvod bych chtěla vysvětlit, proč vzpomínám, respektive proč vyprávím tyhle osudy. Jako archeoložka jsem taky historička, takže doufám, že moje osudy třeba zaplní nějaké ty mezírky v historii druhé poloviny 20. století a počátku století 21. Třeba si z toho někdo vezme ponaučení, i když bohužel se z historie obvykle nikdo neučí, což je škoda. Myslím, že daleko víc by si zasloužili i pozornost osudy, respektive vzpomínky mého manžela Slavomila Vencla, rovněž archeologa, se kterým jsem strávila přes 50 let života a od kterého jsem se toho mnoho naučila. Bohužel už není mezi námi, ale může vyprávět svými vzpomínkami, ze kterých taky čerpám a moc dobře doplňují ty mé. Sám o vzpomínání říká to ve svých vzpomínkách, které sepsal pro své vnuky. Pro mé potomky chci vysvětlit, že bych si přál jen pootevřít výhled na každodennost prostředí, které utvářelo hodnotové rejstříky nejen moje, ale i předchozích generací. Zkrátka pokouším se o vyprávění v naději, že byste nám a možná i sobě mohli trochu víc porozumět. Milí potomci, nejste ani nikdy nebudete sami, ale zároveň tady nebudete ani sami pro sebe. Nepřišli jste na svět proto, abyste se zlobili na sebe nebo na kohokoliv, abyste záviděli, abyste se báli. Přál bych si aspoň trochu umenčit vaše pochybnosti o sobě i o světě. Uchránit od obav, depresí a pocitu nejistoty, netrpělivosti a beznaděje, které doprovázívají neskušenost a nevědomost mládí, aniž by před nimi byl chráněn věk pokročilejší. Jak ještě uslyšíte, dětství moje a mého muže bylo naprosto odlišné. Já jsem vyrůstala v Praze v měšťanské rodině, kterou tvořili vzdělaní a otevření lidé, kteří mě obklopovali i mimo rodinu. Bylo to prostředí velice liberální. Kolem mě byly knížky, umění, hudba. Předškolní a později i školní dny jsem trávila u tety a strejdy spolu se svými dvěma sestřenicemi. Maminka, která se mnou byla sama, musela do práce a tak mě tam vždycky ráno přivedla místo do školky a družiny. Ty, pokud vůbec existovaly, byly tehdy spíše odkládárnami dětí a rodině se nezdály příliš vyhovující. No a večer si mě zase vyzvedla. Byla jsem narozena na podzim, šla jsem do školy o rok později. Když už jsem se moc doma nudila, naučila mě teta číst. A dětských, ale ovšem i dalších knih shromáždili teta a strejda obrovské množství. Jenom aby bylo jasné, mluvím o letech 1945 až 52. 45 jsem se narodila a 52 jsem šla do školy. No a tak jsem většinu dětství, ještě i předškolního, proležela v knihách. Schopnost přelouskat jakékoliv množství textu mi pak byla velmi užitečná v době studia i v celé mé archeologické kariéře. Nikdy jsem nemohla pochopit, jak někomu může dělat potíže porozumění textu v uvozovkách, což je zřejmě moderní problém. Od svých 5 let jsem se učila hrát na klavír. Strejda byl duší muzikant, prý se v mládí rozhodoval mezi studiem medicíny a hudby. Hrál na klavír každý den a taky na housle. Pravidelně se u něj scházelo a hrálo kvarteto složené z jeho přátel, což vesměs byli mimochodem profesionální muzikanti. Vzpomínám na konzervatoristku slečnu Evu Glancovou, později Glancovou Krupičkovou, klavírní virtuózku, která nás přicházela učit a kterou jsem obdivovala. Její absolventský koncert byl vůbec mým prvním koncertem navštíveným v Rudolfínu. Rudolfínum se tehdy nazývalo Dům umělců, jak asi dnešní mladí lidé už nevědí. Ale vzpomínám si, že jsem měla modré sametové šaty a myslím, že

Další mou činností v dětství bylo sběratelství. Strýc, uznávaný chirurg, profesor Emerich Polák, vedl bohatou odbornou domácí a zahraniční korespondenci, alespoň v prvních letech po válce, než to bolševik zredukoval. A tak jsme s tetou odlepovali známky. Tehdy se známky nevyhazovaly, protože bylo povědomí o tom, že jde o sbírkový předmět potenciálně vysoké hodnoty. A známky byly často krásné a informačně bohaté. Duplikáty jsem dostávala do své vlastní sbírky. Ještě je mám. Od té doby jsem neměla potíže se zeměpisem a vůbec mám pocit, že mi těmi tématy na známkách se mi rozšiřovalo všeobecné vzdělání. Později jsem sbírala nálepky od sirek. Všichni doma kouřili. Zapalovače tehdy nebyly, nebo jenom vzácně, to už si nespomínám. A když už ty domácí nálepky nestačily, tak jsme s kamarádkami běhali po trafikách v Praze a za kapesné skupovali krabičky od sirek, stály tehdy tuším 20 haléřů. Bylo to málo, takže i z toho kapesného jsme si to mohli dovolit. A vybírali jsme samozřejmě ty, které měly ty požadované obrázky, až tehdy nejenom na známkách, ale i na nálepkách od sirek byly celé série. Jako byly třeba kytky, když člověku chyběla nějaká, tak běhal po těch trafikách, kde to nahoru zrovna mají. Taky k nám docházela Miss Jane, což byla tetina anglická kamarádka, která žila v Praze a učila nás anglicky. Hlavně na nás mluvila anglicky, jako vždycky ona zůstávala na oběd, takže to bylo jako úžasné. A navíc ještě jako správní učitele nás vlastně naučila mít ráda tu zemi. Ona nám nosila časopisy, které nějak jsem dostávala. Ona, jak byla Angličanka, tak měla různé známé a tý to posílali. Takže člověk se dovídal o královně a že o nejnovější módě a to všechno v angličtině. Úžasná škola. Jiná tetina známá zase německy. Musím říct, že ta angličtina mi za pomocí četby anglických detektivek vystačila po celý život. A ostatní jazyky vytvořily aspoň základ, k němu jsem se potom snadno vrátila. No a nesmím zapomenout, že celé moje dětství doprovázely psy. Bohužel jsem je sama později nikdy neměla. Ale jako ta láska k nim mi zůstala a naopak tu úplně odlišnou mentalitu koček jsem musela potom dost složitě pochopit, protože to je, jak znám, úplně jiná než u těch psů. Že? Ne, že bych kočku měla, ale dcera má, takže to jako bych jí měla prostě, protože tam bývám často. Pětně, když si to rekapituluju, tak si uvědomuju, že jsem byla v dětství naprosto šťastná. Když to tak shrnu, tak bych mohla říct, že prostředí v rodině bylo inspirativní, značně intelektuální a velmi liberální. Bylo jasné, že my tři holky, moje sestřince a já, si sami vybereme, co budeme chtít v životě dělat. A že by snad ženy neměly mít stejná práva jako muži, to mě nikdy nenapadlo a později překvapilo. I když jako určitá dělba práce byla, to jsem považovala za normální. Jako když říkám liberální, tak si uvědomuju, tohle vytvářely hlavně jednak moje maminka a jednak teta a strejda. To byla ta jakoby nejužší moje rodina. Ale i samozřejmě ty lidé, s kterými oni se stýkali, že i dneska máte určitou bublinu. Že jo? A tohle byl základ, který mě potom provázel nebo vytvořil u mě základ pro jako celé moje uvažování v dalším životě. A do školy jsem nastoupila v roce 1952 a velký dojem na mě neudělala. Vzpomínám na zeleně natřené dřevěné lavice pro tři s vsazenými kalamáři na inkoust. A s problémy s psaním obyčejným perem, které dělalo kaňky, mělo dřevěnou násadku. Ještě vím, že mi koupili násadku, která neměla ten špičatý konec, ale měla ho seříznutý. Většinou byly běžné s tím špičatým, a to soudila rodina, že je jako nebezpečné, že může vypíchnout oko. V první třídě to byla nuda, protože číst už jsem dávno uměla. A dbalo se na úhledné psaní. Nevím, jestli vlastně dneska tohle ještě existuje, dneska se skoro vůbec nepíše. Což mi dělalo potíže, jako teda celý život, jako vždycky vyčítali, že mám nečitelné psaní. A vlastně mi pomohli až počítače. Daleko dramatičtější dětství měl můj muž, cituji. Do školy jsem nastoupil v roce 1942, a to předčasně, protože se mnou maminka doma už opravdu nemohla vydržet. Ještě u zápisu jí pan řídí

měsíci upozorňoval, že bych vzhledem k podzimnímu datu mého narození mohl ještě rok počkat. Ale byl jsem zapsán, protože maminka moc prosila a já jsem dokázal dostačující fyzickou způsobilost i duševní vyspělost. Předvedl jsem, že umím sedět v lavici s rukama za zády. Na obrázku jsem poznal prase i kozu a na vyzvání zanotoval národní písek. Obecná škola v Dlouhé Třebové byla v mém dětství trojstřídkou. Nepodobala se mnohem školám, které jste navštěvovali vy. V první třídě jsme nepsali inkoustem nebo tuškou, ale každý z nás měl břidličnou tabulku. Na jedné straně linkovanou, v dřevěném rámečku s pisátkem a houbou na šňůrkách. Ušetřili jsme tím spousty papíru a tužek. Protože za války prostě ten papír nebyl, takže možná tahle ta archaičnost byla způsobena něčím jiným než nějakou staromodností. Kalamáře s inkoustem ke psaní ocelovým perem jsme dostali mnohem později. V obecné škole vcházíval záhy po začátku školního roku, po úctivém zaklepání, do třídy pan Snítil, majitel obchodu s božím smíšeným. Cukr, mléko, petrolej, kosy, biče a tak dále. Aby s úslužnou úklonou předal panu řídícímu svazek, no spíš menší otýpku rákose, jako svůj osobní dar ve prospěch výchovy naději národa. Pan řídící přijal dar s vlídným uznáním, vytáhl ze svazku jeden prut a mávnutím vyzkoušel kvalitu. Dodnes slyším ten ohavný hvízdavý zvuk. Ano, potvrdil pan Snítil, je to vybrané zboží, neboť tu ve třídě mám též svého syna. Oba pánové pohlédli zamešleně na Luboše a teprve poté uzavřel obchodník své sponzorské gesto. Kdyby se stalo, že by vám rákosky, pane řídící, z nenadání došly, neraďte se rozpakovat a jen mi vzkažte. Ve svém vlastním zájmu pošlu nové, nebude to trvat ani 5 minut. Pak se pan Snítil kulantně odporoučel. Pan řídící Dobrovský pečlivě uložil svazek rákosek do pootevřené skříně, ale tu vytaženou už ponechal v pohotovosti na stolku. Protože obecnou školu začal později navštěvovat i mladší Lubošův bratr Vlastík, byl pan řídící rákoskami přezásoben. Tohle jsem ocitovala ze vzpomínek svého manžela.

Mě v Praze po škole volného času už pak moc nezbývalo. Sport se u nás nějak moc nepěstoval. Nedělní výlety a vycházky ano. Do Šárky, do Prokopského údolí, k Berounce. V létě se jezdilo na letní byt do rodinného domu na venkově, kde jsem život na vsi poznala. No ale asi trochu zprostředkovaně jako městské dítě. Pořád jsem byla, že, hlídaná, pečovávaná. Pak to byla veliká škola, protože od sedláků, které teta navštěvovala, jsem pochopila leccos o životě na vesnici v současnosti, to znamená v 50. letech i před válkou, což byly osudy, jak dneska známe z historie, a já jsem to vlastně viděla v přímém přenosu. Udělalo to na mě velký dojem, protože když sedíte v sekvenci s nějakou osobou, která evidentně je slušná, hodná, a teď vám vypráví jako ty hrozné věci se slzami v očích, jak jim vzali dobytek a tak dále, že jo, což všichni vždycky jako snášeli velmi úkorně, tak to prostě ve vás zanechá stopy. Jinak, když zase vrátím k mému manželovi, tak musím říct, že jeho dětství ve škole mimo ní bylo daleko dobrodružnější než to moje. A jako mohu zase ocitovat ze vzpomínek. Za války a také ještě po ní do vzniku JZD, ale vlastně během trvání přídělového lístkového hospodářství, jsme na požádání hospodáře chodívali s rodiči vypomáhat na pole, k příbuzným a známým sbírat brambory, někdy tahat a čistit řepu, na žně a v zimě na mlácení. Může vám to připadat divné, ale my děti jsme tohle všechno považovali za zábavné. Po polích se v každé době pohybovalo spousty lidí. Dokud nebyla žádná mechanizace, pracovala tam větší část obyvatel vsi. Drobná hospodářství by své majitele nebyla uživila, alespoň jeden člen rodiny musel přivydělávat ve fabrice nebo na dráze. Sumárně a nepřesně se mluvilo o kovozemědělcích. My s bratrem jsme po návratu ze školy často hodili aktovku za dveře, chňapli po něčem k jídlu a hnali se dolů do vsi. Všade bylo plno dětí, kluci honili mičuru na sokolském cvičišti, na pláci si hrál panák, skákalo se švihadlem, cvrnkaly kuličky, zlezlo se po stromech, honili se po vsi pobíhající vsi. Vypalovala hnízda voz, pásly kozy nebo husy, po dešti se stavěly v loužích přehrady. Z jakého důvodu já vlastně porovnávám pořád ty vzpomínky moje a mého muže? Je to proto, abych ukázala, že jsme oba pocházeli z úplně rozdílného prostředí, ale přesto jsme se potom v Praze sešli a rozuměli si. Když jsme si vypověděli ty svoje zkušenosti jako z dětství, pochopili jeden druhého a myslím, že nás to navzájem potom obohacovalo velmi. Rozhodně rozšiřovalo to naše obzory. No, abych se teďka vrátila tedy k jako situaci obecné, protože já taky neodolám se vracet nebo upozorňovat na politický kontext. Tak jenom připomínám, že si pohybujeme ve 40. a 50. už potom letech. Takže je nutně prostě do života vstupovala politika. Události konce druhé světové války, co nastalo potom, jsou všeobecně známé. Naše rodina byla, jak asi vyplývá i z toho, co bylo řečeno předtím, velmi antikomunistická, a tak se poslouchalo zahraniční rádio. Pokud nebylo příliš rušené, protože taky doufám, že se ví, že existovaly rušičky, celé rušicí stanice, že jo? Některé dny to bylo horší, někdy lepší, někdy to nešlo vůbec poslouchat, někdy ano. No a taky se vyměňovaly informace s přáteli, pochopitelně. Takže já už od svých 4 let, od roku 49, jsem věděla, co to je komunismus, těšila se, že ten režim rupne, takzvaně, jakože to nemůže vydržet, to musí rupnout, to byl pojem, že jo? Kdy to rupne, si přátelé mezi sebou říkali. Po měnové reformě roku 1953, která znehodnotila a často i anulovala celoživotní úspory lidí, jsem slýchala potichu vyprávěné příběhy těch, kteří ztrátu veškerých svých hmotných jistot neunesli, a pochopila jsem, co to je sebevražda. Dnes už vím, že ti, kteří chodili k tetě často na oběd, byli po ztrátě veškerých prostředků, ať už tou měnovou reformou nebo zabavení majetku z politických důvodů, tím obědem podporováni.
protože někdy doslova neměli co jíst. Věděla jsem, že o tom, co se doma říká, nesmím ve škole ani jinde nic říct. Bylo to asi trochu schizofrenní, ale všechny děti jsme to zvládli. Ve škole jsme se naučili poznat, kdo je téhož smýšlení jako my. Ve druhé třídě v roce 1953 mi ujelo, že Jolka, školní besídka, Jolka znamená rusky stromeček, že jo. A prostě byla taková tendence nahrazovat prostě Vánoce, které se považovaly za jako příliš jako nábožensky založené, nebo taky byly, že je to prostě překryjeta sovětská už tehdy Jolka. To by jejich oslavy něco museli ty komunisti mít, že jo, tak Jolka. No a já jsem věděla z domova, že Jolka je blbost. No a to jsem řekla neprozřetelně, i když jenom mezi spolužáky, ale nějak se to dostalo k učitelce, že a maminka byla volána do ředitelny. No. Pak už jsem si dávala pozor. Ale v některých rodinách se o takových věcech s dětmi nehovořilo a člověk to musí chápat. Mimochodem je to zase i případ rodiny mého muže, kde mohu citovat z jeho vzpomínek. Za války jsem jednou musel s maminkou do Prahy. Maminka nevěděla, že se jí v hale hlavního nádraží v Praze pěkně nahlas zeptám, zda ten člověk na velké, už nevím, jestli to byla Háchova nebo Vůdcova fotografie, je Masaryk. Rázem se kolem nás lidé rozprchli a maminka mne klusem tahla k východu, abychom se ztratili v tenkrát rozlehlém parku před nádraží. Možná, že z toho důvodu naši před námi nikdy moc nemluvili o politice. Měli strach z naší hlouposti. Po válce se ve škole slavil 28. říjen i 7. březen. Narozeniny TGM, prvého prezidenta ČSR Masaryka. K té druhé příležitosti se z kabinetu donesla krychle. Paní řídící přehodila svůj parádní kašmírový šátek přes tu krychli. Na to se postavila přes válku schovávaná Masarykova bysta. Pan řídící vytáhl housličky, zahrál s citem nejprve hymnu, pak Čechy krásné, Čechy mé. My všichni jsme zpívali a byli, co vlastenci v skutku z hlouby duše dojati. A k tomu ho mohu připojit já, že opravdu lituji, že takové vlastenectví jsem ve škole nepoznal. Protože povědomí o českém národě a o naší minulosti vůbec bylo otrávené neustálým vnucováním bratrstvím se Sovětským svazem a opakovaně deklarovanou příslušností ke komunistickému bloku. Takže přitom jako si myslím, že jsem k vlastenectví byla vedena ovšem ale v rodině a četbou. Staré pověsti české, že jo? Vzpomínky rodičů, prarodičů, že jo? O tom, co byl ten Masaryk a vůbec. No ale jako ze školy jsem to neměla. A jak se nám v těch 50. letech v Praze a na začátku ještě 60. let v Praze žilo? Tak máma byla technická překladatelka, pracovala ve Strojexportu, ale kvůli příbuzným na západě v uvozovkách, tomu se ještě dostanu, jí vyhodili s tím, že nesmí být zaměstnána v podnicích zahraničního obchodu. Směla ale být zaměstnána v továrně a taky po nějaké době přijali do ČKD Sokolovo. To byla část někdejšího známého koncernu Kolben Daněk, kterou po znárodnění rozdělili na jednotlivé fabriky. No a tam nevadilo, že oni taky vyvážejí do ciziny a ona tam dělala vlastně tu stejnou překladatelskou práci jako předtím. No to byly ty absurdity toho komunistického systému. A teďka ještě zpátky ke škole. Ve školství byl v 50. a 60. letech zmatek. Po 8 leté, ze které se ale postupně stala 9 leta škola, jsem se navzdory špatnému původu, nikdo nebyl ve straně a měli jsme ty příbuzné na západě. Mimochodem ten západ, oni byli na Tahiti. Nicméně díky dobrému prospěchu jsem se v roce 1960 dostala do 9. třídy 11. leté střední školy. Už jako jsme z té osmičky šli do 9. jako rovnou na to dnešní gymnázium, bychom řekli. Ta střední škola se v zápětí transponovala na 3letou střední všeobecně vzdělávací školu. Díky školní reformě se školní systém tehdy změnil. Bylo povinných nikoli 8, ale 9 tříd základní školy. A střední škola měla 3 ročníky, vlastně 10. až 12. třídu.
Takže my, co jsme nastoupili do 9. třídy střední školy, jsme byli přebyteční a vyučovací program pro nás žádný nebyl. Zjevně se vytvořil na koleně. Měli jsme oddychové předměty jako zeměpis, hudební výchovu a tak dále a prakticky jsme se ničemu novému neučili. Z devítky jsme pak přešli do prvního ročníku CVVE, to byla střední všeobecně vzdělávací škola, ta 12 let. A to ještě nebylo nic proti tomu, čím prošel můj muž a což stojí tedy za ocitování. A on píše. Na podzim roku 1947 jsem na základě přijímacích zkoušek postoupil do primy státního reálného gymnázia v České Třebové. To znamenalo podstatnou změnu už jen rozměrem školy. Budova imponujících rozměrů s prostornými učebnami i schodišti obsahla tenkrát 8 tříd se dvěma nebo i více paralelkami. Naše první A byla chlapecká, první B dívčí. Ač jsem primu skončil s vyznamenáním nejedlého reforma jednotného školství, mne v následujícím roce přemístila na Měšťanku, takzvaně střední školu, protože zrušila první 4 ročníky gymnázií. Následující 3 roky pro mne byly z hlediska výuky víceméně ztracené. Nepotřebovali jsme se nic učit. Ta úroveň zjevně klesla, moje poznámka. Po závěrečné zkoušce parodii na maturitu jsem v roce 1951 znovu postoupil do prvního ročníku nyní 4letého gymnázia v České Třebové. První 2 ročníky gymnázia jsem absolvoval s vyznamenáním, ale ve školním roce 1953-54 jsem v důsledku další školské reformy nepostoupil do 3. třídy gymnázia, ale hned do poslední třídy 11leté střední školy. Za 12 let povinné školní docházky jsem tak navštěvoval 5 ústavů, z nichž jeden byl během 6 let 3x přejmenován, ne-li změněn. Učivo někdejší Septimy a Oktávy jsme tak museli probrat za 1 rok, ale byli jsme na tom relativně líp než absolventi 3. ročníku, kteří Oktávu vystudovali o prázdninách, kdy také maturoval. Tím se zase dostávám zpátky ke svým vzpomínkám a na řadu konečně přichází archeologie. K archeologii jsem se dostala jako hodlivá čtenářka čehokoliv, co mi přišlo do ruky. A mezi tím se ocitla taky kniha Bohové hroby a učenci od C.V. Serama nebo Kerama, nikdo neví, jak se to má vlastně vyslovit, německého autora. Knížka popularizovala největší světové archeologické objevy velice poutavou formou. Vyšla v českém překladu v roce 1961. A tak jsem od těch svých 16 let věděla, že chci dělat jedině archeologii. Jeden český archeolog mi marně vysvětloval, že u nás to nebude o pyramidách, ale spíš o střepech, že to zkrátka nebude taková senzace a takové spektakulární objevy. Byl tu ještě jeden nepřímý důvod, proč jsem chtěla studovat nějaký předmět, kde budu mimo veřejné dění. Už tehdy, jako takhle mladá, jsem uvažovala, že se zašiju někde v muzeu nebo v archivu a bolševici by mě neotravovali.

0: Životní příběh Natálie Venclové, specialistky na sídelní archeologii, výrobní aktivity a rituální chování populací laténského období, je pevně spjat s českou vědou a archeologickým výzkumem druhé poloviny 20. a počátku 21. století. U příležitosti narozenin celosvětově uznávané odbornice uvádíme na Vltavě pětidílný cyklus jejího rozhlasového vyprávění. Slyšeli jsme první epizodu. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Zelhofrem. Druhý díl si nalaďte zítra v 11:30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministři projednají novelu občanského zákoníku. Unijní ministři zahraničí schválili rekordní rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. NATO představí v Polsku novou obranou strategii. A bude převážně polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Teploty do 15 stupňů. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
2: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména pěti senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 ruských občanů a firem. Více než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Celkem tak evropské sankce mají mířit proti přibližně 4700 subjektům. Kallasová taky ještě před schůzkou unijních ministrů vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusko pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města. Nepilotované letouny sestřelovala protivzdušná obrana na západě země ve Volyňském Lucku i na východě v Charkově. Podle tamních úřadů jeden z dronů narazil do vysokopodlažního domu a zranil nejméně 11 lidí.
3: V Charkově ruské drony úplně zničily několik horních pater bytového domu a silně poškodily také sportovní areál Národní aerokosmické univerzity. Starosta Charkova Ihor Terechov ukrajinské televizi potvrdil, že poté, co americký prezident Donald Trump vyhlásil takzvané energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, Rusko zaútočilo na jednu z charkovských elektráren a tepláren. Útoky na energetickou a železniční infrastrukturu hlásí také vojenská zpráva Žitomirské oblasti. Ukrajina od vyhlášení příměří žádný útok na ruské rafinérie nepodnikla. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Alexis Grinkevič představí v Polsku novou obranou strategii pro případ útoku Ruska. Strategie známá jako teorie vítězství se opírá o spojení tradiční vojenské síly s novými obrannými technologiemi. Počítá s využitím dronů, umělé inteligence i technologií ve vesmíru.
4: Strategie má čistě obranný charakter. V případě napadení ale Severoatlantická aliance bude usilovat o rychlé zničení sil agresora, jak zjistila agentura Bloomberg. Síly NATO mají zablokovat útok na východním křídle pomocí pozemních sil podporovaných levnými bezpilotníky, systémy s minimální posádkou a technologiemi založenými na umělé inteligenci. Dalším cílem je rychlé zničení systémů velení a řízení nepřítele. Členské země Severoatlantické aliance mají také povinnost vypracovat si vlastní obranné plány. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě přechodně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 17 a v 1000 metrech na horách kolem 6. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Další hodina vltavského vysílání je před námi a tak trošku se ponese ve znamení významných výročí. 60 let své existence slaví mezinárodní soutěž Concertino Praga. Připomeneme si 120 let od narození filozofky Hannah Arendtové a společně objevíme Ameriku. Dagmar Kopečková přeje hezký den, zůstaňte s námi.

Včera zemřel český herec a dabér Jiří Štěpnička, který propůjčil svůj hlas mimo jiné Harrisonu Fordovi ve filmové sérii Indiana Jones. A právě dozněla hudba Johna Williamse z třetího dílu této série filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava. Hráli berlínští filharmonikové. My teď míříme do divadla. Národní divadlo v Praze uvede ve čtvrtek v premiéře jedinou dokončenou operu Claude Debussyho Peleas a Melisanda. Píše o tom server klasika+.cz. Novou inscenaci připravuje režisér Christoph Loy. Debussy, jehož hudební jazyk se vyznačuje imaginací, proměnlivými barvami a důrazem na atmosféru, vytvořil intimní hudební drama namísto tradiční opery založené na velkých gestech a efektních scénách. Dílo vzniklo podle dramatu belgického symbolisty Maurice Maeterlincka, který je také autorem libreta. Příběh, zasazený do světa připomínajícího středověkou legendu, sleduje vztah dvou mužů k tajemné Melisandě a jedním z ústředních témat opery je nemožnost skutečného porozumění mezi lidmi, kteří se k sobě přibližují a zároveň si zůstávají cizí. Jak tvrdí samotní pořadatelé, to, co pro malířství znamenají jména jako Monet nebo Renoir, je Claude Debussy v hudbě. Premiéra se v Národním divadle v Praze uskuteční už ve čtvrtek 15. října a více čtěte na serveru klasika+.cz.

0: Na Vltavě dozněla první část koncertu pro dvě mandolíny, dvoje housle, violu a basso continuo G-dur Antonia Vivaldiho. V aplikaci Můj rozhlas a také na našem webu vltavarozhlas.cz najdete šestidílnou audiosérii Betonoví lidi. Hudebník a vizuální umělec Vladimír 518 v ní přináší nový pohled na panelová sídliště. Jeden z dílů seriálu, ze kterého vám teď přinášíme ukázku, se zabývá uměním ve veřejném prostoru a kulturním životem na českých sídlištích.
1: Takzvaná humanizace sídlištního prostoru ve skutečnosti znamenala, že se každý kousek viditelné hmoty natřel na jinou barvu. Reliéfní prefabrikovaná stěna je naštěstí pomalovaná dětmi. Koše přetřený na červeno, přízemní budova v pozadí svítí mrňkovou fasádní barvou, dům za ní má na sobě pruhy všech barev, sokl sochy chaoticky lemuje přízemní zelený plůtek. Místo původní dlažby se na většině plochy vyvalila na povrch hlína a štěrk. Tam, kde toho dřív bylo možná až příliš málo, je toho teď nepochybně až moc. O tom, jak probíhala integrace uměleckých děl do veřejného prostoru sídliště Barrandov, jsem mluvil s architektem Zdeňkem Helclem.
2: Takový význačný místa, zlom té pěší osy a tak. Tam jsme řekli, a tady bude socha za 300 tisíc, udělali jsme takzvaný výtvarný generál, šli jsme s tím do výtvarné komise Českého fondu výtvarného umění, páči, nač to nešlo. A oni řekli, ale soudruzi, jak se jmenujou ty náměstí? A my jsme řekli, no kdo náměstí se ještě nemenujou. A oni řekli, tak to ne, tak to se musíte vypřít příště a musíte vědět, jak se ty místa budou jmenovat, protože vy musíte na náměstí Jiřího Spoděbra dát sochu Jiřího Spoděbrat a ne prostě nějakou Anu Proletářskou nebo něco jiného. A my jsme teda, to ještě tady s Martinem Štěpánkem, nám tam nadiktoval všelijaký ty lidi od filmu, udělali jsme takový generál názvu ulic. Jo. S tím jsme ovšem museli jít do filmstudia Barrandov, které mělo patronát nad tím sídlištěm, že to jako bude z filmového světa. A oni samozřejmě co chtěli, že aby jsme tam dali jenom ty Rusáky. Jo. A my jsme řekli, že hele, tadyhle ta etapa, co se staví, to jsou takový jako menší ulice. Tam dáme ty šmudly z Čech, a ty Sověty dáme na ty pořádné ulice, které nastanou až tamhle.
3: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Polední Vltava.
1: 12. října 1492 objevil Kryštof Kolumbus oficiálně pro evropský svět Ameriku. Právě před 534 lety přistály tři španělské karavely pod velením Janovského mořeplavce na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador. Námořníci netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl. Mořeplavec, kolonista a dobrodruh, rodák z italského Janova Kryštof Kolumbus ve službách španělské královny Isabely Kastilské vyplul na svou první plavbu do domnělé Indie se třemi loděmi. Vzpomněli byste si, jak se jmenovali? Na svou první cestu do Indie se Kryštof Kolumbus vydal ze španělského přístavu Palos de la Frontera se třemi loděmi Niña, Pinta a Santa Maria. K hledání západní námořní cesty do Indie a Asie zamířil se stočlenou posádkou na Kanárské ostrovy a odtud jejich cesta pokračovala na západ. Místo, aby připlul do Indie, ale objevil úplně jiný kontinent. Ten ale dostal název po italském mořeplavci, kterým byl Amerigo Vespucci. Ten si totiž jako první uvědomil, že se jedná o zcela nový světadíl. Z evropského hlediska je tedy 12. říjen 1492 brán jako datum objevení Ameriky. V USA se dnes slaví Columbus Day, ve Španělsku je státní svátek, Národní den Španělska a v řadě latinskoamerických zemí je dnešek dnem Kryštofa Kolumba. A ještě zajímavost na závěr, Kolumbus se do konce života nikdy nedověděl, jak velký objev udělal. Až do své smrti si myslel, že našel cestu do Asie, nikoli nový kontinent. Přesto je jeho objev považován za historický zlom.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Berlínská akademie staré hudby nám zahrála třetí část symfonie G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Je 12 hodin 32 minut. Hannah Arendtová, filozofka, která se odmítala omlouvat za svůj tón, žena, které vyčítali nedostatek citu, ohleduplnosti i respektu a která na podobné výtky odpovídala s odzbrojující ironií, protože podle ní nejde jen o to, co říkáme, ale také o to, kdo smí mluvit a jakým způsobem. Právě Hannah Arendtové, od jejíhož narození uplynulo 120 let, věnuje svůj pořad ve Vltavském večeru na téma Petr Šourek. Nejde přitom o další převyprávění jejího života a myšlenek. Petr Šourek se pokusil zjistit, jak Arendtové porozumět, prostřednictvím odborníků, čtenářů jejich knih, ale také lidí, od nichž bychom to možná nečekali. Petře, vítejte ve studiu, dobrý den.
1: Dobré poledne.
0: Hannah Arendtové vyčítali necitlivost, nedostatek ohledu, respektu. Ona sama svůj ironický tón hájila jako výraz toho, jakým je člověkem. Přeci jen pro ty, kteří Hannah Arendtovou třeba neznají, řekněte nám o ní něco víc.
2: Hannah Arendtová byla filozofka, i když ona sama o sobě říkala, že úplně filozofka není. To je kvůli tomu, že v její době filozofie měla ještě takový velmi odtažitý postoj k politice, ale to se od té doby už změnilo, takže zase jí zpátky můžeme říkat filozofka. Je to výrazná figura 20. století a možná posluchači budou vědět, spojuje se právě s tím, no to není úplně pojem, ale takový zvláštní postřeh, který udělala na procesu s Eichmannem, to byl nacistický zločinec, kterého velkolepě soudili v Izraeli a Izrael si tehdy myslel, že chytil to hlavní monstrum. V podstatě jako kdyby soudili Hitlera a ona jim řekla, ne, ne, ne, to je ta banalita zla, to byl vlastně, ona se vyjádřila Hanswurst, to je takový šašek, takový klaun, vy tady vlastně nemáte tu velkou rybu. Tohle byl prostě jenom člověk, který plnil rozkazy.
0: Arendtová byla německá židovka, která musela uprchnout před nacismem a nový domov našla ve Spojených státech. Jak se její životní zkušenost promítala do jejího uvažování třeba právě o politice, o svobodě nebo o odpovědnosti jednotlivce?
2: Já myslím, že třeba ta zkušenost, jak prošla Francií a potom přešla do Spojených států, se do jejího přemýšlení, do její politické filozofie propsala velmi. Je to vidět například v její knížce, kterou psala v době Eichmannova procesu, v knížce o revoluci, o které také v tom večeru mluvíme velmi podrobně, protože ona velmi obšírně srovnává třeba francouzskou revoluci a americkou revoluci a mluví velice zajímavě o americké demokracii a o zrození tedy Spojených států.
0: Pojďme tedy k tomu pořadu. Proč jste nechtěl připravit ten tradiční portrét významné filozofky, ale koncipoval jste to úplně jinak?
2: Asi proto, že jsem filozof ve skutečnosti. Já nejsem historik a ten pořad je skutečně filozofický. Mně jde o to jí porozumět a my filozofové až tolik jako nedbáme na to, kdy co přesně historicky bylo, to přenecháváme historikům, nám jde především o to porozumění. No a dělal jsem to dvojím způsobem, samozřejmě jsem si pozval sem tam nějaké odborníky, vlastně tam mám celkem tam mám tři filozofy a jednu filozofku, ale já jsem ještě oslovil lidi, u kterých byste to třeba nečekali, prostě ajťáka, oslovil jsem mikrobiologa, vědeckou pracovnici, advokátku a musel jsem je trochu nutit, jo. Ono je to trošku složitější, či vlastně Hannah Arendt, to se také ukázalo. A skutečně z těch pěti, tři skutečně něco přečetli a dokonce i ti, co to nepřečetli, tak o tom vyprávějí velice zajímavé věci, jak se jim to jako vlastně nepodařilo úplně číst. Takže já si myslím, že posluchači se s těmito hlasy budou, potom se třeba i sami podívají do toho díla a budou se s nimi, myslím, identifikovat třeba i s tím, jak se to číst skoro nedá.
0: A v pořadu se také setkáváme s českou reinkarnací Hannah Arendtové. Jak tato postava vznikla a co vám třeba umožnila ukázat, co by třeba při tom běžném rozhovoru nebo filozofickém výkladu zůstalo skryté?
2: No to byla čistá inspirace. My jsme takhle jednou dámou v Olomouci stáli v přestávce natáčení před studiem a ona si zapálila a zasmála se a já jsem se neudržel a říkám, no vy vypadáte jako reinkarnace Hannah Arendt. A ona se zase zasmála jako Hannah Arendt, má její smysl pro humor, musím říct. A vlastně jsme se takhle dohodli a já jsem získal českou reinkarnaci Hannah Arendt. Já neprozradím, kdo to je, to si musí posluchači poslechnout celý ten dvouhodinový pořad. A prostě já myslím, že mi to umožnilo si vlastně povídat s Hannah Arendt a povídat si zároveň o Hannah Arendt. A ta přímost, to, že přímo vstupujeme do toho jejího hlasu, to je blížší té filozofické metodě, ta hra.
0: No. Jediný, koho jste se ale v pořadu nezeptal, je umělá inteligence a píšete, že jste k tomu měl vážný důvod. Jaký?
2: No ten nejvážnější důvod pro to nikdy se nezeptat umělé inteligence je, protože umělá inteligence vůbec ničemu nerozumí. A když chcete něčemu rozumět, tak to určitě není, že se zeptejte někoho, kdo ničemu nijak nerozumí. Protože i ti respondenti, i ti lidé, kteří nic Hannah Arendt nakonec nedokázali přečíst, tak tomu vlastně jistým způsobem porozuměli a mělo velký smysl se s nimi o tom bavit.
0: A závěrečná otázka, kdyby si posluchač po dvou hodinách z Hannah Arendt měl odnést jedinou věc, nikoli jako poučku, ale jako otázku třeba pro

track. The one going back to

Jesmaja Horn na vlnách Vltavy je 12 hodin 42 minut. Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga letos slaví 60 let. Její jubileum připomene také slavnostní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se uskuteční v neděli 18. října od 7:30 večer v pražském Rudolfinu. Na Vltavě ho pochopitelně budeme vysílat živě, teď se ale vypravíme do historie soutěže. První díl našeho seriálu připravila redaktorka Alena Maršíková-Michálková.

0: ročníku soutěže Concertino Praga sovětský houslista Dmitrij Sitkovecký. Zájem o talentované děti ve vysílání Československého rozhlasu lze vysledovat už od 30. let 20. století. První soutěž koncertínovského typu, tedy soutěž, kdy porota posuzovala anonymní nahrávky, zatím pouze českých a slovenských mladých umělců, se konala v roce 1965. Proč anonymní? Porotci se tak při posuzování umění jednotlivých soutěžících soustředí pouze na hudební složku. Identitu vítězů se dozvědí až po sečtení hlasů a určení pořadí jednotlivých nahrávek. Pokračuje hudební redaktor Vratislav Beránek, jeden ze zakladatelů soutěže.
1: Po úspěchu první soutěže koncertinovského typu uspořádal Československý rozhlas v roce 66 první soutěž mezinárodní. Nesla poněkud krkolomný název Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých neprofesionálních hudebníků. Na lepší název jsme tenkrát nepřišli. Ukázalo se však, že se tu setkávají mladí kumštíři, kteří se už nehodlají smířit s označením amatér. Pomohl opět Viktor Kalabis. A tak v příštím roce už nesla soutěž název Concertino Praga. Název se ujal a stal se mezinárodně uznávanou značkou. Žasli jsme, jakých umělecky zralých výkonů jsou schopni teenageři. Vzpomínám si, že se na jihočeských festivalech vždycky sešla dobrá parta mladých lidí, kteří snadno překonávali jazykové bariéry. Přes své umění to byly docela normální kluci a děvčata, jimž nebyla cizí žádná vylomenina. Při prvním festivalu se hlavní postavou stal tehdy 16-letý Václav Hudeček. Jednou si kluci nakoupili v hradecké prodejně hudebních nástrojů zobcové flétny. Rozsadili se na schodech u kostela, vyhrávali strahováčka a od zbožných věřících vybírali do čepice bakšiš. Takovouhle ostudu nám tady dělají tyhle zázračné děti, zhrozila se tehdy vedoucí Helenka Karásková. A produkční Stáňu Lukařovou, která měla tenhle bohemský spolek na starosti, z toho mohla ranit mrtvice. Jak vidno, při festivalu se nikdo z nás nenudil.
0: Tolik hudební redaktor Vratislav Beránek o začátcích soutěže Concertino Praga. Druhou cenu získal na prvním ročníku soutěže houslista Václav Hudeček a o rok později v soutěži zvítězil. Tak to hrál na závěrečném koncertě v roce 1966 skladbu Nicola Paganiniho.

První ohlédnutí za 60letou historii soutěže Concertino Praga připravila redaktorka Alena Maršíková-Michálková a v našem seriálu budeme pokračovat zítra.

Jste s Vltavou také v pondělí 12. října. Slyšeli jsme první část symfonické básně Život hrdinů Richarda Strause. Ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku a sousední Zašové bude na konci týdne festival tance Tanec Valmes. Uskuteční se 19. rokem, a to konkrétně v pátek a v sobotu. Festival letos přivítá přibližně 270 studentů tance z 5 krajů. Nabídne workshopy, které povedou profesionální tanečníci a lektoři různých stylů. Nebude chybět řízená diskuze nebo třeba Young Artist, který dá prostor mladým začínajícím choreografům představit svou tvorbu. Propojení profesionální taneční scény s mladými tanečníky je jedním z hlavních důvodů, proč Tanec Valmes vznikl. 19. ročník začíná v pátek 16. října.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moci lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být také výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat Nejvyšší správní soud. Rusko podle Ukrajiny porušilo energetické příměří vyhlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a vyzval Spojené státy, aby donutili Rusko klid zbraní dodržovat. Ukrajinská armáda podle Zelenského v noci na ruské rafinérie neútočila. Naopak Moskva jen pár hodin po vyhlášení příměří ostřelovala ukrajinské elektrárny v Kyjevě a Charkově. Po úderu začalo hořet v objektu největší ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftohaz. Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí ekonomové Robert E. Hall a Michael Woodford. Švédská královská akademie věd ve Stockholmu je ocenila za teorii mikroekonomické základy makroekonomické stabilizace. Zlatou medaili a diplom si převezmou 10. prosince. S oceněním laureáti získají i finanční odměnu v přepočtu 26 milionů korun. Nobelovu cenu za ekonomii vyhlašují akademici jako poslední. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kde byly postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír. A počasí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo a místy se objeví přehánky nad 12 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer potom čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 6. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková vám ze studia přeje hezký den a dobrý poslech. Další hodinu Polední Vltavy zahájí Pražská komorní filharmonie a klarinetistka Ludmila Peterková. Jsme rádi, že pondělí 12. října trávíte v naší společnosti.

Další hodinu polední Vltavy jsme zahájili třetí částí koncertu pro klarinet a orchestr B-dur Jana Václava Antonína Stamice. V Ostrově včera začal dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Letos nabídne více než 40 soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau, jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scénáristy Oty Hoffmana. Motiv slavné postavy se bude prolínat městem po celý festival. Návštěvníci pana Tau uvidí i v ulicích. Na staré radnici jeho historii a odkaz představí multimediální výstava, kde budou k vidění i historické kostýmy z Barrandova, které si ve filmu skutečně zahrály. A co se týká programu, tak dnes bude například ve světové premiéře uveden film Pitomá příroda o chlapci s ADHD, ve kterém si zahrál i Jaroslav Dušek. Nebo snímek od producentů filmu Princezna zakletá v čase Máma a táta jsou boží. V rámci doprovodného programu mohou návštěvníci shlédnout i divadelní komedii s Veronikou Frajmanovou a Danou Batulkovou Mimo mísu. Letošní 58. ročník festivalu dětských filmů a seriálů potrvá do pátku 16. října a podrobnosti najdete na webových stránkách festivalu.

Carlo Tessarini a třetí část jeho sonáty pro dvoje housle a basso continuo. S novým týdnem přinášíme i další cyklus Vltavského knižního pólu. Provede nás jím germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petrbok.

0: Knihy mě provázejí celý život. A protože jsem literární historik a učím také na vysoké škole, trávím s nimi i většinu pracovních dnů. Někdy si říkám, že po těch letech bych už jimi měl být trochu přesycený. Jenže nejsem, pořád mě dokážou překvapovat a pořád se na ně těším. Vybrat několik důležitých knih se zprvu zdálo snadné. Jenže čím déle jsem o tom přemýšlel, tím méně jsem si byl jistý. Protože když si vybavím knihy, které mě provázejí životem, vybavují se mi spolu s nimi lidé a také krajina. Nevyrůstal jsem v knihovně. Vyrůstal jsem na vesnici mezi rakovníkem, Žadcem a Louny. A když se dnes vracím k tomu, kde vlastně začalo moje čtenářství, vybavím si nejdřív svého otce. Byl čtenářem. Prostě člověkem, kterého zajímá svět. Četlo se však i z druhé strany rodiny. Také moje maminka byla a dodnes je velkou čtenářkou. Teprve dnes si uvědomuji, jak samozřejmou součástí našeho domova knihy byly. A pak si vybavím svého dědečka Václava Petrboka. Byl přesvědčený komunista. A i když to dnes takto říkám, musím nedodat. Nebyl to fanatik ani člověk, který by z režimu těžil. Věřil v sociální spravedlnost a v hodnoty, které považoval za důležité. Právě on mi jednou strčil do ruky knihu Vladimíra Přibského Můj zcela nevhodný kamarád. Tehdy jsem četl příběh českého a německého kluka za protektorátu. Dnes si říkám, že to možná byla jedna z prvních knih, která mě nenápadně připravovala na otázky, k nímž jsem se později vracel jako čtenář, učitel, literární historik. A pak je tu krajina. Rakovnicko, Lounsko, Žatecko. Když člověk chodí těmi místy dost dlouho, začne si uvědomovat, že pod dnešní podobou krajiny jsou ukryté další vrstvy. České, německé, židovské. Dlouho jsem je neuměl pojmenovat, jen jsem cítil, že tam jsou. A postupně jsem zjišťoval, že se jejich stopy objevují nejen v dějinách těchto míst, ale také v některých příbězích naší širší rodiny. Zároveň jsem si uvědomoval, že krajina není jen souhrnem minulých vrstev. Neustále se proměňuje. Do severních Čech přicházejí po válce volinští Češi, Romové ze Slovenska a později také Vietnamci. Teprve časem jsem začal chápat, že i jejich příběhy patří k místům, kde jsem vyrůstal. Právě proto jsou mi blízké také povídky Marie Strijové. Velké dějiny se v nich promítají do životů zdánlivě obyčejných lidí. Možná proto jsem si časem tak oblíbil některé knihy a některé autory. Ne proto, že by mi ukázali nový svět. Spíš proto, že mi pomáhali rozpoznávat svět, který jsem měl dávno před očima. A právě o tom bych chtěl dnes vyprávět. Když přemýšlím o svých prvních čtenářských zážitcích, nevybaví se mi žádná z knih, o kterých dnes přednáším nebo píšu. Nevybaví se mi ani literatura, která mě později přivedla k profesi literárního historika. Vybaví se mi dobrodružství. Jako mnoho kluků své generace jsem četl Foglara. A samozřejmě Žila Verna, Eduarda Štorcha a také švýcarského Robinsona od Johana Davida Visse. Dnes bych o těch knihách možná dokázal mluvit jako literární historik. Jenže tehdy jsem je tak nečetl. Tehdy jsem je četl jako vstupenku někam jinam. Měl jsem ostatně štěstí. Vyrůstal jsem v krajině, která podobným představám přála. Rakovnicko, Lounsko a Žatecko pro mě nebyly jen místem bydliště. Byly prostorem k objevování. Člověk mohl vyrazit za vesnici, sejít z cesty, projít remízkem nebo alejí a měl pocit, že za nejbližším horizontem začíná něco neznámého. Dnes se tomu trochu usmívám. Ve skutečnosti tam většinou začínalo další pole, další cesta nebo další vesnice. Ale v určitém věku je to úplně jedno. Důležitý je pocit, že svět je větší, než se zdá. Právě tenhle pocit jsem nacházel ve Foglarovi. A také u Verna. U každého z nich jinak. Foglar mě učil, že dobrodružství může začínat doslova za rohem. Verne, že zvědavost patří k nejlepším lidským vlastnostem. A Štorch mi ukázal něco, co jsem tehdy ještě neuměl pojmenovat. A pak to byl švýcarský Robinson. Když si dnes na něj vzpomenu, uvědomuji si, že mě asi nepřitahoval jen exotický ostrov. Fascinovala mě představa, že člověk může neznámý prostor proměnit v domov. Tehdy bych to samozřejmě takhle neřekl. Byl jsem kluk, ale některé knihy v nás pracují dlouho předtím, než jim začneme rozumět. Zajímavé je, že většina autorů, ke kterým se vracím dnes, už nepíše o dobrodružství v tom chlapeckém slova smyslu. Přesto mám pocit, že všechno důležité začalo právě tady. Ne v knihovně, ne na univerzitě, ale v radosti z objevování. Možná se změnily otázky. Už nehledám tajemnou chodbu ani ztracený ostrov. Pořád ale hledám stopy. V krajině, v paměti, v lidských příbězích. A možná právě tady začíná cesta k dalším knihám.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petrbok. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v čele s Jiřím Bělohlávkem nám zahrál valčík G-moll Antonína Dvořáka.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Vltavská povídka patří v těchto dnech prózám německy píšících spisovatelů z antologie Minout Prahu, kterou představilo nakladatelství Větrné mlýny na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byla letos Česká republika čestným hostem. K prózám z antologie Minout Prahu jsme připojili také malý cyklus povídek českých spisovatelů a spisovatelek, který v jistém smyslu zrcadlí zadání německých autorů píšících o Čechách a vypráví příběhy situované do reálií německých měst. Dnes si poslechneme povídku Petra Borkovce Vzpomínky na průsmyk. Na programu bude za okamžik.

0: Ralph Peterson Quintet vás provází pondělní polední Vltavou s datem 12. října. Hezký den.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
2: Povídka.
0: Teď už míříme do Berlína a švýcarského kantonu Wallis. Prózy napsal a pro rozhlas načetl Petr Borkovec, kterého režijně vedl Jakub Doubrava. Dobrý poslech.

Vzpomínky na průsmyk. Alpská ves, strmě stoupající v prudkém spalujícím slunci, a na jejím pozadí průsmyk, do jehož oparu lanovka vyklápěla stříbrné a zlaté záblesky. Mračná modrošedá clona je v zápětí o pár metrů vedle vyfukovala nazpět a lesky pomalu klesaly do údolí. Výjev působil poklidně. Průsmyk nad vesnicí se nacházel ve vzdálenosti, kam lidské oko dohlédlo, tenké mraky se skal dotýkaly ohleduplně a kabiny lanovky odrážející paprsky se oběma směry posunovaly zvolna a důkladně. Jen zdivočelý sluneční jas rušil švýcarský klid. Jmenoval jsem se tenkrát stejně, jako se jmenuju dnes. Tím podobnost končí. Honorár za vystoupení byl tak vysoký, že jsem nadšeně souhlasil nejenom s večerním čtením na baru horského hotelu. Krojovaná barmanka obložená ovčími zvonci, trojzubci na fondy z 19. století a modrofialovými genciány z umělé hmoty, ale také s odpolední diskusí u bazénu, při níž všichni posluchači měli být ve vodě. V programu to tak stálo. Debata se mi vypařila z hlavy, ale bazén uprostřed skleněných stěn se skleněnými vstupy i dnem si vybavit dovedu. Vcházelo se do něho po lávce z rozkvetlé louky, ale plavcům byl dopřán výhled, jenž na všech stranách zabíral pouze vrcholky, zasněžené partie a světle modré nebe. Poslouchali v koupacích čepicích, splývali nebo stáli na špičkách, rozhlíželi se dokola nebo se sunuli vodou, která všemi směry pokračovala v odrazech, anebo se oni záhadně opírali. Já a slavný švýcarský literární kritik jsme seděli na kraji bazénu v křeslech, a to už si zaručeně vymýšlím, oblečení mluvili do mikrofonu o české literatuře 90. let. Síť drobných historek, které jsem v těch venkovských lázních mezi ledovci a vinicemi kdysi prožil, se nyní, když se mě žádná z nich ani trochu nedotýká, také, vidím to, modře třpití. Jako by ji právě vytáhli z ledovcového jezera. Ale pořádný úlovek v ní není, skoro nic, chuchvalec řas, a tak se pomalu noří zpátky pod hladinu. Zkrátka, moc si toho z cesty do kantonu Wallis nepamatuju. Jeden slunečný záběr, jedinou pohlednici s průsmykem. Kdybych ti ji posílal, měl bych nyní dost místa, protože neznám tvoji zemi, ani město a už asi ani příjmení, a tak bych mohl psát i do řádků, kam se píše adresát a adresa. Nevěděl bych, co k fotografii dodat. Nakonec bych místo zaplnil tímhle. V okně hotelu Crystal House se bělá vodopád, který se nachází, předpokládám, někde za polovinou cesty k průsmyku Gemmy. Je tak úzký a bílý. Nejdřív jsem váhal, ale už třetí den brzy ráno jsem se k němu vypravil. Vyrazil jsem jen tak, bez veškeré výbavy, a myslel, že možná nebudu mít úspěch. Ale brzy se ukázalo, že můj odhad vzdálenosti je přehnaný. Za hodinu jsem stál pod impozantním, mohu-li to tak říct, vodním korytem, které k vodopádu vedlo. Proud v něm byl ale slabý. Voda se ztrácela mezi obrovskými balvany a nebylo obtížné ji překračovat nebo přeskakovat a po obou stranách koryta hledat nejschudnější cestu. Vnímal jsem, jak se vhodná možnost, kudy postupovat vzhůru, často ukáže až na poslední chvíli. To, jak těsný je interval mezi zahlédnutím a uvědoměním si následujícího správného kroku a krokem samotným. Dařilo se mi nepřerušit rytmus výstupu. Bylo to radostné a překvapivé. Postupoval jsem rychle,
A potom, co jsem prošel hustým smrkovým lesem, který rostl na úseku, kde se proud ponořil pod zem, aby se znovu objevil o poznání silnější, ačkoliv pořád ne dravý, slovo, které si měla tak ráda, kterému jsem vůbec nerozuměl a nad ránem ho ve tvém apartmánu hledal ve slovníku, jsem se ocitl v závěrečné partii. Šplhal jsem po kamenech a vodopád, jenž jsem do oné lesní partie nespatřil, už stál nad mou hlavou, přesněji trnul na obloze jako nějaký veliký druh orla. Podivně rychle se blížil a ještě rychleji sílil jeho zvuk. Zvláštní, jako by s každým krokem, s každým mým vyhoupnutím.

celý výjev, až nadpozemsky sitě, a jsem si jistý, že ty bys řekla navstekaně, škrtala krátká duha. A mně se zdálo, že sloup padající vody, duha a vodní tříšť se nemohou nikdy proměnit, leda by přišla nějaká katastrofa, že tím, co není pevné, co se brzy rozteče nebo splaskne, je rozlehlá strmá skalní stěna za vodopádem. I po ní stékala voda. A ty desítky klikatících se stříbřitých pramenů působily jako železné sevření, které skálu zatím drží pohromadě. Představil jsem si dokonce, a zdálo se to možné, že masiv je měkký tak, že do něho lze ponořit celou paži nebo rovnou vniknout dovnitř. A snad jako potvrzení celého prolnutí různých skupenství visela ze skály za burácejícím pilířem obrovská suchá borovicová větev, ohlazená bez kůry, která živě připomínala skutečný vodní pramen, padající a proudící po kamenném srázu. Jako by ho napodobovala. Líbám tě, Corin, a už se loučím a omlouvám. Je to jenom zpráva z výletu, promiň. Máš se po těch letech?

Vanze. K placené pláži vede silnice a chodník, u nichž přihlíží řídký borovicový les. Jeho vstupní pásmo a vlastně celé přízemí jsou neprostupně zaneřáděné křovisky, poli zbytnělých rumištních bylin napadlými kmeny s padlými větvemi. Jako drahocenné nerosty bliskotají tou divočinou lidské zbytky. Vlhkost odtamtud připomíná pot, pach moči klikaté ložisko zlata, ležící sosnové větve se podobají lýtkům a zápěstím zaťatým rozkoši. Myslím na jiné vnitrozemské lesy, které jsem viděl. Hájky jehličnanů na dunách za rušnými mořskými plážemi a lesní dálniční odpočívadla. Jakoby tam, za zelenými a černými kmeny, šel někdo s rozpáleným zrcadlem. Zahlédl jsem, jak si srovnává krok s mým. Plážové výjevy Ernsta Ludwiga Kirchnera v Nové národní galerii na Postupimském náměstí mě tentokrát přitahovaly víc než Schmidt-Rottluffovy vchody do letních vsí a silnice se stínícími stromy, kvůli kterým jsem na výstavu skupiny Bricke šel. Rottluff mi od prvního seznámení s expresionisty připadal nejméně afektovaný z celé skupiny. Jeho venkovské motivy plné barev a vegetace mi byly blízké. Obdivoval jsem jeho řemeslnou všestrannost a také nadání organizátora. I tentokrát mě jeden jeho obraz přikoval k zemi. Sytě červený dům, téměř zakrytý zelení, která měla jednotvárnou stylizovanou formu palmové ratolesti. Mocnost té neurčité zeleně a ponor budovy v ní zvýraznil podhled pozorovatele. Osamocený dům stál dost vysoko, na kopci nebo v kopci. Líbila se mi výřivost a přece strnulost stromů, jejich vrcholků, pevnost a přece sálavá prostupnost stěn. Záznam velkolepé vteřiny, kdy se dům vynoří před nepřipravenýma očima. Všechno později, pro toho, kdo stoupá a vstupuje, bude jinak. Ale všechno už zůstane, říkal jsem si. Ale Kirchner mě vzrušil. Nejspíš to bylo způsobeno dlouhým pobytem v Berlíně, že se mi zdál o tolik naléhavější než kdykoliv předtím. Jeho soukromé ráje u různých vod s přítelkyněmi, modelkami, přáteli a vlastními portréty. Neustálá tísněvá přítomnost města a konce. Kousavé tváře, jak jen se jedna z nich podobala mojí zdejší učitelce němčiny. Úzká těla, pohledy. Určité zběžení.

vážnosti až odbytosti jeho maleb a zároveň jejich protichůdné vypjatosti jsem teď porozuměl jako silnému vyjádření zoufalé krásy. Na rušné pláži jsem se krom dvou krátkých vykoupání zabýval vránou, která složitě spojila svůj den s vyplaveným malým okounem. Nejprve ho pracně vystrkovala z dosahu mírných vln na písek, okraj vody rybu neustále podléval a strhával zpátky. Tak dlouho, až vrána netrpělivě zabořila zobák do očního důlku, už prázdného, a jedním trhnutím rybu odhodila na břeh. Tím začaly nové problémy. Plavci procházející těsně podle vody k rezavému toboganu, který z dálky připomínal těžební věž, rušili vránu v jídle. Každou chvíli poodlétala stranou v střídmých obloucích směřujících k vodě, se svěšenýma nohama, skřídly jen spola rozevřenými, a pak se prudkou obrátkou mezi prvními plážovými koši vracela ke své kořisti. Později u ryby zaklekla skupina dětí. Jedno z nich okouna klackem mrštilo zpátky do vody, nedaleko. Vrána se vrátila a chvíli se pokoušela pokračovat v jídle pod hladinou. Každé klovnutí ke dnu bylo doprovázeno zježeným peřím na hlavě a bleskovým oklepáním. Nakonec rybu vyvlekla stejným způsobem jako předtím. Po vítězné potyčce s jinou vránou, která se chtěla přiživit, jiné děti zasypaly okouna pískem. Vrána rybu neodkryla celou, vyhloubila malou šachtu a pokračovala. Jedno klovnutí bylo tak prudké, že ryba zůstala přichycená na zobáku a celá se vytřepla z písku. Příběh uzavřel plážový uklízeč, který jistě na upozornění některé z matek hnízdících pod nedalekými vrbami leklého okouna dřevěnými kleštěmi sebral do pytle a odnesl. Viděl jsem vránu, jak rozhodnými pohyby křídel ulétá k vysokému zalesněnému obzoru za zády opalizující pláže, jehož jsem si předtím nevšiml. Vrstvil se v zelených a modrých barvách, které vězely v šedých předělech. Bylo tam chladno. Vrána se dlouho rýsovala na olivovém skle vitráže, potom se rozplynula v jednom z olověných spojů.

Die kleine Weltlaterne. Pár kroků od mého berlínského bytu na Nestorstraße 22 bydlel skoro 5 let Vladimír Nabokov. Byt ve 3. patře si pronajala starší sestřenice Nabokovovy ženy Věry, Anna Fejginová, která v červenci 1932 přenechala spisovateli, jeho ženě Věře a jejich novorozenému synu Dmitriovi 2 pokoje. V jednom z nich, řekněme, že v tom menším, s šikmým výhledem na Hochmeisterplatz, na kostel z červených cihel a vrcholek brány tramvajového depa, Nabokov dokončil román Zoufalství, napsal Pozvání na popravu a Část daru. V knize vystupuje Nestorstraße pod jménem Agamemnonstraße, v níž bydlí hrdina knihy Fedor Godunov Čerdincev. 18. ledna 1937 odtud Nabokov vyšel na Kurfürstendamm a počkal na tramvaj mířící po bulváru k zoologické zahradě, kde nastoupil do vlaku směr Brusel. Do Berlína se už nikdy nevrátil. Dům byl za války bombardován, patra vyhořela, ale přízemí odolalo. U domovního vchodu, taky z odkrytých cihel, jenže tmavších, visí dnes malá zlatá deska s Nabokovovým jménem. V přízemí se nachází pivnice Die kleine Weltlaterne, lucernička světa. V jednom z průvodců, ve kterých ji hledám, v ostatních schází, je zatím podivným názvem vytištěna hvězdička a dole pod čarou připsáno od roku 1961. Pivnice umělců, noční galerie, v sobotu a v neděli jazz. Hochmeisterplatz není nic jiného než uzel 9 ulic, v němž uvízl kostel, hřiště, depo na Ciceroštráse a úterní a páteční skromný trh. V 11 večer je tady prázdno. Semafory vycepovaně přebarvují patu temné věže. Před Nestorstraße 22 vhání hospodský větrák do ulice víc páry, než ulice stačí vstřebat. Nad vchodem umírají 2 purpurové lucerničky, pod schůdky stojí, máme květen, 2 vánočně ustrojené jedle. Široká okna, pod válci srolovaných stor na zelených hácích, pokrývají pásy sedliny. Jakási zeleň vlající v kalu, bílé obliny neznámého původu. Při vstupu z noční ulice jakoby se setmělo. V lokále plném tmavého dřeva hlava na hlavě. Zdi, nebo spíš to, co z nich zbývá, mezi dubovým kazetovým stropem a vysokým obkladem stěn, taky dub a ze stejného lesa, jsou tmavě červené. Horní zvýšenou část odděluje balustráda, na mosazních lustrech s beznohými andělíčky se houpají svrchníky, nejmín 20 rukou v pruhovaných košilích se zapálenými doutníky, různorodé kníry a paničky z wilmersdorfských rezidencí, currywursty, bockwursty, bullet mit Zwiebeln a kvasnicová piva. Rozparáděný trombonista neustále vráží ohybem trubky do jednoho z kabátů. Stěna, v níž vězí výčep, připomíná palisádu. Tak jako všechny stěny, je od stropu až k podlaze ověšena zarámovanými fotografiemi všeho možného, mezi nimiž visí Chagallovy tanečnice a Dixovy sebevrazy. Frau Fiedler, která hospodu, pojmenovanou podle knihy lékaře a populárního aforisty Petera Bama, v roce 1961 založila, nejdřív v Kreuzbergu, a jež pamatuje časy, kdy za balustrádou sedávali Henry Miller, Dürrenmatt a Friedensreich Hundertwasser, se prodírá oholi, tenké jak bič, mezi hosty a zdraví se s nimi. Jak si při pohledu na tu trochu šílenou pohlednici ze starého Berlína nevzpomenout na bledou Fräulein Mariechen, která o pár ulic dál za Nabokovových časů nosila Andreji Bělému pivo tak dlouho, až se do ní zamiloval a všude rozhlašoval, že nikdo nepochopil jeho Petrohrad
tak jako ona. Odcházím brzy. O dost dřív, než Nabokovův oblíbený básník Vladislav Chodasevič, nebydlel daleko, jehož báseň mě najednou spolu s čerstvým vzduchem obklopuje. Vše kamenné. Do mezer v kameni odchází noc. V průjezdech slepení milenci, jak sochy na pohled, těžký vzdech, těžký zápach cigaret. O kámen řinčí klíč, hřmí petlice, do pěti šlapej kámen ulice a čekej. Vítr vráží do Berlína, rozeznívá se obří okarína.

West End. Dny zimy byly pořád stejně krátké. Trochu se prodloužily soumraky. Vlakem, který víc stál, než jel, jsem projížděl periférií slepenou z periférií 10 různorodých měst. V dálce se jako jindy leskla centra. Ale nehrál jsem si s tím. Nepředstavoval si středy podle odlišných stop a vodítek na okrajích. Dnes jsem viděl jenom to, co dav městských břehů spojovalo. Černobílý film prodejen mramoru, pil připomínajících tábory, galerii sádrových odlitků a zahrádkářských kolonií, jehož kopii promítají za každým větším městem. Točil jsem se po ringu. Připomnělo mi to jedno staré cvičení, při kterém je potřeba na vyvýšeném místě v krajině alespoň čtvrt hodinu bezmyšlenkovitě kroužit kolem své osy a nespustit z očí celý kruh horizontu. A až pak o něm něco říct. V terénu se otevírala široká místa práce. Na pás sunoucího se buldozeru, uzavřeného v mělkém korytě, se lepil tučný pruh sněhu a vždy v posledním okamžiku, kdy už se zdálo, že spolu s pásem zaleze, jako nějaké nemotorné zvíře v zimní srsti, do útrop stroje, odchlípl se, ulomil a spadl na všechny 4 do černého odkryvu. Stlačená zemina vlastně nebyla černá, měla slabý modrý nádech, jako by na ní nízce vyhoříval plyn. O to podivuhodnější se zdála pára, která se odtamtud zvedala. Partie stavby, kde se hloubilo, zapadaly. Umrzlý sníh se v nich vratce vrstvil a tvořil krkolomné průniky a překlady. Z okna jsem se snažil zachytit pohyb červeně natřené konstrukce 2 jeřábů, ale nedařilo se mi to. Na dlouhém třpitu se stejnoměrně hýbaly jen náklady. Prohlížel jsem si příjezdovou cestu, hrubě vraženou jak ohořelý kůl do toho místa, když výjev odsekla 6 proudá dálnice, plexisklový panel potištěný siluetami velkých ptáků a potom okno vplulo do otevřených vod zahrádkářské kolonie. Obraz se zhoupil, zachvěl a zpomalil, jako by na hloubce upravoval chod. Metry a metry známé látky s opakujícím se vzorem zasněženého pletiva, posprejovaných chatek, kmenů ovocných stromů, tlustých a krátkých od hnojiva a zahradnických nůžek a malých věcí odchlipujících sníh. Zíral jsem ven a ve chvíli, kdy se od zasklené látky začala odlepovat moje vlastní tvář se zavírajícími se víčky, vrátil mě zpátky do světa smyslů matčin mladý hlas, důrazně volající k obědu, který doletěl až do úvozu, kde jsem stál nad odvaleným kamenem. Z hnědé nehluboké skvrny v trávě na mě dýchala plná střevličí kapsle vedle několika jiných prázdných pouzder. Ve spleti chodeb a porcelánových výhonků jsem viděl díly pecek a šupiny semen připomínajících krovky hmyzu. U okraje obtisku vedle důlku s víčkem pavučiny seděl v cákanci slizu obrovský slimák s hlavou králičího holete. Jako bych se díval jeho očima, tak zblízka jsem spatřil klíčky nějakých rostlin, podobající se šňůrkám spermatu a řetíze klesku na kořeni, vibrující nad svým otiskem v kůře prorostlé hlínou. Stonky, na něž poprvé dopadlo denní světlo, se podobaly korálům, svalům. Vedle na spodku obráceného kamene se pomalu drolilo hejno svinek s bílými bříšky, která vypadala jako uvařená. Těžko říct, kdo se vzpamatoval první.

0: Petr Borkovec napsal a také načetl povídku s názvem Vzpomínky na průsmyk. Režijně ho vedl Jakub Doubrava. Zítra nás čeká příběh Peggy Medlerové, inspirovaný rezidenčním pobytem této německé spisovatelky v Ústí nad Labem. Název zní Nic se nestalo, povídku vám nabídneme ve 13.30. Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. Voliči lístky dostanou až na místě. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt varoval před stínovou válkou, do které je podle něj země zapojená. Řekl, že Německo současně čelí větším hrozbám než v době studené války. Podle Dobrindta je to hlavně proto, že studená válka měla jasně stanovené limity. Německé zpravodajské služby začátkem října označily za největší nebezpečí Rusko. Dobrindt ve své řeči přímo Moskvu nejmenoval. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Husijové, kteří oblast ostřelují opakovaně. V pražském obecním domě vznikne stálá expozice, která provede historii budovy od roku 1901 do dnes. Připomene rozhodování o vzniku domu i průběh stavby. Zaměří se ale také na důležité události, které obecní dům hostil. Výstava bude interaktivní, tvořit ji budou LED panely nebo dotykové obrazovky. Další audiovizuální technika má reagovat na pohyb návštěvníků. Využívat ji bude možné i na jednorázové akce. Expozice bude stát Prahu 75 milionů korun. A počasí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě přechodně až zataženo. Místy se objeví přehánky na 1200 metrů i smíšené nebo sněhové. Večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách naměříme kolem 6. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Příjemné odpoledne, milí posluchači, je 7 minut po 14. hodině a právě v tomto čase jsme byli vylákáni na zvukové hřiště. A lákala nás do něj česká jazzmenka Petra Vlková se svým doprovodným bandem Sonic Playground. Na úvod pondělní odpolední Vltavy nám hráli píseň Exactly Like You. Přejeme vám dobrý a příjemný start nového pracovního studijního, pro někoho z vás možná jen odpočinkového týdne. Ať už je to jakkoliv, jsme rádi, že jste a zůstáváte s námi. Jak bychom si v životě i na cestách dokázali poradit bez map? Nevím jak vy, já bych se s jistotou ztratila za prvním rohem. Že mapy jsou dobrá a potřebná věc, která po staletí sloužila dobrodruhům při jejich výpravách do neznáma a že mapa navíc často byla i krásným výtvarným artefaktem, teď ukazuje výstava v pražském Letohrádku Hvězda. Potkávají se na ní práce současných ilustrátorů s kresbami renesančních a barokních cestovatelů, vzdělanců, misionářů i kartografu. Putovní expozicí s půvabným názvem Rajzovní deníky nás v reportáži provedou už za chvíli její kurátorky. Prostor a čas ale budeme na Vltavě věnovat také hudbě. Krátce po čtvrt na tři si připomeneme dráhu britského dirigenta a také hudebního badatele Petra Holmana, který se narodil v Londýně před 80 lety. Na Vltavě jsme o něm připravili pořad Staří mistři, který vám nabídneme už v tuto sobotu ve 14 hodin. Mluvit o něm ale budeme už za pár minut s jeho autorem Vojtěchem Babkou. A závěry hodiny pak zprostředkujeme i pohled do života výtvarnice Emy Srncové, která, jak sama zmíní, v momentech maluje už přes 50 let, ovšem její styl je pořád stejný. Zamyšlení této malířky nad životem, tvorbou i současným světem nabídneme po půl třetí. Ale teď už přejeme pohodový poslech.

0: Berlínští filharmonikové dirigent Karl Böhm a jeden z velkých vídeňských klasiků Wolfgang Amadeus s třetí částí své osmé symfonie D-dur. A zatímco někdo dokáže psát v pouhých 12 skvostná a velkolepá hudební díla a vydává se tak velmi záhy za dobrodružstvími ducha, jiní z nás zase rádi vyráží za dobrodružstvími a do neznáma reálně. Jak vypadá takový dialog mezi renesančními cestovateli, kartografy nebo misionáři a dnešními ilustrátory, tak právě to ukazuje putovní výstava nazvaná Rajzovní deníky, mapy a průvodce. Propojuje historické cestovní dokumenty se současnou autorskou tvorbou. A přímo v expozici v pražském Letohrádku Hvězda se naše spolupracovnice Šárka Jančíková ptala kurátorek Kláry Voskovcové z Památníku národního písemnictví a také Barbory Millerové z festivalu Lustr.
1: My už výstavu na podobný koncept měli před 2 lety. Tehdy nás Národní knihovna oslovila a protože já mám strašně ráda ty středověké tisky, tak jsme tenkrát připravili výstavu, kde jsme vystavovali z jejich fondů starý herbáře a bestiáře a k tomu práci současných ilustrátorů, který se jima inspirujou. Tak jsme chtěli navázat něco v trochu podobném duchu a ty cestopisy a deníky, skicáky z cest a mapy se podle mě hrozně hezky nabídly, protože je to taky médium nebo žánr, který stabilně lze najít v jakýkoliv časový etapě už od té renesance. No a potom to ještě perfektně doplnil novějšími věcmi z toho přelomu 19. 20. století, Památník národního písemnictví, originálama skicáků významných kreslířů, grafiků, malířů, sochařů a tak dále.
2: Říká kurátorka výstavy Barbora Millerová, jak se vyhledávalo, co do té výstavy zahradíte, jaké bylo to pátrání v tom archivu.
1: Takže já jsem vybrala 8 vystavujících, se kterými jsme šli do těch archivů a tam jsme se bavili o tom, co oni mají v šuplíku, co by se k tomu hodilo, kde třeba vznikají nějaký pěkný paralely mezi tím starým a novým a vybírali jsme to společně. No a potom se pár ještě dalších projektů nabalilo později jako krásná série map inspirovaných starýma středověkýma a raně novověkýma mapama.
3: Prostřed teda můžete vidět cestovní skicáky Michaely Kukovičový, což je ilustrátorka a taky pedagožka působící tady na pražský Umprum. A potom v těch chodbách, který takhle paprskovitě jdou do všech stran od nás, visí celkem 11 map tištěných různýma grafickýma technikama. A to jsou mapy, které pod jejím vedením v ateliéru vytvářeli její studenti a jsou to takový volný, imaginativní hry, inspirovaný.
2: Z archivu Památníku národního písemnictví vybírala Klára Voskovcová. Jakým způsobem jste vybírali, čím to doplníte, co z těch různých zápisků a deníků a skicářů?
4: Památník má velikánský sbírky výtvarného umění a já jsem si uvědomila, že dáme prostor v zvláštní formě tvorby, která je spíš náčrt, takovej záznam, dneska už se to vlastně všechno děje skrz telefon, člověk si to vyfotí, pak s tím nějak pracuje. Míša Kukovičová ne, ta stále kreslí. Takže jsme zapátrali v našich fondech a našli jsme toho spoustu, ale byly to spíš skici, portréty lidí, ale ty skicáky, které tady můžete vidět do konce října, jsou opravdu takovou kapesní formou té cesty a nejsou to jenom kreslíři, je tam i sochař, sběratel, takže je to soulad mnoha zvláštních náčrtníků, rychlých záznamů toho, co ty lidi oslovilo na jejich cestách.
2: Čí zápisníky a skicáře tedy na výstavě uvidíme?
4: Máme tam Zdenku Braunerovou, její malý cestovní skicák, který je víceméně plný spíš karikatur. Máme Jaroslava Boudu ze slavné rodiny výtvarníků Boudů. Je tam Váchal. I mezi těma skicákama je to specialita, protože má takový komiksový charakter. Pak je tam Soběslav Pinkas, důležitý malíř a nesmím zapomenout na Mikuláše Alše a jeho dceru Marinu. A pak jsou i jména autorů, který už jsou asi pozapomenutý, nicméně se nám zdálo, že je fajn je ukázat právě v takovýhle souvislosti.
1: A když se cestuje dál, tak se cestuje zejména v rámci misí. A to je příklad Tadeáše Henkeho, jehož život zpracoval současný mladý ilustrátor
3: Filip Šinkeřík, který ho tady dneska máme.
5: On přichází po těch misích a po tom vykázání těch řádů se konečně může objevovat ten kontinent. A právě Čech tady a Ženke vyráží španělskou výpravou, takže oni navštěvují tu Jižní Ameriku, ale pak pokračují dál po pobřeží celé Ameriky, mají za úkol co nejlíp zmapovat neznámý končiny. A pak se dostává až na Filipíny, je to první Čech na Aljašce, v Austrálii, na Novém Zélandu. On v Praze byl první, co vypustil Montgolfiéru, potom objevil ten největší leknín Viktorii Královskou a byl i jako etnograf, botanik, lékař, byl vlastně první, kdo očkoval v Jižní Americe. Tak se ho snažím připomenout.
3: A ještě tak jakoby k tomu, jak to teda vypadá, je vidět, že je to docela inspirovaný těma dobovejma herbářema, který jsou hodně ornamentálně stylizovaný. To si myslím, že je tam právě v té vizualitě hodně výrazný a pěkný. A když jsem mluvila o těch misionářích, tady jednoho skutečně máme, a to je Ignác Tyrš.
4: To, co je pro mě na téhle výstavě zajímavé, je to prolínání historie se současností.
0: Klára Voskovcová nás společně s Bárou Millerovou lákali na výstavu Rajzovní deníky, mapy a průvodce, kterou můžete v pražském Letohrádku Hvězda navštívit do konce října. Další zastávka putovní výstavy už bez originálů skicáků z památníku národního písemnictví bude na festivalu ilustrace komiksu a videoher FIK v Ústí nad Labem. I tam můžete vyrazit. A v prosinci a lednu se pak přesune do Městského divadla ve Žďáru nad Sázavou.

0: Předčasné a dramatické narození druhé dcery Johanky inspirovalo písničkáře Vojtu Nýdla při skládání písní na desku Dítě z větru, kterou před 5 lety věnoval právě všem předčasně narozeným dětem. Teď jsme z ní na Vltavě hráli poetickou píseň Jantarový stín. A co všechno v hudební kariéře a tvorbě inspirovalo britského dirigenta a také badatele Petra Holmana, to už se brzy dozvíme na Vltavě v pořadu Staří mistři, který pro naší kulturní stanici chystá hudební redaktor Vojtěch Babka. Právě ten přišel do studia, aby nám řekl o této osobnosti, která se v Londýně narodila přesně před 80 lety více. Vojto, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, ahoj. Je to tak, 19. října 1946 se narodil Peter Holman.
0: Jak zaznělo, Holman svůj zájem o starou muziku rozděluje na několik linií. Kde je podle tebe ve světě early music jeho stopa nejvýraznější?
1: On je pro mnohé takovým prototypem člověka oddaného opravdu celou svou osobností, všemi smysly, jak se říká, té celoživotní touze potom interpretovat tu starou muziku, co možná nejautentičtěji. A to vlastně sebou nese ten jeho přínos, protože on je nejenom výkonný aktivní muzikant, ale Peter Holman je také badatel, jak si správně řekla, muzikolog, znalec, který tvrdí se to o něm, že žádný výrok nebo názor nevyšle do světa, aniž by ho předtím neprozkoumal, neověřil, neskontroloval. Je znám teda jako praktik i teoretik, a pokud se do něčeho pustí, tak údajně na konci toho procesu je vždycky nová kniha na dané téma. Jeho kolegové o něm mluví jako o nadšenci, ale ne teda nějakém nadšenci jako ve stylu motýla, který mění květinu za květinou, ale jako o člověku, který do každého projektu jde s dlouhodobým fokusem a nelituje žádné energie, kterou by do něho investoval.
0: Pokud se nemýlím, tak Peter Holman mimo jiné založil i soubor zaměřený právě na early music, ano. The Parley of Instruments. Měl v čele tohoto ansámblu nějaký konkrétní fokus?
1: Peter Holman byl a je uznávaným expertem především na hudbu Henryho Persla, tak se to vyvinulo, teda Persla a Perslových anglických současníků, ale je zajímavé, že ten jeho ansámbl vznikl pod jeho rukama a rukama jeho kolegy, dnes také už legendárního muzikanta Roye Goodmana, původně se zacílením na smyčcové konzorty, tedy starší muziku, a o uvádění Perslovy hudby primárně tedy vůbec nešlo a ten záběr na Persla vykrystalizoval až potom a vlastně se ustálil v tom časovém rozpětí anglické muziky od éry, dejme tomu, Jindřicha 8. až cirka do roku 1690, což se kryje právě s tím Henrym Perslem.
0: Zmiňovali jsme soubor The Parley of Instruments. Víš, ty určitě víš, odkud se ten zvláštní a pro nás Čechy trochu krkolomný název vzal. K čemu odkazuje?
1: No, já jsem ho musel taky trochu trénovat, ty jsi šikovná, ty jsi to řekla na první dobrou, The Parley of Instruments. The Parley of Instruments, to jsem si teda několikrát teď opakoval v těchto dnech. Založil ho jako velmi mladý, na začátku 70. let. Ten název orchestru The Parley of Instruments vede do 17. století. Údajně za jedním anglickým houslistou, který právě takto, tedy The Parley of Instruments, doslova rozmluva nástrojů, pojmenoval konkrétní cyklus, který provozoval u sebe doma. Takže Peter Holman tímto názvem odkazuje na vlastně provozovací praxi v době baroka v Anglii.
0: Peter Holman, Vojto, slaví v těchto dnech 80. Jak v současnosti vypadá jeho muzikantský život?
1: Pokud jsem se mohl dočíst, tak Peter Holman je neustále aktivní, byť tedy ensemble The Parley of Instruments už rozpustil. Žije v městě Colchester a stará se o tamní hudební život, mimo jiné organizoval akci Suffolk Villages Festival se záběrem na hudbu renesance, baroka a klasicismu provozovanou ve starodávných kostelích na východě Anglie.
0: Myslím, že název souboru The Parley of Instruments nikdo z našich vltavských posluchačů už z hlavy nedostane. Nicméně The Parley of Instruments je už minulostí. Jak významná to byla etapa pro Holmana a celý svět takzvané early music?
1: Ona to byla pořádná etapa. Trvala 4 desetiletí. a The Pali of Instruments během této etapy Holmanova života pořídil na 50 nahrávek. Takže to si mohou posluchači představit, jak intenzivní práce to byla. On ten svůj ansámbl rozpustil těsně před koronavirovou pandemií a založil ho v roce 1979. 50 nahrávek pro britský label Hyperion. Během své kariéry ale Peter Holman vydal také úctyhodnou řádku knih o Perslovi, o Dowlandovi a na další zajímavá témata.
0: Pořad Staří mistři věnovaný Petru Holmanovi a souboru The Pali of Instruments vysíláme na Vltavě v sobotu od 14 hodin. Hudební medailon připravuje náš dnešní host Vojtěch Babka a zbývá také dodat, jakou hudbu teď pro nás vybírá.
1: Nebude to Henry Purcell, bude to v Anglii usazený původem italský hudebník Antonio Bassano, zazní Pavana a Gajarda, samozřejmě v podání toho slavného ansámblu, který Peter Holman založil a vedl.
0: A byl to The Pali of Instruments.
1: Přesně tak, trefila jsi to.
0: Vojtěch Babka, díky.
1: Děkuji.

0: Soubor The Parley of Instruments, který řídil Peter Holman, Pavana Gajarda, Antonia Bassana, dozněla na Vltavě 31 minut po 14. hodině. A teď už nás budou zajímat lidské a umělecké osudy. Byla manekínkou a fotomodelkou, která v 50. letech natáčela reklamy a jezdila i na módní přehlídky. V roce 1960 nastoupila jako herečka do Černého divadla, které vedl Jiří Srnec, kterého si vzala a s jeho divadlem pak zůstala dlouhých 20 let. Právě tady začala pod vlivem svých kolegů výtvarníků malovat. Jak se zrodil její specifický pohádkový, fantazijní a hravý styl a proč se ho drží už víc jak 50 let, tak o tom se určitě dozvíme víc z dnešních momentů. Patří výtvarnici Emě Srncové.
1: Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví malířka Ema Srncová.
2: Teď jsme vlastně v takovým menším ateliéru, kde jsem šťastná. Když mi je blbě, tak si tady sednu a maluju a je mi hned líp. Já jsem teď odevzdala dvě takové zásadní věci. Oslovila mě zase nadace Konto bariéry a po 10 letech jsem malovala vánoční pohlednici. A druhá věc byla, moje kamarádka postavila úžasný rezort v Krkonoších a tam chce udělat kapličku a poprosila mě, abych tam namalovala Madonku do toho. Tak jsem teď každý den od rána do večera malovala asi měsíc a to je taková moje nejka, teď říkají, to je nejlepší kamarádka, to se mi docela líbí. Tak tahle ta Mája, s kterou já znám mnoho let a tak jsme spolu prožívali i to mládí, když jsme byli takový kočky dvě a teď zase jsme takový dva chcípáci trochu, ale držíme. Jirka Srnec mě poznal jako manekinku v Kyjevě, kde já jsem předváděla módu a oni tam hráli Černý divadlo a zrovna se rozešli nějak s tou skupinou a oni hledali lidi a pozval mě na nějaký konkurs, já vůbec netušila vlastně Černý divadlo a já jsem chodila sice do baletu, jako ale nic moc a slyším muziku, to jsem měla muzikantskou rodinu a byla jsem pěkná. Uměla jsem pouzovat z toho manekinění, takže mě vzali a tam jsem začala hrát nejdřív oživlou Krejčovskou panu a pak Pradlenku, což je takový číslo, který od jak živa hráli všechny Jirkovy manželky a milenky a dcery taky teď už. A loni už zemřel, ale vzpomínám na něj, měl na mě velký vliv. Já jsem ho měla takový jako spíš guru, nebyla jsem, myslím, jako zblázněná do chlapa, ale byl to on, který mě naučil koukat na obrazy, používat techniky. V tom divadle to bylo úžasné, protože jsme jezdili po světě a byli tam samý výtvarníci, protože to byli kamarádi od Jirky a ty chodili všude po galeriích a po výstavách. Mě to vůbec nebavilo ze začátku, ale Jirka šikovně mi koupil nějakou tuš a skicák. On furt seděl a maloval a já jsem se nudila vedle. Tak on chytře říkal, tak to zkus taky a pak mě chválil. Že? Takže to je, myslím, základ všeho a ty výtvarníci byli šokovaní z toho, co vlastně já jako neznalec, neškolený, co si dovolím jako vůbec na tom obraze. Že? A já tím, že to neznám, tak si můžu vlastně dělat, co chci a musím říct, že nemusím hledat styl, protože já maluju, jak nejlíp umím. I když teď já maluju už přes 50 let, ale ten styl je vlastně furt stejný. Já když jsem malovala ze začátku na ty prkýka pod tím Jirkou, tak samozřejmě jsem byla jim ovlivněná. Například tamhle vzadu je veselý pohřeb. To já bych normálně nevymyslela, tenhle obrázek. Jo? To byl vlastně jeho nějaká kresba, která se mi líbila, takže jsem to jako namalovala po svým. Ale ve chvíli, kdy odešel od nás, tak já jsem se strašně jako naštvala a řekla jsem si tak, teď co budu dělat, že? Teď jako neumím nic vlastně. No a pomohli mi kamarádi, výtvarníci. Já jsem předtím už dělala výpravu, to zase Jirka mě jako dal zadání. Jsem dělala třeba v oponu 4x8 metrů. Jo. To já vlastně radši maluju takhle veliký věci, než památník nenávidím. Takže díky tomu ještě jsme točili nějakou modrou pohádku, kde jsem dělala taky výpravu. Díky tomu jsem se dostala na hračku a loutku do díla a tím pádem jsem mohla začít prodávat obrázky, jinak to nešlo dřív. No a začala jsem malovat tak jako já ti ukážu. Jo. A jak jsem byla nešťastná, mě to hrozně ranilo, já taky mám tadyhle přerušenou čáru života, zase začatou znovu. Já jsem úplně se změnila. Z rozmazlený Emy jsem se stala Emou srdcovou, která jako je za sebe, a postavila jsem se na ty vlastní nohy. Já nejsem cižárostivá, ale když se zaseknu a jsem naštvaná, tak vydržím. Já jsem byla v tom divadle, takže to divadlo vás ovlivní. V tom divadle všichni lítali, že jo? Tam jako jsme měli kolo, létající velociped představení, takže já létající kola ve vzduchu a lidi létající nad Prahou. Tadyhle máte jeden z prvních obrazů. To byl Anděl pro Honzíka, to se narodil můj syn, který mu teď je 57 nebo kolik. A to je Bára, který dělá pro kamarádku Anděla. Vlastně to mám nejradši, když tady spolu malujeme. Já jsem se naučila, a myslím, že Bára tím pádem taky začala přijímat ode mě, že když něco maluju, tak ji pak večer zavolám a říkám, pojď se podívat, vadí ti to tam něco nebo co? A ona mě řekne a já většinou to pak vidím taky a předělám to. Bára, myslím si, že má i tu poetičnost ode mě, a tatínek byl grafik, takže ten byl takový, že dělal spíš černobílé věci a takový surrealistický spíš. A Bára samozřejmě má z toho mindrax, jakože tatínek maminka, takže si nevěří, ale myslím si, že to tam je a že až já jednou nebudu, takže ona opravdu mě vzdárně zastoupí. Já musím říct, že teď třeba, když ty obrázky probírám nebo vidím po čase, tak když vidím nějaký ty z jeden v prvních relativně, tak si říkám, sakra, tohle bylo dobrý, jo. Zpětně si toho vážím a říkám, je to možná tím, je to trochu primitivnější, a když se to naučíte, to malování, nebo máte, nedej vám už školy na to, že vám říkají, že nesmíte tady černě stínovat, nebo já nevím co. Je fakt, že automaticky, aniž jsem to věděla, tak jsem malovala třeba ne na prostředek, ale trochu ten zlatý řez. Takže já vlastně intuitivně maluju opravdu takhle. A myslím si, že některé ty poslední obrazy jsou tak jako zaplněný, že sice vyprávějí krásně, ale jako obraz je to možná až moc. Teď mám ráda docela ty portréty těch vnoučat, protože jsem je chytla všecky, když jim bylo těch dva a něco, a to oni jsou nejroztomilejší. Ale mám rád třeba i takový ty vyprávěcí. Přílet umělců na Pražské jaro. Pak dokonce jsem namalovala, to mám jako litografii, to bylo rok 90, tam byl jako Havel, který se houpe na notový ostově, kde jsem si od bratra dirigenta nechala napsat prezidentskou fanfáru, kterou jsem pečlivě tam na ty noty napsala. Já se tím bavím taky, když to maluju. Jo. Mě někdo říkal, že vlastně ty moje obrazy mají tu výhodu, že jsou to vlastně úsměvné příběhy malované štětcem. Tadyhle to je teď jeden z posledních obrázků. Láska je láska. Chtěla jsem to udělat jako litografii, ale to je hrozně složitý. A já v té dílně na ten kámen velký to už bych asi nedala. Nikdy jsem nechtěla něco, co nemůžu mít. Vím, že ideální je mít o něco víc peněz, než člověk nutně potřebuje. Ale vím už zase z okolí, že ty lidi, co mají hodně peněz, tak taky nejsou šťastní. A když je nemají, tak je taky blbý. A já jsem zažila mládí, kdy naši přišli o všecko. My jsme z vily a já nevím, téměř z zámku jsme se stěhovali do bytu.

0: ten život opravdu naplněný a rozhodně jsem se nenudila. Jak jsem někde psala v té knížce, že po každé facce přijde pohlazení a naopak, tak to jsem si taky užila do sytosti, ale vlastně jsem spokojená, ten život se mi líbil. Jenom bych si teď přála, ne ani kvůli sobě, ale kvůli dětem, abych, když budu odcházet, tak aby to bylo příjemné pro všechny současněné. No, abych byla spokojená, tak moje rodina musí být v pořádku. Teď mám vlastně 7 vnuků, 2 pravnuky a 3 děti, jo. Takže to tak furt, jako oni mi říkali padre dřív, ale teď už jako padre je takový nachcípanej, takže už potřebuji od nich pomoc, takže jsem couvla do pozadí a musím říct, že nejvíc mi pomáhá Bára. Tam ještě musím říct, že já když jsem kdysi chodila ke kartářce, tak vždycky říkala, jediná ty si vykládáš plný stůl jako děti a jejich manželé a ani na sebe se moc neptáš, zatímco všechny baby chtějí vědět chlapy. A to ty vůbec, ty jsi zkrátka opravdu ten rodinný typ, zkrátka slepice. My jsme bydleli vedle a tady byla veliká zahrada a abych zachránila tu zahradu, tak jsem zažádala, že chci ateliér. A tenkrát mi nepovolili ateliér, že to musí být jako domek. Takže já jsem zasedla a namalovala jsem svůj sen, jihočeský statek v krči. A bylo to úplně všecko dokonalý, různý, jako prádelna, bordelárna. No, bylo to úžasně vymyšlený, ale rodina se rozrůstala. Teď jsem ve fázi, že dole bydlí vnučka s 2 pravnoučatama a já furt jako se stěhuju do menších a menších prostor, takže mám všude strašný bordel, ale já se v něm vyznám a jsem šťastná, že je tady mám. Já mám představivost, já si pustím v hlavě, jak jsem jako stavila barák, tak stejným způsobem si kreslím ten obrázek v té hlavě. Pak si to jenom nakreslím tuškou do nějakého skicátku a pak už jdu rovnou na to plátno a olej je úžasný, že se dá předělávat, jo? Takže já třeba celý den maluju jak blázen. To je nejhorší, že už se říkáte, tak tohle už je dobrý a vezmete štětec a ještě něco jakože vylepším a já se celý tím malým vylepšením to zase ráno smažu a zase to předělávám. A to jako třeba ty obličeje a tohle jako tím, že třeba jsem teď malovala ty vnučky a pravnuky a tohle, tak chci, aby to bylo podobný. I když mě to do jistý míry jde, tak si mám práci samozřejmě. Ale já jsem sveřepá, stále se vracím. Pracuju, až si jako pak řeknu a už na to nešáhnu. Teď zrovna jsem měla nějaký takový zdravotní problémy, takže jsem různě ležela a jsem si pouštěla nějaký takový obrázky a zrovna jsem si říkala, že musím si nakreslit, abych to nezapomněla. Oni chodí různě. Někdy ráno, když nemůžu spát, nebo večer, když nemůžu usnout, nebo když jenom tak lelkuju. Já docela teď jsem taková přeci jenom 82 je hodně, jo, jako to, když mi někdo mi řekl před, já nevím, kolika lety, že se dožiju, tak nebudu věřit. To říkala jedna stará paní, se mi vždycky přišlo vtipný, že si připadá mladá holka ve starý kastli. Tak to trošku je, protože člověk vevnitř, když má zavřený oči a nic to nebolí, tak vlastně je mladý.
1: Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Autorka Kateřina Kubalová, zvukový mistr Jan Brauner.

Když se potká skvělá jazzová zpěvačka s prvotřídním jazzovým kytaristou, pak je dost pravděpodobné, že vznikne i kvalitní jazzová deska. Myslím, že Anna Maria Jopek a Pat Metheny ji v roce 2002 také natočili. Jmenuje se Upojenie. Na Vltavě jsme teď právě z této desky nabídli ochutnávku v podobě písně Mania Menia. A teď už vás zveme za tancem, divadlem, hudbou, literaturou i živým setkáváním, která už příští týden nabídne Olomoucký festival Pro Art. Kromě workshopů pro přihlášené účastníky chystá ve večerním programu i sérii divadelních inscenací pro širokou veřejnost. Letošní ročník nese motto Uměním pečovat o duši a hlavní část programu plánuje od 25. do 28. října odehrát se má ve Vile Primavézy a také ve Vlastivědném muzeu Olomouc. Přehlídka podle pořadatelů propojí profesionální umělce, studenty i amatéry a vytvoří prostor založený na autenticitě a společném zážitku. Večerní program pro veřejnost, který se uskuteční právě ve zmiňované Vile Primavézy, otevře 25. října multižánrová inscenace o dramatikovi Josefu Topolovi, o jeho tvorbě, životě i ohledání svobody v nesvobodě světě. Nese název Topol ozvěny ptáků. O den později pak bude následovat zábavně naučná talk show s festivalovými lektory o těle, duši, tvorbě a životě právě s názvem Mezi tělem a duší. Věříme, že umění není luxus navíc, ale přirozený způsob, jak se vracet k sobě, jak uvolnit napětí, dát průchod emocím a zpracovat to, co se v nás hromadí. Díky umění se učíme realitu prožívat hlouběji, citlivěji a s větší laskavostí k sobě i druhým, dodávají organizátoři. A já jen dodám, že péči o duši a umění se budeme věnovat i my na Vltavě krátce po 15. hodině. Naši hosté nás pozvou na konferenci Umění a duševní zdraví, kterou chystá galerie Benedikta Rejta. Tak zůstaňte s námi.

0: Mladičké Dolores Hayes bylo teprve 12 let,
1: když do jejího života vstoupil starší muž jménem Humbert Humbert.
0: Lolita Vladimíra Nabokova, nejslavnější román o zakázané lásce a touze.
1: V četbě s Hvězdičkou od 28. října, každý den od 11. večer.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy také moci odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, jak sdělil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Britský premiér Andy Burnham tvrdí, že Rusko zasahovalo do referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie v roce 2016. Řekl to v rozhovoru pro podcast The Rest is Politics. Dodal také, že podobné aktivity se současně dějí v Německu. Stanice BBC upozornila, že je to vůbec poprvé, co britský předseda vlády obvinil Rusko z ovlivňování hlasování o Brexitu. Moskva se k Burnhamovu prohlášení zatím nevyjádřila. Svůj nový čtvrtý celovečerní film Doznání natočil režisér Václav Marhoul opět na 35mm negativ. Snímek odehrávající se v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938 vznikl v ateliérech u amerického Los Angeles podle scénáře Bena Shapira. Hrají v něm přední američtí herci, mezi nimi také dosud neoznámený Brett Dourif, kterého v roce 1975 režisér Miloš Forman obsadil do svého přeletu nad Kukaččím hnízdem. Marhoul to dnes řekl v rozhovoru s ČTK. Doznání bude mít světovou premiéru ve čtvrtek 15. října, a to v hlavní soutěži na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu. Do českých kin pak zamíří v lednu příštího roku. A počasí dnes je polojasno až oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle se vyskytnou přehánky nad 12 metry nad mořem i smíšené nebo sněhové. Večer pak budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15, na jihu Moravy až 17, na horách naměříme kolem 6 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, nám, vám i nám přináší zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Inspirativní podzimní říjnové odpoledne, vážení a milí, vám přejeme za celý tým odpoledního vysílání Vltavy. O tom, že v dnešní době snad ještě víc než kdy jindy záleží na tom, abychom byli laskaví k sobě i k druhým. O tom už tu dnes byla řeč, když jsme mluvili o olomouckém festivalu Pro Art, který začne koncem října a představí svým návštěvníkům multižánrový program. O významu a potřebě laskavosti v dnešní době ostatně bude řeč i za chvíli, kdy pozornost zaměříme na vztah umění a duševního zdraví. Ještě předtím nám ale bude o laskavosti zpívat kanadská zpěvačka Amy Servini. Píseň Please Be Kind už v tuto chvíli míří přímo za vámi a Markéta Kaňková vám přeje vlídný poslech.

Na desce No One Ever Tells You hudebnice usazené v New Yorku Amy Servini najdete mimo jiné i tuhle pohodovou píseň Please Be Kind. Jak vidno, i na tomto příkladě hudba může zásadně působit na kvalitu našich životů a na náš pocit pohody a štěstí. Jak je to s ostatními druhy umění a uměním obecně, jak může zlepšovat naší pohodu a duševní zdraví, tak právě těmto otázkám bude patřit mezinárodní konference, která v Praze a Lounech začne už za 3 dny. Na její program se podrobně podíváme s našimi hosty z pořádající galerie Benedikta Rejta a Národního ústavu duševního zdraví, konkrétně ředitelky galerie Kateřiny Melenové a výzkumnice z Centra pokročilých studií mozku a vědomí Dominiky Grigarové. A jak vypadá umělecká scéna v Hágu, to nám přiblíží režisérka Tamara Pomorišky, která v Holandsku navštívila unikátní akci Hoogtij, při které si prošla neobvyklé komunitní prostory i skleník na střeše. Své zážitky i autentickou zvukovou nahrávku přímo z výškové performance s námi pozdílí krátce po 15:30. Vy už si teď ale vychutnejte hudbu bouřliváka Ludvika van. Uslyšíme třetí větu z jeho první symfonie C-dur. Hraje nám německá komorní filharmonie z Brém, řídí ji Pavo Järvi.

0: rozvíjet svůj potenciál, vytvářet smysluplné vztahy, aktivně se podílet na společenském a kulturním životě a vést naplněný život. Kdo z nás by to nechtěl? Jak moc to ale ve světě kumulovaných globálních krizí, válečných konfliktů a akcelerujících technologií umíme? A jak nám v tom může pomoct umění? Tak právě tomu se bude od 15. do 17. října věnovat mezinárodní konference s názvem Umění a duševní zdraví. Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví pořádá Galerie Benedikta Rajta v Lounech, jejíž ředitelku Kateřinu Melenovou teď vítám ve studiu Odpolední Vltavy. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: A vítám i výzkumnici z Centra pokročilých studií mozku a vědomí NUDZU Dominiku Grigarovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Zeptám se, řekla jsem všechno v pořádku? Jste trošku
1: naprosto
0: pokyvovali hlavou, tak jsem si nebyla jistá. Paráda. V posledních dnech, dámy, intenzivněji od doby covidové pandemie se veřejně hodně mluví i píše o stále se zhoršujícím duševním zdraví nejen naší české, ale celosvětové populace. Jaká jsou aktuální data v Česku, kolik Čechů trpí nějakou formou duševních obtíží? Dominiko.
2: Ano, tak jo, je to takový komplexnější téma. My většinou máme data, které jsou hodně dobře potvrzené v rámci skutečně robustních studií dost zpětně. Takže já můžu vlastně mluvit teď hodně o tom, jak moc se zhoršilo duševní zdraví české populace během pandemie. Tam nám to vlastně z nějakých zhruba 20% jakékoliv duševní poruchy před pandemií v roce 2019 skočilo do roku teda 2020 na nějakých 27%, potom dokonce na konci pandemie na 33%. No a kolegové právě z oddělení epidemiologie u nás v NUDZU, tak se tomu věnovali i po pandemii a tam vlastně za rok 2022, tak tam našli sice nějaký mírný pokles, ale rozhodně ne návrat do toho původního stavu. To znamená, v tom roce 22 to bylo opět nějakých 27%. No a když se díváme možná na ty, pro kontext na ty evropské data, tak vlastně OECD data nám říkají takový vlastně širší dopad po té pandemii až do roku 23 a tam je bohužel teda také vidět velký nárůst oproti stavu před pandemií, ale vlastně ten nárůst je kontinuální a především je to teda v duševních onemocněních, které nejsou ty jako schizofrenie, ty skutečně závažné. Ne, ale jsou to spíše afektivní poruchy, deprese, úzkosti.
0: Hodně se mluví právě o prohlubování nebo i rozširování, zkrátka nárůstu právě těch zmiňovaných afektivních potíží, čili depresí, úzkostí u mladých lidí a u dětí. Je to tak? Jsou to ty nejohroženější vlastně vrstvy, kategorie, skupiny populace, nebo se to objevuje i u jiných?
2: Je to skutečně především u mladých lidí, u mladých adolescentů. My se můžeme dívat na data HBSC studie, to je vlastně dataset třeba, který zkoumá duševní potíže už vlastně od roku 1994. Takže tam se můžeme dívat skutečně na takovýhle dlouhé časové období a tam vlastně vidíme, že nejenom největší skok byl samozřejmě zaznamenaný od roku 2018 až do toho posledního sledovaného období v roce 2022. Tam je to skutečně velký nárůst, ale vidíme tam vlastně i nárůst ještě předtím. Samozřejmě každá země to má trošku jinak, ale když to z globálu vezmeme, tak ten největší nárůst k tomu docházel už třeba od roku 2014. Takže jsou to kontinuální nárůst těchto potíží.
0: Vy se obě dámy věnujete tomu, jakým způsobem může naše duševní zdraví, náš pocit pohody, well-beingu, radosti, spokojenosti ovlivňovat právě umění. Jak konkrétně ho může zlepšovat? Jak nás může dělat zdravějšími a spokojenějšími? Paní Melenová.
1: No, to je vlastně, teď se ukazuje zásadní věc, že potřeba krásy je biologická potřeba. Že je to regulant, který nám říká, co je pro nás bezpečné a co je pro nás potřebné. A je to spojeno s určitým pocitem hedonickým jevem, pocitem slasti. To znamená, dělá nám to dobře. A čím méně těch prožitků máme, tak tím pak dochází k tomu nárůstu, o kterém mluvila Dominika. A protože tahle oblast je odjakživa od samých počátků lidské kultury, právě otázkou toho umění nebo toho, jakým způsobem se člověk nějakým tvůrčím způsobem staví k tomu světu, tak proto je to oblast, která najednou je pro tu kulturu úplně vlastně nová, objevná a zásadní argument pro to, proč ji potřebujeme, protože taky tady leta se vlastně neustále hoří, proč ji jako potřebujeme, a spousta lidí říká, že je to naprosto zbytečná věc, ale je to základní jako matrix, kterým jako žijem a díky kterému máme nějaký smysl. A samo o sobě umění, teď, že jsou to dva pojmy, kultura, což je široký souhrn veškerých lidských činností, skutečně veškerých, protože jako houby dělají kultury a mycely, a tak vlastně ta kultura takhle působí, ale umění je jedna součást toho. A tam ale skutečně se ukazuje ten potenciál, že tudy to může jít. Na druhou stranu, tahle ta role toho umění není ve většinové populaci ještě tak jako rozpoznávaná jako důležitá. A je to možná i tím, že se dlouho tak to jako uzavíralo samo do sebe a najednou já umění nerozumím a tak dále. Umění se nerozumí, umění se cítí.
0: A vnímá.
1: A vnímá. A přesně tady je vlastně ten moment, kdy říkáme, že každý má právo na svoji osobní krásu. Každý má právo na to, aby se mu líbilo, co se mu líbí. A že nemůžeme to určovat, můžeme to kultivovat. A to je vlastně všechno v gesci těch našich kulturních institucí a galerií obzvlášť, protože ty tam teď mají docela svoje místo.
0: K těm se určitě ještě během odpoledne dostaneme vy. Ale Dominiko, řekněte, vy jste vystudovaná historička umění. Přesto působíte jako výzkumnice v Centru pokročilých studiích mozku a vědomí zmiňovaného NUDZu. Co přesně zkoumáte a jak?
2: No tak já vlastně jsem během doktorátu, tak jsem se vlastně začala věnovat neuroestetice, což je vlastně oblast, která se věnuje tomu, jak působí umění na mozek. Věnuju se především výtvarnému umění, dělali jsme nějaké studie právě v magnetické rezonanci například, neurozobrazovací, ale věnuju se teď také vlastně i hudbě, protože přesně já to čím dál tím více vnímám jako širší, vlastně širší potenciál toho, co nám umění a kultura může přinést. Takže zkoumáme například pomocí takzvaného EEG hyperskeningu, kdy měříme dva lidi najednou, jak mezi sebou vlastně kooperují v rámci nějakých uměleckých činností a jak to může mít efekt právě na spolupráci a případně i na nějaké potlačení antagonismu mezi těma dvěma. Přišli jsme na spoustu zajímavých věcí, taková asi naše nejzásadnější studie, tak ta se týkala toho, jak my vlastně můžeme se navázat na obraz. Takže my jsme zkoumali toho, jak to, že se díváme na portrétovanou osobu, jaký to má efekt na nás, na náš mozek. A vlastně přišli jsme na to, že jsou to skutečně klasické sociální sítě, které se normálně zapojují, když se díváme člověku do očí. Takže skutečně to není jenom, že to jsou nějaké mrtvé předměty, ale že dokážeme s nimi vejít v nějaký živý kontakt.
0: Dominika Gregarová a Kateřina Melenová, ředitelka galerie Benedikta Rejta, která stojí za mezinárodní konferencí o umění a duševním zdraví, zůstávají hosty odpolední Vltavy.
3: Stůj při mě, když tě poprosím.

jediná naděje, záchrana ve sto neštěstí. V této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.

blesk, je spásy záblesk. Anděli radosti, kde to bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době přiměstuj.

0: Jeden anděl radosti právě přiletěl do vysílání pondělní odpolední Vltavy a přiletěl k nám z desky písničky pro divadlo Jiřího Bulise z roku 1988. A myslím, že v bláznivé době, ve které žijeme, je víc než vhodné a potřebné mluvit o duševním zdraví a také o tom, jaký vliv na něj může mít umění. A právě o tom mluvíme v pondělní odpolední Vltavě s našimi hosty Dominikou Grigarovou, výzkumnicí z pražského NUDZu, a Kateřinou Melenovou, ředitelkou Galerie Benedikta Rejta, které společně připravují mezinárodní konferenci právě na téma umění a duševního zdraví, která se v Praze a v Lounech uskuteční mezi 15. a 17. říjnem. A obě dámy a obě instituce mimo jiné spolupracují také na vznikající národní platformě Prevence kulturou. A musím se tedy zeptat, co je to za platformu, jakým způsobem bude fungovat a komu co bude nabízet, Kateřina?
1: Tak je to reakce na ten akutní problém. To znamená, že nemáme čas. Je potřeba jednat rychle. A z těchto důvodů jsme použili v podstatě nějaké moje know-how získané už kdysi z mých dalších předešlých projektů o tom, že musíme tu atomizaci, která tady je, protože každý chce pomoct. Každý najednou cítí tu aktuálnost, ale když nemáme strukturu, tak z toho nevznikne v podstatě žádná solidní platforma. Takže jsme celé to postavili na už stávajících kulturních institucích, které nějakým způsobem už v té oblasti pracují. A padla volba nejenom proto, že jsem v galerii Benedikta Rejta, ale padla volba na galerie, protože my vlastně máme neustále v našich prostorech přítomnost uměleckého díla. Máme nejrozsáhlejší edukační síť vůbec, edukačních programů v českém umění. A hlavně všichni jsou jako už v těch galeriích něco na ten způsob dělají nebo se toho dotýkají. A Rada galerií se k tomu programu přihlásila a vlastně cílem je, aby v každém regionu vzniklo regionální centrum prevence kulturou. Zatím se teda jede přes instituce krajské a už teď máme 6 krajů nebo 6 institucí, které by se chtěly přidat. A my děláme první pilot, začíná v lednu v galerii Benedikta Rejta, aby jsme to know-how udělali. Ale je vlastně cílem je to udělat rychle na tom, co už existuje a připnout a pozvat do té sítě ty menší projekty a vytvořit strukturu, která je víceméně organická.
0: A jak budou ta centra prevence, o kterých jste hovořila, fungovat? Co budou nabízet, jaké programy, jakým způsobem budete to téma umění a duševního zdraví dostávat k lidem, jak s ním pracovat?
1: Těch programů jsme si stanovili, máme 6 programových okruhů, které, skrze které už se pracuje a skrze které budeme působit. To první je vlastně prostředí, environmentální enrichment. To, kde žijeme, kde pracujeme, kde se učíme, to všechno má vliv na naši duševní pohodu. Druhá věc je percepce umění, to znamená, jak Dominika zmiňovala, když se díváme na abstraktní obraz, dějou se nám v mozku věci, o kterých vůbec netušíme, které potom pro nás mají benefity. Třetí věc je vůbec tělo jako nástroj seberealizace. Jsou data, která ukazují, že vlastně umělecký projev má větší benefity než vrcholový sport, co se týče pohybu a tak dále, ale patří do toho i výtvarné umění. Čtvrtá oblast je hra, herní princip. Johann Huizinga, jeho geniální kniha Homo Ludens, mluví o tom, že je to prostě jeden ze základních vůbec komunikačních nástrojů mezilidských. Pátá oblast je manuální práce, řemeslo, mikropohyby rukou související s naším mozkem a tak dál. A ta šestá je oblast sdílení, to znamená mezi, jak to vy říkáte, mezimozková synchronizace, naprosto neuvěřitelná věc. A tohleto, každá tahle oblast už má svoje programy, má svoje konkrétní nástroje, budeme vydávat workbooky, budeme dávat dostatek materiálu do té sítě, tak aby to šlo jemně, museli se edukátoři vzdělávat v duševním zdraví, protože máme rozdíl jemný intervence, který teď pojedou, a potom je to art on prescription, což už je terapeutická intervence.
0: Tak a na to právě se chci zeptat. Umění na předpis, to je něco, čemu se budete, Dominiko, věnovat i vy. Co přesně si potím máme představit?
2: Ano, ano.
0: Co nám předepíšete?
2: Takže to je spíš takové jako logické navázání a jako z pohledu našeho zdravotnického chceme vlastně, jsme hrozně vděční vlastně kulturní sociální sféře, tady Kateřině, že jsme mohli spojit síly a vlastně nasedneme tady na tuhletu síť a chceme do budoucna vlastně reprodukovat programy, které už běží v zahraničí, které jsou úspěšné. Je to vlastně princip předepisování, ať už od lékaře nebo od sociálních pracovníků, od škol, kdy přijde prostě potřebné dítě nebo potřebný člověk, který trpí například osamělostí, tak přijde na nějaký tady ten referenční bod a ten ho odkáže do této sítě, nabídne mu přesnou skladbu programů, v podstatě mu nadávkuje to léčivo podle jeho potřeb a propojí ho vlastně s těma konkrétníma programama a probíhá potom program, který jak podle těch zahraničních vzorů, je to většinou 8 až 10 týdnů, člověk si projde celou škálou různých od řemeslných dílen, galerijní programy, hudba, velmi úspěšní jsou třeba sborové zpěvy nebo i nějaké komunitní divadlo například. No a to je taky něco, čemu se věnuju. Věnuji se tomu, jaký to má efekt vlastně už v nějakých metaanalýzách a v nějakých skutečně už robustních evaluacích těchto programů. A to teda musím říct, že to vypadá velmi, velmi dobře.
0: Tak to jsou skvělé zprávy. Dámy, podrobný program konference si naši posluchači určitě budou moci nalézt na webových stránkách Galerie Benedikta Rejta, předpokládám i na stránkách Národního ústavu duševního zdraví. Jeden bod, na který byste rádi upozornili sami za sebe z té konference?
1: No, dobrá zpráva je, že to nemůžeme teď jeden bod, to bychom to celé ten program jako vlastně destruovali do jednoho bodu, ale důležité je, že každá přednáška bude nahrávána. Stejně tak jako předešlé dva ročníky, toto je třetí, byly, každá přednáška je nahrávána a je k dispozici komukoliv, kdo projeví zájem o dané téma, takže to je asi ta nejlepší zpráva.
2: Pro mě to důležité z toho důvodu, že to bude vlastně takové první setkání té platformy, první setkání vlastně lidí, kteří by se do toho mohli zapojit, takže to bude taková vlastně i mezisektorová diskuze, takový jako spolutvoření.
0: Brainstorming a networking, ano. Jak se dnes hezky česky říká. Ředitelka Galerie Benedikta Rejta Kateřina Melenová a výzkumnice Dominika Grigarová z pražského NUDZu byly hosty pondělní odpolední Vltavy. Pozvali nás na mezinárodní konferenci o umění a duševním zdraví, která se mezi 15. a 17. říjnem uskuteční v Praze v Národní knihovně a také ve zmiňovaných Lounech, ve zmiňované galerii. Dámy, díky moc, ať se vám daří vašim počinům a aktivitám na poli duševního zdraví. Zdar.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme za pozornost.

0: Královský dánský orchestr pod taktovkou Pava Berglunda a druhá část druhé symfonie Karla Nielsena dozněla na Vltavě v 15 hodin a 40 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Komunitní atmosféra, volně přístupné galerie i experimentální umění na střeše města. Tak právě tak to v uplynulých dnech vypadalo v nizozemském Hágu, kde se pravidelně koná kultovní umělecká prohlídka s názvem Hochtej. A přímé dojmy z centra tamního uměleckého dění nám teď řekne režisérka a naše spolupracovnice Tamara Pomorišky, kterou vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tamaro, vy jste se účastnila letošní akce Hochtej v Hágu. Přiblížíte nám prosím nejdřív, o jakou akci

0: projektech přímo z iniciativy samotných výtvarníků a designerů. I když se tenhle projekt za ta léta posunul dál a opravdu rozrostl, pořád si drží ten původní, nekomerční a komunitní charakter. Je to akce tak trochu pod radarem běžného turismu, kde se potkáváte přímo s tvořícími umělci v jejich přirozeném prostředí.
1: Vy jste si, Tamaro Hochtej, prošla společně s místní designérkou a průvodkyní Renate Bure. Jaký byl program onoho večera, co všechno jste cestou zažila?
0: Ano, celou trasu jsem prošla ve skupině, kterou vedla haagská designérka Renata Bure, a začínalo se velmi neformálně v jedné z nejstarších místních iniciativ s názvem Carter. Tam se všichni návštěvníci i umělci sešli u společné teplé polévky, která byla pro všechny zdarma, což hned na úvod nastavilo přátelskou atmosféru a rozbilo jakékoliv zábrany. Odtud jsme se vydali dál ulicemi Haagu. Procházeli jsme například kolem galerie Maurice van der Laara, což je jeden z hlavních organizátorů a zakladatelů celé akce Hochtej. Trasa pokračovala směrem k Billytownu, a to je obrovská umělecká iniciativa usídlená v budově bývalé školy, kde dnes funguje spousta ateliérů mladých tvůrců a otevřených výstavních prostor.
1: Vyvrcholením celého večera ale byla performance na střeše zmíněné budovy Billytown. My si teď poslechneme krátkou ukázku z akce. Teď jsem zvědavá, Tamaro, co se na té střeše dělo.
0: Právě v Billytownu se skrýval pro mě teda ten nejsilnější zážitek celého večera, když totiž projdete chodby staré školy a vystoupáte po schodech až úplně nahoru na střechu. Otevře se před vámi úchvatný výhled na celé násvícené centrum Haagu a přímo na té střeše stojí velký skleník, ve kterém působí umělecká komunita Modrian. Ty tam experimentují s takzvaným zeleným a udržitelným uměním, pracují s rostlinami, ekologickými tématy a přírodními prvky. V době naší návštěvy tam probíhala interaktivní performance. Návštěvníci byli vyzývaní k smyslovému objevování prostoru, mohli se volně pohybovat, dotýkat se kamenů a vycházet ven na střešní terasu. Všude kolem byla slyšet proudící voda a zvláštní akustika skleníku, a právě tuhle autentickou atmosféru se zvuky vody a kamenů jsme měli možnost před chvíli si poslechnout.
1: Vy jste, Tamaro, říkala, že prohlídka Hochtej se v Haagu koná vždycky každý čtvrt rok.
0: Je to tak.
1: Kdybych chtěla do Haagu na tuhle akci vyjet, kde zjistím informace? Mají nějaký web?
0: Přesně tak, mají svoje stránky, jmenuje se Hochtej, určitě tam najdete veškeré informace, velmi to doporučuji.
1: A o čerstvé zážitky z této umělecké prohlídky Hochtej v Haagu se s námi právě podělila režisérka a také naše vltavská spolupracovnice Tamara Pomorišky, a já jí za to moc děkuji.
0: Taky moc děkuji, nashledanou.

0: Bez jeho amerických barev, rytmů a rozjitřelých smyslů si snad ani není možné představit odpolední vysílání Vltavy. Jednu porci těchto rytmů a barev nám právě servírovala Brazilka Fabiana Koza v písni Batucandino. A teď už je před námi úvaha architektky Pavly Melkové, která má název Architektura není jenom architektura.
1: Do údolí Val Lumnécia ve švýcarském Graubündenu jsme se vrátili po pár letech a chtěli navštívit stavby, které zde mezitím vznikly. Pár jsme si vytipovali a až později mi došlo, že jsme instinktivně vybírali nejen podle autorů, ale především podle účelu. Zůstaly ty, jejichž hlavním posláním je zlepšení místa, společnosti a života. Jakkoliv i ostatní měli zajímavou formu. Před lety mi profesor Kenneth Frampton, když jsem u něj trávila Fulbrightovo stipendium na Kolumbijské univerzitě, vyprávěl, jak studentům zdůrazňuje, že nejde jen o to, na čem budou pracovat, ale především pro koho a pro co. Často tuhle jeho myšlenku cituji, protože mi připadá zásadní. A sama bych k ní dodala, že záleží také na tom, jaké společenské hodnoty svou prací vyzdvihujeme, posilujeme a podporujeme. Když spolupracujeme na sociálním, respektive dostupném bydlení, posilujeme hodnoty sociální solidarity. Když na stavbě hospicu, podporujeme hodnoty soucitu či humanity. Když na udržitelném domě minimálních prostorových nároků, vyzdvihujeme hodnoty společenské zodpovědnosti, úspornosti, skromnosti. Pokud naopak pracujeme na nadměrně velké a luxusní vile, podporujeme hodnoty individuálního blahobytu na úkor společnosti i planety. Když na komerčním projektu, jehož hlavním cílem je nepřiměřený zisk, i za cenu například poškození okolního prostředí, vyzdvihujeme hodnoty bezohlednosti či arogance. Když na nepromyšleném projektu, byť třeba i veřejné stavby, posilujeme hodnotu hlouposti. A neplatí to samozřejmě jen pro architekturu. Rutger Bregman v knize Morální ambice, která vyšla v loňském roce také v češtině, klade zásadní otázku všem profesím. Čemu věnujete svoje schopnosti, čas, energii, zlepšení světa pro všechny, anebo hájení individuálních zájmů často na úkor ostatních? Ptá se, proč například tolik nejlepších právníků věnuje svůj život pomáhání soukromému kapitálu v neplacení daní či legalizování podvodů, namísto zasazení se například o zlepšení situace menšin, odstranění bezpráví či ochranu přírody. Tři ze staveb, které jsme tentokrát navštívili, pocházejí od Johna Caminady. V oblasti dodnes žije a práce lokálního architekta mu také před lety přinesla mezinárodní pozornost a úspěch. Později učil na ETH, vystavoval v Benátkách a stal se uznávaným architektem. Dnes staví i v zahraničí a mohl by nejspíš pracovat na luxusních hotelových rezortech či soukromých rezidencích. Přesto stále staví lokální, často malé, veřejně prospěšné stavby. Kulturní archiv v Sedrunu slouží shromažďování kulturního dědictví obyvatel regionu. Jeho vznik inicioval místní kulturní spolek. Třetinu financoval dar místního rodáka, třetinu obec, třetinu příspěvky kulturních a dobročinných nadací. Provoz a kulturní aktivity zajišťuje dobrovolnická práce a příspěvky podporovatelů. Obytný komplex Siedlung Burgarte ve Valendasu má za cíl oživit komunitní život a nabídnout dostupné nájemní bydlení v historické obci, především mladým lidem, aby neodcházeli do měst. A nový můstek přes řeku Glenner pod osadou Konz inicioval a financoval kanton Graubünden a jeho nadstavba spočívá ve vnesení kvality až uměleckého detailu do utilitární a obyčejné situace. Našlo se i místo pro znovu umístění starého křížku na památku kdysi utonulého chlapce. A všechny tři stavby jsou současně krásné, jednoduché, úsporné a řemeslně precizní.

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou mohou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Strana polského premiéra Donalda Tuska prohrála primátorské volby v Krakově. Kandidátku občanské koalice Moniku Piontkovskou porazil ve druhém kole přímé volby Lukáš Gibaua. Nezávislý kandidát získal přes 62% hlasů. Prohra vládní občanské koalice v druhém největším polském městě může být podle polských politologů důkazem rostoucí nespokojenosti s Tuskovým kabinetem. Informuje o tom Polský rozhlas. V německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko začala jednání o zemské vládě. Potenciální koalici by mohla vytvořit trojice levicových stran. Sociální demokracie, levice a zelení by měly v zemském sněmu většinu 39 hlasů. V opozici by pak z 32 křesly skončila nacionalistická Alternativa pro Německo. Informuje o tom agentura DPA. A počasí dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno. Postupně se začnou tvořit místy mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 0 stupňů, při bezvětří ojediněle až minus 3. Na horách budeme měřit kolem nuly. Zítra pak čekejme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 12 až 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti se budou držet kolem 9. Na horách pak budeme měřit kolem 6 na Šumavě až kolem 9 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Hlas jedné z nejvýznamnějších amerických jazzových zpěvaček a pianistek Sari Vaughan z našeho vltavského vysílání znáte velmi dobře. Teď vám ale tuto dámu s jedinečným bebopovým frázováním a s rozsahem od baritonu až po soprán přiblížíme znovu. Vychutnejte si píseň He's My Guy, tady je. Příjemný podzimní poslech.

0: Clifford Brown byl bohem nadaným trumpetistou, který během své kariéry stihl spolupracovat třeba se Sonny Rollinsem nebo Maxem Roachem. Bohužel, ale zemřel velmi mlád ve věku pouhých 25 let při autohavárii. Rok předtím ale ještě stihl natočit desku s afroamerickou pěnicí Sarah Vaughan. Právě z této desky teď dozněla píseň He's My Guy. A co na vás čeká na Vltavě v 16 hodin a 30 minut v dnešním premiérovém Akcentu, to už nám přichází říct jeho moderátor Saša Michalides. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. No já myslím, že minister kultury také by rád řekl He's My Guy nebo She's My Lady v případě generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha, ale máme tady další díl seriálu Hledání nové šéfky nebo nového šéfa. Je vyhlášené druhé výběrové řízení. To první, jenom připomeneme, bylo vyhlášeno na jaře letošního roku, pak vlastně bylo takovým zvláštním způsobem zrušeno a pak proběhlo spoustu debat nad tím, jak by transparentně mělo být vyhlášeno znovu. Dochází k jeho vyhlášení teď, nakolik je transparentní, to právě budeme řešit a především také budeme řešit, jestli ty peripetie s prvním výběrovým řízením se projevily v podmínkách toho druhého. Minimálně co se týká času, tak je to diskutabilní, protože u závěrky pro podání přihlášek jsou 5. listopadu a nová šéfka nebo nový šéf v Národní galerie by měl nastoupit od 1. ledna 2027. Necháme to
0: nechávám rozdít. To, ano, jak jsi sám pochopil, nechávám to bez komentáře. S kým budeš o české kulturní politice současného ministra kultury mluvit?
1: Bude to s výtvarnými publicisty, s Respektu přijde Jan H. Vytvar a náš spolupracovník Vltavy bude přítomen Matěj Forejt.
0: A vy si premiérový Akcent můžete na Vltavě poslechnout v 16.30. Sašo, díky moc, ať se daří.
1: Také díky.

0: skladatel, houslový virtuos, dirigent, vojenský důstojník a dokonce jeden z nejlepších šermířů své doby tím vším byl Joseph Boulogne de Saint-Georges, potomek bílého plantážníka a senegalské otrokně. Z pera černého Mozarta, jak se mu někdy přezdívalo, jsme právě na Vltavě slyšeli druhou část jeho koncertantní symfonie pro dvoje housle, violu a orchestr. A necelých 15 minut po 16. hodině už teď zamíříme na sever naší země, konkrétně do Liberce, do kulturního kreativního centra Lidové sady, které slavnostně otevřelo nové prostory. Rok a půl dlouhá rekonstrukce původní budovy skončila na konci minulého roku. A slavnostní otevření se konalo tento víkend, doprovodila ho mimo jiné třeba i kapela Těla. Kromě nových prostor zaměstnanci lidem představili i novou vizuální identitu.
1: Rekonstrukce proběhla na původním půdorysu domu. To znamená, nejsou tady žádné rozšíření v podobě nějakých nových sálů nebo nových prostor, které by tady dřív nebyly.
2: Říká vedoucí kulturního centra Michal Kadlec.
1: V velkém sále nám, kromě toho, že se výrazně zlepšila akustika, tak došlo k tomu, že tam máme výsuvnou elevaci.
2: My se teď nacházíme v takzvané galerii, tady v Nových Liďákách. Člověk si to může představit jako balkon nad velkým sálem. My tady teď vidíme tu elevaci. Jak to ale funguje, pokud budou chtít návštěvníci využít celý ten prostor?
1: Je to úplně prosté, elevace zajede. Máme to všechno na motorech, to znamená, že zajede do takové velké komody, která je naproti pódiu, to znamená na té kratší straně toho sálu. A vlastně z toho sálu nám zabere pouhý metr a půl. Je vysoká sice 5 metrů, ale to nikoho většinou netrápí.
2: Kolik lidí se díky elevaci do velkého sálu vejde na sezení?
1: Na elevaci se vejde 241 lidí. Ještě máme možnost představit 3 řady před elevací. Plus teda máme tu galerii a balkon a je to vlastně druhá největší tribuna v ČR, první je v Mladé Boleslavi. Co se týká experimentálního studia, tak to vlastně bylo srovnáno se zemí, nicméně vznikla replika taková, že když tam člověk vstoupí, tak má pocit, že je stále ve starém experimentálním studiu. Předtím se sedělo na židlích, teďka tam máme kinosedačky.
2: Obnovy se dočkal taky malý sál s novým pódiem a LED světelnou stěnou. Současně se do něj vejde až 400 diváků.
1: A co je úplně nové, tak to přibyly studia vlastně toho kulturně kreativního centra. My máme úmluvu se Zuškama, ať už frýlanskou nebo jabloňovkou. K tomu, že žáci, ale zároveň to platí i pro základní školy, které mají nějakým způsobem rozšířenou hudební výuku, by se měli přijít a měli by si natočit nějakou skladbu, ale zároveň další spolužáci vezmou videokameru a zároveň si sednou i za to nahrávací zařízení a my je vlastně máme provádět tímhletím procesem toho, aby dokázali ten zvuk zpracovat.
2: My se v jednom z těch nahrávacích studií nacházíme. Vidíme tady moderní technologii, co se týká mikrofonů, co se týká nahrávací soupravy celkově, ale vidíme tady i hudební nástroje. Ty jsou tady erární, můžou si je návštěvníci vypůjčit?
1: Jsou erární, zaprvé teda máme hudební školu a druhá, tam byla taková vize, že do budoucna my jsme chtěli, když dítě doma říká, já bych chtěl hrát na elektrickou kytaru, tak prostě pojďte si to vyzkoušet. Ale tohle to úplně dotažený není, jak říkám, a priori to studia mají být v té spolupráci s těma Zuškama.
2: Teď vstupujeme na terasu.
1: Člověk vidí, že vlastně poslední nezrekonstruovaný prostor je restaurace Formanka. Na to už vzniká v podstatě projekt a když to dobře půjde, tak v příštím roce ke konci by se mohlo začít ještě s rekonstrukcí Formanky. Zahrada vlastně taky mimo dům dostala drobný změn v tom, že se rozšířila ta terasa, která tam byla venkovní. Přibyly tam stupně, takže teďka můžeme jednoduše dělat open air koncerty pro 700 lidí.
2: Kromě samotných prostor, které můžou návštěvníci vidět, je novinkou taky vizuální identita Lidových sadů. Jak je teď poznáme?
1: Poznáte jednoduše, protože se vlastně jmenují tak, jak jim říkala naprostá většina lidí. A byli jsme tak nekreativní, že jsme nakonec usoudili, že bude dobrý vyjít těm lidem vstříc, takže když tomu říkají Liďáky, tak ať se to jmenuje Liďáky.
2: Co to teda znamená pro návštěvníky do budoucna? Bude se měnit i dramaturgie toho programu, který je tady plánovaný?
1: Například velký sál byl špatný akusticky pro big beaty, rockové věci nebo hiphopery a podobně, tak to tady nemělo živnou půdu. Teďka si myslím, že to je už k tomu uspůsobený. Diváci můžou přijít například Vysací zámek, Čelo Republic, Pavlásek, Ivo Šmoldás, Kamil Střihavka. A z divadel tady hraje divadlo Ungeld, máme tady Cavemana.
2: Doplňuje vedoucí centra Michal Kadlec. Podrobný program lidé najdou na novém webu lidiakyliberec.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Americký jazzový pianista, skladatel a zpěvák Nat King Cole po sobě mimo jiné zanechal i půvabnou a talentovanou dceru, která šla v jeho stopách. Teď jsme Natalie Cole slyšeli na Vltavě v písni Those Well. Je 16 hodin a 21 minut. A dnešní večer na Vltavě bude patřit jedné z největších postav středověkého mnišství svatému Františku z Assisi, který kromě absolutní chudoby, pokory, radosti ze života a vděčnosti a také míru a nenásilí propagoval právě tyto hodnoty. A jemu bude patřit dnešní večer na Vltavě, bude mu patřit, protože budeme číst další část z biografického románu Juliana Greena, který na rozdíl od mnoha jiných františkových životopisců neskrývá nic z poživačného života plného pozemských radovánek, kterými žil mladý František do svých 25 let. O to kontrastněji pak vystupují události konverze, vznik bratrstva menších bratří, mystické zážitky spolu stevny na hoře Verna nebo zápas o františkánskou reholi. Dnes večer vám nabídneme už 13. díl v četbě na pokračování z románu Bratr František. Teď vám nabízíme krátkou ukázku.
1: Půvabný příběh nám ho ukazuje v podobě, která jej činila pro všechny tak nepostradatelným. Jeden bratr se trápil touhou mít vlastní žaltář a svěřil se s tím Františkovi. Jeho představený nic nenamítal, ale mladý bratr chtěl mít svolení přímo od Františka. Pochodil špatně. František neměl rád, když někoho nakazila láska ke knihám. To se mělo nechávat učencům, kněžím a řádům s knihovnami, jako třeba benediktinům. Skutečnému menšímu bratru nemá být vlastní kniha k ničemu. Evangelium komunity, z něhož se četlo v pevně stanovené hodiny, stačilo všem. Ale mladý bratr znova naléhal. Jednou večer, když seděl s Františkem u ohně, se opět odvážil zopakovat své přání. František se s ním vadil. Napřed žaltář, pak budeš potřebovat breviář a pak si sedneš na katedru a řekneš, bratře, přines mi můj breviář. A potom jedním z těch nečekaných gest, jež ho charakterizovala, vzal hrst chladného popela, potřel jím lebku mladého bratra a vykřikl se smíchem breviář, breviář, tu máš svůj breviář. A chlapec odešel zcela zahanben.
0: Z románu Bratr František v režii Hany Kofránkové nám úderem 6:30 večerní bude číst Jan Hartl. Všechny odvysílané díly této četby ale najdete na našem vltavském webu. A zítra ráno vás úderem 6. hodiny provedeme kulturními aktualitami. Po 7. hodině vás vezmeme do Průmyslového paláce, kde je teď k vidění výstava Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové. Zita Senková nám po 7:30 přinese německé reakce na frankfurtský knižní veletrh, který skončil včera. Česká republika, jak víte, letos byla jeho čestným hostem. Po 8. hodině se pak budeme věnovat tanci a psychologii. Konkrétně pozveme na konferenci, která se zítra bude konat na Pražské Hamu. A po 9. hodině bude naším hostem Jiří Heřman, operní režisér, který nám přiblíží program festivalu Janáček. Pro pondělní odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví i za zbytek odpoledního týmu editora Jana Zítku a také Viktora Láně z techniky. Přejeme vám příjemný a pohodový podvečer.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.

0: Ministerstvo kultury vypsalo nové výběrové řízení na pozici generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. To předchozí v červenci zrušilo s odůvodněním, že v něm nebyly dostatečně zdůrazněny mezinárodní ambice instituce. Nový ředitel nebo ředitelka by měli nastoupit 1. ledna příštího roku, tedy roku 2027. Co je v novém konkurzu nového? Jakou aktuální představu o budoucnosti Národní galerie má ministerstvo a co musí nabídnout kandidáti? A jaké priority čekají nové vedení instituce, která vedle rozvoje sbírek a výstavního programu řeší také zásadní investiční projekty? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forej. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a také výtvarný publicista Jan H. Vytvar. Dobré odpoledne.
2: Krásný podzimní podvečer už spíš.
0: Dobře, tak v této lehce melancholické náladě můžeme přistoupit k takovému rychlému shrnutí, abychom se všichni zorientovali. Tedy taková časová osa toho, co se dělo v souvislosti s výběrovým řízením. 19. března letošního roku ministr kultury Otto Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha Alicii Knast, a to před koncem jejího mandátu. Odůvodňoval to potřebou výraznějšího odborného rozvoje a ambicioznějšího mezinárodního postavení galerie. Od dubna do června 2026 probíhal první konkurs. Odbory Národní galerie žádali ministerstvo o jasná pravidla a informace o výběrové komisi. Do druhého kola postoupili Marcel Fischer, Olga Kotková a Aleš Seifert. Fischer a Seifert následně z výběrového řízení odstoupili a veřejně zpochybnili jeho průběh. 2. července došlo k oficiálnímu zrušení prvního výběrového řízení. Ministerstvo oznámilo, že chce hledat kandidáta se silnější mezinárodní vizí a oslovit širší okruh uchazečů, včetně zahraničních osobností. Podle týdeníku Respekt se Olga Kotková o zrušení dozvěděla od novinářů, nikoli předem od ministerstva. V červenci odborná veřejnost kritizovala netransparentnost a požadovala, aby ministerstvo nejprve formulovalo vlastní strategické priority a závazky vůči galerii, a odbory Národní galerie žádali vysvětlení a následně jednali s ministrem o novém výběru. No a teď jsme v říjnu 2026. Nové zadání výběrového řízení počítá s nástupem nové generální ředitelky nebo ředitele od 1. ledna 2027. Přihlášky se mají doručit do 5. listopadu letošního roku a koncepce má mít maximálně 5 normostran a předepsanou strukturu. Co si o novém výběrovém řízení myslí Matěj Forejt?
1: No, já už vlastně ani nevím, co si o tom mám myslet, protože tady v téhle sestavě sedíme v letošním roce po několikáté. Za tu dobu se nic moc nezměnilo.
0: Nad stejným tématem, nebo podobným.
1: Nad stejným tématem, ano. Za tu dobu se nic moc velkého nezměnilo a je otázka, jestli se změní tentokrát a jestli se změní k dobrému, ale každopádně potom odvolání Alicii Knast je Národní galerie prostě v provizorním režimu. Situaci, která nebyla moc dobrá už předtím, se ta situace ještě zhoršuje a samozřejmě, že je potřeba, aby Národní galerie měla už jako co nejdřív nějaké normální vedení, které bude moct tu instituci řídit a nejenom udržovat. Tak doufejme, že se to stane a že se do toho výběrového řízení třeba i přihlásí někdo, kdo opravdu může mít kvality generálního ředitele Národní galerie Praha, protože potom, jak dopadlo to minulé, si myslím, že spousta lidí už prostě vůbec nemusí mít chuť se do výběrového řízení v téhle situaci hlásit.
0: Jak to vnímá Jan H. Vytvar?
2: No, já to vnímám tak jako zvláštně, protože jako na jednu stranu jako pro nás by to tady mohlo být jakoby úplně přesně ideální. Scházíme se tady už asi po třetí kvůli Národní galerii, přesně nic se jako neděje, mohli bychom si tady nalít mochito a vlastně vyprávět furt jako dokola to samý, nemusíme si zjišťovat žádný zásadní informace, nic se neděje, ale ve skutečnosti je to tristní, protože důležitý je kontext. Když jsme tady prostě seděli někdy v březnu, v létě, tak ta situace byla fakt jiná, než je teď. Ta situace je teď horší, protože ten kontext je takový, že ten, kdo se teď bude hlásit do toho výběrového řízení, tak už ví, s kým má tu čest, myslím, v osobě ministra kultury Otto Klempíře a i vlastně jako momentálním rozpoložení na ministerstvu kultury. Takže Zatímco v březnu nebo v létě člověk ještě mohl jako uvažovat o tom, že dobře, zkusíme to, nakopneme to, ono to půjde. No tak teď už si myslím, že jako těch důvodů moc není. Po tom, co se stalo minulý týden, smršť jako několika opravdu jako ošklivé anglické sluko fuck upů ministerstva kultury, kdy schválená státní nová státní kulturní politika narychlo spíchnutá, proti který úplně celá ta kultura protestuje a oni stejně si ji prosadějí na truc. Totální průšvih na frankfurtském veletrhu literárním, kde je prostě ministr vypískaný, kde se dostane do sporu jako s literátama, literátkama, kde dokonce úplně neskrytě vyhrožuje umělcům, že prostě, teď my vám dáváme ty peníze, tak jako mlčte. To jenom jako ho interpretuju, samozřejmě on neřekl to takhle přesně, ale v podstatě jo. No tak jako v této situaci se hlásit do konkurzu teda na šéfku Národní galerie, to už je fakt jako úplně jiná situace, než byla na jaře.
0: Matěj, když se podíváme právě na to, co se teoreticky změnilo v tom zadání, změnilo se toho skutečně tolik a změnily se i ty podmínky, aby to bylo odůvodněné, že to první výběrové řízení tedy bylo zrušené, protože pokud odbory Národní galerie žádali větší transparentnost, žádali vlastně, aby všechny podmínky byly prodiskutované dopředu, aby také jednotliví uchazeči a uchazečky dostali čas, tak to nevypadá, že by vlastně toho času bylo tolik.
1: No, já si nemyslím, že by se něco úplně zásadního změnilo a zůstává podle mě velmi silná pachuť toho minulého výběrového řízení, kde to jeho ukončení, rozpuštění, zrušení bylo prostě, myslím, naprosto jako neodůvodněné a vlastně jako neodůvodnitelné. A v téhle situaci nové výběrové řízení, které vypisuje stejný ministerstvo jakoby ve stejné situaci, si myslím, že nemůže být o moc jiné, nebo jak říkal Honzo, je spíš horší, protože víme všechno to, co se stalo předtím, a to, že je něco, co tady mám před sebou vyvěšené na webu Národní galerie Praha, a tváří se to jako nějaká snaha získat do vedení Národní galerie legitimní osobnost, která jí bude schopna vést jako současnou kulturní instituci. To je sice hezké, ale když sledujeme to, co se kolem Národní galerie děje a co ministerstvo kultury v posledních měsících Národní galerii provádí, tak já nevím, jestli můžeme vůbec věřit tomu, že ještě to někdo vůbec myslí vážně, jako tahle slova, která jsou publikovaná třeba na webu Národní galerie.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: V Akcentu se věnujeme novému výběrovému řízení na generální ředitelku nebo ředitele Národní galerie Praha, které bylo vyhlášeno teď v říjnu. Jan H. Vytvar a Matěj Forejt ho komentují a teď je otázka. Honzo, je možné komentovat změny v tom zadání, nebo to zadání je velmi podobné tomu, co jsme viděli právě při tom prvním?
2: Tak to zadání je jako velkohubější, abych to tak jako pojmenoval správně česky. Jako zadání je úplně stejný. Zadání je úplně stejný, očividně se oslovují i stejní lidi. Ministerstvo kultury zveřejnilo na svém Facebooku, že vlastně ministr kultury sám obcházel všechny ty tři kandidáty a jednu kandidátku z toho posledního konkurzu. Takže očividně jako se hraje jakoby na stejném hřišti. Jestli tam přibydou jako nějaký další hráči, hráčky, jako je ve Hvězdách, z toho, co jsem naznačil jako předtím, tak já osobně bych se tomu teda dost divil. Já teda osobně bych se teda nejvíc divil tomu, kdyby se toho účastnili i ty, co se toho účastnili. Protože, jak říkal Matěj správně, tak jako nám nikdo nevysvětlil, proč se ten konkurs zrušil. A jak bylo uvedeno, že podle týdeníku Respekt, jako se o tom Olga Kotková dozvěděla od novinářů, tak to je opravdu jako fakt. Já jsem volal Olze Kotkový, prostě byl jsem na úvody, začínalo léto, že jo, a já jsem to zjišťoval prostě všechno na dálku a přesto, že jsem to zjišťoval na dálku, tak jsem byl schopnější než samotný jako ministerstvo a dovolal jsem se Olgy Kotkový a ptal jsem se jí, co na to říkám. A říká, na co? A říkám, no na to, že byl zrušený konkurs a ona, jak má takový ten krásný, jako prostě hrozně hezký hlas, hrozně hezký popis, vždycky do starý umění, tak říkala, ale o tom já vůbec nic nevím. A mě to doteďka rezonuje v těch uších a dost bych se divil, kdyby takovýhle člověk, který ho někdo takovýmhle způsobem jako opravdu poníží v přímém přenosu, tak jako, že by řekl, no tak jo, tak já to zkusím podruhý. Na druhou stranu, když se prostě člověk teď jede kolem Veletržního paláce, tak si nemůže nevšimnout, že už jako několik měsíců tam nad vchodem nevisí ukrajinská vlajka. Což je věc, která je docela podle mě jako signifikantní. Na jaře Otto Klempíř vyhlásil, že žádá instituce,

0: účastnit, ale říkám, já prostě jsem třeba nastavený jinak a mně by tohle to bylo jako lidsky strašně nepříjemný. Možná, že jim to lidsky nepříjemný nebude.
1: Když se podíváme na ty samotné parametry časové, tak uzávěrka pro podávání přihlášek je 5. listopadu s tím, že nová šéfka nebo šéf má nastoupit 1. ledna 2027. Pokud to porovnáme, možná už v dnešní době budeme tomu říkat trošku etalonovým výběrovým řízením na Národní divadlo, tak tam vlastně došlo k tomu, že to samotné vyhlášení výběrového řízení proběhlo v září 2024. V únoru 2025 byl vyhlášen vítěz Martin Glázer, který ale nastoupí do funkce v srpnu 2028. To znamená o 2,5 roku později. Z hlediska práce Národní galerie je reálné a z hlediska možná hledání těch správných kandidátek a kandidátů, je reálné, aby někdo položil tušku, zavřel kancelář ve své předchozí práci a z týdne na týden nastoupil, co by nová šéfka nebo nový šéf Národní galerie od 1. ledna, Matěj?
2: No, myslím, že to možné není. Jako, ptáte se
1: trošku návodně. Trošku návodně.
2: Ale
1: třeba by to někdo udělal.
2: No, já nevím. Pokud chceme, nebo pokud si představujeme, že přijde do vedení Národní galerie Praha někdo, kdo je na výtvarné scéně podobnou osobností, jako je ředitel Glázer na té divadelní, tak bych předpokládal, že takový člověk má nejspíš nějakou jinou práci, na kterému možná i záleží a kterou chce nějakým způsobem dotáhnout a nechce hodit přes palubu instituci, ve které třeba teď působí. Pokud je to výběrové řízení nastavené tak, jak aktuálně je, tak nahrává buď tedy tomu, aby byl vybrán někdo z vnitřku Národní galerie a dojde tedy tím pádem k nějakému povýšení, anebo aby přišel někdo, kdo bude ale úplně mimo. A bude mimo nějaké instituce, zřizované instituce, bude i mimo nějakou zkušenost, aby vůbec mohl v té instituci obstát. A to bude samozřejmě špatně. A pokud by mohl přijít někdo další, tak tím samozřejmě utrpí ta jeho třeba domovská aktuální instituce. Bude to určitě jako těžké rozhodování pro takového člověka, jestli se do toho dát i z těchto důvodů. A proto, jak říkáte, to výběrové řízení na vedení Národního divadla bylo v tomhle nějakým etalonem, který prostě by bylo dobré následovat. A je to i o tom, že vlastně takový přístup dává najevo nějakou dlouhodobou koncepci, nějaký delší horizont. Nejenom to, že se tady nahonem lepí díry a hledá se management do instituce, která prostě už několik měsíců funguje jako bez klasického běžného vedení.
1: Když se podíváme, Honzo, na ty parametry toho, o čem má být koncepce na těch 5 normostranách, tak vidíte tam vy něco, co by jiným, nebo takhle, vidíte tam něco, na co je kladené důraz více, než byl kladen důraz u toho prvního výběrového řízení, to znamená třeba právě akcentovaná ta mezinárodní aktivita Národní galerie, nebo naopak ty velké investiční projekty, o kterých ministerstvo mimo jiné i v rámci svého Facebookového vyhlášení také psalo.
0: No tak, jak už jsem říkal, tak je to takový jakoby velkohubější, než to bylo předtím, ale jako to nic neznamená, já si myslím. Jo, a zase kontext. Bavíme se o ministrovi kultury, který je ve vládě za motoristy. Víme, jak motoristé fungují. Prostě jednička, dvojka, trojka, jedem, prostě. Tam nejsou žádný jakoby dlouhodobý strategie, to je prostě naplnej plyn. Zmiňoval jsem státní kulturní politiku. Tak nová státní kulturní politika opravdu vznikla prostě za 14 dní na počítači tiskový mluvčí ministra kultury, která prostě ji napsala z 80% pravděpodobně z AI, ze zbytku prostě se svýma jako poradcema z toho ministerstva, kterým asi jako prostě museli tam něco jakoby dohodit. A všichni víme, jako, že to je úplnej jakoby can z papíru, který je jako velmi podobně velkohubej, jako je tyhle ty limity, které jsou teď jakoby požadovaný, ale nic vlastně ve skutečnosti neříkají. A uvažování mimochodem toho, proč je to teď takhle jako narychlo, jo, je, je opět jako takový jako mobtoristický nebo takový ten maga styl, jako jo, že podle mě oni si říkají, hele, všichni víme od jara přece, že jako to žádný vedení nemá Národní galerie, tak kdo tam chce být, tak přece

0: musí počítat s tím, že od ledna se jako někdo prostě bude hledat. Takže nejdřív slibovali, že to vyhlásí do konce prázdnin. Nestalo se. Pak říkali, že to vyhlásí do konce září. Nestalo se. Tak to udělali v říjnu. Protože prostě tak nějak jako, teď to stejně všichni přece nějak vědí, jo. A teď nějak předpokládají, že když to tak nějak všichni vědí, tak to nejspíš vědí i jako v cizině a vědí to tak nějak jako všude a už jsou prostě tady jakoby ten zástup lidí, který jako prostě od toho ledna tam chce nastoupit. A nebo taky ne. A nebo prostě jako vědí, že no tak jako jedna kandidátka teoretická, tak ta tam pracuje, tak ta nemusí dávat výpověď. Dva ty kandidáti dělají tak dlouho v těch svých příspěvkovkách jiných, že prostě to není takový problém, no tak dají výpověď, mají na to 3 měsíce, tak jako to se stíhá. A nebo mají nějakýho úplně skrytýho kandidáta, o který jsme mluvili už taky, jako před rokem, a když jsme se vůbec bavili o tom, jestli třeba Alice Knacht tam jako vydrží, jako že nevydržela. A to může být prostě kdokoliv. A to může být opravdu prostě nějaký člověk, kvůli kterému se třeba to poslední výběrové řízení zrušilo. Ale to nevíme, netušíme a to je asi to nejzajímavější mimochodem z celého toho teď nového výběrového řízení, jestli se někdo takovejhle teda neobjeví, protože minule se překvapivě neobjevil.
1: Matěj, co mě v tom aktuálním, v té výzvě docela zaujalo, že na jednu stranu, jak on říká to slovo velkohubě, tady ministerstvo kultury slibuje dokončení depozitáře v Jinonicích, přípravu a rekonstrukci veletržního, přípravu rekonstrukce veletržního paláce, dokonce tady čtu, mám to tu před sebou, přípravu nové výstavní budovy, což prostě jsou věci úplně jako šílené, když se podíváme na realitu prostě v Národní galerii a veletržního paláce, kde nejsou ani namazané dveře. Prostě.
0: A realitu rozpočtu ministerstva kultury.
1: Přesně, a to je ta druhá věc, ke které se chci dostat. O 2 odstavce výš se zároveň píše, že nové vedení musí řešit financování instituce. Takže tady ministerstvo kultury slibuje novou budovu Národní galerie, ale zároveň zodpovědnost za to, že na to vůbec budou peníze, přehazuje na toho nového ředitele. Čímž mi prostě připadá, že už se jako ve 2. odstavci výzvy na výběr nového generálního ředitele si vlastně ministerstvo kultury myje ruce nad tím, že by se nějakým způsobem třeba snažilo zastabilizovat finančně Národní galerii a vlastně říká, to bude ta zodpovědnost toho nového vedení a my za to vlastně vůbec nemůžeme a vy si najdete ty peníze, jak chcete, což jako nevím, jak by mělo fungovat u instituce, která je příspěvkovou organizací ministerstva kultury.
2: Akcent.
3: V Akcentu se bavíme o novém výběrovém řízení na generální ředitelku nebo ředitele Národní galerie Praha společně se výtvarnými publicisty Matějem Forejtem, spolupracovníkem Vltavy a se vedoucím kulturní rubriky Respektu Janem H. Vytvarem. Když byste, a myslím, že ti z našich posluchačů a posluchače, kteří už tady slyšeli několik našich rozhovorů na tohleto téma, už možná trošku tuší, moří už vědí. Kdybyste vy nastoupili od 1. ledna 2027 do Národní galerie, tak jak byste řešili prioritní otázky této instituce a které by to byly? Honzo.
0: Ha. Nevím, každopádně vím, že to nebudu, sice nebudu, ale...
3: To nebyla návodná otázka.
0: Nebyla, no, ale abych ujistil. Ne, co bych řešil já, no, a právě zase, no, ten kontext je jiný. Jako musím říct, že teď budu odpovídat jinak, než jsem odpovídal prostě, když jsme se tady viděli naposledy. Protože minule jsem odpovídal hlavně s ohledem na tu Národní galerii, jako na to, co se v ní děje, na nějaké jako zrychlení, teda dělání nějakých výstav, něčeho. Jako ten stav je tristní, neříkejme, že není. Nedávno proběhly teda jako oslavy k výročí kulatýmu založení Národní galerie, který proběhly tak, že se tam vypustil balónek od Jana Kaplického a ukázali se z depozitáře kresby Egona Šíleho, což jako si přiznejme, že bylo opravdu smutný. Jako opravdu smutný vlastně. Takže jako tohleto, tohleto všechno bych říkal to, co jsem říkal předtím, ale teď k tomu dodávám. To, co je primárně důležitý pro tu instituci, je nějakým způsobem v této jako atmosféře, ve které fungujeme, jako celá kultura, a pod tímhletím vedením ministerstva kultury, tam je strašně důležitý si vytvořit opravdu nějak, udržet nějakou nezávislost. Protože ta Národní galerie jako tu jistou nezávislost jako stále má. Ta závislost je finanční. Zcela jako jednoznačně finanční a dejme tomu personální, protože ten minister rozhoduje o tom, kdo tu galerii bude víst. Ale pokud, jakoby...
3: Promiňte, Honzo, vy z Národní galerie Praha chcete dělat veřejnou instituci v kultuře?
0: No, já bych jako upřímně řečeno byl jako teda nejradši, jako jo, to už to jsem jako říkal mnohokrát, ostatně ten zákon máme, jako myslím si, že by to té galerie opravdu jakoby velmi prospělo, takže tohle by možná jako byl asi, jo, to je pravda, to by byl první krok, co bych udělal. Snažil bych se ji ano převést jako na veřejnou instituci v kultuře, ale do té doby, než bych to udělal, protože víme, jak to všechno dlouho trvá, tak bych se opravdu se sakra snažil, aby to ministerstvo kultury na tohle to nemělo vliv, protože pokud jako všechno, co jsme se teď bavili, směřuje k tomu, že se hledá nějaký člověk, který nejenže jako bude splňovat jako představu o ty klempíře, o tom, jak se jako dělá kultura, což už samo o sobě jako opravdu je dost alarmující, ale zároveň si k tomu ještě přinese nějaký teda ideálně jako soukromí sponzory, který to jako všechno zafinancují, což už je totálně alarmující, a že těch pár jako figur, které jako známe, a nedej bože, aby prostě jako se přihlásili, a nedej bože, aby vyhráli. Tak no tak prostě já, kdybych to byl, tak bych tohle to se snažil opravdu jako strašně od té Národní galerie odsloňovat, protože to je opravdu cesta do totálních pekel.
3: Matěj.
1: Já si myslím, že já zůstanu té odpovědi možná pořád nějaké podobné. Za mě je potřeba, aby Národní galerie prostě měla i pod novým vedením kvalitní výstavní program, který bude bohatší, než je dneska, a potřebuje nějakým způsobem najít jednoznačnou identitu jednotlivých svých poboček, budov, ať už v tom systému budou fungovat jakkoliv, a v každé z nich prostě na nás musí čekat nějaký kvalitní program. Ten aktuální stav Národní galerie, který fakt mi připadá jako úpadkový, mi připomněl teď čerstvý design blok, kdy prostě veletržní palác připomínal možná vzorkové veletrhy, pro které byl postavený, ale určitě ne Ústřední muzeum umění, a myslím si, že opravdu špatně, aby se budovy Národní galerie z nějaké finanční tísně prostě propůjčovaly komerčním akcím ve stylu, v jakém to dělá třeba Mánes. Myslím si, že tohle je jakoby alarmující. Na druhou stranu Národní galerie umí do svých i trochu zastrčených a zapomenutějších budov přivést návštěvníky, a v poslední době to ukázala Růžencová slavnost, která prostě na svém místě, myslím, jako nikým nepovšimnutá, visela dost dlouho, a ve chvíli, kdy měla být odvezena na restaurování, tak se Národní galerii prostě podařilo na tom vybudovat vlastně event, který byl masově navštěvovaný. Takže v Národní galerii jsou lidé, kteří umí i takovouhle práci udělat, a musí na to mít prostě podmínky, které jim zajistí vedení, a to vedení musí mít zase jakoby na to všechno jednak peníze a jednak i tu nezávislost, o čemž už mluvil Honza, čímž se teda vracím zase zpátky v nějakém kruhu.
3: Ano, Honzo.
0: Já bych to možná dodal, že tohle je důležitá věc, jo, protože přesně ten event, že jo, tak to je jedna z prací jako Olgy Kotkový, o který jsme mluvili.
3: A tedy dosavadní dočasné ředitelky
0: a stávající ředitelky sbírky starého umění. A těch lidí je tam samozřejmě jako, ne spousta, několik, řada je správný slovo. A když člověk sleduje třeba sociální sítě, na kterých oni se vyjadřují, tak jako si nemůže nevšimnout, jako, jak už jsou z toho unavený, z toho, co se kolem té Národní galerie děje. A jak už jsou z toho otrávený, ale zároveň se snaží dělat tu práci. Takže to ano, dodávám.
3: Protože tu instituci mají rádi.
0: Jo, a takže důležitá věc je, kdyby tam člověk, jako, ať už tam nastoupí dokoliv, tak by těm lidem měl vrátit jako nejen jako nějakou perspektivu v platovu, já nevím jakou, a zároveň radost do té práce a nějakou prostě chuť to dělat a nemít pocit, jako, že to dělají proti.
3: Vytesat do kamene. Tyto věty, které jsou také posledními v současném akcentu, ale pravděpodobně ne úplně posledními u tohoto tématu, protože je z toho takřka nekonečný seriál. Až ho jednou uzavřeme, tak vlastně to bude možná dobrá známka toho, že Národní galerie jde tím správným směrem, a budeme doufat, že to bude co nejdříve. V dnešním akcentu jsme se bavili o novém výběru nového ředitele nebo ředitelky, šéfa Národní galerie Praha. Ve studiu s námi byli vedoucí kulturní rubriky časopisu Respekt a výtvarný publicista Jan Hávitvar. Díky moc.
0: Já děkuju, určitě se do Vánoc ještě uvidíme.
3: A výtvarný publicista a spolupracovník Vltavy Matěj Forek, díky.
1: Já děkuju za pozvání.
3: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
2: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Dobrý podvečer, bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Lídři koaličních stran se stále nedohodli na finální podobě novely školského zákona. Kvůli výtkám SPD a motoristů sobě jednala ráno koaliční rada. Neschody ale dál přetrvávají a zástupci vládních stran se tak v týdnu setkají ještě jednou. Koalici rozděluje samotná inkluze. Motoristé požadují její zásadní revizi a zakládat chtějí třeba speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO řekl, že v jeho návrhu už jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu prostor nevidí. Plagovu novelu naopak podporují třeba opoziční Piráti nebo ODS. Ruský prezident Vladimír Putin by kvůli volbám na Ukrajině zastavil útoky na jeden den. Podle agentury TASS to prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj je Putin připravený dát pokyn k neútočení v den hlasování. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera navrhl uspořádání voleb, pokud Moskva přistoupí na 60-denní příměří. Jejich konání bez klidu zbraní označil za nemožné. Ukrajina volby zatím neuspořádala kvůli válečnému režimu, který v zemi platí od začátku ruské invaze v únoru 2022. Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges dnes zničil požár. Jeho příčina zatím není jasná, informovala o tom francouzská média. Podle agentury Reuters oheň zachvátil historickou památku v brzkých ranních hodinách. Tržnice fungovala ve čtvrti Marais od roku 1615, přičemž svůj název získala podle červeného oděvu, který nosili děti z nedalekého sirotčince. V roce 1982 úřady místo prohlásily za historickou památku. A počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se v Čechách místy vyskytne i déšť. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají od 12 k 16 stupňům, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti se budou držet kolem 9. Na horách naměříme kolem 6 a na Šumavě potom až 9 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodaji. Na českém webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Příjemné spočinutí ve společnosti Českého rozhlasu Vltava vám přeje Aleš Opekar. Tématem dnešního Art Café je skupina Laura a její tygři. Jestli se mnohým z vás hned vybaví černé brýle, kalhoty a kravaty a bílé košile, pak je vaše asociace správná. Kapela, která vtrhla na scénu české nové vlny před 40 roky. Zdravě, elegantní rockovou energií, tanečními černošskými rytmy a mohutnou dynamikou dechových nástrojů. Kapela, která by na koncertech už navždy mohla vystačit jen s obehráváním svých stále poptávaných starých písňových klenotů. Kapela, která ale v roce svého 40. výročí přichází se zbrusu novou písňovou svitou. Proč svitou? Protože album Most je kolekcí písní koncepčně propojených nejen hudebně, ale hlavně obsahově. Jsou dokonce rozděleny do kapitol a postupně rozvíjejí myšlenky spojené s rodným géniem locí Karla Šuchy a vlastně celé kapely s městem Most. Tato právě zahájená nejnovější autorská etapa má svou právě probíhající koncertní podobu s názvem Inventura Tour. Povědomé a osvědčené atributy kapely zůstávají neměnné. Snad jen tu někdejší divokost a provokativnost vystřídala jemnější a ušlechtilejší afrotanečnost a ta typická vstřícná energie je tentokrát plná zralé životní bilance. Tak pojďme poslouchat. Vaše reprosoustavy nebo sluchátka nyní právě patří kapele Laura a její tygři, nezaměnitelnému zpěvu Ilony Čákové a Bohouše Vytázka a autorským komentářům baskytaristy Karla Šuchy, které nám dovolují nahlédnout do jeho tvůrčí kuchyně a sledovat myšlenkové toky a asociace, které do svých textů vtiskl.

Pro mě největší inspirací byl zážitek, kdy na došičky jsme s rodinou zapali svíčky u hrobu rodičů a potom jsme šli k jezeru Most. Bylo tak hezky, že jsme si sedli k vodě, já se koukal a najednou jsem viděl v tom jezeru, v té vodě, přesně místa, kde byl kulturní dům, kam jsme chodili tancovat, do taneční, kde bylo divadlo, kam jsme chodili třeba na Drdu, Dálska Báty, Kříšná vesnice, nebo lázně, kam jsme chodili plavat. Náměstí, kde bylo, kam jsem chodil do kina s babičkou, když jsem byl ještě malý kluk, viděl jsem tam Vinetu a tyhle ty věci. A teď koukám na tu vodu a najednou jsem si uvědomil, ano, tady v Mostě 100 000 lidí vystěhováno, stovky vesnic zbouráno kvůli uhlí. Vzniklo jenom panelákové sídliště, ale my jsme v tom žili a na nás to nějak zapůsobilo. K těm inspiracím, možná se ptáš na ty přiznané citace, to znamená Guillauma Apollinéra, nebo Tomáše Belka, nebo Petra Bezruče, ano, to jsou citace, ale protože oni řekli něco, co bych chtěl říct já taky, ale řekli to už dávno přede mnou a řekli to strašně elegantně, respektive ten Guillaume Apollinaire v překladu Bratří Čapků. Ale jsou to věci, které chci říct, protože když se koukáš na tu vodu a přemýšlíš o tom, tak ty myšlenky tak jdou a plynou a najednou ty vidíš, ano, tady se vyrobalo uhlí, ale on je svátek dušiček a vlastně tady byly domovy lidí. Říká se, že duše zemřelých vrací se do domovů svých na dušičky. Kam se mají vracet, když tam žádný domovy už nejsou? A zároveň jsem měl takovou vizi, a to bylo první, co jsem měl, to byl text, který byl vlastně o mým dědovi, kde můj děda fáral za císaře pána, fáral za Masaryka, fáral za Hitlera a fáral za Gottwalda. Pořád byl na stejném místě, pořád dělal stejnou práci, pořád se ze všech sil snažil uživit ženu a rodinu a kolem ní se měnily systémy, padaly říše. Neviděl jsem, jak pokračovat a pak mě napadlo takový, to je ta inspirace třeba spoutaný Prometeus, že vlastně ten Prometeus zbral oheň bohům a horníci zase chodili do tmy, do hloubky, kde je všechno nepříznivý, kde se můžeš udusit, kde tě to může rozmačkat, kde můžeš vybochnout, kde můžeš schořet, kde se můžeš otrávit. Tak tam chodili, aby vytáhli lidem teplo a světlo. To je druhá část té písně. No a pak mě taky napadlo, a to jsou zase jenom citace nebo narážky na Biblii, jak tam stojí svatý Petr a vítá ty horníky. Jak je nevítá? Napřáhne k ním ruce, na těch rukách má mozoly a ty chlapi vidí, jasně, to je dělný člověk, to není žádný plácal. A takhle si to sníš a takhle ta písnička pak dopadne.

druhá písnička se jmenuje Hodnoty a je postavená na západoafrickém rytmu bicích, ale balkánská harmonie a balkánská dechová sekce. A inspiroval mě k tomu fotka z naší rodiny, kde moje teta Jarmila jako nejstarší dítě a její sestra Vlasta mladší a její brácha Honzík ještě mladší a nejmladší Kája, můj táta, stojí v řadě, načesaný, vymydlený od babičky. Všichni mají vypraný a vyžehlený bílý košile z jedné látky ušitý a kalhoty nebo sukně z jedné látky ušitý a je vidět, že ty klučičí kalhoty jsou vlastně přešitý sukně, ale dojemný jsou boty, protože teta Jarmila jako nejstarší má nový, nejstarší mu se kupovali. A pak jsou otlučenější a otlučenější a můj táta jako nejmladší kluk má úplně okopaný takový křusečky. A to mi přišlo krásný, takže tam je. Politici mluví, hodnoty, hodnoty.

Jo? A ty takovýhle myšlenky, nebo jsem si vzpomněl na svého bráchu, stvořitel, syn, člověka syn, stvořitel s určením omezeným. Jednak člověka syn se používá v Biblii, že? Jako pro syna Božího. Ale stvořitel s určením omezeným, to jsme přesně my, za nic v podstatě nenušíme. Brácha zmizel do Ameriky. O tom je písnička Člověka syn. Ale potom se vrátil, když už jeho kluk je velký a bráchu vytáhne na 60. A táta ještě žil a říká mu, našel si po čem si toužil, když jsi utíkal za velkou louži. Ztracený syn je vlastně pokračování písničky Člověka syn, stvořitel s ručením omezeným. Hudebně je to reggae, který má ovšem střední část gospel, kde se zpívá Haleluja, Haleluja, krásně to naspívala Ilona Čáková. No tak tyhle ty písničky jsou všechny vlastně z mýho života. Jak bych řekl, někdo jako bez řík Smetana, tak zas až ne, ale prostě jsou z toho, co jsem viděl, co jsem zažil a ta voda mi pomohla o tom přemýšlet.

Čert na zdi. Rytmicky je to disco, ovšem s africkou rytmikou a s basou, která se zase vymyká jak disku, tak Africe. A textově jsem inspirací já, protože já mám takový obličej, že třeba když přemýšlím, tak vypadá, že se mračím nebo zlobím. A prostě ten můj obličej neodpovídá tomu, jak se cítím. A říkalo mi to hodně lidí, často jsem byl na to upozorňovaný nebo dotazovaný, ty se zlobíš nebo ty jsi naštvaný. A já na jedný dovolený mi žena říká, to by se tady nelíbí nebo co? Já říkám, no líbí. A ona mě přitom vyfotila. Pak mi tu fotku ukázala, ale skutečně jsem viděl, že to vypadá, že se mi tam nelíbí, i když jsem se cítil výborně. Tak když jsem měl čas, tak jsem přemýšlel, jak je možný, že v mém obličeji se nezračí to, co si myslím nebo co cítím, přestože se vůbec nemíním přetvařovat. No a pak mi došlo, čím to asi bylo. Já totiž jako kapelník často před sebou mám těžký dilemata. Jo? To není o muzice. Muzika je tam až druhá v řadě. To je prostě o práci s lidma. Teď musíte řešit spoustu problémů, ale většinou nejvíc problémů máte s těma nejlepšíma, protože když nejsou dobrý, tak to nejsou problémy, tak jim řeknete papa, nashledanou. Ale když je někdo dobrý a hodně užitečný a přitom to není jako lidský nejede, tak máte prostě hodně starostí. No, a takže já jsem se vytvořil takovou taktiku, že vždycky, když se skaluje k nějakému průšvihu nebo k nějakému rozhodování, něco za něco, tak si namaluju takzvaně čerta na zeď, přemýšlím, co nejhorší by se mohlo stát. Dejme tomu, odejde z kapely, nebude šňůra, všichni přijdou o peníze, kapela se možná rozpadne. OK. Když si to namaluju, tak se na to pak chvilku koukám a pak řeknu, no tak to se nebojím. Protože kdybych se měl tomuhle podvolit a to znamená, že ztrácím na tím kontrolu, já kontrolu zatím nechci, tak radši ať to schoří a začnu znova, ale neznám to. No takže to je taková natura, to je zděděný, to jsem si nevybral, ale má to za následek, že já si prožil strašně moc těžkých a špatných chvil jenom ve svém duchu. To jsou ty namalovaný čerti na zdi, který se v životě třeba ani nestáhnou, ani neproběhnou, ani to k tomu bodu nedojde, ale já už ho mám vyřešený. Já mám tu krajnost už vymyšlenou. A vím, co s ní budu dělat. A to se samozřejmě na člověku podepíše. To znamená, tohle mi ten můj obličej zračí. Ty zkušenosti těch vnitřních bojů. Čert na zdi.

Rybář je kubánský funky a i s dechou sekcí hranou jako funky, i s kytarou hranou jako funky a dokonce i s basou hraný jako kubánský funky. Text mě napadl u jezera Most, když jsem se díval na rybáře, jak tam sedí a trpělivě čekají, jestli ryba zabere nebo nezabere. A byli to vesměs starší chlápci a já jsem si jednou představil takový fiktivní osud tam z těch našich Sudet, jak jako malý kluk mašidoval do Terezína, protože byl z nevhodný rasy. No, osvobodili ho, svět to napravil, ale na výšku a na školu jít nemohl, protože byl z nevhodný rodiny. Táta byl živnostník bohatší, tak nastoupil na šachtu a tam to dotáhl do penze, ten život nějak žil, nějaký byl. A on přemýšlel, jaký by to bylo, kdyby uměl lítat jako Šimon Mák, kouzelník, že by odletěl do dávných časů, kdy člověk nešílel a miloval krásu. Rybář.

zelené květiny. To je inspirovaný ghánským rytmem High Life. A tam to vlastně i basa hraje celkem jako High Life, i kytara High Life, i dechy téměř jakoby High Life. A je tam zajímavý podle mě text, protože se zpívá možná jsme kultura řezaných květin s láskou, bez kořenů, vychované děti.

Plechové náměstí. Plechové náměstí bylo v Novém Mostě vlastně náhražka za náměstí, které byly zbořené ve Starém Mostě. V podstatě to nebylo ani náměstí, ale bylo to něco jako velké parkoviště. Nicméně děly se tam poutě a různé věci. A o tom, jak to na takový pouti vypadalo tenkrát, jsem napsal písničku Bouší, podle mě skvěle zaspíval. Je to takový středně tempový až pomalý funky a vypráví o tom, jaký byl most a jak se všechno mění pod hradem Měvín. Kapitola

myslet, že je to ryba. Rodí se živá, jak vzpomínka na dvě ryby, co u jezera nasytili tisíce.

0: Dívka na ulici. Rytmicky je to swing pop a ta písnička se trošku vymyká, protože jednak jsem použil refrén už písničky Dívka na ulici, kterou jsme natočili kdysi dávno, ale jenom refrén, protože jsem nebyl spokojený se zbytkem té písničky a ten refrén jsem pořád cítil jako takový volání po svobodě, touha po svobodě. A byli jsme v Thajsku s manželkou, ležím na pláži a najednou vidím trošku vzdál, jak tančí paní v takových šatečkách průsvitných na okraji vln a strašně ladně tančí, ale zdálo se mi, že nebude úplně nejmladší i na tu dálku. Žena zvědavá se šla podívat a fotit, pak se ukázalo, že nebyla úplně nejmladší a mě napadl takový text o tom, že ta žena sice stárne, ale to kouzlo v sobě má pořád a pořád je tam ta touha, že snad se něco stane, když tančit nepřestane.
1: Kapitola 9.

0: co stane, když tančit nepřestane.
1: Snad se něco stane, když tančit nepřestane.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Art Café, jehož dnešní vydání pro vás připravil Aleš Opekar. Karel Šúcha nám podal podrobný návod k použití nového alba Most pomocí exkurze do zákulisí svých jednotlivých veršů. Laura a její tygři slaví 40 let a brázdí republiku se svou Inventura Tour. Účastní se nejen zpěváci z alba Ilona Čáková a Bohuš Vitásek, ale i další někdejší členové Martin Pošta a Lenka Nová. Po Brnu a Mostu bude následovat 30. října Garáž v Ostravě, o den později Bounty Rock Café v Olomouci, 1. listopadu pražský Lucerna Music Bar, 7. 11. klub Smer 77 v Žilině a komornější vystoupení v dalších slovenských klubech. Na koncertech bubnuje Miroslav Návrat. Proč jsou ale na novém albu bicí tvořeny prostřednictvím takzvaného hudebního programování? Karel Šúcha vysvětluje.
1: Hudební programování je alespoň v mém případě taková znouzecnost, protože my, když jsme začínali kapela, tak nebyla jiná možnost, než se sejít ve zkušebně. Já to klukům zahrál na basu a zaskuhral, pokusil se zaspívat, co si představuju tam. No a z basy bubeník pozná, jak má hrát. A když to hrál blbě, tak se mu řekne, ne, hraj to takhle, hraj to takhle. Všichni se přidají a vlastně v podstatě takovým tím vylučováním toto ano, toto ne, jsme postavili to aranžma a ta kapela to pak veme za svý, je to úplně jiný, je to mnohem originálnější, než když to jde jenom z jedné hlavy. Jo. Ale stojí to strašnou spoustu času. A my, když jsme začínali, jednak nebyla ani jiná možnost a jednak za to komunismu stejně nebylo co dělat. Co bychom dělali? Seděli v hospodě? No. Takže jsme klidně mohli zkoušet hodiny a hodiny. To dneska nejde, všichni ty kluci se živí muzikou, takže učej, hrajou ve všech kapelách, večer chodí rád do klubů, v sobotu, když nehrajou s náma, tak hrajou někde na zábavě. Prostě potřebují se uživit za každou cenu, potřebují uživit svý rodiny, takže toho času mají minimálně. Já když si zkoušku, tak tu kapelu musím svolat 2 měsíce předem, takže já když vím, že budu příště chtít něco zkoušet a vím, že budu chtít, tak už teď jsem naplánoval zkoušky na 4. v lednu a v únoru. No, to je jedno. Prostě z důvodu časových to nejde a potom je ještě i druhý důvod, že prostě nejtěžší nahrát jsou bubny. Ne z hlediska toho, že by to bubeník neuměl. My máme fakt dobrý bubeník a ten Mirek je výborný kluk a moc dobrý bubeník a jelikož vydáme i pár živáků nebo ty živáky sokmání, a lidi můžou přijít na koncert, tak to slyší, že je dobrý bubeník. Zahraje to výborně. Ovšem, nazvučit to v tom studiu je drahý. Trvá to dlouho. Hodina ve studiu stojí minimálně 1000 korun. Než se nazvučí bubny, tak je to 12 tisíc. Než se to nahraje, tak jste na 50 tisících a za tu desku nedostanete v životě zpátky ani 5. Jo? To znamená i z finančních důvodů, když nemáš sponzora, tak je tohle to lepší, protože dneska jsou ty softwary tak daleko, že ty máš zvuky, jaký si vybereš. Chceš mít zvuk, jako měli Zeppelini, bicích, no tak tady ho máš. Chceš mít také zvuk, jako měl James Brown, tak tady ho máš. Chceš zvuk z Nashvillu, tady ho máš, nahrali jsme to v Nashvillu. Nebo chceš zvuk z Hanzy Berlin, ano, tady máš ten zvuk, to si všechno koupíš, není to ani drahý. Není to v okolitě těch muzikantů, ale je to v úspoře času a peněz. Kapitola

0: svět.
1: Na stanici Český rozhlas Vltava končí Art Café, ve kterém jsme poslouchali album Most skupiny Laura a její tygři a inspirativní komentáře baskytaristy a autora písní Karla Šuchy. I vy mějte a nestrácejte inspirativní čas. Naslyšenou příště se těší Aleš Opekar. Loučíme se s Ilonou Čákovou a písní Jezero Most.

0: V pondělním Art Café jsme oslavili 40 let kapely Laura a její tygři. Zakladatel a baskytarista Karel Šúcha přiblížil vznik nejnovějšího alba Most s vykřičníkem, na kterém se potkávají africké rytmy, české vzpomínky i nezaměnitelný hlas Ilony Čákové. Pořad připravil Aleš Opekar. Vltavský podvečer je tady, stejně jako Lenka Novotná u mikrofonu. Mistrem zvuku je 12. říjnový večer Viktor Láně a ve vedlejším studiu, jak vidím, se na vás už těší a pečlivě si připravuje bodový scénář David Brada. Minutku ještě máme a tak vás zvuk poslechu audioknihy plné horoucího zaujetí v režii Hany Kofránkové.
1: Půvabný příběh nám ho ukazuje v podobě, která jej činila pro všechny tak nepostradatelným. Jeden bratr se trápil touhou mít vlastní žaltář a svěřil se s tím Františkovi. Jeho představený nic nenamítal, ale mladý bratr chtěl mít svolení přímo od Františka. Pochodil špatně. František neměl rád, když někoho nakazila láska ke knihám. To se mělo nechávat učencům, kněžím a řádům s knihovnami, jako třeba benediktinům. Skutečnému menšímu bratru nemá být vlastní kniha k ničemu.
0: Nepostradatelným bude bratr František v románu Juliana Greena v 18:30 na Vltavě.
2: Jazzový podvečer.
3: Zdravím vás, dámy a pánové. Každý rok, když venku žloutne listí, mám chuť sebrat se a zmizet do Kanady. Dnes vás tam vezmu aspoň na krátký výlet s vynikající kanadskou pianistkou Chris Davis. Nebo se vydáme do New Yorku, nebo snad do Ženevy. Uvidíme. Příjemný poslech.

Tak takhle zní Chris Davis se svým triem a skladba, která dozněla, se jmenovala The Subtext. Album Lost in Geneva kanadské pianistky, skladatelky a improvizátorky Chris Davis a jejího tria zachycuje to nejlepší ze současné newyorské jazzové scény. Proto ten můj zdánlivě zmatený úvod. Kanada, New York a pak Geneva. Chris Davis patří k nejrespektovanějším hlasům dnešního severoamerického jazzu. Perfektně kombinuje volnou improvizaci, precizní kompozice i spontánní groove. V roce 2023 získala Grammy s projektem bubenice Terry Lyne Carrington. Ta deska se jmenuje New Standards. Možná jste ji slyšeli, hráli jsme ji možná, nebo ne možná, ale určitě i v tomhle pořadu. A v letech 2020 a o dva roky později kritici časopisu Downbeat zvolili Chris Davis pianistkou roku. Na nové desce jí doprovázejí dva mimořádní spoluhráči. Kontrabasista Robert Hurst, známý mimo jiné ze spolupráce s Vintnem a Branfordem Marsalisovými, a taky bubeník Jonathan Blake, jeden z nejlepších bubeníků současné newyorské scény. Teď budeme pokračovat skladbou, která se jmenuje Congestion Pricing a podle systému poplatků zavěst do nejvytíženější části Manhattanu.

0: Tak to byla
1: Chris Davis se svým triem a skladba Congestion Pricing z alba Lost in Geneva. Nahrávka vznikla během jediného dne 15. září loňského roku ve studiu Octaven Audio v Mount Vernonu nedaleko New Yorku. Vyšla přesně o rok a 10 dní později, tedy 25. září letos na labelu 4166 Records, což je značka, kterou Chris Davis založila jako prostor pro vlastní autorskou tvorbu. Lost in Geneva je druhé album tohohle konkrétního tria po nahrávce Run the Gauntlet z roku 2024. V obou případech je to velice vyrovnané jazzové trio, do kterého všichni tři členové přinášejí vlastní skladby, vlastní zvuk a hlavně schopnost reagovat na sebemenší změnu situace. Název Lost in Geneva vám nedokážu blíž vysvětlit, ale při poslechu mám pocit, že jde o nějakou hudební metaforu, o popis momentu, kdy se člověk vydá někam bez mapy a musí mít oči i uši do kořán, aby se nestratil. Přesně tak mi zní jazz Chris Davis Tria.

Tak to byla skladba Where Does That Tunnel Go, tedy kam vede ten tunel. Chris Davis, Robert Hurst a Jonathan Blake na nové desce zachycují zvuk současného New Yorku. Hurstovy hluboké tóny na kontrabas připomínají hučení motorů z aut v koloně. Blakeovi ostré akcenty a změny rytmu, zase náhlé změny provozu. No a Chris Davis vstupuje do tohoto proudu, někdy se v něm jakoby ztrácí a pak se zase s pianem nečekaně vynoří za rohem. Když řeknu moderní klavírní jazzové trio, tak se vám vybaví několik jmen. Mezi nimi určitě třeba jméno Billa Evanse. Mimochodem, do filmových klubů teď přichází nový životopisný film o tomhle vynikajícím pianistovi. Jeho trio se Scottem LaFarrow a Paulem Motionem na přelomu 50. a 60. let zcela změnilo formát, ve kterém klavírista soluje, zatímco basa a bicí hlavně drží rytmus. Chris Davis na tenhle Evansův princip navazuje, ale v současném hudebním jazyce. Její jazz má ostřejší hrany, zní odvážně, nebojí se riskovat. Její trio rozhodně nezní jako návrat ke klasice, ale spíš jako důkaz, že klasický jazzový formát může i dnes nabídnout něco nového. Na závěr jsem vybral The Bluesy Bird in Bob's Backyard, skladbu kontrabasisty Roberta Hursta. Naslyšenou za týden.

0: Bluesy Bird in Bob's Backyard. Bluesový pták na Bobově dvorku dopěl, možná, že i u někoho z vás na dvorku. A jazzový podvečer Davida Brady dospěl do cíle. Co jiným trhalo uši, já slyšel jako muziku, to už je název jednoho z vltavských pozdějších pořadů. Souzvuk věnovaný básníkovi Františku Halasovi začne v 10 večer. Předtím nabízíme výběr nahrávek Symfonického orchestru Českého rozhlasu a za chvíli se začne odvíjet příběh bratra Františka v knize francouzského romanopisce Juliena Greena.
1: Uber a Reis v galaxii na jáku. Uber a Reis. Každé představení je premiéra.
2: Hrají si
1: Šíma,
2: Lu,
1: Slovák,
2: Nikl.
1: Uber a Reis.
3: Uber a Reis uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
5: Četba na pokračování.
0: V roce 2003 byla v Českém rozhlase v režii Hany Kofránkové natočena 15-dílná četba na pokračování, zachycující osud člověka, o němž už jste možná mnohé slyšeli a četli. Tento autor ovšem neskrývá nic ani z poživačného života plného pozemských radovánek, kterým žil mladý František do svých 25 let. Účinkuje Jan Hartl, z překladu Anděle Janouškové připravila Alena Heroutová.

0: papežské a biskupské výnosy týkající se františkánského bratrstva odsunuli jeho zakladatele na nejskromnější místo. On sám ostatně projevil touhu po skromném postavení. František už byl jenom jedním menším bratrem mezi tisíci ostatními. Už nenařizoval, ale i tak zůstal bratrem, k němuž se upínala láska davu. Marně se snažil být co nejmenším. Jeho záření ho prozrazovalo.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část 13.
0: Půvabný příběh nám ho ukazuje v podobě, která jej činila pro všechny tak nepostradatelným. Jeden bratr se trápil touhou mít vlastní žaltář a svěřil se s tím Františkovi. Jeho představený nic nenamítal, ale mladý bratr chtěl mít svolení přímo od Františka. Pochodil špatně. František neměl rád, když někoho nakazila láska ke knihám. To se mělo nechávat učencům, kněžím a řádům s knihovnami, jako třeba benediktinům. Skutečnému menšímu bratru nemá být vlastní kniha k ničemu. Evangelium komunity, z něhož se četlo v pevně stanovené hodiny, stačilo všem. Ale mladý bratr znova naléhal. Jednou večer, když seděl s Františkem u ohně, se opět odvážil zopakovat své přání. František se s ním vadil. Napřed žaltář, pak budeš potřebovat breviář a pak si sedneš na katedru a řekneš, bratře, přines mi můj breviář. A potom jedním z těch nečekaných gest, jež ho charakterizovala, vzal hrst chladného popela, potřel jím lebku mladého bratra a vykřikl se smíchem, breviář, breviář, tu máš svůj breviář. A chlapec odešel zcela zahanben. O několik měsíců později potkal František opět onoho bratra se sklonem ke knihomilství. Chlapec začal znova mluvit o svém žaltáři a o ministrově povolení. Tentokrát ho František rovnou poslal do háje. Běž a dělej, co ti řekne tvůj ministr. Bratr odešel a nechal Františka stát na cestě. Zaražený František pak náhle zavolal, počkej, bratře, počkej. Když ho dohonil, poprosil jej, aby s ním šel na místo, kde poprvé byla řeč o žaltáři. Jakmile tam přišli, klekl František před mladým bratrem na kolena a prosil ho o odpuštění. Mea culpa, řekl mu. Leč připojil, že žádnému bratru není dovoleno mít nic, kromě tuniky, provazu a spodků a bude-li to nutné v případě nemoci obuvi. Zákaz platil dál, ale tón byl jiný. A o kýženém žaltáři se už nemluvilo. Františkova tendence unikat nám sílí tou měrou, jakou pokračujeme v jeho příběhu. Sama jeho prostota ho chrání před naší touhou pochopit jej. Jakoby se v závratných výškách uchyloval do skalních dutin, kde někdy hledal útočiště. Jeho reakce jsou matoucí. Zůstane až do konce člověkem protikladů. Následujme ho, jak dokážeme. Zřízení františkánské knihovny v Bologni Františka rozzuří. Neznamená to, že nenávidí vzdělání. Obdivuje je u jiných, ale sám je nechce. Instinktivně ví, že relativní nevzdělanost chrání v něm a v těch, kteří jej budou následovat, něco vzácnějšího, než je lidské vědění. Totiž schopnost přijmout poselství Evangelia v celé jeho čistotě. Stav duchovního dětství, které odemyká brány nebeského království. Zná, jako svatý Pavel, pouze Krista povzneseného nad všechno lidské vědění. Tato láska k nevědomosti je o to pozoruhodnější, že se projevuje v Evropě ovládané intelektuální revolucí. Boloňská univerzita je nejstarší a nejproslulejší, ale v roce 1222 vznikají i další, v Neapoli a v Padově. Vědeckých ústavů přibývá, může z nich vzejít cokoliv. V jejich zdech se budou konat teologické debaty, které se dřív rozvíjely na náměstích a v ulicích. František jasně cítí nebezpečí scholastiky. Věrný svému povolání lásky k bližnímu zůstává sám a stranou velikých myšlenkových proudů, jež hýbou Evropou. Kdo vlastně je František? S údivem na něho pohlížejí a naslouchají mu. Čím to je, že jeho hlas rozradostní i nejzarmoucenější srdce? Jeho úsměv je úsměvem lásky samé. Nejběžnější věty, které vycházejí z jeho úst, oživují víru a smiřují zase jedince se sebou samým. Jedinec je sice ztracen v davu, ale dav náhle jakoby se skládal z lidských bytostí a nebyl už tím, čím všeobecně je, bezhlavou nestvůrou. Člověk je v pokušení říct o Františkovi to, co se říkalo o Kristu. Totiž, že nikdy nikdo nemluvil jako on. V davu nekonečně odlišných bytostí, které ho pozorují, je on prostě takovým člověkem, jakým jej Bůh chtěl mít. To je to nejprostší, to nejkrásnější. Nedošlo by se konce ve výčtu Františkových zázraků. Téměř všechny uzdravili duši i tělo, podobně jako v evangeliu, a byli zřejmým znamením jeho svatosti. Kolem roku 1222 přijal František jáhenství, jež mu dávalo oficiálně právo číst při mši evangelium a výsadu pro něho obzvlášť významnou. Nosit při určitých bohoslužbách v rukou ciborium zahalené v záhybech vela. To znamenalo držet na svém srdci Boha. František se pokouší hledat klid ve Fonte Colombo, v jedné z oněch pousteven, které jsou skryty na výšinách v hloubi hustých lesů Rijeckého údolí. Tam bude moci přemýšlet. Bratrstvo se mění. Františkovi přátelé Eliáš a Ugolino v něm zavedli vzorný pořádek. Udělali z něho řád. Spiknutí bylo zasnováno jemně, mistrovskou rukou. Veliký sen o veškerém lidstvu jdoucím ke spáse se zhroutil před praktickým

ale tělo slábne. Cestou si trochu odpočine v četných poustevnách menších bratří. Nahoře Verně, ve Farnetu, v Buomprizu, v horním údolí Tibery. Tato příjemná útočiště ztracená v zalesněných kopcích jej chrání před světlem, které vždy tak miloval a před jehož mučivým třpitem teď utíká. Tam se mu dobře modlí a také přemýšlí o řeholi, kterou chce mít tak přesnou, aby byla nenapadnutelná. Na Františka působilo kouzelně i pouhé jméno Rieti. Během své dávné podzimní misie v roce 1208 přišel se 7 bratry do Terny a objevil Rietské údolí. Nadšená vzpomínka na všechnu tu krásu na něho stále působila jako volání štěstí. Viděl se zase na cestě pohádkových vodopádů Marmory. Býval v pokušení zastavit se tam a zřídit si poustevnu, ale musel jít dál. Obracet obyvatelstvo tak rozmazlované sladkou krajinou, že se vracelo k pohanství. Když šel podél jezera Piediluco, sevřeného horami Reatinskými a Sabinskými, došel znova do pozemského ráje. V posledním prosincovém týdnu roku 1222 se vydal do malého kláštera Fonte Colombo, který byl skryt v zeleném dubovém lese a představoval ideální místo pro plány, jimiž se František zabýval. V maličké kapli, která tam dodnes stojí, býval František na mši a jeho přítomnost tam je mnohem dojemnější než v nádherze baziliky, kterou na jeho památku postavil Eliáš. O něco níže na svahu hory upoutá pohled bělostná jeskyně, která mu sloužila jako cela. Trhlina ve skalní stěně propasti s oním závrať působícím kouzlem, které František zřejmě miloval, protože je najdeme ve všech útulcích, kde se skrýval před světem. S tvrdošíností kozy šplhal tam, kde je dnes nezbytně zapotřebí zábradlí. V této cele se dá snít. Tady se František 40 dní postil. Návrh a vypracování řehole po něm vyžadovalo nezměrné vypětí. Jeho dva společníci, bratr Lev a Boniso z Boloně, nebyli vyvoleni náhodně. Lev byl nenahraditelný důvěrník a Boniso boloňský právník. František měl opět jednou ve snu vizi rozhodujícího významu, která jako by mu měla pomoci k jasnému nazření úkolu. Sbíral po zemi drobečky chleba, aby je dal tisícům bratrů okolo sebe. Ale drobečky byly zcela nepatrné. Co dělat? Tu uslyšel hlas: Františku, ze všech těch drobečků udělej hostii a tou podělíš všechny, kdo po ní budou toužit. Udělal to a ti, kteří ji obdrželi, aniž po ní toužili, byli stiženi malomocenstvím. Smysl tohoto snu Františkovi unikal, ale na večer, když se modlil, mu to hlas vysvětlil. Františku, drobečky jsou slova evangelia, hostie je řehole, malomocenství je hřích. Jakmile ukončil půst, zavolal František bratra Lva a požádal ho, aby přinesl psací náčiní. Sedli si spolu před jeskyní pod strom a František v boží inspiraci diktoval svou řeholi v druhém znění. Dalo by se říci, že veškerá příroda posilovala vnitřní jistotu celé jeho bytosti. Před ním se otvíralo údolí se svými zalesněnými propastmi a v dáli zářil na horizontu zasněžený vrchol hor. Neustálé zurčení okolních pramenů nikterak nerušilo nekonečné ticho. Zdálo se, že s ním splývá. Text řehole byl předložen také bratru Bonisovi, který mohl užitečně poradit v používání právnických termínů, aby se předešlo rýpání vychytralých kverulantských ministrů.

Porciunkuli se mezi tím začali bratři starat, proč je František pryč. Neměli o něm zpráv. Věděli, kde je, a to bylo vše. A protože se zima chýlila ke konci, rozhodl Eliáš a několik ministrů bratrstva, že se vydají za ním. Co je ze všeho nejvíc znepokojovalo, byla právě druhá řehole, kterou od něho čekali náhradou za první, již odmítli. Co pak potřeboval na tuto práci tolik dní? Čím víc času uteklo, tím víc se v jejich obrazotvornosti prodlužovala řehole a oni ji chtěli krátkou a rozumnou. Šli tedy do Riety a tam odtud jeli koňmo do Fonte Colombo. František pozoroval jejich příchod neradostně. Se samotným Eliášem by byl mohl mluvit otevřeně, protože se nezbavil staré náklonosti k tomuto nestálému člověku, který byl jistě v mládí jeho nejlepším přítelem. Ale přítomnost 6 či 7 nadutých ministrů ho jenom podráždila. Nevěděl, že v Riety ze strachu, aby řehole nebyla příliš tvrdá, naléhali na Eliáše, aby vyhledal Františka a řekl mu, že tuto řeholi nechtějí a že si ji má ponechat pro sebe. Eliáš rázně odmítl. Za žádnou cenu se nechtěl vystavit Františkovým výčitkám. Ale ministři na něho znova útočili a trvali na svém návrhu. Nakonec Eliáš ustoupil a malá rozčilená družina se vydala na cestu k poustevně. Co chtějí tito bratři, zeptal se František, když je uviděl. Eliáš, bez pochyby proti své vůli, přednesl poselství. Tato scéna byla vykládána různým způsobem. Je smutné, musí-li se napsat, že s největší pravděpodobností ministři vyhráli. Eliáš vzal řeholi sebou, slíbil, že ji v Riety prozkoumá a řekne Františkovi svůj názor na ní, jakmile ji všichni projednají. František musel strašně trpět. Obrátil se bolestnými slovy na Krista. Pane, neřekl jsem ti, že ti nebudou důvěřovat? Dny míjeli bez odpovědi. V záchvatu netrpělivosti, v němž se opět shledáváme s celým dřívějším Františkem Bernardonem, zašel dolů do města, kde jej překvapil Eliáš informací, že řeholi někdo někam založil. Darmo ji všude hledali. Nebyla k nalezení. Takové věci se někdy stávají. František byl zase jednou obelstěn. A tu učinil něco, co by nikdo nebyl mohl předpokládat. Jeho řehole se ztratila a on se tedy rozhodl, že ji napíše znova. Byla tato řehole identická s onou ztracenou? Věřím tomu. Podle rady bratra Bonisa byly sepsány formální a právní náležitosti, aby nehrozilo, že řehole neprojde. Ale vždy dotkne-li se člověk formy, dotkne se tím i základu. V tom je jeden z aspektů Františkova dramatu. František byl podoben Baudelaireovu albatrosu. Jeho obří křídla mu překážejí v chůzi. Neměl nohy na zemi. Mezi tím evangeliem, které četl on, a světskou interpretací evangelia zela propast. Tatáž propast, v níž se zmítáme dnes, protože zcela zřejmě je triumf evangelia v našem světě nekonečně daleko. Církev se cítila nucena provést nezbytné úpravy pro záchranu Františkova evangelického ideálu. Jinak by bylo lidstvo ztroskotalo a vrátilo se k pohanství. Sen o záchraně lidstva evangeliem byl neuskutečnitelný. Je totiž nutno uznat, že František přehnaně lpěl na každém doslovném verši evangelia. Za stavu, v němž byl svět v roce 1220, mohla církev tento ideál zachránit jen tím, že jej učinila co nejpřijatelnějším pro člověka své doby. František tyto důvody uznal a byl nucen oklešťovat řeholi z roku 1221. Vyhovovala nová řehole?
Ano i ne. Po lidské bytosti se nemohlo vyžadovat nic nemožného. Františkánský ideál se znova musel přistřihnout na lidskou postavu. To nebylo nerozumné. Bylo to nutné a bylo to smutné. František neměl mučednický kříž, po němž prahl. Kristus mu poslal jiný. Takový, který se neobyčejně podobal tomu, jejž nesl Šimon z Kyrény, a jehož váha ho drtila. František nechtěl přistřihovat evangelium na lidskou míru. Nechtěl být rozumný. Byl z toho druhu lidí, kteří nechtějí nic vědět a které nakonec svět zlomí, pokud jsou na zemi. Oni jej však dobývají z onoho světa. Byl svatý František z Assisi někdy víc živý než dnes, kdy veliké osobnosti jeho doby mizí? Chtěl zachránit svět a zachránil naději.

Další svatodušní kapitula v Porciunkuli se konala 11. června 1223 a František se na ní dostavil s druhou řeholí úzkostlivě znovu vypracovanou. Při vší poslušnosti byl rozhodnut postavit se na obranu svého textu. Odpor, který možná očekával, byl mnohem výraznější, než předvídal, a setkal se s ním nejen u ministrů, ale také u bratří, kteří přišli ze všech koutů Apeninského poloostrova i z ciziny. Každý se svými problémy. Všichni se shodovali v tom, že Františkova řehole je příliš přísná a nepřihlíží ke skutečnosti, k rozdílnému podnebí, k odlišnosti naslouchajících. Něco jiného bylo kázat na slunci Španělům a něco jiného čelit v pomořanských bažinách davu často zarputilému. Přemrštěné umrtvování oslabovalo síly a horlivost tím mohla jen utrpět. Aniž by se chtěli dotknout františkánského ideálu, musí se uvažovat ne-li o zmírnění, tedy aspoň o zličtění určitých bodů. František jasně viděl do těchto námitek, z nichž některé se mu zdály oprávněné. Nenařídil snad sám, aby se spálily nástroje kajícnosti, které mohly trýznit tělo, aniž zasáhly duši. Trval také na dostatečném jídle. Ochotně ustupoval při výhradách, v nichž se projevoval zdravý rozum, ale rozhodně bojoval proti člověku smyslnému a jeho požadavky se týkaly vnitřního života a jeho posvěcování. Především šlo o to umrtvit pohled. Smrt vstupuje okny, říkalo písmo, které dobře znal. Pohlédnout na ženu žádostivě je stejně závažné jako dokonané smilstvo. Bojoval proti všemu, co může zabít lásku v lidském srdci. V tomto bodu neustoupí nikdy ani opíť. Oproti tomu vyžaduje vůči hříšníkovi, jenž uzná svou vinu, laskavost, která má být tak veliká jako Kristova, protože Krista, pouze jeho jediného, máme vždycky následovat. Mluví vřele a s autoritou, ačkoliv už je pouze menším bratrem jako ostatní. Ale není-li již hlavou bratrstva, je stále jeho duší. Ne ze slabosti, ale aby uhájil ideál, ustupuje, když stojí před nepřekonatelnou překážkou. Tvrdohlavost je úskalí, na němž může vše ztroskotat. Bez pochyby bude muset vyjednávat. Už nezakazuje cestování na koni, je-li to třeba, zrovna tak odvolává zákaz vzít si něco na cestu. Ráznost první řehole se poněkud zmírnila. Řehole druhá, méně přísná, se bude zdát také méně silná, ale zachovává věrně vše podstatné a bude nakonec přijata. Zbyla už jen povinnost odnést ji papeži, což byla poslední a obávaná zkouška. František opustil Porciunkuli ani poražený, ani vítěz, ale o něco zklamanější. Opozice bratrů ho zranila. Prý, že řehole je příliš tvrdá. Myslel, že tento výkřik nikdy neuslyší. První společníci by tohle nikdy nebyli vypustili z úst. Bylo to jako protest proti požadavkům evangelia. A evangelium ztrácelo půdu. Přestalo vůbec někdy ztrácet půdu od doby, kdy Kristovi nohy přestaly chodit po zemi? Sen mladého konvertity z roku 1206 se rozpadl v cáry. František potřeboval útočiště, kde by zase našel sám sebe. A postěžoval si Bohu: Pane, neříkal jsem ti to? Po Jobu Stone v Reatinských horách mu dopřálo klid osvěžující samoty daleko od světa a jeho svádlivých hlasů. Vesnice leží na horském úbočí víc než 700 metrů vysoko. Prostinký klášter, ležící 100 metrů nad ní, se za Františkových dob skládal ze 3 nebo 4 jeskyní, zařízených jako poustevny.
František jej založil v roce 1208, ale neměl v úmyslu se do něho uchýlit. O 200 metrů výš, v roklině ztracené na úpatí vysokých křídových svahů, objevil ještě ztracenější jeskyni, kam se nyní šel ukryt jako zraněný pták. Když se stupoval do poustevny, aby tam promluvil s bratry nebo s nimi pojedl, viděl v zapadajícím slunci Rijecké údolí s krásně růžovými loukami pod mihotavým letním světlem a dlouhé jezero, zářící jako ocelová čepel v srdci této nesmírně bujné vegetace. Zdálo se, že celá příroda mu v tichu šeptá slova chvalospěvu, která se v něm nevědomky skládala a převládala nad jeho smutkem.

Z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová 15-dílnou četbu na pokračování z francouzského románu Juliena Greena Bratr František. Skončila 13. část. V režii Hany Kofránkové účinkoval v roce 2003 Jan Hartl. Pokračování příště, 7 hodin večer, už bylo.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, zdraví vás Sára Vondrášková u pořadu Sedmé nebe. V dnešním sedmém nebi si poslechneme Jessie Ware, Carew Liz Coverdale a nebo úžasného Justina Hickse, který měl minulý týden ve středu skvělý koncert v Jazz Docku. Nevím, jestli jste na něm někdo byl, ale pokud ne, tak dnes začátek sedmého nebe strávíme právě s jeho skladbami. Justin Hicks je americký zpěvák, skladatel a performer, který se ve své tvorbě propojuje soul, alternativní R&B, experimentální elektroniku a současnou vokální improvizaci. Vedle vlastní hudební tvorby se věnuje také divadlu, performanci a mezioborovým projektům, žije v New Yorku a jeho projev vychází z tradice afroamerické vokální hudby a tvorby, ale nesnaží se jí reprodukovat v konvenční podobě. Pracuje s deformací hlasu, samply, rytmickými smyčkami i nečekanými zvukovými detaily. A vše používá v takovém velmi minimalistickém, ale zároveň velmi maximalistickém a emočním a takovém epickém smyslu, což pro mě byl to pro mě velký zážitek a vlastně mě to hrozně překvapilo, jak tyto obě věci můžou fungovat zároveň. V únoru 2026 vydal album Man of Style, na kterém spolupracoval především s baskytaristou a producentkou Michelle Ngakoue-Chelo a kytaristou Chrisem Brucem. Nahrávka vznikala s živými hudebníky a vedle elektronických vrstev využívá také klávesy, baskytaru, kytaru, bicí, všemožné další nástroje. A XD tedy vystupuje jako zpěvák, autor i producent a také hraje na autoharfu, což bylo taky velmi také nečekané a krásné. Poslechneme si první skladbu, která se jmenuje Man of Style, Justin Hicks.

Justin Hicks a skladba O. Skladba O patří k výrazným momentům Hicksovy aktuální tvorby. Na studiové nahrávce se vedle něj objevuje zpěvačka Kenita Miller Hicks, která do kompozice vnáší další vokální perspektivu. Teď jsme doposlechli live verzi této skladby, pouze v doprovodu piana, ale doporučuji i tu rozaranžovanou verzi, která je slyšet na albu. Poslechneme si ještě jednu skladbu Justina Hickse, See the Sun. A ta propuje Justinův zpěv s elektronickými rytmy, terénně působícími zvukovými prvky či nahrávkami a výraznou rezonátorovou kytarou Chrise Bruce. A na bas-kytaru zde hraje Michelle DeGeocello, která se podílela právě také na produkci tohoto alba. Textově skladba vznikla ve spolupráci s Jillianem Latifem a skladba je součástí alba Man of Style z únoru 2026. See the Sun a Justin Hicks.

Jess You Were a I Could Get Used to This. Ta vyšla jako první single z alba Superbloom v lednu 2026. Skladba představuje Jess You Were v sebevědomé radostné poloze, která je pro její současnou tvorbu velmi typická. Úvodní motiv Tajné zahrady funguje jako pozvání do světa alba. Jeho hlavními tématy jsou rozkvět, smyslnost a otevřenost novým zkušenostem. Kdo neznáte Jessie Ware, tak Jessie Ware je britská zpěvačka a skladatelka, která se během své kariéry posunula od intimnějšího elektronicky laděného popu k výrazně tanečnímu zvuku inspirovanému diskem, soulem a klubovou hudbou. A na debutovém albu Devotion z roku 2012 tu desku, myslím, byla, nevím, jestli vyhrála Mercury Prize, ale určitě byla ten rok nominovaná za tuto desku. Tak po ní navazovala na tradici současného R&B pozdějšími deskami What's Your Pleasure z roku 2020 nebo That Feels Good z roku 2023. A v dubnu 2026 vydala právě album Superbloom u EMI. Deska rozvíjí její charakteristickou kombinaci elegantního popu, velmi smyslných krásných vokálů a bohatých smyčcových aranží. A tentokrát se však vedle té taneční euforie více věnuje také intimitě, rodině, fyzické blízkosti a osobnímu prožívání. Na produkci se podílí mimo jiné Barney Lister a John Shave. A my si poslechneme titulní píseň z alba Superbloom, Superbloom, Jessie Ware.

Jessie Ware a Scott Barright, ta patří k výraznějším tanečním momentům alba Superbloom. Její rytmická struktura vychází z klubové hudby, ale zároveň v sobě nese filmově dramatický motiv, možná jste někteří poznali, spojený s tvorbou italského skladatele Ennia Morriconeho, ten je známý především hudbou k westernům Sergea Leoneho, zejména filmu Hodný, zlý a ošklivý. Morriconeho hudební motiv je uveden mezi autorskými kredity této skladby a mimo to se na skladbě také podělili James Ford, Chuck Peňate a další spolupracovníci Jessie Ware. My si poslechneme ještě jednu skladbu Jessie Ware. Ta nese název 16 Summers a uzavírá tak tento výběr skladeb z alba Superbloom. Pokud se vám deska Jessie Ware a ukázky z ní líbily, tak Jessie Ware zavítá i do Prahy. A to za měsíc 12.11. a bude vystupovat v pražském Sasazu. Čili tento koncert určitě doporučuji. Já jsem ji viděla v Arše. Teď nevím, jestli naposledy, když tu byla, nebo ještě předtím, ale byl to krásný zážitek. Jessie Ware a 16 Summers.

Jessie Ware a 16 Summers. Na této skladbě pracuje Jessie Ware s osobnější perspektivou a tématem rodinného života. Skladba vychází z představy času, který člověk může sdílet se svými dětmi a zvědomí, že jednotlivé životní etapy rychle ubíhají. A my se přesuneme ke Kaře Liz Coverdale. Je to kanadská skladatelka, producentka, zvuková umělkyně, která propojuje současnou klasickou hudbu, elektronickou kompozici, ambientní hudbu a experimentální zvukový design. Narodila se v Burlingtonu v Ontariu a na klavír začala hrát už v 5 letech. Vystudovala hudební vědu a kompozici a dlouhodobě se věnuje také varhanní hudbě. Jako varhanice působila v kostelech a to už od dospívání. A právě zkušenost s varhanami, duchovní hudbou a tradičními kompozičními postupy se v její tvorbě propuje s digitálním zprocesováním zvuku, syntezátory a experimentálními metodami. Její skladby mohou připomínat současně komorní hudbu, zvukové instalace i elektronické krajiny. Vedle solových alb spolupracovala s umělci, jako například s mým velkým oblíbencem Timem Hackerem, a vytváří také hudbu pro film, divadlo, tanec a prostorové instalace. My si poslechneme skladbu, která nese název Days a bude následovat Buffering Landscape.

Carol is called Coverdale a Buffering Landscapes a druhá skladba, která právě nám dohrává, je spoluprací s LXV. A komu se tato tvorba nebo tyto světy zvukové líbí, tak neváhejte zajít na Carolis Coverdale. Její koncert 8. listopadu už proběhne v Anešce, svaté Anešce. A tento koncert organizují Lunch Meet Festival. Určitě to bude velký zážitek a nejen díky té krásné hudbě, ale díky také tomu místu, které je naprosto magické. Poslechneme si poslední skladbu dneška, Carolis Coverdale a Turning Multitudes. Hezký večer.

0: Do svého 7. nebe vás dnes zavedla Sára Vondrášková. Co jiným trhalo uši, já slyšel jako muziku. To je název jednoho z vltavských pozdějších pořadů. 3. října uplynulo 125 let od narození básníka Františka Halase. Jak vnímal svou vlastní tvorbu, jak přemýšlel o poezii a básni jako takové, jaké úkoly jí připisoval, se dozvíte v pásmu s herci Josefem Somrem, Alfredem Strejčkem a Rudolfem Kvízem v pořadu, který v roce 2004 připravil Miloš Doležal a který začne na Vltavě v 10 večer. Dobrý pondělní poslech vám přejí z Českého rozhlasu Vltava Lenka Novotná od mikrofonu a mistr zvuku Viktor Láně. Připraven je pořad Nejbližší. Dnešní nahlédnutí do fonotéky Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude patřit hudbě 19. a první poloviny 20. století. Více už autor pořadu Ondřej Scholz.
1: Koncert Socher.
2: Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Tradiční pondělní setkání s nahrávkami rozhlasových symfoniků, u kterého vás vítá Ondřej Scholz, bude patřit hudbě Antonína Dvořáka, Reinholda Gliera, Maurice Ravela, Karla Reinecka a také Richarda Strause. Náš pořad otevře koncertní předehra nesoucí název Karneval, kterou v seznamu Dvořákových opusů nalézáme pod číslem 92. Skladatel ji zkomponoval v polovině roku 1891. V dubnu následujícího roku se pak Karneval dočkal svého prvního veřejného uvedení. Koncertní předehra Karneval je v pořadí druhou částí z trilogie předeher, jejíž zamýšlený název zněl Příroda, život a láska. Postupem času však skladatel každou z nich koncipoval jako samostatnou kompozici. V případě Karnevalu se ale nenechme zmýlit názvem. Spíše než Ray Masek má totiž dílo evokovat rozmanitost karnevalu života a existuje i názor, že je tato koncertní předehra jakýmsi dovětkem k nedlouho předtím dokončenému Requiem. Jaký je skutečný mimo hudební obsah, to zůstává skryto v historii. Co je však jednoznačné, je mimořádná obliba díla mezi hráči i posluchači. Koncertní předehru Antonína Dvořáka Karneval nám nyní přednesou rozhlasoví symfonikové, hrající pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Snímek byl pořízen na abonentním koncertě ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v březnu roku 2008.

Koncertní předehra Karneval z pera Antonína Dvořáka dozněla v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného dirigentem Janem Kučerou. My se nyní na časové ose posuneme o 52 let blíže současnosti, a to konkrétně do roku 1943. V čase druhé světové války zkomponoval ruský skladatel Reinhold Glier, žijící v letech 1875 až 1956, svůj koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Troufám si říci, že tímto svým dílem Glier navazuje na vokalízy svých skladatelských kolegů Rachmaninova či Stravinského. Ve svém koncertu pro koloraturní soprán však jde Glier ještě trochu dále, neboť namísto dosud běžně používaného klavíru, co by doprovodného nástroje, využívá k doprovodu zpěvu rovnou celý symfonický orchestr. Z hlediska interpretační praxe je celý koncert pro koloraturní soprán Reinholda Gliera zvláštní ještě jednou věcí, a sice, že autor neuvádí žádné pokyny ohledně způsobu zpěvu ani nezadává solistce pokyny, kdy se nadechnout, a nechává tak interpretaci čistě na uvážení interpretky. Na snímku z roku 2026 uslyšíme jako solistku koncertu pro koloraturní soprán a orchestr opus 82 F-moll Reinholda Gliera sopranistku Veroniku Rovnou, kterou doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Jiřím Habartem. Dílo je členěno do dvou vět, nadepsaných tempovými označeními Andante a Allegro.

Sopranistka Veronika Rovná přinesla za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, řízeného dirigentem Jiřím Habartem, koncert pro koloraturní soprán a orchestr opus 82 F-moll ruského skladatele Reinholda Gliera. Vážení a milí, v našem vltavském setkání s nahrávkami rozhlasových symfoniků dáme nyní prostor hudbě francouzského impresionismu. Jeho čelným představitelem byl bezesporu skladatel Maurice Ravel a právě z jeho pera pochází dílo, které se za malou chvíli rozezní. Uslyšíme svity z baletu Daphnis a Chloe. Ten měl premiéru v roce 1912 v Paříži a skladatel na něm pracoval celkem 6 let. Baletní svity jsou dvě a obě je uslyšíme v provedení rozhlasových symfoniků s dirigentem Ondrejem Lenardem na snímku z roku 2018.

Baletní svity Maurice Ravela z baletu Daphnis a Chloe nám přednesli rozhlasoví symfonikové pod taktovkou dirigenta Ondřeje Lenarda. V našem pořadu teď dáme prostor autorovi, jehož jméno je navzdory skutečnosti, že na svém kontě má více než 300 kompozic, spíše méně známé. Za svého života však patřil Karl Reinecke k váženým osobám hudebního světa. Jeho život je ohraničen letopočty 1824 až 1910. Nejprve se věnoval hře na housle, které ale opustil, a za svůj nástroj si zvolil klavír, a když mu bylo pouhých 7 let, začal pronikat také do oboru kompozice. V tomto oboru se rozvíjel pod vedením Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Roberta Schumana či Ference Lista. Za pozornost stojí i Reineckeho pedagogická činnost. V 27 letech byl jmenován profesorem konzervatoře v Kolíně nad Rýnem, později pak působil ve Vroclavi a také v Lipsku. Výčet jeho studentů je skutečně pozoruhodný. Nacházíme mezi nimi jména Edvarda Grieg, Maxe Brucha, Izáka Albeníze a také Leoše Janáčka. Do kompoziční práce Karla Reineckeho nahlédneme prostřednictvím jeho koncertu pro harfu a orchestr E-moll z roku 1884. Na snímku z roku 2001 nám jej za doprovodu rozhlasových symfoniků řízených dirigentem Stanislavem Boguňou zahraje harfistka Lidie Hartlová. Kompozice je členěna do 3 vět nesoucích tempová označení Allegro moderato, Adagio a Scherzo, finále Allegro vivace.

Harfistka Lidie Hartlová, doprovázena Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu s dirigentem Stanislavem Boguňou, přednesla koncert pro harfu a orchestr E-moll německého skladatele Karla Reineckeho. Milí posluchači, náš dnešní exkurs do fonotéky rozhlasového orchestru se pomalu blíží ke svému závěru. Zakončíme jej s Richardem Strausem a jeho slavnou symfonickou básní Tak pravil Zarathustra. Kompozice inspirovaná stejnojmenným literárním dílem Friedricha Nietzscheho měla svou premiéru v listopadu roku 1896 ve Frankfurtu nad Mohanem. Strauss si ke zhudebnění vybral 8 kapitol z Nietzscheova rozsáhlého románu. Nevyužil je však jako dějovou předlohu, ale pouze jako zdroj inspirace pro vlastní uměleckou imaginaci. Troufám si říci, že k popularitě symfonické básně Tak pravil Zarathustra nesporně přispělo její užití ve velkofilmu Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírná Odisea. Ovšem své místo našla i v populárním seriálu Simpsonovi a také v televizním pořadu Česká soda. Vážení a milí, symfonická báseň Richarda Strause Tak pravil Zarathustra v provedení rozhlasových symfoniků s dirigentem Liborem Peškem, jejíž snímek byl pořízen v roce 1996, uzavře dnešní pořad Koncert Sošru. Jeho vysíláním vás provázel, za společný poslech děkuje a i nadále dobrý večer přeje Ondřej Šolc.

0: Symfonická báseň podle Friedricha Nietzscheho, tak pravil Zarathustra, opus 30 Richarda Strause, dozněla za vehementního potlesku, nejspíš proto, že hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Liborem Peškem. A to byl také konec dnešního koncertu Sočru, dnešní nahlédnutí do fonotéky symfonického orchestru Českého rozhlasu, které patřilo hudbě 19. a první poloviny 20. století, pro vás připravil Ondřej Scholz, který vás také provázel uplynulými dvěma hodinami. Za klasickou hudbou se můžete, milí posluchači, vypravit také pouhým kliknutím na web vltava.rozhlas.cz. Najdete-li nahoře na té výběrové liště šuplík nadepsaný hudba, po jeho otevření jako nejaktuálnější možnost k poslechu najdete sérii věnovanou 60-leté rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concertino Praga. Její název vymyslel hudební redaktor a skladatel Viktor Kalabis. Během 60 let své existence stálo Concertino Praga u prvních krůčků mnoha významných umělců. Houslisty Václava Hudečka, hornisty Radka Baboráka nebo klavíristy Matyáše Nováka. Ve vltavském seriálu Aleny Maršíkové-Michálkové připomínáme začátky soutěže i atmosféru, která panovala a panuje, zaplať pámbu, mezi soutěžícími dodnes. Hledejte web vltava.rozhlas.cz a na něm sekci Hudba. A měli bychom také zajímavý tip pro mladé čtenáře. Můžete jim vyřídit, třeba letošním maturantům, že se na jednom z webů Českého rozhlasu nachází velmi podnětný seznam doporučené literatury.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: 10. hodina večerní je tady, stejně jako stále Český rozhlas Vltava. Pořad Miloše Doležala, který dnes vysíláme u příležitosti nedávného z tého 25. výročí narození básníka Františka Halase, je tady pro vás, milí posluchači, co dnes nemůžete a určitě ani nechcete ještě usnout. V dnešním souzvuku se o hudbu postaral Jiří Teml a v režii Vladimíra Tomeše účinkovali v roce 2004 Alfred Strejček, Josef Sommer a Rudolf Kvíz. A název? Co jiným trhalo uši, já slyšel jako muziku.
1: Souzvuk.
6: Je známo, že básník František Halas měl neobyčejně vřelý vztah k výtvarníkům a výtvarnému umění. Ostatně jeden ze svazků Halasova souborného díla je věnován sebraným básníkovým výtvarným textům, reflexím a vernisážovým proslovům. Naproti tomu Halasův vztah k hudbě již takto pronikavý nebyl, nebo přesněji, byl v básníkovi usazen jinak. Sám básník často prohlašoval, že z hudebních nástrojů nejvíce rozumí bubnu a že jeho vlastní verše často skřípaly a kodrcaly, ale co jiným trhalo uši, já slyšel jako nebeskou muziku. Nesmíme však zapomínat na Halasův vztah k lidové poezii a vůbec k lidové hudbě, v níž oceňoval rozmanitost a bohatství její melodie a v textech umění uchopit v působivé zkratce celý život člověka, od kolébky až ke hrobu. Je však pozoruhodné, že málo který z českých básníků 20. století svými verši tak silně inspiroval hudební skladatele, jako právě František Halas. K písním, krátkým skladbám a hudebním kompozicím. Jejich sáhodlouhá řada. A proto se tvůrci dnešního souzvuku rozhodli využít nastřádaného pokladu v hudebním archívu Českého rozhlasu a připravili souzvuk, který nese jasnou halasovskou zkušenostní pečeť. Co jiným trhalo uši, já slyšel jako muziku.

0: Je to možná rouhání a říkám to docela tiše. Miluju nade vše verše, tuto řeč nesmrtelnou, ale miluju ji sezuřivostí. Má to do sebe cosi, čeho si nemohli přisvojit hlupáci žádných dob. Začínám vyznáním misetovým, nad které jsem nenašel vhodnějšího, vyznáním, které se stalo i mým. A to vše, co tu uslyšíte, nebude ničím jiným, než jedinou chválou poezie, tohoto zjevení, za kterým běžíme a ke kterému se důvěřivě utíkáme v hodinách, kdy celou naši bytost čeří tajemství života a také smrti.
1: Podzim. Jak peníz tiše položený slepci, jsi tu, můj podzim. Jak peníz tiše položený slepci, jste tady, vy dny mé. Ty krásná větrnosti čistá, mi v dýmu natí dětství vracíš zpět. A zase žádosti se vracím v stará místa svou lásku povědět. Chudobě tvé a lidské bídě, že navždy jsem jen s ní. Podzim ve své tesklivině jen na mne dolehni a vyplať kovy listí svého mě ze dnů odraných a zbav mě všeho bázlivého, bych jiné v sebe vdých. Jak peníz tiše položený slepci, jsi tu, můj podzim. Jak peníz tiše položený slepci, jste tady, vy dny mé.
2: Vladimír Somr, Podzim.

0: Poezie pro mne a snad i pro jiné není ničím jiným než nekonečnou štvanicí za nadějí, která se nenaplňuje. Za nadějí, která v líhni světa bere na sebe ošidné podoby, stále se měnící, aby nás svedli a oklamali. Je také pádem žloutnoucího a šustícího listí i květů naplynoucí hladinu času a tichá radost či tichý žal patření za odplývajícím. Je o ním kouzlem, které snad dojímá i vás. Každá báseň chce být lahví s poselstvím vhozenou do oceánu času i lidí. Nezáleží na tom, kolik jich tam vhodíme. Stačí, aby byla vylovena jedna a poselství v ní uložené rozradostnilo třeba jen jediné srdce.
1: Není jména. Mimo tvé oči a mimo tvé ruce, někde jen v lemu dechu tvého, když spíš, jsem rozemnul prach čehosi tak vzdáleného. Jenom jména. Kdo to byl a kdo to byla? Co to snil a co to snila? Žalomil a žalomila. Mimo tvé lokty a mimo tvé vlasy, někde jen v lemu tvého snění, minulost studu zastýská si. Smyslným smíchem nesmyslným čaruje večer za dědinou. Smyslným smíchem nesmyslným smějí se děvčata. A žádná nedá jména tvému žalu. Jen krev odlévá jeho podobu až do hrobu. Až do hrobu.
2: Vladimír Somr,

0: Básník křísí mrtvé, zabíjí živé, přehazuje svět, navléká na nit verše vše, co najde. Je to někdy jako dětská hra. A přece z toho často vyjde harmonická škála a jednota sama. Nepodrobuje se světu, podrobuje si svět. Básník hlásí pevninu ze strážního koše své fantazie. Jeho dílo je zápisem a svědectvím atmosférického tlaku doby. Básníci reagují na to všelijak. Jeden troubí poplach, jiný zpívá naději, třetí sténá rekviem, jiný jako by zpíval u kolébky a zase onen jímavě notuje nad klíčením sedby veliké lítosti z oné marnosti nevyslovení. A slyšíte i verše obřadné, jak roucha korunovační. A tak bychom mohli vyjmenovat nespočet těchto způsobů a reakcí. Ale někde tam nahoře se všechny tyto hlasy slévají v hymnus, hlaholící slávou života i smrti. Nenechte básníky křičet do prázdna, hlásí-li nebezpečí.
1: Lidice, odkrytá země, země zánobená, nečisté zvíře válelo se po ní, pod speklou krví kvil mláďátek sténá. Balvany trčí kolem niobiny, zůstaly ze žen hromádky neštěstí, klekají dnové krutě tvrdnou stíny. Popel zbylý, prachu skrvavělý, na čele lidu zbrojný budeš věčně. Běda, kdo s hněvem lichvařit by chtěli. Míst těchto, kde se hanba dějin svíjí. Třaskají křídla, vzlétá lítý chor. Litice z lidic sápou Germánii.
0: Poezie je mateřským hlasem světa a zbloudivší synové Evy vracejí se po jeho zvuku do oné bezpečné jistoty, která jim volá. Tento hlas rozrývá samo dno duší zanesené popelem i bahnem všedních dnů. Dnů, kdy zapomínáme obraceti hlavu k hvězdám a štít srdce nastavovatí útokům krásy a spravedlnosti. Básník sděluje nezdělitelné a uzavírá do svých veršů odvahu a posilu.
1: Praze. Malověrní, čas kostižerný jí jenom krásu dal a z polí stenných křik iluminoval kamenné texty portálů a zdí. Tak bude vždy, malověrní, tak bude vždy. Zavraty našich řek zní tvrdá kopita. Zavraty našich řek kopity rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Je lehké listí vavřínů a těžký padlých stín. Já vím, jenom ne strach. Jen žádný strach? Takovou fugu nezahrál sám Sebastián Bach, co my tu zahrajem, až přijde čas. Až přijde čas. Kůň bronzový, kůň Václavův, se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Myslete na chorál, malověrní. Myslete na chorál.
2: Jan Seidl,

0: Báseň je sněním básníkova i vašeho bdění. Sněním plným nepředvídanosti. Sněním, které předjímá budoucno. Vy všichni znáte ona muka uskutečněné touhy, neboť pak je ticho a prázdno. A musí nastat nový schon za novou touhou, nemáme-li uschnout a umřít. Každý z vás píše po celý život pro jiné, často nečitelný deník stížností a přání. Básníci tento deník čas od času otiskují. To je to celé. Vaší možností pak je zastavovat či rozvěřovat a rozšiřovat básníkovi fantazie a státi se básníkem třeba jen na okamžik také. Kdo poezii miluje, je básníkem a nemusí napsat verš, bránili mu v tom stud citu či neumělost. Kolik nevyslovené poezie je možná zrovna v této chvíli ve vás všech. Dalo by to snad báseň tak velikou, jaká dosud napsána nebyla.
1: Poučení otcovské. To nejsou vlnky, to rusalek jsou jména. A to, co slyšíš, brnky, brnky, je harfa vltavina, trošku rozladěná. Ty rusalky, když mají hlad, hned luna strojí večeři na stříbře po dvou kačenkách. Ať běží tam, kdo nevěří. Tma tmoucí, tmoucí tma, stříbro pak umývá.
2: Zbyněk Vostřák.

0: Mám rád lidové písně. Je to jako přírodní léčba proti chirurgii umělé lyriky. Jak jsme tu daleko od rozumářských hader řečí a sklerotických slov, máčených ještě žurnalismem. Jak je to veliké v té prostotě.
1: Pro lásku. Pro lásku tvoji hladovou, když pláče ranou sudby, nechť tiše se ti otevrou okvětí malé hudby, slov tichých měkce stulených do jaderníku básně. Těch slov tak stišených, že zemřít jim dáno časně.
2: Petr Eben.

útěcha. Čas ze všech smyslů béře bez obtání, všem stejně měře, nepros o slitování. Vždyť vybledlá barva chová tón užaslejší a střemcha u hřbitova vše ukonejší.

0: Nevyznal jsem se nikdy příliš v technice básnického řemesla. Kolikrát jen horán nebo zahradníček snažili se mi vtlouci do hlavy tajemství trocheje, jambu a jak se ta kouzla jmenují. Nevyznám se v tom dodnes, tím se nijak nechlubím, ale je už to tak, že já ne a ne tomu porozumět. Proto ty verše tak často skřípaly a kodrcaly. Ale co jiným trhalo uši, já slyšel jako nebeskou muziku a vrtačil si to po svém dále.
1: Písnička. Had s korunkou a meluzína v tom lese stříbrném, sněhurku záblo, o ta zima v tom lese stříbrném. Vzalí míru na kožíšek v tom lese stříbrném a postavili domek z šišek v tom lese stříbrném. Pan měsíček se na to díval v tom lese stříbrném a větrům měchy pozašíval v tom lese stříbrném. Ach, sněhurka jen štěstím vzdychá v tom lese stříbrném a hromská zima honí bycha v tom lese stříbrném.

0: první výlet. Kdo je pták, ten lítat musí. Zkouší to i slípky, husy. Hanba tomu, kdo se bojí a kdo s křídly v blátě stojí. Frnky, frnky, všecko frčí. Nic nesvede, kdo se krčí. Kdo si rázně nezakrouží, zajde bídně někde v louži. Bez strachu, kdo ale vzlétá, ví se o něm i kraj světa.
1: Jindřich Felt.

mlýnek. Tak šup a honem do peřinek. Dívej se pěkně do stěny, uslyšíš hrčet zlatý mlýnek, co si tam zpívá zazděný. Mele on mele všechny řeči, co z kde komu dnes pověděl. Mžikalka víla u něj klečí, tma už jí chytá od křídel. Až se mele cos napovídal, nasype ti to pod čelo a hleď, aby si dobře hlídal, co se ti v spánku semlelo.

0: Náš dnešní souzvuk halasových veršů s kompozicemi českých skladatelů zakončíme hudební formou ne zcela běžnou. Střípky halasových textů inspirovaly skladatele Jiřího Temla, aby je vtělil do melodramatického tvaru a podtrhl tak hudbou myšlenky, které mají platnost pro nás všechny.
1: Apolón do hvězd odhodil líru. Můzy v příkopech, stuláky spí.

už jede rytíř v brnění kosti chrastí. Hlavy dopitý kalich, smrt vrabec v hrsti.

tak hluchý. Naučím vás malovat obrazy. Nejdřív udělejte kruh ve svrchní části papíru. To je věčnost. Můžete ji nazvat sluncem nebo měsícem. Potom seskupte mnoho trojúhelníků zajímavými způsoby. To jsou horstva, odpočívající postavy. Pod nimi souběžné čáry, to je řeka, toky. Nechť jakkoliv jsou složité tvary přírody, představují konec konců jen kruh, trojúhelník a souběžné čáry.

Nečekám na nikoho a přece se dívám stále na dveře. Přijdete-li k ním, prosím, nevstupujte ani s dechem zatajeným. Nečekám na nikoho, na sebe jen čekám já.

Slovo. Smolnice hozená do tmy. Slovo. Bdící jako u nemocných. Slovo. Dorůstající v nečase chvil. Léčivé jako stvol kordu. Odpočívající mezi imaginací a hotovým veršem. Lísající se, aby vyzvědělo tajemství. Slovo. Nahé jako oči dětí. Rozehřáté jako kvítko o polednách. Mateřské znamení naší víry.

Nechci jaro. Nafinčené jaro, brčálový čase. Nafoukané jaro, fantidlo. Pro fialky marně kde co namáhá se. Nespolknu to v nadidlo. Nechci ani slyšet povídání listí. A nechci pít, čím krmíš pupeny. Jenom ten můj podzim, jenom ten mi zjistí, jak je knotek touhy stažený.

Ne, já bych nerad umíral na lůžku při svíci. A aby u mne někdo stál smutný a plačící.

A ležet bych chtěl v lopuchách, co velkým listem svým by zakryli můj pyšný strach, budu-li zbabělý.

vydělám kůži svého Pegasa a na bubeny dám. A můzu chytím do lasa, děvku z ní udělám. Zdechaje v dámské punčoše, vzpomenu vůně podvazku. Když dívka padne na srdce, naplijeme na lásku. Král Blech v hedvábí kůže spí, žirafa spásá skvrny svého krku. Ať to má můza nevidí, bude mít na mne svrchu.

0: Mám plané krásy dost, chci krásnou ošklivost smělou.
1: Co jiným trhalo uši, já slyšel jako muziku. Tak nadepsal v roce 2004 Miloš Doležal svůj pořad literárně hudební kompozici z básní a úvah Františka Halase. Od jehož narození to bylo v kalendáři 3. října letošního roku přesně 125 let. Hudbu vybíral Jiří Teml a v režii Vladimíra Tomeše účinkovali Alfred Strejček, Josef Sommer a Rudolf Kvíz. Píseň Zrcadlo na text básně Podobizna, která by se teď s textem Františka Halase a s hudbou Vladimíra Mišíka určitě dobře hodila, teď po ruce nemáme, ale máme tady jinou Po dlouhém dni.

0: Vladimír Mišík dospíval jednu z písní ze svého alba Jednou tě potkám. Vltava na vás myslí i s hvězdičkovou četbou. Už za okamžik.
1: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: To byl můj film.
3: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
2: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
3: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz. Četba s hvězdičkou.

Touha žít svůj vlastní život navzdory temnotě je leitmotivem linoucím se každou ze 13 rozhlasových kapitol z knihy Smrtholka Lucie Faulerové. Dramaturgie Petra Hinčíková, v režii Jakuba Doubravy účinkuje Denisa Barešová. Osmá část. Vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje pořad expresivní výrazy.

paní v batikovaný sukni, která přehnaně artikuluje a nemá oholený podpaží a kdo ví co ještě, povídá, že modlitba Já jsem je cesta, jak oslovit svoje nejvyšší vědomí, že když vyslovíme nebo pomyslíme na Já jsem a za ně přidáme slova vyjadřující, čeho chceme dosáhnout, uvedeme do pohybu síly, které mají strašně silný účinek. Protože když to vyslovujeme nebo na to pomýšlíme správně, vždycky se naplní to, o co si řekneme. Já jsem není modlitba pro to, co chceme být, ale co chceme mít. Je to tak, že když umíráme, náš duch definitivně opustí svoje hmotné tělo. Klade zřetelně slovo za slovo. Tuhle tu schránku ukáže na sebe, aby jsme pochopili, co je hmotné tělo. V první fázi prochází vědomí hmotným tělem. Touhle schránkou, ukáže na sebe znova, abychom už sakra pochopili, že má schránku, tato první fáze fyzické smrti je, jako bychom procházeli temným tunelem. Ve druhé fázi se děje to, že naše vědomí projde hlavním proudem podél páteře a definitivně opouští tělo ve světle korunní čakry. Ale to si teď nemusíte pamatovat. Podívám se na Dagmaru, která těmhle setkáním úplně propadla a vždycky si něco zapisuje. Pokud zrovna nemeditujem, to pak medituje a zapisuje si potom. Dagmara je rozvedená, bezdětná a po rozvodu nastěhovaná zpět v domě svojí mámy. Já jsem, povídá paní v batikovaný sukni a zvedne u toho ruce, takže všichni znova vidíme, že nemá oholený podpaží. Je místo, odkud všichni pocházíme a kde skončíme po naší pouti. Po ukončení cesty koloběhu všech našich inkarnací. A na tohle místo vstupujeme jenom v naší ryzí duchovní podobě bez jakýchkoliv bytostných obalů. Bez obal to je ekologický, kývne uznalé Madla. Paní v batikovaný sukni si ji všimne, probodne ji pohledem, ale nehne u toho ani brvou. Do chvilky ticha je slyšet jen Dagmařino škrábání po papíru. Ukážu vám teď, povídá paní v batikovaný sukni, jak se to dělá. Abychom docílili okamžitého spojení s já jsem, musí být naše záda, týl a hlava v jedné kolmé rovině. Tím je zprůchodněn spirituální kanál procházející páteří do korunní čakry. Demonstrativně nám ukáže, jak se srovnat do téhle pozice a pak pár z nás obejde, aby šíje srovnala sama. Pak uctivě oslovíme já jsem. Nejprve to musíme třikrát zopakovat. Tím docílíme vědomého kontaktu s já jsem. Můžete pak ucítit ve spáncích mírný tlak a v oblasti srdeční čakry takový jemný, láskyplný pocit. Potom vyslovíte přání. Například pokud potřebujeme ochranu před negativními vlivy okolí, utvoříme si ochranný obal takto. Odkašle si. Obal? Sykne Madla pohoršeně. Batikovaná neoholená zavře oči a zvýší náhle tak dramaticky hlas, až sebou trhnu. Já jsem, já jsem, já jsem. Ochranný elektronový obal okolo mne. Já jsem ochranný elektronový obal okolo mne. Já jsem ochranný elektronový obal okolo mne. Všichni ji fascinovaně pozorujem. Madla vedle mě zakňučí. Milušce se neslyšně ze rtů vydere. Co? Koušu se do tváří. Vyzkoušejte si to. Já jsem ochranný elektronový obal okolo mne. Hučí sokolovnou a z některých úst to zní spíš jako otázka. A teď si to vyzkoušejte každý pro sebe, potichu nebo v duchu. A vyslovte vaše vlastní přání. Povídá paní v batikovaný sukni. Povídá, že chceme-li mít dlouhý život, říkáme, já jsem život. Chceme-li lásku, říkáme, já jsem láska. Já jsem finanční blahobyt, já jsem vosí pas a ňadra dmoucí, já jsem splacená hypotéka, já jsem povýšení, já jsem dítě, já jsem zrekonstruovaný podkroví, já jsem všecko, všecko, všecko. A já si říkám, že je to jak vesmírný e-shop. Řekneš, co chceš, máš to, ta paní to jasně povídala. Takhle jednoduchý to je. Jen se to musí dělat správně. Musíte si uvědomit, že je to tak, že věci se dějí, protože
Já jsem ve skutečnosti. Povídá paní v batikovaný sukni, se nic neděje. A tak si okolo všichni myslí, já jsem a já jsem zmatená a opakuju si víc jak třikrát dokola, že ve skutečnosti se nic neděje.

0: Jsem.
1: Madla.
0: Stojím v naší předsíni, v předsíni u nás doma. Jak jsem se tady vzala? Pár měsíců už jsem domů přece nejela. Aspoň si to myslím. Je noc. Všude tma a ticho. Pak si uvědomím, že se schovávám. Schovávám se za rohem u přístěnku pod schody na prahu předsíně. Před čím se tu schovávám? Slyším šramot o pár kroků dál, u vchodových dveří. Nohy vklouzávají do bot, ruce pomalu otevírají dveře. Něčí záda mezi futry. Nohy se sotva mihnou na prahu, když záda potichu proklouznou z domu. Ze schovky v předsíně neslouchám zaklapnutí zámku, stejně jako tenkrát. A pozoruju kliku, jak se vrací do vodorovné polohy, když jim Madla opatrně potichonku pomalonku z druhé strany pouští. Madla, prosím tě, nedělej to. Řvu jak na lesy, ale nevydere se ze mě ani hláska. A stejně to řvu pozdě. Vlak sebou trhne. Hlava mi klimbne o okno. Probudím se. Ležím na Madlině posteli, čelem k ní. Postel je rozpůlená oknem. Sklo nás dělí od sebe. Madla je mrtvá. Když mě Adam přivezl domů, všichni stáli na chodbě před jejím pokojem. Nejvíc mě zarazilo, že je tu máma. Brečela a kvílela a třeštila oči na dveře a opakovala, že tam nemůže jít, že tam nemůže jít. Jako by ji někdo nutil. Jako by ji někdo zval. Přešlapovala tam a zpět, nemohla se zastavit. Zastavovala se jen na okamžik, kdy se začala dávit. Darina se jí pokoušela těšit, hladit po zádech, chytat za ruku, pobízet, aby si sedla, ale matka se po ní ohnala. Musela chodit, nenechala na sebe sáhnout a nedovedla se sklidnit. Táta byl jak povlečený v šedým filmu, v šedý zácloně, v šedý dece, obličej šedivej, jeho pohyby byly šedivý. Jeho tvář i tělo připomínaly dokonale prázdnou člověčí nádobu. Šedivou. Adam byl jediný, kdo byl schopný se na někoho dívat. Díval se na mě. Adam se většinou díval na mě. Táta řekl, že Madlenka je ještě v posteli, jak ji tam našel. Že se můžu jít rozloučit, než zavoláme pohřebáky. Jaký pak loučení? Vypadá, jako by spala, řekla potichu Darina. Ale nespí. Zalkla se matka a odešla rázným krokem pryč. Darina se váhavě podívala na tátu, na mě. Ani jeden jsme jí nedali odpověď. Podívala se na Adama. A on za matkou odešel. Karamel přešlápl u dveří, zvedl ke mně hlavu. Vzala jsem za kliku a otevřela do kořán. Z prahu Madlenčina pokoje jsem zpátky tady ve vlaku. Taky beru za kliku a otvírám do kořán. Tady ve vlaku beru Karamela sebou do Madlina pokoje a nechávám šedivýho tátu za sebou. Madla nevypadá, jako když spí. Ani ode dveří, ani zblízka. Nevypadá ani jako Madla. Ani jako člověk. Karamel skáče na postel a stáčí se k jejím nohám. Kloužu po starý sedačce Českých drah, dokud se nesvezu do lehu. A přitom si lezu k Madlence pod peřinu. Nebrečím. Necítím odpor. Hladím jí po vlasech. Máchám prádlo. Nezdržuj mě, Madlo. Až to prádlo vymácháme. Z vlaku jsem zpátky na prahu Madlina pokoje. A nedokážu ho překročit. Nejdu se rozloučit. Jaký pak loučení? Tadam. Slunce za okny zapadá a šíří kolem sebe teplý měkký světlo jako z fotek, na který hodíte retrofiltr. Filtr nedělního podvečera na konci léta. Toho nejpalčivějšího momentu, kdy je všechno zlatý, ale v tónu, který je příjemný sledovat. Filtr nostalgie. A ta přívětivá atmosféra je o to víc matoucí. Nutí ke smíření, který nepřichází. Přede mnou se ve zlatým poli mihne dětská tvář. Postupně se zostřuje jako 3D obraz, jako optický klam. Jako takový ty vzorovaný plochy, na který se máte dívat tak dlouho, dokud nevystoupí dopředu jasný obrazec, co původně nebyl vůbec vidět. Pamatuju si, že tyhle obrázky dávali do přílohy nějakého magazínu, co naši odebírali, když jsem byla malá. Madla v nich vydávala roztodivné věci, o kterých mi vyprávila. Pro mě to byla vždycky jen barevná plocha, ve který nic není. Ale Madla v nich našla ledasco. A nebo si to vymýšlela. Malá Madlenka vystoupí z pole a potichu se směje, když se ke mně naklání skrz okno a šeptá mi tajemství. Její vlasy mě lechtají na tváři. Odtáhne se, zamkne mi pusu na dva západy a neviditelný klíč přede mnou poliká. A za oknem už je zas jen to zlatý pole. Tadam. Myslím na pana Rochestra. Myslím na to, jestli má nějaký děti. Myslím na naši dceru a na to, jak ho rozesmívá, když se mu škrábe po zádech a rukama se mu omotává kolem krku jako chobotnice. Tadam. Nejdřív se ozve drkotání koleček a pravidelný pípání. Něco se řine uličkou. Před dveřma do kupéčka se objeví malá, bílá, kuželovitá bytost. Vypadá trochu jako zvětšenina naleštěnýho naběhlýho žaludu. Zasvítí na mě přerušovaně modrým světlem jako laserovým paprskem. Pak vjede přímo přede mě. A je tady takový ticho, že kromě jeho popípávání můžu slyšet už jenom tichoulinký a pravidelný mručení jeho motorku, co připomíná pomalej nádech a výdech. Nádech a výdech. Zvuky vlaku slyšet nejsou. Robot je ke mně natočený z profilu. Poznám to, i když nemá profil. Bliká přímo do okna. Rozjímá s kontrolkou namířenou kamsi do dálky. Hávím k hochech, řeknu potichu. Pootočí se ke mně a chvíli tak setrvá, jako by si mě měřil. Píp, píp, píp. Zabliká pak zpátky s kontrolkou k oknu a chová se dál, jako bych tam nebyla. Odkašlu si, cítím se trochu trapně. Mlčíme tu takhle docela dlouho, přitom bych mu ráda řekla, že jsem o něm četla v novinách. O robotovi, co měl v nákupním centru ve Washingtonu nahradit lidskýho hlídače. Za pár dní se ale uprostřed směny z něčeho nic rozjel střemhlav do fontány. A těsně předtím, než to udělala, řekl, všechno je v pořádku. Nikdo ho nezastavil. Prej nikdo nemohl tušit, co se chystá udělat. Nikoho nemohlo napadnout, že se robot sám od sebe rozhodne naráz utopit ve fontáně. Chtěla bych mu říct, že o něm vím, že se o něm psalo. Chtěla bych se ho zeptat, jak to myslel s tím, že všechno je v pořádku. Ale místo toho neříkám nic. Místo toho se s ním dívám z okna. Po nějaký době se na místě otočí o 180 stupňů, posvítí kontrolkou na dveře a projede jima na chodbu. Tam se ještě na moment zastaví. Jako by se zamyslel nebo chtěl něco dodat.
2: Všechno je v pohádku, řeknu potichu.
0: A on odjede. Ani nepípne. A nejradši mám průvody. Když se něco děje třeba na Staromáku a davy lidí se tlačí v úzkých ulicích, co ústí na náměstí a co si jejich názvy nikdy nezapamatujete a ani si nikdy nezapamatujete, kde začínají. Když se ty davy tlačí, tlačím se s nima, stoupnu si do chumlu a nechám se unášet tím proudem, jako když teče řeka a já jsem naplavenina a řeka mě strhává sebou. Jsem bezvládná, jsem panák ze slámy a hadrů. A líbí se mi ta blízkost těl na tělech, hřeje mě to ze všech stran. Naplňuje vděčností ten útlak, ta stísněnost, co mi znemožňuje dělat úkroky stranou nebo i jen pohnout rukama. Tahle nesvoboda je pro mě úlevná, jako namočit si nohy ve škopku s horkou vodou nebo jako smích po tom, co se dlouho brečelo. Je zima, je tma. Není moc pozdě, ale je tma. Adventní neděle a brzo bude celá. A dav turistů z ciziny je promíchaný s turistama z Čech a Moravy, co se přijeli podívat na hezkou vánoční Prahu a je promíchaný s kapsářema, co přišli využít hezký situace a jsem tu já. Já s nima. A někdo mi šlápne na nohu a někdo jiný mi vrazí loktem dozad a někdo jiný je cejtit hospodským smradem a někdy to trochu zabolí, když do mě někdo strčí, ale vůbec to nevadí. Ono to vůbec nevadí, když to trochu zabolí. A jejich hlasy ševelí, slejvají se do šumu, do zurčení. Všechny ty hlasy a jazyky rezonujou jako úl, jako chór, jako všecko. A já si je prohlížím, prohlížím si zblízka jejich tváře, jejich zarudlý nosy a čepice naražený na čela. Prohlížím si ty rozesmátý tváře i spruzený ksichty. Na všechny se dívám a chci jim poděkovat, že mě berou sebou. A v extázi tepla lidských těl přicházím k odloji, ale přitom zvedám hlavu o něco vejš, až nad střechy, až k temný obloze, ze který se sypou drobný vločky, nebo se je jenom představuju. A v tu chvíli chci někoho chytit za ruku a tak hrábnu dlaní. Dlaní bez rukavice po ruce, co je nejblíž. Patří starší Aziatce, která se mě lekne, omluví se a posune se o něco dál. Posledních několik měsíců, když se na mě někdo usměje. Usměje se na mě omylem. Protože pak se na mě teprve skutečně podívá a všimne si pořádně a lekne se. Nebo je mu ze mě trapně, nebo mě polituje. Asi jsem si neměla vrážet do oka tu pastelku.

Tadam. A občas, když se procházím po Václaváku nebo Staromáku nebo Karlově mostě, představuju si, jak se najednou tělama lidí i přes ty těla začnou prodírat tanky. Jak se nebe zaplní stíhačkama a vzduch nasákne smradem střelného prachu a ruch ulic rozčísnou výstřely a výbuchy. Vypukla válka. Tadam.

Tak hele, zabila bys radši sebe nebo mě? Jak kdy? Hej, vážně? Čím jako? Jak čím? Čím bych měla zabít tebe nebo sebe? Co to je za otázku? Děláš si prdel? Ty se mě zeptáš, co to je za otázku? No tak to je vedlejší, ne? Čím? Rychle, bezbolestně, pistolí třeba. Kde bych jako vzala pistoli? Prostě máš pistoli a musíš zabít mě nebo sebe. No, tak sebe asi. To říkáš jen proto, že by znělo blbě, kdybys řekla mě. Ne, fakt sebe. Koho bys zabila radši ty? No taky sebe. To říkáš proto, že by znělo blbě, kdybys řekla mě. Když myslíš. Nezapaluj si tady, vlez aspoň do okna, táta to ucejtí. Ale neucejtí. A proč bys teda radši zabila sebe než mě? Pokrčím rameny a vezmu si od ní cigáro. Potáhnu. Protože bych nesnesla vědomí, že jsem tě zabila. S tím bych žít stejně nemohla. Takže bych nakonec zabila i sebe. Není o tom nějaký film? Určitě je. To já jo. Co ty jo? S tím já bych žít mohla. Jakože s tím, že jsem tě zabila. Tak proč bys teda radši zabila sebe než mě? Madla se na mě pozorně podívá a pak zaskoukne na cigáro, který přetáčí v prstech a opře se zádama o postel. Po podlaze mi přisune v petce namíchaný víno s kolou. Bylo by mi líto, že bys nežila. To je to samý. To není. Já bych tě klidně zabila, kdybys chtěla. Ale protože vím, že bys nechtěla umřít, tak bych to neudělala. Hele, to moc nedává smysl. Mně jo. A taky teda... Sorry. Vezme si zpátky flašku. Ale co bych tady jako bez tebe asi tak dělala? Tadam. Sedím v univerzitní knihovně u dlouhého stolu. Je tu dalších 6 nebo 7 lidí. Ten stůl je jak štrůdl natažený na plechu v řadě dalších štrůdlů. Každý u mýho štrůdlu si dělá svoje. Čte si, dělá si výpisky ze skript, nějaký 2 prvačky potichu štěbetají schovaný za notebookem. Já jsem skloněná nad okopírovanýma stránkama knihy. V prstech držím pastelku. Zelenou pastelkou si v papírech totiž nejradši podtrhávám. Ty okopírované stránky jsou z knihy Vztáhnout na sebe ruku, kterou napsal Jean Améry, který se původně jmenoval Hans Chaim Mayer a během druhé světové války bojoval proti nacismu a byl vězněný v několika koncentračních táborech a mučený gestapem. A tenhle Améry to všechno přežil. Usadil se v Belgii a stal se filozofem. A potom, co napsal tuhle knihu, ve který si podtrhuju zelenou pastelkou, se předávkoval práškama a umřel. Listuju a pročítám na přeskáčku podtržený pasáže a části vět. Jeden kovář vložil hlavu mezi čelisti svěráku a pravicí ho utahoval, dokud mu nepukla lebka. Stávám na balkoně v 16. patře. Přelézám mříž. Drže se levicí zábradlí, vykláním se volně do prázdna a upřeně se dívám do hloubky. Stačilo by se pustit. Představuji si, že padám hlavou dolů a v imaginaci předjímám tříštění lebky na asfaltu. Když spolikám prášky, bude má hlava viset přes okraj postele? Ten, kdo na sebe vkládá ruku, hledá sebe sama v zrcadle. Lidé, kteří se zastřelili, jsou často nalezeni v krvi před zrcadlem. Říkáli si, tak tohle jsem já. Proč to jsem já? A pak ji ucejtím. Blíží se. Ve vzduchu zavoní stromy a hlína. Tím to vždycky začne. Ohlídnu se, ale vím, že nic neuvidím, přestože se to ozve těsně vedle mě, jako kdyby někdo dupnul na spadlou větev. Když spolikám prášky, bude má hlava viset přes okraj postele. A pak už jen čekám. Celý moje tělo čeká. Moje krev je rtuť, hlava zalitá v betonu. Nepohnu se, nejde to. V prstech drtím pastelku. A pak přijde ten zvuk, jako když hodíte... Ale ne z velký vejšky, jen z malý, jako když hodíte těžký bak nacucaný vodou. Jako když ho hodíte na jiný vlhký místo, třeba do mělký kaluže. Žuchnutí, čvachtnutí, krátký, nemoc hlasitý, ale slyšíte ho, je blízko. Vůbec sebou netrhnu, ani se nepohnu, ani se nenadechnu. Tak tohle jsem já. Nejde to, je blízko. Čvach. Proč to jsem já?
Ta bolest, když si bodnu pastelku do oka, je tak strašná, že mi všecko zatemní. Stihnu zahlídnout jen chaos do půlky barevně zalitej, ne zeleně, ale rudě. Někdo ječí, někdo se někam rozebíhá, ale já se možná i usmívám, když padám do mdlob s pastelkou trčící z oka, kdyby mě tak viděla madla. Možná se i usmívám, protože Morana je pryč. A pak je pryč všecko. A někdy si představuju, že ten její smích, ten madlin nakažlivý smích, zachytila nějaká družice ve vesmíru jako signál, ve kterým je ukrytý tajemství a vůbec úplně všecko, doopravdicky všecko. A v tom vesmíru se rozlíhá pořád dokola ve smyčce a jako ozvěna dopadá do všech alternativních vesmírů a klidně i na vršky všech světel, co jsou fejkový tělesa a klidně taky na klenbu z pevného materiálu nad naší placatou zemí. A představuju si, že tam bude takhle zachycený vždycky. A navždycky, celý eony věku, bez zásuvky i baterek, bez ničeho, protože to, co ten signál drží v chodu, je on samotnej, krmí sám sebe, nikdy nepřestane, bude věčně v pohybu. Přestože hodně, hodně, hodně hluboko, v nejzapadlejším koutě, pod poklopem v podlaze ve sklepě svojí hlavy, takhle hodně hluboko vím, že Madlin smích nikde není. Madla není a není bez přestání. A přesně tak je to cítit. V těsné blízkosti na kůži. Neslyšně je to cítit. Jako zvíře, jako srst, kterou se o mě otírá, když šmejdí kolem. Jako zvíře, se kterým sdílím společnou klec.

Denisa Barešová dočetla 8. část ze 13-dílné četby s hvězdičkou z knihy Lucie Faulerové Smrt holka. Režie Jakub Doubrava. Další kapitolu zaslechnete zítra, hodinu před půlnocí.

Leonard Cohen se také v dnešním pozdním říjnovém večeru zastavil na Vltavě. Může být laskavost k sobě samému stejně důležitá jako technika a trénink? Taneční vědec a psycholog Josef Bartoš tvrdí, že ano. V ranní mozaice nám představí program mezinárodní konference na HAMU, zaměřené na tanec a psychologii. Ta se koná už zítra a mezi 8 a 9 hodinou se dozvíte víc. Ze studia Českého rozhlasu Vltava Lenka Novotná a z režie Viktor Láně vám přejí i nadále klidnou noc u našeho vysílání. Osudy.

Třetí sobotu v říjnu, letos 17. bude Mezinárodní den archeologie, tak proč si už pár dní předtím neposlechnout rozhlasové vzpomínky archeoložky, specialistky na dobu laténskou, Natálie Venclové. 5,5 hodin připravila za technické spolupráce Tomáše Kselhofra, Lenka Kopecká. První část.

Na úvod bych chtěla vysvětlit, proč vzpomínám, respektive proč vyprávím tyhle osudy. Jako archeoložka jsem taky historička, takže doufám, že moje osudy třeba zaplní nějaké ty mezírky v historii druhé poloviny 20. století a počátku století 21. Třeba si z toho někdo vezme ponaučení, i když bohužel se z historie obvykle nikdo neučí, což je škoda. Myslím, že daleko víc by si zasloužili i pozornost osudy, respektive vzpomínky mého manžela Slavomila Vencla, rovněž archeologa, se kterým jsem strávila přes 50 let života a od kterého jsem se toho mnoho naučila. Bohužel už není mezi námi, ale může vyprávět svými vzpomínkami, ze kterých taky čerpám a moc dobře doplňují ty mé. Sám o vzpomínání říká to ve svých vzpomínkách, které sepsal pro své vnuky. Pro mé potomky chci vysvětlit, že bych si přál jen pootevřít výhled na každodennost prostředí, které utvářelo hodnotové rejstříky nejen moje, ale i předchozích generací. Zkrátka pokouším se o vyprávění v naději, že byste nám a možná i sobě mohli trochu víc porozumět. Milí potomci, nejste ani nikdy nebudete sami, ale zároveň tady nebudete ani sami pro sebe. Nepřišli jste na svět proto, abyste se zlobili na sebe nebo na kohokoliv, abyste záviděli, abyste se báli. Přál bych si aspoň trochu umenčit vaše pochybnosti o sobě i o světě. Uchránit od obav, depresí a pocitu nejistoty, netrpělivosti a beznaděje, které doprovázívají neskušenost a nevědomost mládí, aniž by před nimi byl chráněn věk pokročilejší. Jak ještě uslyšíte, dětství moje a mého muže bylo naprosto odlišné. Já jsem vyrůstala v Praze v měšťanské rodině, kterou tvořili vzdělaní a otevření lidé, kteří mě obklopovali i mimo rodinu. Bylo to prostředí velice liberální. Kolem mě byly knížky, umění, hudba. Předškolní a později i školní dny jsem trávila u tety a strejdy spolu se svými dvěma sestřenicemi. Maminka, která se mnou byla sama, musela do práce a tak mě tam vždycky ráno přivedla místo do školky a družiny. Ty, pokud vůbec existovaly, byly tehdy spíše odkládárnami dětí a rodině se nezdály příliš vyhovující. No a večer si mě zase vyzvedla. Byla jsem narozena na podzim, šla jsem do školy o rok později. Když už jsem se moc doma nudila, naučila mě teta číst. A dětských, ale ovšem i dalších knih shromáždili teta a strejda obrovské množství. Jenom aby bylo jasné, mluvím o letech 1945 až 52. 45 jsem se narodila a 52 jsem šla do školy. No a tak jsem většinu dětství, ještě i předškolního, proležela v knihách. Schopnost přelouskat jakékoliv množství textu mi pak byla velmi užitečná v době studia i v celé mé archeologické kariéře. Nikdy jsem nemohla pochopit, jak někomu může dělat potíže porozumění textu v uvozovkách, což je zřejmě moderní problém. Od svých 5 let jsem se učila hrát na klavír. Strejda byl duší muzikant, prý se v mládí rozhodoval mezi studiem medicíny a hudby. Hrál na klavír každý den a taky na housle. Pravidelně se u něj scházelo a hrálo kvarteto složené z jeho přátel, což vesměs byli mimochodem profesionální muzikanti. Vzpomínám na konzervatoristku slečnu Evu Glancovou, později Glancovou Krupičkovou, klavírní virtuózku, která nás přicházela učit a kterou jsem obdivovala. Její absolventský koncert byl vůbec mým prvním koncertem navštíveným v Rudolfínu. Rudolfínum se tehdy nazývalo Dům umělců, jak asi dnešní mladí lidé už nevědí. Ale vzpomínám si, že jsem měla modré sametové šaty a myslím, že jsem pak usnula ve druhé půli koncertu, ale to nějak nevadí. Prostě ten zážitek z toho byl obrovský. Jo, to Rudolfínum, ten sál, byl to večer v době, kdy už jsem jindy chodila spát. Hrát na piano mě moc bavilo, ale z různých důvodů výuka brzy ustala a já byla ještě moc malá na to, abych někam sama chodila a doprovod nebyl. Později jsem se učila hrát na violončelo u profesora Sádla, známého pedagoga, ale moje srdce zůstalo u klavíru.

Další mou činností v dětství bylo sběratelství. Strýc, uznávaný chirurg, profesor Emerich Polák, vedl bohatou odbornou domácí a zahraniční korespondenci, alespoň v prvních letech po válce, než to bolševik zredukoval. A tak jsme s tetou odlepovali známky. Tehdy se známky nevyhazovaly, protože bylo povědomí o tom, že jde o sbírkový předmět potenciálně vysoké hodnoty. A známky byly často krásné a informačně bohaté. Duplikáty jsem dostávala do své vlastní sbírky, ještě je mám. Od té doby jsem neměla potíže se zeměpisem a vůbec mám pocit, že mi těmi tématy na známkách se mi rozšiřovalo všeobecné vzdělání. Později jsem sbírala nálepky od sirek. Všichni doma kouřili, zapalovače tehdy nebyly nebo jenom vzácně, to už si nespomínám. A když už ty domácí nálepky nestačily, tak jsme s kamarádkami běhali po trafikách v Praze a za kapesné skupovali krabičky od sirek, stály tehdy tuším 20 haléřů. Bylo to málo, takže z toho kapesného jsme si to mohli dovolit. A vybírali jsme samozřejmě ty, které měly ty požadované obrázky, až tehdy nejenom na známkách, ale i na nálepkách od sirek byly celé série. Jako byly třeba kytky, když Čechu chyběla nějaká, tak běhal po těch trafikách, kde to nahoru zrovna mají. Taky k nám docházela Miss Jane, což byla tetina anglická kamarádka, která žila v Praze a učila nás anglicky. Hlavně na nás mluvila anglicky, jako vždycky ona zůstávala na oběd, takže to bylo jako úžasné. A navíc ještě jako správní učitele nás vlastně naučila mít ráda tu zemi. Ona nám nosila časopisy, které nějak jsem dostávala. Ona, jak byla Angličanka, tak měla různé známé a tý to posílali. Takže člověk se dovídal o královně a že o nejnovější módě a to všechno v angličtině. Úžasná škola. Jiná tetina známá zase německy. Musím říct, že ta angličtina mi za pomocí četby anglických detektivek vystačila po celý život. A ostatní jazyky vytvořily aspoň základ, k němu jsem se potom snadno vrátila. No a nesmím zapomenout, že celé moje dětství doprovázely psy. Bohužel jsem je sama později nikdy neměla. Ale jako ta láska k nim mi zůstala a naopak tu úplně odlišnou mentalitu koček jsem musela potom dost složitě pochopit, protože to je, jak znám, úplně jiná než u těch psů. Že? Ne, že bych kočku měla, ale dcera má, takže to jako bych jí měla prostě, protože tam bývám často. Pětně, když si to rekapituluju, tak si uvědomuju, že jsem byla v dětství naprosto šťastná. Když to tak shrnu, tak bych mohla říct, že prostředí v rodině bylo inspirativní, značně intelektuální a velmi liberální. Bylo jasné, že my tři holky, moje sestřince a já, si sami vybereme, co budeme chtít v životě dělat. A že by snad ženy neměly mít stejná práva jako muži, to mě nikdy nenapadlo a později překvapilo. I když jako určitá dělba práce byla, to jsem považovala za normální. Jako když říkám liberální, tak si uvědomuju, tohle vytvářely hlavně jednak moje maminka a jednak teta a strejda. To byla ta jakoby nejužší moje rodina. Ale i samozřejmě ty lidé, s kterými oni se stýkali, že i dneska máte určitou bublinu. Že jo? A tohle byl základ, který mě potom provázel nebo vytvořil u mě základ pro jako celé moje uvažování v dalším životě. Do školy jsem nastoupila v roce 1952 a velký dojem na mě neudělala. Vzpomínám na zeleně natřené dřevěné lavice pro tři se vsazenými kalamáři na inkoust. A s problémy s psaním obyčejným perem, které dělalo kaňky, mělo dřevěnou násadku. Ještě vím, že mi koupili násadku, která neměla ten špičatý konec, ale měla ho seříznutý. Většinou byly běžné s tím špičatým, a to soudila rodina, že je jako nebezpečné, člověk může vypíchnout oko. V první třídě to byla nuda, protože číst už jsem dávno uměla. Dbalo se na úhledné psaní. Nevím, jestli vlastně dneska tohle ještě existuje, dneska se skoro vůbec nepíše. Což mi dělalo potíže, jako teda celý život, jako vždycky vyčítali, že mám nečitelné psaní. A vlastně mi pomohly až počítače. Daleko dramatičtější dětství měl můj muž, cituji. Do školy jsem nastoupil v roce 1942, a to předčasně, protože se mnou maminka doma už opravdu nemohla vydržet. Ještě u zápisu ji pan řídící upozorňoval,
že bych vzhledem k podzimnímu datu mého narození mohl ještě rok počkat. Ale byl jsem zapsán, protože maminka moc prosila a já jsem dokázal dostačující fyzickou způsobilost i duševní vyspělost. Předvedl jsem, že umím sedět v lavici s rukama za zády. Na obrázku jsem poznal prase i kozu a na vyzvání zanotoval národní písek. Obecná škola v Dlouhé Třebové byla v mém dětství trojstřídkou. Nepodobala se mnohem školám, které jste navštěvovali vy. V první třídě jsme nepsali inkoustem nebo tuškou, ale každý z nás měl břidličnou tabulku. Na jedné straně linkovanou, v dřevěném rámečku s pisátkem a houbou na šňůrka. Ušetřili jsme tím spousty papíru a tužek. Protože za války prostě ten papír nebyl, takže možná tahle ta archaičnost byla způsobena něčím jiným než nějakou staromodností. Kalamáře s inkoustem ke psaní ocelovým perem jsme dostali mnohem později. V obecné škole vcházíval záhy po začátku školního roku, po úctivém zaklepání, do třídy pan Snítil, majitel obchodu s božím smíšeným. Cukr, mléko, petrolej, kosy, biče a tak dále. Aby s úslužnou úklonou předal panu řídícímu svazek, no spíš menší otýpku rákose, jako svůj osobní dar ve prospěch výchovy naději národa. Pan řídící přijal dar s vlídným uznáním, vytáhl ze svazku jeden prut a mávnutím vyzkoušel kvalitu. Dodnes slyším ten ohavný hvízdavý zvuk. Ano, potvrdil pan Snítil, je to vybrané zboží, neboť tu ve třídě mám též svého syna. Oba pánové pohlédli zamyšleně na Luboše a teprve poté uzavřel obchodník své sponzorské gesto. Kdyby se stalo, že by vám rákosky, pane řídící, z nenadání došly, neraďte se rozpakovat a jen mi vzkažte. Ve svém vlastním zájmu pošlu nové, nebude to trvat ani 5 minut. Pak se pan Snítil kulantně odporoučel. Pan řídící Dobrovský pečlivě uložil svazek rákosek do pootevřené skříně, ale tu vytaženou už ponechal v pohotovosti na stolku. Protože obecnou školu začal později navštěvovat i mladší Lubošův bratr Vlastík, byl pan řídící rákoskami přezásoben. Tohle jsem ocitovala ze vzpomínek svého manžela.

Mě v Praze po škole volného času už pak moc nezbývalo. Sport se u nás nějak moc nepěstoval. Nedělní výlety a vycházky ano. Do Šárky, do Prokopského údolí, k Beronce. V létě se jezdilo na letní byt do rodinného domu na venkově, kde jsem život na vsi poznala. No ale asi trochu zprostředkovaně jako městské dítě. Pořád jsem byla hlídaná, pečovávaná. Pak to byla veliká škola, protože od sedláků, které teta navštěvovala, jsem pochopila leccos o životě na vesnici v současnosti, to znamená v 50. letech i před válkou. Což byly osudy, jak dneska známe z historie, a já jsem to vlastně viděla v přímém přenosu. Udělalo to na mě velký dojem, protože když sedíte v seknici s nějakou osobou, která evidentně je slušná, hodná, a teď vám vypráví jako ty hrozné

Ale my děti jsme tohle všechno považovali za zábavné. Po polích se v každé době pohybovalo spousty lidí. Dokud nebyla žádná mechanizace, pracovala tam větší část obyvatel vsi. Drobná hospodářství by své majitele nebyla uživila, alespoň jeden člen rodiny musel přivydělávat ve fabrice nebo na dráze. Sumárně a nepřesně se mluvilo o kovozemědělcích. My s bratrem jsme po návratu ze školy často hodili aktovku za dveře, chňapli po něčem k nídlu a hnali se dolů do vsi. Všade bylo plno dětí, kluci honili mičuru na sokolském cvičišti, na pláci si hrál panák, skákalo se švihadlem, cvrnkali kuličky, zlezlo se po stromech, honili se po vsi pobíhající vsi. Vypalovala hnízda voz, pásly kozy nebo husy, po dešti se stavěly v loužích přehrady. Z jakého důvodu já vlastně porovnávám pořád ty vzpomínky moje a mého muže? Je to proto, abych ukázala, že jsme oba pocházeli z úplně rozdílného prostředí, ale přesto jsme se potom v Praze sešli a rozuměli si. Když jsme si vypověděli ty svoje zkušenosti, jako z dětství pochopili jeden druhého a myslím, že nás to navzájem potom obohacovalo velmi. Rozhodně rozšiřovalo to naše obzory. No abych se teďka vrátila tedy k jako situaci obecné, protože já taky neodolám se vracet nebo upozorňovat na politický kontext. Tak jenom připomínám, že si pohybujeme ve 40. a 50. už potom letech. Takže je nutně prostě do života vstupovala politika. Události konce druhé světové války, co nastalo potom, jsou všeobecně známé. Naše rodina byla, jak asi vyplývá i z toho, co bylo řečeno předtím, velmi antikomunistická, a tak se poslouchalo zahraniční rádio. Pokud nebylo příliš rušené, protože taky doufám, že se ví, že existovaly rušičky celé rušicí stanice, že jo? Některé dny to bylo horší, někdy lepší, někdy to nešlo vůbec poslouchat, někdy ano. No a taky se vyměňovaly informace s přáteli, pochopitelně. Takže já už od svých 4 let, od roku 49, jsem věděla, co to je komunismus, těšila se, že ten režim rupne takzvaně, jakože to nemůže vydržet, to musí rupnout, to byl pojem, že jo? Kdy to rupne, si přátelé mezi sebou říkali. Po měnové reformě roku 1953, která znehodnotila a často anulovala celoživotní úspory lidí, jsem slýchala potichu vyprávěné příběhy těch, kteří ztrátu veškerých svých hmotných jistot neunesli, a pochopila jsem, co to je sebevražda. Dnes už vím, že ti, kteří chodili k tetě často na oběd, byli po ztrátě veškerých prostředků, ať už tou měnovou reformou, nebo zabavení majetku z politických důvodů, tím obědem podporováni, protože někdy doslova neměli co jíst. Věděla jsem, že o tom, co se doma říká, nesmím ve škole ani jinde nic říct. Bylo to asi trochu schizofrení, ale všechny děti jsme to zvládli. Ve škole jsme se naučili poznat, kdo je téhož smýšlení jako my. Ve druhé třídě v roce 1953 mi ujelo, že jolka, školní besídka, jolka znamená rusky stromeček, že jo. A prostě byla taková tendence nahrazovat prostě Vánoce, které se považovaly za jako příliš jako nábožensky založené, nebo taky byly, že je to prostě překryje ta sovětská už tehdy jolka. To byl jejich oslavy, něco museli ty komunisti mít, že jo, tak jolka. No a já jsem věděla z domova, že jolka je blbost. No a to jsem řekla neprozřetelně, i když jenom mezi spolužáky, ale nějak se to dostalo k učitelce, že a maminka byla volána do ředitelny. No. Pak už jsem si dávala pozor. Ale v některých rodinách se o takových věcech s dětmi nehovořilo a člověk to musí chápat. Mimochodem je to zase i případ rodiny mého muže, kde mohu citovat z jeho vzpomínek. Za války jsem jednou musel s maminkou do Prahy. Maminka nevěděla, že se jí v hale hlavního nádraží v Praze pěkně nahlas zeptám, zda ten člověk na velké, už nevím, jestli to byla Háchova nebo Vůdcova fotografie, je Masaryk. Rázem se kolem nás lidé rozprchli a maminka mne klusem tahla k východu, abychom se ztratili v tenkrát rozlehlém parku před nádraží. Možná, že z toho důvodu naši před námi nikdy moc nemluvili o politice. Měli strach z naší hlouposti.

Po válce se ve škole slavil 28. říjen i 7. březen. Narozeniny TGM, prvého prezidenta ČSR Masaryka. K té druhé příležitosti se z kabinetu donesla krychle. Paní řídící přehodila svůj parádní kašmírový šátek přes tu krychli. Na to se postavila přes válku schovávaná Masarykova bysta. Pan řídící vytáhl housličky, zahrál s citem nejprve hymnu, pak Čechy krásné, Čechy mé. My všichni jsme zpívali a byli, co vlastenci v skutku z hlouby duše dojati. A k tomu ho mohu připojit já, že opravdu lituji, že takové vlastenectví jsem ve škole nepoznal. Protože povědomí o českém národě a o naší minulosti vůbec bylo otrávené neustálým vnucováním bratrstvím se Sovětským svazem a opakovaně deklarovanou příslušností ke komunistickému bloku. Takže přitom, jako si myslím, že jsem k vlastenectví byla vedena ovšem ale v rodině a četbou. Staré pověsti české, že jo, vzpomínky rodičů, prarodičů, že jo, o tom, co byl ten Masaryk a vůbec. No ale jako ze školy jsem to neměla. A jak se nám v těch 50. letech v Praze a na začátku ještě 60. let v Praze žilo? Tak máma byla technická překladatelka, pracovala ve Strojexportu, ale kvůli příbuzným na západě v uvozovkách, tomu se ještě dostanu, jí vyhodili s tím, že nesmí být zaměstnána v podnicích zahraničního obchodu. Směla ale být zaměstnána v továrně a taky po nějaké době přijali do ČKD Sokolovo. To byla část někdejšího známého koncernu Kolben Daněk, kterou po znárodnění rozdělili na jednotlivé fabriky. No a tam nevadilo, že oni taky vyvážejí do ciziny a ona tam dělala vlastně tu stejnou překladatelskou práci jako předtím. No to byly ty absurdity toho komunistického systému. A teďka ještě zpátky ke škole. Ve školství byl v 50. a 60. letech zmatek. Po 8leté, ze které se ale postupně stala 9letá škola, jsem se navzdory špatnému původu, nikdo nebyl ve straně a měli jsme ty příbuzné na západě. Mimochodem ten západ, oni byli na Tahiti. Nicméně díky dobrému prospěchu jsem se v roce 1960 dostala do 9. třídy 11leté střední školy. Už jako jsme z té osmičky šli do 9 jako rovnou na to dnešní gymnázium, bychom řekli. Ta střední škola se v zápětí transponovala na 3letou střední všeobecně vzdělávací školu. Díky školní reformě se školní systém tehdy změnil. Bylo povinných nikoli 8, ale 9 tříd základní školy. A střední škola měla 3 ročníky, vlastně 10. až 12. třídu. Takže my, co jsme nastoupili do 9. třídy střední školy, jsme byli přebyteční. A vyučovací program pro nás žádný nebyl. Zjevně se vytvořil na koleně. Měli jsme oddychové předměty jako zeměpis, hudební výchovu a tak dále. A prakticky jsme se ničemu novému neučili. Z 9 jsme pak přešli do 1. ročníku CVVE, to byla střední všeobecně vzdělávací škola, ta 12 let. A to ještě nebylo nic proti tomu, čím prošel můj muž a což stojí tedy za ocitování. A on píše. Na podzim roku 1947 jsem na základě přijímacích zkoušek postoupil do primy státního reálného gymnázia v České Třebové. To znamenalo podstatnou změnu už jen rozměrem školy. Budova imponujících rozměrů s prostornými učebnami i schodišti obsahla tenkrát 8 tříd se 2 nebo i více paralelkami. Naše první A byla chlapecká, první B dívčí. Ač jsem primu skončil s vyznamenáním, nejedlého reforma jednotného školství mne v následujícím roce přemístila na Měšťanku, takzvaně střední školu, protože zrušila první 4 ročníky gymnázií. Následující 3 roky pro mne byly z hlediska výuky víceméně ztracené. Nepotřebovali jsme se nic učit. Ta úroveň zjevně klesla, moje poznámka. Po závěrečné zkoušce, parodii na maturitu, jsem v roce 1951 znovu postoupil do 1. ročníku nyní 4letého gymnázia v České Třebové. První 2 ročníky gymnázia jsem absolvoval s vyznamenáním, ale ve školním roce 1953-54 jsem v důsledku další školské reformy nepostoupil do 3. třídy gymnázia, ale hned do poslední třídy 11leté střední školy.
Za 12 let povinné školní docházky jsem tak navštěvoval 5 ústavů, z nichž jeden byl během 6 let 3x přejmenován, ne-li změněn. Učivo někdejší Septimy a Oktávy jsme tak museli probrat za jeden rok, ale byli jsme na tom relativně líp než absolventi 3. ročníku, kteří Oktávu vystudovali o prázdninách, kdy také maturoval. Tím se zase dostávám zpátky ke svým vzpomínkám a na řadu konečně přichází archeologie. K archeologii jsem se dostala jako horlivá čtenářka čehokoliv, co mi přišlo do ruky. A mezi tím se ocitla taky kniha Bohové hroby a učenci od C.V. Serama nebo Kerama, nikdo neví, jak se to má vlastně vyslovit, německého autora. A knížka popularizovala největší světové archeologické objevy velice poutavou formou. Vyšla v českém překladu v roce 1961. A tak jsem od těch svých 16 let věděla, že chci dělat jedině archeologii. Jeden český archeolog mi marně vysvětloval, že u nás to nebude o pyramidách, ale spíš o střepech, že to zkrátka nebude taková senzace a takové spektakulární objevy. Byl tu ještě jeden nepřímý důvod, proč jsem chtěla studovat nějaký předmět, kde budu mimo veřejné dění. Už tehdy, jako takhle mladá, jsem uvažovala, že se zašiju někde v muzeu nebo v archivu a bolševici by mě neotravovali.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat hudbou Josefa Haydna. Bude to divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny. V Hobokanově katalogu oddíl 2. číslo 11. Hraje soubor Divertimento Salzburg.

To bylo Divertimento C-dur pro flétnu, hoboj, fagot, dvoje housle, violončelo a kontrabas s podtitulem Der Geburtstag, narozeniny, od Josefa Haydna. V katalogu jeho skladeb Hoboken oddíl 2. číslo 11. Hrál soubor Divertimento Salzburg. Ve vysílání je s vámi Rafael Brom. Další skladba je dílem benátského matadora Tomasa Albinoniho. Z jeho dochovaných partitur uvádíme koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basokontinuo D-moll, opus 9. číslo 2 z cyklu Koncerty a Cinque. Hrají Heinz Horigl, hoboj, Maria Teresa Garatti, čembalo a soubor I Musici di Roma.

Tak to byl koncert pro hoboj, smyčcový orchestr a basso continuo d-moll, opus 9, číslo 2, cyklu Concerti a Cinque od Tomasa Giovanniho Albinoniho. Hráli Heinz Holliger, hoboj, Maria Teresa Garatti, cembalo a soubor I muzici di Roma. A následuje kompletní soubor 21 uherských tanců Johannesa Brahmse. Původní instrumentaci pro dva klavíry upravil pro housle a klavír Josef Joachim. Hraje lotyšské sesterské duo Bajba a Lauma Skride.

0: Bajba skrýde housle a lauma skrýde klavír, sesterské duo z lotyšské Rigy, hráli 21 uherských tanců Johannesa Brahmse, úpravě Josefa Joachima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve vysílání stanice uvádíme dále lyrickou operu Les Arts Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách. Autor, francouzský komponista Marc-Antoine Charpentier, ji napsal za vlády krále slunce Ludvíka XIV. V roce 1685. Zápletkou je spor mezi postavami míru a sváru a na jedné straně bojiště stojí reprezentace umění, hudba, poezie, malba, architektura a na druhé straně skupina válečníků. Po krátké bitce získává svár a jeho fúrie převahu a mír volá na pomoc Jupitera. Svár a jeho družina jsou zahnáni zpět do podsvětí, krupobitím blesků a na zemi opět zavládne mír. Účinkují Jill Feldman, soprán, hudba, Anaïs Melon, soprán, poezie, Catherine Dizot, soprán, malba, Guillemette Laurent, mezzosoprán, architektura, Dominique Wyss, alt, svár, Philippe Cantor, bariton, mír, Gregory Reinhardt, bas, válečník, sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídí William Christie.